Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: je poslední květová neděle, pravidelná ostravská hodinka Oldies vám tedy nabídne to, co každý konec měsíce. Hity ze sudých míst zahraničních top 10, na řadě je konec května 1963. Ve studiu je mistr zvuku Aleš Huber a autor pořadu Jirka Tieftrunk. Začínáme čtvrtým místem horké stovky Billboardu. Kulminovala na něm skupina The Shirls s písní Foolish Little Girl.
1: You broke his heart and made him cry, and he's been blue since then. Now he's found somebody new, and you want him back again.

Zlomila si mu srdce a způsobila mu tím bolest a smutek. Našel si jinou a ty ho chceš najednou zpět? Si hloupá holka, už nemáš nárok. Tolik stručně text toho hitu, přidám k němu ještě tehdejší příčku, 6. a 10. Na těchto místech písničky také kulminovaly, výše se nedostaly. Brenda Lee zaspívá Losing You a Sam Cooke Another Saturday Night, píseň, kterou si sám složil.

Je tu další sobotní večer, mám po výplatě i nějaké peníze, ale nenašel jsem žádnou dívku, se kterou bych se mohl pobavit. Jo, kdybych se vrátil domů, to by byla jiná. Přesunu se do zaoceánského žebříčku country, stále samozřejmě týdeník Billboard. Z tehdejší příčky druhé zaspívá Hawkshaw Hawkins Lonesome 7703. Na šesté pozici byla právě Patsy Cline Sweet Dreams of You.

Je jasné, že už mě nemiluješ. Proč nemohu na minulost zapomenout a najít si novou lásku? Místo toho se mi o tobě zdají sladké sny, které se nemohou splnit. To zaspívala Patsy Cline a já už nahlížím do žebříčku Rhythm and Bluesového. Připomínám, že společně vzpomínáme na hity staré přesně 58 let. Tehdejší šestka The Cookies, Don't Say Nothing Bad About My Baby a desítka The Drifters on Broadway. Posloucháte pravidelnou hudební hodinku Oldies adeb historie z černých drážek, hity ze sudých míst zahraničních top 10 z konce května 1963 vám nabízí a mírně komentuje Jirka Tiefrung.

Říkají, že neony osvětlená Broadway má své kouzlo, ale když máš hlad a jdeš tou ulicí, tak její lesk nevnímáš. Když máš jen pár centů v kapse, tak pro tebe to místo prostě není. Ale já to nevzdám, nepojedu domů, ale budu na Broadway hrát na kytaru tak dlouho, dokud nebudu slavný. To zpívali The Drifters a na řadě jsou hity podle britského historického žebříčku dlouhohrajících singlů.

EP desky byly v 60. letech v Británii velmi populární. Vybíral jsem z titulu Dance On With The Shadows a Billy Fury Hits. Ty byly na místě 4. a 10. Slyšeli jste instrumentálku Dance On, kterou u nás známe jako písničku Marie Rotrové. Billy Fury přidal Last Night Was Made For Love. V Británii zůstaneme, připravena je 4. a 6. z žebříčku tamních klasických singlů.

Tato předělávka Chucka Berryho s názvem Brown Eyed Handsome Man byla vydána až po Halleyho smrti. Z jeho zpívání jste toho asi moc nepochytili, ale můžete si pamatovat, že tak jako hezká ženská, také Brown Eyed Handsome Man, tedy hnědooký fešák, to má v životě prostě jednodušší. Teď to bude z žebříčku kontinentální Evropy. Z Německa mám pro vás singlové místo 6. a 8. Posloucháte pravidelnou hudební hodinku Oldies a ne historie z černých drážek, hity ze sudých míst zahraničních top 10 z konce května 1963 vám nabízí a mírně komentuje Jirka Tieftrunk.

Píseň Petra Alexandra je vám asi povědomá, no bodejť ne, je to německá předělávka Presleyho hitu I'm Yours. No a protože západoněmecká televize začala koncem roku 1962 vysílat americký televizní seriál Bonanza, je jasné, že úspěch tam měl i stejnojmenný single Ralpha Paulsna. A že se z Ameriky nepřebíralo jen v Německu, to vám vyjeví také singlová dvojka a čtyřka francouzská.

Myslím, že alespoň někteří z vás poznali, že to, co zpíval Claude François jako This Louis, znají jinde ve světě jako Tell Him v podání The Exciters. A On écoute la pluie Richarda Anthonyho, že je vlastně Rhythm of the Rain za oceánských kaskád. Z Francie je Itálie, jak se říká, hned vedle. Tamní přesně 58 let staré hity zaspívají ale z 8. a 10. příčky singlového žebříčku Neitalové.

Italskou verzi úspěšné francouzské písně Všichni chlapci a děvčata zpívala její spoluautorka Françoise Hardy, známe ji samozřejmě i česky. Američan Steve Lawrence přidal v italštině svůj největší domácí hit Go Away Little Girl. Většina písní v dnešním playlistu má stopáž pod 3 minuty, zbývá tedy čas přidat také 2 pecky bodující v Holandsku. Zaspívají Johnny Thunder a Edie Gourmet.

Co je to Loop the Loop, to si najděte na netu, je to zajímavé. A připomínám, že psát o neohrané oldies si stále můžete na e-mailovou adresu oldies.ostrava@rozhlas.cz a také SMS-kou na číslo 723 102 513. Závěr je z žebříčku východokanadského. Dvojkou v něm byly koncem května před 58 lety The Beach Boys a jejich Shutdown. Opatrujte se, držte vlnu, oldies s vámi se všemi.

0: Trutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme vám s pěstováním rakitníku, navštívíme pardubickou kočičí kavárnu a zaměříme se na renovace a zateplení plastových i dřevěných oken.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
2: Zdravíme všechny pomocníky s vysíláním, milovníky dobrého humoru a také ty, co rádi poslouchají vzpomínky našich osobností. To je dnes Vítězslav Jandák a zdraví ho Patrik Rozehnal. Vítejte, Slávku.
3: Patriku Rozehnal, zdravím i tebe a naše posluchače. Zkrátka každýho, kdo má smysl pro humor, i pro ty smutný.
2: Jo, to vedro, které máme, snášíte dobře, Slávku?
3: Těžce, podívej se na mě, jak vypadám. Já myslím, že to dneska moc humorný nebude, bude to mít takovou těžkou prdel, jak se říká v humoru.
0: Dobře. Humoriáda.

0: Karel Gott na úvod dnešní Humoriády, děkujeme. A teď bych rád vyzval Slavka Jandáka, aby vybral první ukázku pro naše posluchače.
1: No vybral, já jsem o tom uvažoval. My jsme takový netradiční, především ty, Patriku. Máš na to právo, ty jsi ten pořád založil, děláš ho pouhých 11 nebo 12 let. A tak ti najednou napadlo něco, co sebou nese srandu, ale i vážnost, i dramatiku, ano. I kumšt. A to je Krejčík, Jiří Krejčík. To byl slavný režisér, velký režisér filmové i divadelní. No a my jsme našli něco s Karlem Šípem, takovou scénku, že bychom si to pustili,
0: jo, vzpomínku, co myslíš? Pana Krejčíka.
1: Vzpomínku na pana Krejčíka.
0: No, a jeho přímo, ano. No, měl Karel Šíp jako hosta.
1: Já jsem ho zažil jednak osobně, o tom bych nechtěl mluvit, protože jsem ženatej, ale já jsem ho zažil v divadle Na zábradlí, my jsme hráli tehdy Na dně. A to divadlo bylo prostě rozdělené na jakoby jednotlivé pokoje, to jeviště. A já jsem tam s Helenkou Lehkou, jsem tam měl jednu a to bylo vytažené mezi diváky. A hráli jsme a tam to divadlo je relativně malý, tam jsou diváci a hned herci. A já hraju, ale pořád se díváte a najednou zjistím, že tam sedí Krejčík, který to nerežíroval, to představení, to dělal Jarda Gilar.
0: Co si v tu chvíli člověk řekne jako herec?
1: Co si řekne, co se to děje, Krejčík je tady, to bude průser nějaký. No taky byl. A my jsme si to všecko svítili svíčkama.
0: Aha.
1: Takže ono to mělo takovou atmosféru bezvadnou. No a najednou já hraju tu milostnou scénu s tou Helenkou Lehkou a najednou vidím, jak se ten Krejčík zvedá, to už jsem říkal, no to bude půl strašně, co se bude dít. A on tiše přišel ke mně a tam tu svíčku, která nás osvětlila, najednou vzal do ruky, tak jsem přestal a říkám, co to děláte? A on říkal, nevidím tam vedle. Já jsem říkal, no tak prosím, vemte si tu svíčku. On vzal tu svíčku, šoupí vedle, střih a už jsme byli zpátky v Klasikovi. A klidně jsme hráli dál zase. No, s Krejčíkem jsem zažil spousta věcí. Byl to velký režisér a já mám takový pocit, že on v podstatě to všecko dělal z recese. To si, on byl člen recesistů, že jo, když byl mladý. A oni dělali takové scény, jako i za protektorátu, že začali kopat na ulici, jakoby hrob a podobné věci. To vím zas od Pepy Chvaliny, který vlastně byl v tom klubu recesistů. No takže on vlastně, když řval, dokázal Honzu Přeučila. To divadlo Na zábradlí, když si vemu, nevím, oni ho představovali několikrát, jsou to 4-5 pater. A on tak toho Honzu, který ho režíroval, naštval, že ten lítal od sklepa až po podkroví.
0: Jako
1: a zpátky.
0: Utíkal před ním.
1: Utíkal, steky ve sebe a řval. A Krejčík se potutelně usmíval, ale dostal z něj to, co potřeboval. Ano. Že divadlo, herectví je o emocích a on z něj ty emoce potřeboval vytřískat. Dělal to trochu zvláštním způsobem, ale ať je mu země lechá a ať je v tom nebi dál takovej srandista, jaký byl.
0: Jak to tedy se svou prací měl, na to se ptal Karel Šíp ve Všechno párty v režii Viktora Plesného. Když tam měl jako hosta právě Jiřího Krejčíka, tak nám teď povypráví o zubech a taky o rukou.
2: Škrtil byste ty herce nebo neškrtil?
3: Neškrtil.
2: A kde to vzniklo, tahle ta nepěkná pomluva?
3: Neškrtil, ale byla situace.
2: Ano.
3: Taková, že bylo vyšetřování velice přísný na celozávodním výboru Komunistické strany Československa na Barrandově, ale nebyl jsem členem nikdy
2: ano.
3: Této strany ani této organizace a tam bylo jaksi vážné šetření a tam najednou povstal jeden soudruh, se přísně rozčílen byl, říkal soudruzi, takovej režisér, který trhá hercům zuby kleštěma a piluje klouby, ten musí být navždy vymazán z kultury.
2: Jak na to přišel ten člověk?
3: Já jsem připravil film o Boženě Němcové. Teď se uvažovalo, bude to hrát jedna herečka nebo druhá herečka, obě význačné protagonistky Národního divadla. No, já nechci uvádět to jméno, ale ukázalo se při zkouškách, že se na tu Boženu Němcovou nehodí jedna ani druhá.
2: A to oni vám doporučili?
3: Zrada.
2: To oni
3: ne,
2: vám
3: tak, ale myslel si, já jsem sám myslel, že jedna se bude hodit, ale ano. Potom, když to vemete před kameru a ta kamera natočí detaily a teď ta jedna herečka ještě takhle si dala ruku před tvář a ona měla takový vysedlý klouby a ty žíly a měla
2: už tuším,
3: takový
2: ano.
3: Zrzavý zrzavý skvrnky tady a
2: tak vy, pilník v kapse, ne?
3: Rezavý chloupky. A ano. Teď to dala takhle před vás, ta kamera najela a teď se to zjevilo.
2: A vy jste vás vzal amok?
3: Nevzal mě ještě nic, já jsem ledově strnul, to bylo ano. Bez amoku. Bez amoku, tohle to nejde pro Krista pana Čo. A teď rozjetej film, peníze v tom 1 000 000 korun a teď já mám povinnost to s nějakou herečkou, ať už je to s jakoukoliv tu Němcovou natočit. Tak no. Chápete tohle? Tohle je tedy Veselhora by byla, ale bylo to, situace byla strašlivá. No ale ten produkční, tak si vyberte jednu nebo druhou, ale musíte to sakra, tu Němcovou natočit. No a ten s ní jednal a říkal, tak mi paní, on Reža to viděl, tak samozřejmě podívejte se ty zuby, ty vám dáme opravit, to film zaplatí. Počkej, to já měl jindy.
2: Začal v Lídně teda, já že jo, ano.
3: Jinýho herce jindy.
2: Ano.
3: Jsem měl a ten měl taky, mu dali zuby opravit, ale tam bylo jaksi ekonomický výbor, pak měl, že tedy film uhradí, ale po skončení natáčení, že herec povinen odevzdat ty zuby do rekvizitárny.
2: Státní majetek, ano, ano.
3: Marný. No tak tady s těma zubama, ale že ona nebude mít vyndavací, tady nebyla tahle podmínka.
2: Ona byla bez zuba, ta herečka, nebo co?
3: Ne, ona měla, ale ty nebyly dobrý, nebyly ona hezký, trošku prskala, trošku šišlala,
2: ano, ano.
3: Takže to nešlo, ale to jako by dentisti byli vyřešili, ovšem s těma rukama, s těma kloubama se to nedalo udělat, tak potom se řekl, no tak ona nebude moc dávat tu ruku takhle k tváři a najdem pak nějakou ušlechtivou ruku, až bude psát pak tu babičku s krásným rukopisem, tak to se dá všecko střihem.
2: Kaskadérka nastoupí no, ale se svojí rukou prostě. A
3: Nedošlo k tomu, ale já už jsem nikomu pak nikdy nevymluvil, že jsem ty zuby netrhal, jo, ale to přijel, pak byl svět socialistické kultury, přijel Palo Bělik a z dálky na mě volal, Juraj, čo si to vraj počul, teď řekl teď tu herečku, já nechci to jméno uvec, ty vraj zuby kleštěm asi trhal a klubí piloval, čo si to s ňou porobil, no takhle to bylo. A to už jsem nikomu nevymluvil.
2: A to se dostalo až no a na stranu?
3: Pak jsem to netočil, no naštěstí. Já jsem byl rád, že byl ode mě odňat tento kalich hořkosti. Nakonec to natočil Vávra s Jiřinou Švorcovou.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak vzpomínka samotného Jiřího Krejčíka, Karel Šíp taky ve svém pořadu Všechno párty. A Karel Šíp měl i jiný pořad svého času Za oponou a tam si pozval taky jinou skladbu herců, třeba i Marka Vašuta, Jiřinu Bohdalovou a hráli jednu scénku. Nabízíme jako pokračování a já proti zkusím nasadit vyprávění a vzpomínky Františka Ringo Čecha, ještě po boku Petra Novotného, o psu jménem Nero. Jeho humorné vyprávění je ve hře pod písmenem B. Ačko je tedy pokračování s Karlem Šípem, Jiřinou Bohdalovou a Markem Vašutem, nebo Bčko František Ringo Čech a Petr Novotný. Vybíráte si teď, máte tu šanci na telefonním čísle 731 800 900, nebo pište SMSky s heslem Humor, Mezera A nebo B a posílejte na číslo 90 011 04. Vaše hlasy sečteme a větší počet posílá scénku nebo ukázku do vysílání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Tak připomeňme ten náš první souboj. Karel Šíp, Marek Vašut, Jiřina Bohdalová, Ačko, Bčko, František, Ringo Čech, především a jeho vzpomínka na Psanera. Tak kdo teď volá a vybírá si na telefonu 731 800 900? Ptáme se se Slávkem Jandákem.
3: Dobrý den, zdravím, tady Pavel ze Židlochovic.
2: Ano.
3: Zdravím vás, Patriku, i pana Jandáka.
4: Dobrý den.
3: Takovou rychlou otázku. My jsme se jako děcka dívali na různé pořady a moje sestra se nemohla dívat na takové strašidelné filmy, protože pak jsem s ní musel chodit přes kuchyň do koupelny, kde jsem měl záchod, aby se šla třeba vyčůrat.
2: Ano, ano.
3: Protože měla strach a pamatuju si, že hlavně u jednoho filmu a to, jestli by si pan Jandák vzpomněl, jak se jmenoval ten film, bylo to od Hanky Proškové, film, kde byli ty studáci, ty mladí lidi na té chatě a ona ho poznala, ta hlavní protagonistka ho poznala podle prstenu. Věděl byste, který film to byl?
4: Nebyl to Přízrak.
3: Byl to Přízrak, byl. Určitě.
4: Že to byl Přízrak. A pak jsem spadal z té střechy, že já vím. No, a tam to bylo krásný vám, když jsem, no tak jsem samozřejmě nepadal, už jsem ležel, kamera mě zabrala a protože kolegové jsou potvory, tak furt vykládali okolo vtipy a já jako mrtvola se nemohl sklidnit, já jsem furt řezal smíchy a pan režisér Klein, ten na mě už pak řval, že to bylo hrozný, takže na ten film mám vzpomínku hlavně z tohohle konce. Ale byla to hezká práce a bylo to tam fakt strašidelný.
2: A pro co hlasujete?
3: A já určitě pro Ačko. Dobře. A děkuju moc krát.
2: My taky děkujeme.
4: Ano, mějte se hezky.
2: A kdo další je na telefonu? Vybírá.
5: Dobrý den, já bych bral Bčko. Viděl jsem taky takovýhle jakoby hororový film, jmenovalo se to Vlčí bouda. Tak nevím, jestli to nebylo třeba tomu.
2: Ne, tohle byl určitě Přízrak.
4: Přízrak. A Vlčí bouda, možná, že jsem v tom taky hrál. Já vám nevím. Já jsem už dneska ve věku, kdy si nepamatuju, co bylo před hodinou. Načež před 20, 30, 10 lety, nebo loni, to už já si nepamatuju. Ale. A potom mám jednoho kamaráda a manželku a ty jsou ještě furt normální, tak mi to vždycky vrátí.
2: Ale důkazem, že to není pravda, je i ta vzpomínka na Jiřího Krejčíka tady osobně.
4: No ne,
2: a bylo jich hned několik.
4: To si člověk vybaví. Jsem neřekl všechny ty vzpomínky.
2: Vážení, my máme rozhodnuto, děkujeme moc za pomoc. Hlasy, které se nasbírali i během písničky, tak byly pro změnu. František Ringo Čech a tady vzpomínka na psa jménem Nero.
6: Jsem nepoučitelný. Přestože jsem línej a Černocká mě varovala. Říkala, ty vole, je to na 14 let. Ne štěňátko, Ringo, je to na 14 let. Vždycky jsem si štěňátko pořídil. Teď na starý kolena jsem postavil dům s zahradou. Chtěl jsem parkovou zahradu, už první lenost. Neuklízet plody a neuklízet listy. A zahradník mi řekl nakonec takovou strašnou věc. Řekl, pane Čech, teď si vyberte buď zahradu, nebo psa. Ale obojí ne. obojí nebude pěkné. Buď budete mít psa a hnusnou zahradu rozhrabanou, pomočenou, příšernou, okousanou a roztomilýho psíka, a nebo krásnou zahradu bez čokla. A já jsem řekl, tak já jsem měl psi už 3, tak teď jednu zahradu.
7: Tak já bych teda aspoň zazpomínal na psa, který se jmenoval Nero, abych byl úplně konkrétní. Já samozřejmě jsem s tebou tenkrát tolik v autě necestoval jako mnoho herců, kteří tvrdili, že to byl opravdu nezvládnutelný pes, který prakticky ovládal celý dopravní prostředek.
6: Celý divadlo ovládal. Celý divadlo. A nejvíc to způsobila Helena Růžičková, která byla sama nezvládnutelná. Já jsem přijel někam s tím Nerem, to Nero vyrůstal a začínal si uvědomovat, že i on si v té společnosti herecký může vydobít svý postavení silou. Jo? To začínalo, kdy Nero si setkám chtěl a herec ustoupil, sežral všechny ponožky, který chtěl, a nikdo mu nevzdoroval. Takže já jsem přišel s tím Nerem, s tím dobrmanem do šatny a Helena Růžičková už měla pytel stehen kuřecích, co vyžebrala kosti, a nasypala mu tu hromadu. Já jsem říkal, Helenko, prosím tě, to mi nedělej, pes máš rád jednou denně. A Helena vždycky zhorčila, říká, prosím tě, ty žereš 10krát a Nerouškovi by znal jednou. Pod Neroušku, vykašli se na něj, nažer se. Sundávala mu košík, jo. Já říkám, nesundavej mu ten košík. Je to dobrman, budeme mít problémy. Máš sám, ty vole, ty košíček nemáš. Ty bez košíčku a Nerouškovi dáš, pod Neroušku, Helenka ti sundá košíček. Už někoho raf. Takže od soudu k soudu, z policie na policii. Pustila ho v Rožnově v noci ze sálu a já jsem slyšel podle toho, kde naříkali psi, v který části toho Rožnova ten Neroušek se pere zrovna. No, zkušenost špatná.
2: Znal psa jménem Nero i Slávek Jandák, potkal se někdy se psem Františka Ringo Čecha?
4: Nikdy, já byl jsem i u něj, nevím opět, jestli to není vlastně trošku takový sen Františka. Možná, že chvilku měl Nera. Jo. Já mu to přeju, že to je hodnej člověk a věřím, že ten pes se u něj měl velmi dobře. Ale já sám jsem z psí rodiny, my máme psa celý život a není pravda, že zničí zahradu. To mu lhali. Ne, když toho psa vychováte, nezničí zahradu. A to je fakt, že my tam teda nic nepěstujeme. Takže a zahrada má 1,5 hektaru, takže ten pes se vyběhá docela.
2: No, možná sporné věci by k tomu řekla třeba Iva Hitnerová, která zase má tu hezkou, krásnou, okrasnou zahradu a má tu růženku a ta tam dovádí teda jako občas.
4: No, možná, že má nějakou trhací, já mám německého ovčáka jenom.
2: A ten není trhací?
4: Je, když mu řeknu.
2: Jo.
4: Když mu řeknu.
2: Co trhá, ale... když mu řeknete?
4: Lidi. Lidi, protože já k sobě nepouštím lidi, že největší sběr jsou lidi, jo. Ne ostatní zvířata.
2: Na zahradě je hodnej. Teda.
4: Na zahradě je hodnej, nikdy, než někdo přijde.
2: Nikdy ne. Nevykopal žádnou díru?
4: Ne, vůbec. No tak to je německý ovčák, to je šlechtic. Jo. Vykopal díry. To ať dělají manuálové. Český rasy, ať to dělají.
2: Ale ne, český Němec... fousek a tak.
4: Ano, je. Český fousek ať hrabe, ale německý ovčák je vznešený. Ne, směju se, ale jde o výchovu a o takový, bych řekl, vnitřní spojení s tím zvířetem. Víte, lidi si neuvědomují, že ty zvířata jsou daleko vnímavnější a chytřejší, než jsme možná my, nebo my si myslíme, my, že jsme. A když se s tím psem napojíte, tak on vám rozumí všemu. Opravdu, ten náš už zná. On je takovej Rex, jak je ten seriál rakouskej, tak on je přesně tak podobný. Takže já když s ním jdu, když jsem byl mladší, třeba ještě před rokem nebo před 2 lety, tak i ženy říkali, ten je krásný. Já jsem říkal, to víte, jaký pán, takovej pes a podobně. A hned se seznámíte, navážete kontakt.
2: Ano, je to dobrý seznamovací prostředek.
4: Je to dobrý seznamovací, ano, to je pravda. No, a hlídá. Ano. A opravdu hlídá.
2: Jo.
4: Je to hlídač nádherný a žádný zahrádky neničí to, ať o něm nešíří takový pitomosti.
2: Rozčiluje se nebo reaguje proti Slávek Jandák,
4: samozřejmě.
2: Ale teď vy, vážení, vybíráte opět. Tak buď budeme pokračovat s Františkem Ringem Čechem, no. A to ukázkou, kde bude třeba ještě Michal Suchánek a Richard Genzer, abych to nespletl, a co proti tomu? Tak já zkusím Vlastu Buriana.
4: Vlastu Burianu.
2: Mohli bychom.
4: Tutovka proti tutovce, že jo?
2: Dobře, tak jo, vyberte vy. Humor mezera A či B na číslo 90 011 04, posílejte tedy jako textovou zprávu, anebo se ozvěte přímo do studia sem. Číslo té linky je 731 800 900. Je to na vás.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Vítězslav Jandák, Patrik Rozehnal, dnešní osazenstvo Humoriády a vy přispíváte svými hlasy, rozhodujete si o tom, co byste rádi slyšeli a co pak do vysílání taky pustíme. Tak buď je to František Rinko Čech ještě s panem Suchánkem a Genzrem jako jejich host, anebo Vlasta Burian ve svém monologu historickém. Co si vyberete, koho, tedy ptám se na telefonu, kdo volá? 731 800 900, spojení sem do studia.
2: Dobré odpoledne, Honzo Zlokavý, zdravím vás Patriku i pana Jandáka.
3: Dobrý den.
1: Děkujeme.
2: A já bych, chlapi, hlasoval pro pana Buriana.
1: Píšeme mu bod. Výborně. Přesouváme se za dalším. Kdo hlasuje?
4: Miroslav z Karviné. Dobrý den, pane Jandáku.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den i vám, Patriku. A dávám hlas Vlastovi Burianovi.
1: Píšu mu bod. Děkuji za zavolání, za hlasování. Vážím si toho, že voláte, přispíváte. Kdo tam je teď? Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Matěj. Zdravím vás.
1: Taky.
3: Dobrý den.
5: Já bych hlasoval pro Bčko.
1: Pro Bčko, to znamená Vlasta Burian.
5: Tak jsem se zpět, pardon, Ačko.
1: Dobře, tak přesouvám. Děkuji moc. Naslyšenou a ještě někoho vezmeme do party, kdo pak to je. Dobrý den.
6: Dobrý den, moji miláčci. My bychom chtěli dvojku.
1: Dvojku, Vlasta Buriana.
6: Ano, děkujeme.
1: Dobře.
3: Děkujeme.
1: Tak děkujeme moc. Tak nakonec zase, je to pestré dnes, zase změna. František Rinko Čech odchází a bereme z archivu favorita, kterého jste si zvolili ve výběru, Vlastu Buriana, je tu jeho fontána humoru a u advokáta se octneme.
7: A co to byl, pes nějaký štěně, nebo co to
8: ne,
7: bylo?
8: Ne, ne, to byl ratlík.
7: Ratlíka, byl to mladý pes, nebo jak to vlastně bylo?
8: No, zkrátka a dobře ho ranila mrtvice, asi proto, protože mu byl asi 15 roků. No to tak... víte, to už se hodně třese ratli.
7: No jo, no
8: on
7: tak...
8: se třese už, když mu jsou 2 měsíce a když mi je 15 let, tak to dělá nohama. Jejej.
7: Podívejte se.
8: Já
7: to
8: se
7: vlastně
8: dívám.
7: Ten pes pošel stáří. Ne?
8: No já si to taky myslím. Ale ten krejčí říká...
7: Jaký krejčí?
8: No co mu patřil ten pes?
7: Tak on nepatřil tomu zámečníkovi, co s ním šel?
8: Nepatřil? A já jsem myslel, že jo?
7: Ale když jste říkal, že patřil tomu krejčímu...
8: Ale vy to pořád nějak šmodrcháte a pořád to... Ten, to, ten krejčí měl psa... A ten krejčí se jmenoval zámečník Karel.
7: No, tak. No, no a dál?
8: No a ten pes se jmenoval Hafuša. Teda Hafínek, abych vám to jako všechno řekl.
7: No?
8: No a já jsem smutný.
7: Kvůli tomu psovi?
8: Ale ne, po tátovi. Ale... Já jsem Václav Smutný.
7: No dobře, a co s tím máte vy společného, pane Smutný?
8: Co s tím já mám společného? Já totiž, to je tak, vlastně kvůli tomu jsem přišel.
7: No.
8: Já jsem to viděl.
7: No.
8: A já mám být jako svědek korunovaný.
7: No.
8: Koruní.
7: Koruno. A o co vám vlastně jde?
8: No, on ten zámečník, co je krejčí. Abyste to potom někde takhle nesplet. Ten ke mně přišel a povídá, že jako bych mu mohl u soudu odsvědčit, že ten pes byl moc drahocenej a že měl policejní výcvik. Já mu povídám, no sakra, to bude nějaký divný. Rašlici obyčejně policejní výcvik nemají a že by si lidi o mě třeba potom co smysleli. A on mi povídá, podívejte se, to nechte, to abstrouhejte.
7: No,
8: abstrouhejte, no to vy neznáte.
7: Abstrahujte.
8: Co?
7: Abstrahujte.
8: No tak, když to vidíte, tak se mě ptáte.
7: Neužívejte cizích slov, když to neovládáte.
8: No.
7: No tak a co dál? Tak co vám řekl? Tak, no.
8: Nenudím vás, pane.
7: Ne, vůbec ne, no ale no. Říkáte to pomalu.
8: No jo, pomalu, pač. Já koukám, že špatně, chápete?
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak třeba se ještě dotkneme toho, když je to tak pomalé, jak to pokračuje s Lastou Burianem. A zatím budeme přemýšlet, co dáme proti, ale zase pes, zase vyprávní obsah. Točil jste se zvířaty, Slávku, někdy?
3: Točil jsem se zvířaty, hlavně s koňmi, na koních. No a to jsem si dokonce při třevořících na popelku, pro popelku, jsem si zlomil kostrč. Nikomu to nedoporučuju. Proč se to stalo? Protože jsme přišli do Německa a tam jsme cvičili na plnokrevnicích, jezdit všecko OK, historické sedlo má hrušku takovou velkou. No a samozřejmě ten jezdec musí být z koně schozen a za to pak dá flašku. Tak dělali všecko možné a schodit mě nemohli, leč přece jenom jsem vyletěl do vzduchu a zadkem jsem padl na tu hrušku a zlomil jsem si kostrč. Strašlivá bolest. Takže vždycky byl při natáčení sanitka s doktorem a když už jsem začal v sedle omdlívat, tak přiběh doktor, prdne injekci a já jsem točil dál. Takže mám vzpomínky na koně.
1: A vy jste byl pod sedativy, pamatujete si z toho tady vůbec
3: něco? Ne, nepamatuju, proto vůbec se divím, že se lidem ta pohádka líbí, protože ji neznám. Ale pak jsem pás mládí krávy. Bacha.
1: Ale?
3: No, já jsem mám zlepšovací návrh pásové vypásání, jezdil jsem na koně a měl jsem 183 jalovic v Krkonoších, v Albeřicích. Takže ne. Tam jsem viděl nejvíc peněz
1: v vlastním životě. Krav, jako.
3: Já jsem byl honák krav.
1: Jak jste se k tomu
3: cowboy.
1: Dostal?
3: Jo. No, takže dostal jsem se k tomu, že jsem přišel teda do těch státních statků a chtěl jsem si vydělat nějaký peníze jako v prázdninách. A oni říkají, nechcete pás krávy? A jsem říkal, to nic není. Jo, nic není. Byla to těžká práce, protože ráno ve 4 jste vyháněl, v 8 za 4 hodiny jste je nahnal do košáru. Košár byl takový prostor, kde byly zase elektrikou nabitý plůtek a do toho jste narval 183 jalovic, který tam kakali, na to vypapaný. Aha. Jo, a pak jste zase ve 4 odpoledne vypustil a 4 hodiny se pásly a na noc jste je hnal za Vohoradu. Takže ona to práce byla docela těžká, jezdilo se na koních, no a byli jsme dva, Vladěk Urban a já. No, ale naučil jsem se házet nožem slušně jezdit na kobyle a prostě vzpomínám na to, a kdybych byl mladší, asi bych byl zase koubojem.
1: To by byl nějaký památník v těch Albeřicích, by měl
3: no,
1: být. Že měli, tady naháněl krávy Slávek
3: Jandák. No, ale já jsem si vydělal teda ano. Na pioníra, na pařez za hezky. Ten měsíc. No, to bylo, ježišmarja, to no, byly jasný, peníze.
1: To
3: pane, víte, co byl pařez, ten pioní? No, tak ten jsem kupoval od paní Antonioniovi, která pracovala v rozhlase. To je sranda. Takže ona mu prodávala ten pařez, já jsem si viděl kravama na pařez a na koních. No,
1: to je titulek, úplně
3: to je titulek, no, krásný to bylo. Takže zvířata mám rád a se psema jsem vyrost, psa mám krásnýho. Vlastně bez psa si novým život představit. Hmm.
1: Slávek Jandák naším hostem, tak vy jste teď po druhé vybrali Vlastu Buriana vlastně do té hry, je tam v tom souboji. Ačko, co bychom dali proti jako ukázku?
3: No já, mě napadla, promiň Patriku, no. Ty seš moudrost tohoto pořadu a hlavně vědma, já jsi taky inteligentní samozřejmě, ale mě ti napadla jedna věc, kterou jsem dlouho neslyšel.
1: Která?
3: Tady. A to je mé mládí nebo můj střední věk a to byl Luboš Lipský Hlustvisihák. Pamatuješ
1: no,
3: Hlustvisiháka.
1: Slavná postava.
3: Slavná postava a celý ano. Národ se řezal smíchy.
1: No tak jo, tak máme tady.
3: Hlustvisihák. Máme Hlustvisiháka, pustíme Hlustvisiháka.
1: Takže Vlasta Burian nebo Lubomír Lipský jako Hlustvisihák. Ačko nebo Bčko 731 800 900 už můžete volat anebo psát SMSku na číslo 90 011 04.

Kohoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Kon-

0: pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Připomeneme vám telefon 731 800 900, je hlasovací v Humoriádě a můžete si zvolit ukázku do vysílání, buď tu s Vlastou Burianem nebo s Lubomírem Lipským. A na telefonu jste vy, co jste se rozhodli hlasovat. Tak kdo pak to je? Dobrý den, přejeme se Slávkem Jandákem.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den, Karel z Bojkovi, zdravím vás, Patriku, pana Jandáka.
1: Děkujeme.
2: Děkujem.
3: Co jsem ho vždycky obdivoval jako herce.
2: Díky.
3: A přál bych si Bčko.
1: Dobře, zapisuju Bčko.
2: Výborně,
1: Lubomír
2: děkujeme.
1: Lubomír Lipský tedy tím pádem. A na telefonu v této chvíli, kdo? Dobrý den.
4: Tady Roma Myslovec, Vysoký, Patriku, já zdravím pana Jandáka.
1: Ano,
4: a dávám Ačko a dávám tři hlasy. A Patriku, vám hezký vysílání. Je mi to škoda, že nejsou písničky na přání. Líbí nám to. Naslyšenou.
1: Tady jsou zase na výběr ukázky mluveného slova. Dobrý den, kdo tam je?
5: Dobrý den, slavím ředitele filmového festivalu.
1: Ano, Slavka Jandáka, bývalého, ano.
2: Bývalého.
5: Pane, bývalého, teda pardon.
1: A?
5: To mi trošku uniklo.
1: A co vybíráte?
5: Pane Jandáku, mně se hlavně líbila ta vaše rola, teda role, co pak je to za vojáka?
1: Jo, ano. Já se omlouvám, ale musíme hlasovat, ať stihneme ukázku.
2: Musíme brže.
1: Povídejte, Ačko nebo Bčko?
5: No, každopádně, těžká volba.
1: No, tak rychle.
5: Takže B.
2: Bčko.
1: Lustli dobře. Se, jak, dobře.
2: Mějte se hezky.
1: Přiklonil na stranu vítěznou.
2: Na skle a díky.
1: Lubomír Lipský.
6: Promiňte, prosím. Nejste vy náhodou ten známý zápasník Karel Hmoždíř?
7: Hmoždíř? Ne, to nejsem. Hmoždíř,
6: to byste se musel hodně změnit.
7: Tak jdete sem?
6: Ne, já jdu tam.
7: No já jsem myslel tam, jinak byste tady neseděl přeci.
6: To máte pravdu, jinak bych tady stál. Tady je vždycky strašně nasvaknuto.
7: To je fraktura.
6: Ne, to je sádra. Já jsem si trochu nalomil kost.
7: No, to jste si nalomil na chodníku.
6: Jste viděl někdy na sídlišti chodník?
7: No, tak jste si nalomil, když jste šel blátem.
6: Ne, když jsem šel, tak ne, až když jsem upadl. Od té doby mám pocity méněcennosti.
7: Jak to?
6: No, on šel kolem nějaký chlap s takovým malým klukem a ten kluk povídal, tatínku, podívej se, přece jsou na světě větší nemehla, než jsem já.
7: On má člověk vždycky radost, když pozná, že je na tom někdo hůř, než on sám.
6: Tak.
7: No, já jsem byl minulý rok taky pěkně zmlácený.
6: Já koukám, no. Havárie, co?
7: No, něco podobného. Moje nynější žena se seznámila s mou bývalou ženou. Nejdřív se pohádali, pak se usmířila, pak mě obě strašně zmlátili kvůli mi nastávající ženě. A teď mám z toho takový... No takový různý deprese.
6: Jo, co to máte? To jsou pilule nějaký?
7: No jo, no helejte, tuhle tu zelenou piluli beru těsně před obědem. A tuhle modrou piluli beru těsně po obědě.
6: A na co máte tu žlutou piluli?
7: To je právě ten oběd.
6: Vy jste labužník?
7: Ne, já jsem nemocnej. Já prodělal nemoci, anglickou nemoc, asijskou chřipku, španělskou chřipku, indický zánět spojivek, australskou spálu.
6: No jo, to jste viděl hezký kousek světa.
7: A víte, co mě vždycky postavilo na nohy? Ne. Mlíko, jedině mlíko. Já jsem pil pořád mlíko.
6: Dejte pokoj, prosím vás, mlíko, já nemůžu mlíko od jistý doby ani cítit. No hrůza, já jsem taky porápil mlíko, no hrůza vám povím.
7: No a kdy to bylo, když jste měl delirium, ne?
6: Ne. Hned, když jsem se narodil.
0: Humoriáda.
1: Závěrečná ukázka a děkuju Slávkovi Jandákovi za návštěvu.
2: Já děkuju Patrikovi Rozenalovi, že mě podržel, že já mám vždycky strašnou trému, ale snad se můžu chvilku podílet na pořadu, který dělá srandu.
1: To je pravda. Děkuju moc, ať
2: já
1: se daří i vám.
2: Já děkuju všem a zdravím všechny.
1: Ano.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Pět hodin.
0: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Na Dolní Moravě na Orlicko-Ústecku pokračují opravy silnice třetí třídy. Ve Svitavách letos slaví 770 let od první zmínky. A dnešek na východě Čech má být slunečný s teplotami do 24 stupňů. Aktuální zprávy pro vás má Petra Beránková. Vítám vás, krásné ráno z Pardubic. Krajští silničáři zahájili třetí etapu opravy silnice třetí třídy na Dolní Moravě na Orlicko-Ústecku. Asi 1,5 kilometru dlouhý úsek začíná u obchodu s potravinami a končí u křižovatky s místní komunikací a řidiči musí zvolit objížďku. Ve Svitavách začali přijímat od lidí návrhy na udílení ceny města. Radnice chce tímto vyznamenáním doplnit letošní celoroční oslavy 770 let od první zmínky o městě. Obyvatelé můžou nominovat jednotlivce, kolektivy i fyzické a právnické osoby, které trvale žijí nebo působí na území města. Formuláře k návrhům jsou dostupné na webových stránkách radnice, potvrdila nám mluvčí Kateřina Kotasová.
2: A to nejen za celoživotní práci, ale i za významnou činnost v posledních 10 letech. Ocenění může být uděleno také in memoriam. Nominaci mohou na předem připraveném formuláři podávat opět jednotlivci, ale také spolky nebo organizace. Všechny nominace na udělení musí být doručeny nejpozději do 31. července.
1: Ministerstvo pro místní rozvoj nabídne dalších 6 miliard korun na podporu dostupného nájemního bydlení. Obce a města o ně budou moct žádat asi od začátku příštího roku, informovala o tom šéfka rezortu Zuzana Mrázová z Hnutí ANO. Peníze podle ní půjdou z přebytku v operačních programech. 7 miliard, o které by mohly obce žádat od roku 2024, se podle Mrázové vyčerpalo rychle. Vedení České televize a Českého rozhlasu vyzvalo premiéra Andreje Babiše z Hnutí ANO, aby zastavil projednávání novel o televizních a rozhlasových poplacích. V otevřeném dopise varují před ohrožením fungování a nezávislosti veřejnoprávních médií. Ředitelé také žádají o vznik odborné pracovní skupiny. Její založení přislíbil premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO před několika týdny. Ministerstvo kultury navrhuje zrušení poplatku a převedení médií veřejné služby pod státní rozpočet. Novela koaličních poslanců pak poplatky ruší pro lidi nad 75 let a nebo pro některé firmy.
0: Počasí.
1: A nás čeká slunečno, bude jasno až polojasno, teploty 21 až 24 stupňů. Vítr teď ráno slabý, během dne mírný do 6 metrů za sekundu. Tlak se nemění, rozptylové podmínky dobré až velmi dobré. Biojednička, to znamená mírnou zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: 3 minuty po páté přesně míříme na silnice Pardubického kraje. Čerstvé omezení například přímo v centru Pardubic, ulice u krematoria, je v části zavřená kvůli práci na zítích. A to stejné i v ulici Mikulovická. A ještě ve Slatiněnech na Chrudimsku začala série uzavírek kvůli opravě vodovodu. Neprůjezdné jsou ulice v oblasti kolem Hřbitova a silnice na Presy. Práce jsou rozdělené do několika etap a potrvají až do konce listopadu. Tak klidnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Vilém a Willibald slaví svátek, je čtvrtek 28. května, tak vám všem přejeme pěkný poslech Českého rozhlasu Pardubice. Výrazný nárůst nákladů spojený s úbytkem peněz. Dva problémy, se kterými se musí vyrovnat symfonické orchestry nebo divadla v letošním roce. Podle zástupců kulturních institucí by stabilní financování zajistila částka ze státního rozpočtu ve výši 500 milionů korun. Letos si rozdělí o 150 milionů méně. Téma rozebereme za chvíli a přidáme i muziku. Budou tady Jeleni, Jitka Zelenková, Václav Neckář a nebo teď Hana Zagorová. Tak hezké probouzení do nového dne a ať se vám daří.
0: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Krásné ráno s Českým rozhlasem Pardubice, čtvrtek 28. května, za 3 minuty bude čtvrt na 6. Policie v dolnorakouském okrese Baden řeší kuriozní případ s ukradenými 170 páry dámských bot. Muže, kterého z krádeží podezřívá, už zadržela a teď hledá poškozené. Policie ve snaze najít majitele zveřejnila fotky s botami, napsala agentura APA. Policie už taky tedy zadržela muže, kterého spojuje s loňským vloupáním do jednoho z bytů v Berndorfu. Při dubnové domovní prohlídce u něj našla těch zmíněných 70 párů dámských bot různých velikostí. Vyšetřovatelé předpokládají, že zmíněný muž, který odmítá vypovídat, je kradl z chodeb od vstupních dveří do bytů. Policisté teď doufají, že ukradení boty poznají. Hledají taky případné svědky. My pro vás budeme mít další zprávy o 17:30 a hlídejte si boty na chodbách. No a teď jiné téma. Místo 400 milionů korun jako loni o 50 milionů méně. Tolik dostanou od státu divadla a orchestry. 14 profesionálním orchestrům a sborům připadne 70 milionů korun. To je ale podle nich na stabilní fungování nestačí. Reportér František Kuča zjišťoval, o čem konkrétně mluvili zástupci orchestrů a ministerstva kultury na setkání ve Velkých Karlovicích.
1: Je to vlastně úplně jednoduché. Ve srovnání s těmi ostatními kolegy, s ostatními českými symfonickými orchestry, profesionálními filharmoniemi, je to tak, že pro všechny bude ta stagnace z té ministerské dotace bolestivá nebo omezující, tak pro Západočeský symfonický orchestr může být úplně na životě ohrožující.
2: Tak vidí situaci ředitel nejstaršího českého symfonického orchestru Vladimír Smutný. Ani peníze od soukromých sponzorů podle ředitele Zlínské filharmonie Bohuslava Martinů Tomáše Gregůrka výpadek příjmu nevyřeší.
3: Určitě to jakoby nemůže sanovat jakoby ty výpadky v takové velké výši, co teďka v rámci vlastně ministerstva kultury o ten deficit stál.
2: Kulturní instituce dostávají státní peníze každý rok a vždy čekají na to, co dovolí rozpočet. I to zvyšuje jejich nejistotu. Řešením by mohlo být víceleté financování.
4: Kdybychom měli nějakou garanci toho, že ta výše těch příspěvků dotací od všech těch potenciálních přispěvatelů bude konstantní nebo bude v nějaké výši, tak by se nám asi, řekněme obecně, žilo trochu lépe.
2: Říká ředitel Janáčkovy filharmonie Ostrava Jan Žemla s tím, že například dramaturgické plány orchestry řeší na několik let dopředu. Právě o navýšení prostředků budou instituce usilovat při jednání s ministerstvem kultury o rozpočtu na příští rok, jak pokračuje předsedkyně Asociace symfonických orchestrů a pěveckých sborů Lenka Kavalová.
5: Rostou náklady na dopravu, protože jsou nám účtovány palivové příplatky v souvislosti s narůstajícími cenami pohonných hmot a energiemi a dalšími.
2: Snížení státní podpory vysvětluje ředitel sekce živého umění ministerstva kultury Milan Němeček.
6: Ten důvod byl jednoduchý, jednak bylo rozpočtové provizorium a jednak nastupovala nová vláda, která se nepřihlásila k tomu původnímu rozpočtu. Nejvyšší možná částka, která tam mohla být po dohodě, vlastně byla 350 milionů, bylo tam vlastně původně navrhováno i méně.
2: O výši rozpočtu na příští rok budou kulturní instituce s ministerstvem jednat v létě. Z Velkých Karlovic František Kuča, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: My sledujeme poměrně napjatou situaci ve světě ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice, a to teď brzo ráno, 3 minuty po 5:45. Kuvajtská protivzdušná obrana sestřelila nepřátelské rakety a drony, oznámila armáda, neupřesnila, odkud útoky přišly, v zemi se rozezněly sirény. Tak to byl Kuvajt a ještě tady máme informaci, která se týká Spojených států. Ty oznámili, že provedli nové obranné údery v jižním Iránu. Světové agentury to uvedly s odvoláním na nejmenovaného amerického činitele. Podle agentury AFP americký představitel řekl, že americká armáda sestřelila 4 iránské drony a provedla letecké údery na pozemní základnu na jihu země. Jde o druhou takovou operaci v tomto týdnu. Další zprávy nabídneme o 5:30. Dnes čeká novináře press trip ke stavbě galerie Pernerka na Palackého třídě v Pardubicích. Bude to výjimečná návštěva staveniště budoucí pardubické dominanty, největší porevoluční investiční akce na území města. Po roce intenzivní práce na základech začíná galerie Pernerka růst do výšky. Zástupci developera a stavebníka seznámí žurnalisty s aktuálním stavem stavby, harmonogramem jejího dokončení a dalšími zajímavostmi spojenými se stavbou. Bude u toho určitě i náš mikrofon. A do vozového parku hasičů nově přibylo moderní spojové a komunikační vozidlo. To bude sloužit hlavně při rozsáhlých mimořádných událostech, jako jsou požáry, dopravní nehody a nebo mimořádné události vyžadující koordinaci více složek integrovaného záchranného systému. Vozidlo funguje jako mobilní velitelské a komunikační centrum. Jeho hlavním úkolem je zajistit spolehlivou komunikaci mezi hasiči, policií a dalšími složkami IZS přímo v terénu, a to i v místech, kde běžně selhává mobilní signál a nebo datové připojení. Slavnostní předání se uskuteční právě dnes od 10 hodin na Pernštinském náměstí v Pardubicích za účasti hejtmana i primátora.
1: Počasí.
0: Před námi je nejchladnější den tohoto týdne, naměříme 21 až 24, na horách 14 až 17 stupňů Celsia, ale bude nadále slunečno, jasno až polojasno.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
2: Rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: 6 minut a bude 17:30. Čekají vás další zprávy ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice s datem 28. května. Přejeme hezký čtvrtek. Právě dospívala Jitka Zelenková do Půly. Ještě stihneme skupinu Jele na píseň Všude zdejší. A taky připomínáme, že do kin právě dnes vstupuje nový film režiséra a scenáristy Jana Svěráka nazvaný Pět švestek. Ten stojí na výrazném hereckém obsazení Lenka Termerová, Oldřich Kaiser, Petr Kostka, Dana Sislová a Jan Vlasák. Je to snímek o pěti seniorech, kteří si chtějí užít možná poslední společnou dovolenou na moři na palubě lodi. Svěrák ji označil za komedii, právě tuhle věc, kterou natočil o dvou rebelujících stařenkách a třech stařících, kteří se vydají na moře bez dozoru dospělých. Hravá i dojemná komedie se natáčela v Řecku a v Pardubicích. Víc najdete na webu pardubice.rozhlas.cz, možná jste i slyšeli reportáž, tak se k ní právě na webu kdykoliv můžete vrátit, případně na webu i rozhlas.cz. Teď jedno výročí připomeneme. Před 35 lety se potopil po výbuchu na palubě tanker ABT Summer, ze kterého do moře uniklo 260 tisíc tun ropy. Vědí ale dnešní děti, co je to vůbec tanker a k čemu na moři slouží? To zjišťovala redaktorka Tereza Beránková.
1: Víte, co to je tanker?
2: Tanker, tak to je nějaký tank velký.
3: Nebo to je nějaký vozidlo, který má vepředu takovou tyč, který může střílet něco, třeba nějaký bomby.
4: To je auto, který auto má takovou tyč a může střílet.
5: Že můžou být zražená auta.
6: Může to být nějaký nákladák, který má raketu.
1: A co ty si myslíš, že je tanker?
7: Je to velká loď a vozí se po vodě.
1: A co je v té lodi?
7: Lidi.
6: Je v tom benzín a když vyteče, tak rybičky kolem všude můžou zemřít.
4: To je to, že tam je takový benzín a na té lodi musí být hodně benzín, protože když chce někam jet na lodi, tak aby to mělo hodně benzínu. A když ten benzín vyteče, tak všichni z toho moře můžou umřít, i který skoupou. A jsou tam malé děje a ta loď se může i někdy potopit, když ten benzín vyteče.
1: A kdy se ještě ta loď může potopit?
4: No, že to může se někdy potopit starodávných to lidím.
6: Že narazí do ledovce a praskne loď.
4: Že třeba spadne auto.
7: A nebo aby se zachránili, tak by mohli skočit do té vody a plavat.
1: A kde tanker jezdí?
6: Jezdí v moři nebo na silnici.

0: si dáme zprávy, které přináší Petra Beránková.
1: Půl šesté.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Pardubický magistrát plánuje sjednotit pravidla pro používání mobilů ve školách. Od září by tak žáci základních škol zřizovaných městem nesměli používat mobily nejenom při výuce, ale ani o přestávkách. Změnu by měly školy plošně zapracovat do svých školních řádů. Podrobnosti ve zprávách v 7. Skuteč spouští dražbu stavebních pozemků. Město nechalo připravit desítku parcel na Špitalské louce a za tyto práce zaplatilo 20 milionů. Pozemky pro rodinné domy dnes bude nabízet formou elektronické aukce. Ministerstvo životního prostředí odpoledne zveřejní kompletní podmínky nové zelené úsporám. V dotačním programu bude možné čerpat na renovace domů, a to bezúročný úvěr. Přímou dotaci získají oproti dřívějšku už jenom nízkopříjmové domácnosti. Podle ministra životního prostředí Igora Červeného z motoristů půjde například o lidi, kteří splňují podmínky superdávky. Pražští zastupitelé zase budou schvalovat nový územní plán. Ten je v přípravě od roku 2012 a měl by nahradit ten dosavadní, skoro 3 desetiletí starý dokument. Takzvaný metropolitní plán má podle vedení města zefektivnit plánování a urychlit výstavbu. V případě schválení zastupiteli bude platit od 1. září. Francouzští poslanci budou jednat o oficiálním zrušení zákoníku ze 17. století, který zajišťoval práva otrokářů v koloniích. Takzvaný černý zákoník sice není platný od roku 1848, kdy ve Francii zrušili otroctví. Žádný zákon ale tento kodex formálně nezrušil. Definitivní vyřazení zákoníku podporuje prezident Emmanuel Macron. A počasí v Pardubickém kraji. Dnešek bude zase slunečný, jasný až polojasný. Teplotní maxima 21 až 24 stupňů. Vítr bude slabý, během dne mírný. Tlak se nemění, rozptylové podmínky dobré až velmi dobré. A bio dnes 1, to znamená mírnou zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Jak už víte z našeho vysílání, čerstvé omezení platící na Orlicko-Ústeckou silnice 3. třídy, na průtahu Dolní Moravou až na Velkou Moravu. Je tam omezení zúžení silnice na 1 jízdní pruh kvůli práci na silnici.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Hudba většinu z nás provází každý den doma, v autě nebo na koncertech, ale napadlo vás někdy, jak se vlastně dostane od autora až k posluchačům a kdo se stará o to, aby tvůrci dostali za svou práci odměnu? Srozumitelné nahlédnutí do fungování Ochranného svazu autorského neboli takzvané OSI nám umožní předseda představenstva Ochranného svazu autorského Roman Strejček. Bude hostem radioporadny, začínáme po 11. hodině. Otázky můžete klást už teď, a to díky adrese studio.pardubice@rozhlas.cz. A z muziky tady u nás už za chvíli Naďa Urbánková, Prázdný expres, a teď Olympici, jasná zpráva. Podíváme se taky do dnešních novin s datem 28. května. Vám všem přejeme hezký čtvrtek a ať se daří.
2: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Za 5 minut bude 6:15, je čtvrtek 28. května. Jdeme se podívat do dnešních novin s Petrou Beránkovou. Hezké ráno.
1: Přesně tak, krásné čtvrteční ráno z Pardubic.
2: K ranní kávě, denní tisk.
0: Kdy drobná stavba začne být součástí stavebního boomu, který mění ráz chráněné krajinné horské krajiny? Přesně to teď řeší krajský soud ve sporu o novostavby v Dolní Moravě. Úřady, investoři i ekologické spolky se dlouhodobě přou o to, jak přísně má stát chránit horskou krajinu před tlakem na další výstavbu. Symbolem toho je právě Dolní Morava na Orlicko-Ústecku. Její proměna z klidné horské obce v turistický rezort se odehrála během několika let. Teď se podobný střet týká i zatím méně dotčené západní strany údolí v Horní Moravě. Ochránci přírody tam vedou sérii sporů o nové stavby. Jedním z aktuálních je plán postavit pod Klepáčem rodinný dům o půdorysu 14x9 metrů. Samo o sobě jde o relativně malou stavbu, ekologické spolky ale tvrdí, že podobné projekty postupně mění zatím klidnou část Horní Moravy, stejným způsobem, jako se během posledních let proměnila samotná Dolní Morava. Úřady argumentují, že je to tak malé, že to nemůže zásadně vadit. Další informace najdete v krajské příloze Mladé fronty dnes.
1: Já už listuji dnešním pardubickým deníkem. Opilý muž terorizoval hosty v centru Pardubic. Je to tak, poklidnou atmosféru u jednoho z rychlých občerstvení na pardubické třídě Míru překazil agresivní muž. Ten začal bezdůvodně útočit na hosty i kolem jdoucí. Podle svědků se muž choval od začátku nevhodně. Rozvaloval se tam jako velryba, zobák si otevíral jak pelikán a slovně útočil na každého kolem. Popsala incident městská policie Pardubice na svých sociálních sítích. Agresor nešetřil nikoho a terčem jeho nadávek se stala i mladá dívka. Slovní útoky ale muži brzy přestaly stačit. Ještě před příjezdem hlídky přešel od nadávek k činům a směrem k hostům sedícím na venkovní zahrádce restaurace hodil skleněnou lahev. V tu chvíli už na místo dorazili strážníci, ti jeho řádění rázně ukončili. A ještě doplním, Jakube, že jak se ukázalo, pro pardubické strážníky není tento muž žádným nováčkem, jde o legendu místních policejních evidencí i protialkoholní záchytné stanice. Důvod jeho agresivního chování se vyjasnil hned po dechové zkoušce na alkohol. Výsledná hodnota byla vysoká. Měl v sobě 3 malé opičky, přesněji řečeno 2,97 promile.
0: Známá firma.
1: Ano.
0: Ještě tady máme jednu firmu od sousedů. Už běží provoz v nové hale na výrobu izolačních panelů z minerální vlny. Jde o investici za 30 milionů eur, což je více než 750 milionů korun. Jedná se o druhý areál firmy v Hradci Králové. Oba se nacházejí ve skladištní oblasti. Výrobní kapacita teď vzroste až o třetinu. Celkově má hradecká továrna 420 zaměstnanců. V novém závodě by jich mělo pracovat asi 50. Část přejde ze stávajících provozů, asi 30 bude postupně přijatých. Královéhradecký závod patří do mezinárodního koncernu, jak napsal deník Právo na stránce pro severovýchodní Čechy.
1: A ve Svitavách dokončují přípravu městského koupaliště na novou sezonu. Otevře se už v polovině června. Dobrá zpráva pro naše posluchače. Více dozví za 16 minut ve zprávách.
0: To už bude 6 hodin. Hezké ráno.
1: Dobré
0: přejeme.
1: Ráno.

0: minuty po 6:15, posloucháte Český rozhlas Pardubice, čtvrtek 28. května. Dnes se podíváme do základní školy a mateřské školy Klas v Rosicích nad Labem. Tam totiž bude gastroworkshop od 13. do 16. hodiny, možnost nahlédnout do různých národních kuchyní. Pod vedením žáků si budete moct vytvořit a ochutnat některá z jídel, abychom byli hezky český, z Mexika, Španělska, Velké Británie, USA, Ukrajiny, možná i Chile, Vietnamu, Slovenska a Česka. Akce je součástí multikulturního týdne. Bude i multikulturní odpoledne, tak můžete dorazit na zábavné odpoledne plné aktivit a chutí z různých kultur. Francouzská manikúra, indické tetování henou, workshop parkouru, výuka zdobení srbského chleba a spousta dalšího. Na místě bude i náš regionální stopař, tak se z Rosic nad Labem určitě přihlásí. Počasí. Meteorologové předpovídají na dnešek slunečno, jasno až polojasno, maximální teploty 21 až 24, na horách 14 až 17 stupňů Celsia. Vítr bude ráno slabý, během dne mírný severozápadní až severní. Rozptylové podmínky čekáme dobré až velmi dobré.
1: Sedával tiše na sklenicí piva v Mexiku na Palackého ulici v Pardubicích. Jen málo kdo věděl, že buldozerista Bedřich Dvořák býval pilotem britského královského letectva, který za bitvu o Anglii dostal vyznamenání od samotné královny. Že ho německý Messerschmitt sestřelil nad Lamaňským průlivem a že rok kopal s dalšími zajatými letci tunel ze Saganského zajetí. Bedřich Dvořák zemřel v roce 1973 v úplném zapomnění. Poslechněte si jeho neuvěřitelný příběh. Už tuto neděli po 18. hodině. Seriál Královský pilot Bedřich Dvořák pro vás na nedělní vlně z Pardubic připravila Šárka Kuchtová.
2: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: 7 minut a bude 6 hodin, posloucháte Český rozhlas Pardubice, chystáme pro vás další zprávy. Iránské revoluční gardy uvedly, že v reakci na úder u Bandar Abbasu udeřili na americkou leteckou základnu. Neupřesnili kde, ale útoky hlásil Kuvajt. Co nabídneme po 13. hodině, to bude pořad Alex a host a určitě milé povídání moderátorky Alex Minářové. O čem bude? A s kým hlavně?
1: V Alex a host si budu povídat s režisérkou a scénáristkou Pavlínou Moskalikovou, která tak trochu vyrůstala ve stínu svého slavného otce Antonína Moskalika. Jablko ale nepadlo daleko od stromu. Pavlína se s námi podělí o zákulisí natáčení četnických humoresek, jehož režijního vedení se ujala po tatínkově smrti. Prozradí ale i to, na čem teď pracuje, či kde se cítí opravdu doma. Poslechněte si nás po 13. hodině.

0: Kováčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Stavbaři skládají z jednotlivých dílů nový most přes řeku v Řečanech nad Labem je z kortenové oceli. Odborná firma ošetřila půdní injektáží 300leté lípy v pardubické Černé Zabory. Sněmovna si zase nezvolila posledního místopředsedu. Poslankyně Urbanová neuspěla v prvním kole volby. A nás čeká zase slunečno, jasno až polojasno, teploty do 24 stupňů. Aktuální zprávy pro vás připravila Petra Beránková. Krásné čtvrteční ráno z Pardubic. Stavbaři dokončili pokládání středové části nového mostu přes Labe mezi Kladruby a Řečany nad Labem do cílové polohy. Teď budou jednotlivé díly spojovat dohromady. Konstrukce je z kortenové oceli s typickým rezavým zbarvením a váží 770 tun. Cena zakázky je 236 milionů korun a podle silničářů by měla být hotová na podzim. Městské koupaliště ve Světavách se má otevřít v polovině června. Do té doby se musí dokončit poslední přípravné práce. Je potřeba natřít velký 50-metrový bazén a zkontrolovat skluzavku a sportoviště, vysvětluje ředitel městské společnosti Sportes Bronislav Olšán.
3: Čeká nás výměna turniketu, pořízení nového pokladního systému, navázání víceméně na systém krytého plaveckého bazénu plus některé další drobné údržbářské práce. V druhé polovině týdne bude probíhat čištění dlažeb kolem jednotlivých bazénů.
2: Tři lípy v pardubické části Černá Zabory byly ošetřené speciální půdní injektáží. Ta do země vstřikuje výživné směsi a mikroskopické houby, které zadržují vodu a pomáhají stromům lépe zvládat sucho a horko. Městský obvod získal tuto službu zdarma za účast v anketě Alej roku, vysvětluje pracovnice úřadu městské části Petra Vašičková.
4: Ty lípy po oslovení Arniky vlastně byly první jasná volba, pač v aleji Nemošice, Mětice, která byla vítězná krajská, de facto realizace nebyla možná. Lípy byly vysazeny společně s křížkem, takže konec 19. století, takže jim cirka 120-130 let.
2: Poslední místo předsednické místo ve sněmovně dál zůstává neobsazené. Poslanci včera do vedení dolní komory nezvolili opoziční poslankyni Barboru Urbanovou ze Starostů. V tajné volbě získala 70 hlasů, potřebovala jich 85. Šanci bude mít Urbanová znovu v příštím kole, pokračuje předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD.
5: Rozhodně z toho nezvolení nelze obviňovat pouze koalici, protože ani předešlý nominant hnutí STAN, předseda hnutí STAN Vít Rakušan, nedostal značnou část opozičních hlasů poslanců. My máme na poslaneckém klubu jasnou dohodu, že to místo patří hnutí STAN a paní Urbanová půjde samozřejmě do druhého kola.
2: Hnutí STAN navrhlo Urbanovou potom, co předseda Starostů Vít Rakušan neuspěl čtyřikrát. Poslanci by mohli znovu hlasovat o křesle místo předsedy sněmovny v příštím týdnu.
1: Počasí.
2: A nás na východě Čech čeká slunečno, bude jasno až polojasno, teploty 21 až 24 stupňů, vítr teď slabý, během dne mírný severozápadní až severní do 6 metrů za sekundu. Tlak se nemění, bio 1 a rozptylové podmínky dobré až velmi dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Čerstvé omezení ještě tento týden platící na Chrudimsku. Je to na průtahu obcí Sobětuchy, pracují tam na silnici a čekejte omezení.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: A už brzy bude poslední květnový víkend v roce 2026. Máme pro vás tipy na zajímavé akce i výstavy. Třeba bude Noc kostelů, do Litomyšle můžete vyrazit na vernisáž výstavy Pat a Mat. Na hradě Svojanov se přenesete do světa pohádek a vydat se můžete na turistický pochod Toulání kolem Orlice. Podrobnosti a další tipy nabídneme za pár chvil ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Je čtvrtek 28. května, čekají vás písničky, které nestárnou. Dívka s perlami ve vlasech, Aleš Brichta, taky Dalibor Janda, hráli jsme Kličkovanou, bude i ABBA, Pavel Bobek, anebo Buty.
1: Dobré ráno s Jakubem.

0: Český rozhlas Pardubice, písničky, které nestárnou.
1: Já dobře vím, že jsem svého srdce pán, mé vlastní oči

0: A my jsme hledali výsledek hokeje a našli jsme ho. Hráči Caroliny ve čtvrtém zápase v finále východní konference porazili Montreal s Jakubem Dobešem v brance 4-0 a v sérii vedou 3-1 na zápasy. Když jsme u hokeje, tak naše reprezentanty čeká dnes na mistrovství světa v Curychu čtvrtfinálová bitva proti Finsku, které bude v roli velkého favorita. Pokud ji naplní, půjde zároveň o rozlučku kouče Radima Rulíka s reprezentační střídačkou. Zápas začíná v 16 hodin a 20 minut. Tak tolik o hokeji a teď nabídneme i víkendové tipy. Jsou tady o různých akcích. Všechno shrne Barbora Bláhová.
1: V Pardubicích jste už od pátku mohli zažít multikulturní týden. Celou akci zítra završí multikulturní jarmark, který bude na Pernštýnském náměstí. Od 11 hodin tam budete moct ochutnat dobroty z různých zemí nebo si prohlédnout výrobky z různých kultur. Těšit se můžete na taneční i hudební vystoupení, tvořivé dílny a další aktivity. A přesouváme se na Ostrofest do Chocně. Na tento rodinný festival můžete zajít zítra a v sobotu do areálu Ostrov za kinem Máj. Program začne zítra v 16.30 a v sobotu můžete dorazit už od 9 hodin ráno. Připravený je třeba koncert jazzového trumpetisty Laca Déčiho, divadelní pohádky a soutěže. Další tip je na Noc kostelů, která je naplánovaná na zítřek. Při této příležitosti můžete zdarma navštívit kostely, zúčastnit se koncertů, komentovaných prohlídek a všech dalších programů probíhajících v rámci akce. Více informací najdete na webu nockostelů.cz. A nebo si zítra můžete užít Den dětí v památníku Zámeček. Pro zájemce je připravená dobrodružná cesta po stopách Anny Frankové a tvořivá dílna, ve které si budete moct vyzkoušet neviditelné písmo. Dílničky začnou v 17 hodin ve foaje a od 18 hodin se pak do kinosálu můžete přijít podívat na projekci rodinného filmu, kde je Anny Franková. S další pozvánkou se dostáváme do regionálního muzea v Litomyšli, kde v sobotu začíná interaktivní výstava Pat a Mat. Návštěvníci se tam dozví nejen zajímavosti o Večerníčku a jeho tvůrcích, ale třeba i to, jak vznikají animované, kreslené nebo loutkové pohádky a jak se od sebe navzájem liší. A pokud byste rádi víkend strávili v pohybu, můžete se v sobotu vydat na turistický pochod Toulání kolem Orlice a neb z Těchonína kolem Pastvinské přehrady k vojenským pevnostem Předměchovské republiky. Start bude mezi 7.30 a 10. hodinou u obecního úřadu v Těchoníně. Pro děti bude připravená zábavná 3-kilometrová trasa. Účastníci dostanou volnou vstupenku na prohlídku tvrze Bouda, na rozhlednu na Suchém vrchu, další odměny. A nakonec pozvánka na festival jazzových orchestrů, který rozezní nádvoří Choceňského zámku v neděli od 14 hodin. Těšit se můžete na Big Band Zuš Choceň, kantorský Dixieland Choceň, 100 Zuš z Třezina Hradec Králové a Big Band Zuš Vysoké Mýto. Slunečný a příjemný zbytek týdne vám přeje Barbora Bláhová.
2: Český rozhlas Pardubice, žijeme.

0: Tak dost snění, už je tady nový den, 7:02, čtvrtek 28. května, možná i z postele, vás tahá Český rozhlas Pardubice a podíváme se ven. Přírodní památka u Pohranovského rybníka, konkrétně severovýchodní cíp rybníka, nabídne terénní exkurzi od 17. hodiny. Budete se moci projít, abyste se zaposlouchali do zpěvu ptáků a dozvěděli se všechno o jejich životě na tomhle místě. Společně s ornitologem některé ptáky dokonce okroužkujete a řeknete si, proč se vůbec kroužkují a monitorují. Takové bude ptačí tajemství rybníka. Pardubice, sportovní areál na Olšinkách, tam nachystali dětský den, sportovní hry pro děti od 16:30 odpoledne a ještě Pardubice, Malája, centrum jógy na Bělobranském náměstí, Indie, všemi smysly, program začíná po 19. hodině.
1: Počasí.
0: Dnes bude v Pardubickém kraji jasno až polojasno, teploty trochu nižší než v minulých dnech, ale příjemné 21 až 24, na horách 14 až 17 stupňů Celsia.
1: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
2: Čeká nás rozhovor s televizním moderátorem Jiřím Václavkem.
1: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: 6 minut po čtvrt na 7. V tomto čase začíná spotřebitelský servis Českého rozhlasu Pardubice. Odpovíme na několik dotazů v jednom. Udělá to Josef Černý.
1: Dnešní dotaz napsala paní Jana. V kamenném obchodě jsem si koupila šaty. Před prvním nošením se mi vyprala v pračce, ale v průběhu nošení začaly pouštět barvu. Doklad jsem vyhodila, ale v obchodě jsem platila platební kartou. Mohu i v takovém případě požadovat reklamaci? A spolu se šaty jsem koupila ze stejné látky dětské šaty a tričko. Mohu je vrátit také? Paní posluchačko, pokud jste platila kartou, prodejce si příslušnou transakci bez problému vyhledá. A další věci, které jste kupovala společně, můžete vrátit pouze v případě, že mají nějakou vadu, nikoliv jen proto, že byly součástí stejného nákupu.

0: radosti vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Půl sedmé.
3: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Chrudimský městský úřad rozšíří online rezervace termínů na úseku evidence vozidel. Klienti si budou mít možnost vybrat konkrétní čas pro návštěvu a budou odbaveni přednostně. Úřad nabídku rezervací navýší od června. Změna má zkrátit čekací doby. Radnice v Žamberku na Orlicko-Ústecku hledá nového kronikáře nebo kronikářku. Zájemci se můžou hlásit na městském úřadě do konce týdne. Náplní práce bude zaznamenávání významných událostí, proměň a dění ve městě. Od uchazečů se čeká dobrý písemný projev, pečlivost a zájem o historii i současnost. Na železnici mezi Hradcem Králové a Prahou skončila výluka. Ode dneška jezdí vlaky v úseku Hradec-Chlumec nad Cidlinou bez omezení. Důvodem byla podle webu Českých drah údržba trati. V archeoparku ve Všestarech na Královéhradecku zhotovili repliku pravěké studny. Použili k tomu kopie dobových nástrojů a původní postupy. Pozůstatky studny staré víc než 7000 let objevili archeologové na východě Čech, kde přesně to uslyšíte v dalších zprávách. Ministerstvo pro místní rozvoj nabídne dalších 6 miliard korun na podporu dostupného nájemního bydlení. Obce a města o ně budou moct žádat asi od příštího roku. Peníze budou uvolněné z přebytku v operačních programech. A počasí v Pardubickém kraji čeká nás slunečno. Jasno až polojasno, denní maxima 21 až 24 stupňů, na horách 14 až 17 stupňů Celsia. Vítr slabý, rozptylové podmínky dobré až velmi dobré a bio na jedničce. To znamená mírnou zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Pomalu jedoucí vozidlo údržby, v tuto chvíli hlášené z Chrudimska, od Hlinska přes Mikulovice až na Chrudim a Pardubici, tedy pravý jízdní pruh je úplně uzavřený.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Tak to byla Petra Beránková a aktuální zprávy.
3: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Za 5 minut 6:45, takový je aktuální ranní čas. Ve čtvrtek 28. května společnost vám dělá Český rozhlas Pardubice. Pardubičtí basketbalisté jsou po 42 letech ve finále nejvyšší soutěže. Šestý semifinálový duel v Brně vyhráli 98-87. Celkově zvítězili 4-2 na zápasy a v boji o titul vyzvou Nymburk. Tomu se budeme podrobně věnovat za pár minut. Teď noviny s Petrou Beránkovou. Hezké ráno.
1: Přesně tak, krásné čtvrteční ráno z Pardubic.
2: Ranní kávě, denní tisk.
1: Začneme jednou docela urgentní zprávou. Obecní úřad v Opatovicích nad Labem hledá ženu, která si v pondělí 11. května tohoto roku v Libišanech koupila zeleninovou sadbu a mochyni peruánskou. Tu ale prodavač omylem zaměnil za jedovatou bylinu. Místo mochyně peruánské si žena odvezla lilek černý. Ten může způsobit křeče v hrdle, nevolnosti a zvýšený tep. Otrava se pak může projevit po požití většího množství plodů. Jejich sazenice jsou přitom od sebe naprosto nerozeznatelné. Žena by měla kontaktovat obecní úřad v Opatovicích, píše Mladá fronta Dnes.
0: Tak třeba poslouchá. Uvidíme.
1: Doufám.
0: Obyvatelé Častolovic i řidiči projíždějící Rychnovském po silnicích 1/11 a 318 sledují pokroky ve výstavbě východního obchvatu Městyse. Nedávno se otevřela nová kruhová křižovatka pod kopcem směrem na Libel a Solnici a skončila tak dopravní uzavírka. Nedaleko roste poblíž Sinkova slemena estakáda dlouhá přes 650 metrů a na opačné straně stavby mezi Častolovicemi a Kostelcem nad Orlicí pokračuje budování turbookružní křižovatky. Otevře se dříve, stavba obchvatu Častolovic je v polovině, takhle se ptá dnešní vydání Rychnovského deníku.
1: A poslední zpráva tohoto přehledu tisku mě otevírá jednu myšlenku, která mě teď jakoby napadla. Víš, kdo vyhrál v posledních dnech Eurojackpot Sazky Olvinu?
0: No vím, že někdo vyhrál, už víme, kdo konkrétně.
1: Je to Čech. Jsou to tuším necelé 3 miliardy ano. Korun.
0: A půl miliardy musí hned odvést státu.
1: A tak stačilo by. Každopádně o milionech a miliardách teď bude také řeč, protože námořní jachta zakotvená na břehu Jadranu odkryla zatím neznámé vazby lobbysty a podnikatele Romana Janouška na majetek za skoro 1,5 miliardy korun. A taky příběh pražského spolku s nejasným tokem peněz, kterému patří značka Zilvar. Nepřehlédnutelný luxus 30-metrové jachty, na které reportéři zachytili u chorvatského Zadaru bose Romana Janouška a Tomáše Petra, poprvé hmatatelně navštívil a nasvítil víc než miliardový majetek. Ten zatím zůstává veřejnosti skrytý. Je to velké téma pro Seznam zprávy.

0: Český rozhlas Pardubice přejeme hezké dobré ráno. Čtvrtek 28. května, minuta a půl po 6:45. Podíváme se do Pardubic, do knihovního centra u Vokolků. Tam bude výtvarný workshop U Moneta na zahradě, začíná v 16 hodin. Možná rádi tvoříte, pak to je přesně akce pro vás. Bude to taková tvůrčí dílna, malby temperami, suchým pastelem ve stylu impresionismu. Kopie detailů obrazu Claude Moneta nebo inspirace jeho tvorbou. K dispozici budou papír, pastely, barvy a štět. Je tam ale nutná rezervace. V krajské knihovně v Pardubicích tam bude taky od 16. hodiny program a to, jak nenaletět, nejčastější online triky a jak jim nepodlehnout. Digitální svět je skvělý prostor plný možností a taky pastí, do kterých padají i ti nejopatrnější z nás. Podvodné SMSky, falešné e-shopy, online milostné nabídky. Útočníci jsou chytří, ale vy můžete být ještě chytřejší. Na téhle přednášce vám ukážou nejčastější online triky, které dnes podvodníci používají a taky to, jak reagovat, když vám dorazí až podezřele výhodná nabídka. Víc tedy v 16 hodin v krajské knihovně v Pardubicích.
1: Počasí.
0: Před námi je slunečný den, jasno až polojasno, teplotní maxima 21 až 24, na horách 14 až 17 stupňů Celsia. Vítr zatím slabý, přes den mírný, severozápadní až severní, rychlost bude do 25 km za hodinu.
1: O čem se mluví?
0: Opravená a znovu průchozí. Od června zase i s otevřenou vyhlídkou. Co všechno Pardubickou zelenou bránu potkalo v posledním roce a půl? Jak jsou si jí aktuální podobou spokojení odborníci? Smířili se s tím, že dál nemá fasádu, což si odhlasovali občané v referendu? A proč se nepřišlo dřív na díry v konstrukci a poškozené zdivo? Opravdu se to dá svést na dobu před mnoha desítkami let? Zeptáme se památkáře Jana Krátkého. Tento čtvrtek v 17:30.
1: Český rozhlas Pardubice, o čem se mluví, s Jakubem Malým a jeho hostem.
2: Proudy řeky táhnou k nám, tvou nedostatku.

0: my jsme slíbili basketbal, tak jdeme na něj ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice a velmi rádi ve čtvrtek 28. května roku 2026, protože basketbalisté Pardubic jsou druhým finalistou letošního ligového ročníku. V šestém semifinálovém duelu vyhráli v Brně 98-87, celkově ovládli sérii 4-2 na zápasy a v boji o titul se utkají s obhájcem z Nymburka. Východočeši se dostali do boje o pohár poprvé od roku 1984, tedy po 42 letech. Pokračuje Otaku Twirt.
1: Pardubičtí využili první možnost k postupu. V šestém zápasu prohrávali sice o 8 bodů na konci prvního poločasu, ale jinak po většinu utkání byli ve vedení. Po velmi dlouhé době se Východočechům podařilo dostat do bojů o titul. Postupu si vážil i hlavní trenér pardubického týmu Jan Šotnar, jak po zápasu uvedl pro Českou televizi.
2: Samozřejmě jsem plný emocí, tady to číslo jsem si bohužel našel, ještě než to někdo vyběhlo, někdy během playoff. Jsem hrozně překvapený, protože Pardubice jsou a byli skvělý tým a trošku jsem se bál, aby nám to nesvazovalo ruce, protože jsme byli opravdu jakoby hrozně blízko, že jsme dokázali, že ty emoce jsou skvělý. Obrovský dík hráčům a hlavně těm, kteří za stavu 2-0 nám věřili, protože myslím si, že těch lidí nebylo moc. A i naši fanoušci, si myslím, že takový byli. A ty, co vydrželi, tak jsme je obměnili tímhletím a zase píšeme historii pardubického basketbalu a já jsem hrozně rád, že toho můžu být.
1: Přitom pro Pardubické se semifinále rozhodně nevyvíjelo ideálně. První dva domácí zápasy prohráli. Zlom podle Šotnara přišel ve třetím utkání série na palubovce Brna.
2: Tý série si myslím, že rozhodl to třetí utkání tady, že to nezabalili, že jsme sem přijeli bojovností, jsme ten zápas urvali, protože my jsme ve druhé čtvrtině prohrávali o 18 bodů, vůbec nám nedařilo, ale pro nás vlastně tak zvaně nezavraždilo, nechalo nás přežít a my jsme v tu chvíli pocítili krev a od té doby si myslím, že jsme byli lepší týmem v té sérii.
1: Ve finále se Východočeši utkají s Nymburkem, který přehrál Opavu jasně 4-0 na zápasy. Pikantní bude nadcházející série pro pardubického rozehravače Jakuba Tůmu, který právě v nymburském dresu strávil 6 let.
3: Těším se moc, doufal jsem i před sezónou, že by to takhle mohlo dopadnout a jsem rád, že se ten sen naplnil a utkáme se takhle v mým novém klubu s Nymburkem.
1: Pardubičtí mají co oslavovat a i na to bude prostor, i když podle Jana Šotnara krátký.
2: Co se týče té finálové série s Nymburkem, která začíná v úterý, tak my teďko samozřejmě si to musíme chvilku užít, protože je to velký. Já nebudu zastírat to, že finále pro nás byl obrovský, ani ne cíl, spíš sen. Protože samozřejmě všichni vědí, že druhý tým má právo hrát příští rok Ligu mistrů, druhý tým může samozřejmě hrát pořád o pohár Jiřího Zítka. A já jsem to tady tomu týmu hrozně přál, protože tady se šlo skvělá parta lidí, která je podpořená skvělým vedením, mám výborný realizační tým a všichni se to hrozně moc zaslouží.
1: Pardubice se s Nymburkem v sezóně utkali celkem 5x. Východočeši vyhráli jeden zápas, všechny ostatní ale byly hodně vyrovnané. Nejvyšší rozdíl ve prospěch mistrů byl 6 bodů.
2: Série s Nymburkem bude těžká, protože Nymburk letos bohužel není ten slabší Nymburk, jak občas některých letech bývá, ale já si myslím, že my nemáme co ztratit a budeme jako celý play-off. Budeme v úterý do prvního zápasu v Nymburce zkusit vyhrát a já věřím, že se nám to povede a že to ta série bude dramatičtější, než možná některý očekávají.
1: Řekl po postupu do finále hlavní trenér pardubických basketbalistů Jan Šotnar. Otaku Twirt, Český rozhlas.

0: Kovalčíková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Sedm hodin.
3: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Pardubice plánují od září úplně zakázat používání mobilů ve školách. Organizátoři připravují vzpomínkové akce ke 160. výročí bitvy u Hradce Králové. Záštitu převzal prezident Petr Pavel. Pardubičtí hokejisté znají soupeře pro základní skupiny Ligy mistrů. A nás čeká slunečno, jasno až polojasno, teploty do 24 stupňů. Čerstvé zprávy pro vás má Petra Beránková. Krásné slunečné čtvrteční ráno z Pardubic. Pardubický magistrát plánuje sjednotit pravidla pro používání mobilů ve školách. Od září by tak žáci základních škol zřizovaných městem nesměli používat mobily nejenom při výuce, ale ani o přestávkách. Změnou by měly školy plošně zapracovat do svých školních řádů. Náměstek primátora Jakub Rychtecký z Žijeme Pardubice říká, že regulaci mobilů ve školách podporuje i většina rodičů, kteří odpovídali v anketě.
4: Protože si zkrátka myslíme, že ty děti by mezi sebou měly mluvit, měly by komunikovat, měly by využívat třeba ty volné zóny, které mají ve školách, aby si třeba šli zahrát ping-pong, nebo se věnovali sportu, anebo té běžné mezilidské komunikaci místo mobilních telefonů. Takže k tomu směřují ta naše metodická doporučení.
2: Prezident Petr Pavel převzal záštitu nad projektem vzpomínkových akcí ke 160. výročí bitvy u Hradce Králové. Informovali o tom organizátoři. Akce se uskuteční na Chlumu a v Hradci Králové začátkem července. Připomene jednu z klíčových událostí prusko-rakouské války.
5: Do příprav programu se podle organizátorů zapojují instituce z Hradce Králové, Královéhradeckého kraje i vojensko-historické spolky z Česka a zahraničí. Součástí hlavního programu budou pietní akty, historické ukázky, koncerty i bitevní rekonstrukce. Akce se uskuteční od 3. do 5. července a připomene události prusko-rakouské války z roku 1866 a jejich dopad na vývoj střední Evropy. Z Hradce Králové Jiří Hofmann, Český rozhlas.
2: Ministerstvo životního prostředí odpoledne zveřejní podmínky nové zelené úsporám. V dotačním programu bude možné čerpat na renovace domů bez úročný úvěr. Přímou dotaci získají oproti dřívějšku jenom nízkopříjmové domácnosti v programu Nová zelená úsporám Light. Půjde hlavně o lidi, kteří splňují podmínky superdávky. K tématu se podrobně vrátíme v dalším zpravodajství. Jedna aktuální zpráva ČTK. Nejméně 10 studentek zemřelo při požáru internátu v oblasti Nakuru v centrální části Keni. Informovala o tom rozhlasová stanice Capital FM.
3: Sport.
2: Hokejisté mistrovského Dynama znají soupeře pro základní část Ligy mistrů. Východočeši se v soutěži představí po roční přestávce. Jasno mají o 3 domácích a 3 venkovních zápasech.
6: Na svém ledě se utkají pardubičtí s 2 švédskými a 1 polským týmem. Budou to Vechje, Regle a GKS Tychy, který se v Lize mistrů představí už po 5. 3 zápasy sehrají Východočeši taky venku. 2x vyjedou do Finska. A to za týmy Kuku Kouvola a Saipa Lapenranta. Posledním venkovním soupeřem bude francouzský tým Bordeaux. Z Pardubic, Otagu Tvěrt, Český rozhlas.
3: Počasí.
2: A nás čeká slunečno, jasno až polojasno, denní maxima 21 až 24 stupňů, na horách 14 až 17 stupňů Celsia. Vítr teď ráno slabý, během dne mírný severozápadní až severní, rozptylové podmínky dobré až velmi dobré, aby ho dnes na jedničce, a to znamená mírnou zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: 7:04 přesně, o nehodách nevíme. Jedno důležité upozornění ze silnic Pardubického kraje. Ve Slatiňanech začala série uzavírek kvůli opravám vodovodu. Neprůjezdné jsou ulice v oblasti kolem Hřbitova a silnice na Presy. Práce jsou rozdělené hned do několika etap, ale potrvají až do konce listopadu.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: My jsme na konci května, dnes je 28. je čtvrtek, posloucháte Český rozhlas Pardubice a jak už víte ze zpráv, od září by měla na základních školách v Pardubicích platit jednotná pravidla pro používání mobilů. Počítají s plošným omezením telefonů nejenom ve výuce, ale taky o přestávkách. Jedna z místních škol teď kvůli tomu testuje speciální uzamykací pouzdra na mobily. Jak to funguje, uslyšíte v reportáži za pár chvil. Nabídneme i Leška Semelku, Holky, taky Paula Simona, Arta Gartfunkla a nebo Karla Gota i skupinu Team, tak to všechno vás čeká. Pěkný poslech.
3: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Český rozhlas Pardubice přejeme pěkné ráno, 4 minuty před 7:15 ve čtvrtek 28. května. Až 93% škol v Česku reguluje pomocí školního řádu používání mobilů. Vyplývá to z nedávného dotazníkového šetření ministerstva školství. Volí přitom různé přístupy, některé zakazují mobily úplně, jiné jenom ve výuce. Pardubický magistrát teď usiluje o sjednocení pravidel a od září chce zavést plošný zákaz mobilů na všech jeho základkách. Jak zjistil reportér Ondřej Wolf, základní škola Spořilov teď proto testuje speciální uzamykací pouzdra na mobily.
1: Dobře, takhle vlastně je v tom ten mobil a potom vlastně takhle to klapnu a je to zavřený. Mám to v tašce a vlastně to během dne vůbec nevytahuju.
2: Žákyně Emma mi ukazuje obal, do kterého teď ona a další deváťáci každý den uzamykají mobil na dobu, co musí být ve škole. Je to černé neoprénové pouzdro.
1: U vchodu máme takové jako čipy, magnety, kde si to vždycky otevřem a vlastně takhle to otevřít nemůžem.
2: Pro děti ze dvou testovacích tříd 9. ročníku jde o úplnou novinku. Doteď měli povolený mobil o přestávkách, nyní ho zkušebně používat nesmí ani tehdy.
1: Myslím si, že nám to docela prospívá, ale zase takový negativum možná, že když máme volnou hodinu a máme otevřený telefony, tak potom zase všichni jedeme a čteme, co je novýho.
2: A první zkušenost popisuje i žák Matouš.
3: Pro mě to byl celkem jako šok, že nám to takhle udělali. Nevím, celkem mi to jako chybí ten telefon, ale chápu, proč to škola takhle zařídila.
4: Matouši, co děláš o přestávce teď, když nemáš k dispozici mobil?
3: Zajdu za kamarádama a povídám se s nima.
2: Testování obalů na mobily potrvá ve škole 2 týdny. Pokud se osvědčí, škola je včlení do školního řádu a od září budou povinné pro všechny žáky 2. stupně, říká ředitel základní školy Spořilov Martin Fiala.
5: Je to taková trošku berlička pomocná na to, abychom dokázali opravdu ty telefony nějakým způsobem regulovat. Jo? Protože samozřejmě jedna věc je mít ve školním řádu napsáno, že telefony jsou zakázány jak v hodinách, tak o přestávkách. Druhá věc je vynalézavost žáků a jejich snaha se k tomu telefonu dostat a používat ho i během toho dopoledne.
2: Od září by se měly všechny pardubické základní školy řídit stejnými pravidly pro regulaci mobilů. Jestli je děti budou mít v batohu nebo ve skřínce nebo v uzamykacím pouzdru, si už jednotlivé školy stanoví sami. Náměstek primátora Jakub Rychtecký z ŽM Pardubice dodává, že opatření je i prevencí proti kyberšikaně.
6: Focení spolužáků, pedagogů v nekomfortních situacích a tak dále, zesměšňování jako s tím souvisejících, takže v tomhle vidíme určitě jako zásadní preventivní role.
2: Pravidla pro regulaci mobilů v pardubických základních školách podle Rychteckého podporuje většina rodičů, kteří na téma odpovídali v anketě. Ondřej Wolf, Český rozhlas.
7: Jsme s vámi i v Pardubicích a blízkém okolí. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Karel IV. Se vrací na vyhlídku hradu. Muzikál Noc na Karlštejně bude prvním titulem, kterým herci Východočeského divadla Pardubice zahájí letní hraní v rondelu hradu Kunitická hora. Ode dneška do neděle se tam diváci můžou definitivně rozloučit s touhle inscenací, která svou premiéru měla před 5 lety. Roli císaře Karla IV. Stvárňuje hostující Petr Štěpánek, královnu Elišku Martina Sikorová. Začátky představení jsou vždy o 8:30 večer. A ještě se podíváme do Litomyšle na zámek, tam bude v 10 hodin dopoledne vernisáž stále expozice, která bude zaměřená právě na divadlo. Posloucháte rádio vašeho kraje, Český rozhlas Pardubice, ve čtvrtek 28. května. Teď jsou 2 minuty po 7:45.
1: Počasí.
0: Slunečno bude i dnes, jasno až polojasno, beze srážek, o něco chladněji, teploty 21 až 24, na horách 14 až 17 stupňů Celsia. Vítr zatím jenom slabý, přes den se trochu rozfouká na mírný severozápadní až severní, ta rychlost by neměla překročit 25 km za hodinu.
1: Východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
2: Lázně Bohdaneče nejsou jen lázně. Mají daleko starší historii i zajímavé památky. Třeba kostel ze 14. století nebo původně renesanční radnici. Lákají také malebnou okolní krajinou, protkanou staletými pernštejnskými rybníky. Vydáme se tam společně se Šárkou Rusnákovou.
1: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Pardubice pro vás i dnes má vstupenky na 34. ročník aviatické pouti, který se letos nově uskuteční na letišti Hradec Králové. Nebudou tam chybět ani ukázky vzdušných sil armády České republiky. Těšit se můžete na dynamický průlet dvojice stíhacích letounů JAS-39 Gripen. Ty představují páteř našeho nadzvukového letectva. Na jejich vystoupení naváže ukázka transportního letounu, ze kterého provedou výsadek vojenští parašutisté ze 43. výsadkového pluku s Chrudimi. A my se ptáme, jak se tenhle letoun na čtyři písmenka jmenuje. Zavolejte na číslo 726 46 48 48. Ještě jednou 726 46 48 48. Ptáme se na transportní letoun. Tak jestli pak budete znát odpověď. V tuto chvíli už máme někoho na telefonu. Pěkné ráno. Dobrý den, Bleskovka. Tak, máme tam ozvěnu. Nikoho ještě neslyšíme. Tak, bohužel, tady nám to nevyšlo, musíme dát šanci někomu dalšímu, kdo s námi bude mluvit a ideálně bude mít i stlumené rádio. Tak, dopak teď na drátě, hezké ráno.
1: Martin, dobré ráno.
0: Pane Martine, znáte odpověď?
1: Domnívám se, že je to kasa.
0: Kasa je správně, tak gratulujeme, vstupenky jsou vaše.
1: Já vám děkuji.
0: Naslyšenou.
1: Pěkný den, naslyšenou.

0: Petra Beránková ve studiu, před námi další zprávy.
1: Půl osmé.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Pardubický magistrát plánuje sjednotit pravidla pro používání mobilů ve školách. Od září by tak žáci základních škol zřizovaných městem nesměli používat mobily nejenom při výuce, ale ani o přestávkách. Změnu by měly školy plošně zapracovat do svých školních řádů. Podrobnosti ve zprávách v 9. Skuteč na Chrudimsku spouští dražbu stavebních pozemků. Město nechalo připravit desítku parcel na Špitálské louce a za tyto práce zaplatilo 20 milionů. Pozemky pro rodinné domy dnes bude nabízet formou elektronické aukce. Ministerstvo životního prostředí odpoledne zveřejní kompletní podmínky nové zelené úsporám. V dotačním programu bude možné čerpat na renovace domů bez úroční úvěr. Přímou dotaci získají oproti dřívějšku už jenom nízkopříjmové domácnosti. Podle ministra životního prostředí Igora Červeného z motoristů půjde například o lidi, kteří splňují podmínky superdávky. Pražští zastupitelé budou schvalovat nový územní plán, ten je v přípravě od roku 2012 a měl by nahradit dosavadní, skoro 3 desetiletí starý dokument. Takzvaný metropolitní plán má podle vedení města zefektivnit plánování a urychlit výstavbu. V případě schválení zastupiteli bude platit od 1. září. Francouzští poslanci budou jednat o oficiálním zrušení zákoníku ze 17. století, který zajišťoval práva otrokářů v koloniích. Takzvaný černý zákoník sice není platný od roku 1848, kdy ve Francii zrušili otroctví. Žádný zákon ale tento kodex formálně nezrušil. Definitivní vyřazení zákoníku podporuje prezident Emmanuel Macron. A počasí v Pardubickém kraji. Čeká nás slunečno. Jasno až polojasno, denní maxima 21 až 24 stupňů, na horách 14 až 17 stupňů Celsia. Vítr teď ještě slabý, během dne mírný severozápadní až severní do 6 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky dobré až velmi dobré, bio dnes jednička a to je mírná zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: 2 minuty po půl osmé míříme na silnice Pardubického kraje. O nehodách nevíme, ranní špička v centru Pardubic. V tuto chvíli si postojíte třeba na Studánce 630 od Sezemic kolem Galanty ve směru do centra. Dál se stojí na 37 od Chrudimi, tentokrát už od Draškovic a Starých Jesenčan. Podobně je to silnice 1/2 od Popkovic kolem letiště přes dostihové závodiště Kolony. No a taky v Pardubicích u Globusu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: A jsme v cíli s Bílou Javou 250. Teď už budeme číst z dnešních novin. Posloucháte Český rozhlas Pardubice. Čtvrtek 28. května za 5,5 minuty, 7:45. A my zdravíme s Petrou Beránkovou. Pěkné ráno.
1: Dobré čtvrteční ráno z Pardubic.
2: Kraní kávě, denní tisk.
0: Než odletěl na služební cestu do Jižní Koreje, napsal předseda představenstva a generální ředitel státního podniku Explosia Tomáš Rubáček e-mail více než 700 zaměstnanců. Vyzval je, aby v klidu pracovali a nenechali se znervóznit veřejnou debatou. Tu rozpoutal premiér Andrej Babiš z hnutí ANO po své návštěvě firmy. Hospodářské noviny mluvili s několika lidmi ze zbrojařské branže. Shodují se, že Babišovo vyjádření rozhodne jen cena, je nešťastné. Přinesli ale taky argumenty, proč Explosia není zrovna dobře opečovávaný český klenot, přestože má velký potenciál. A proč prodej podílu v pardubické firmě, respektive vstup dalšího investora, není úplně špatný nápad?
1: Ušel přes 1700 kilometrů. Muž z Moravské Třebové neměl konkurenci. Ano, já už listuji dnešním světavským deníkem. V Moravské Třebové totiž Jakube ocenili nejúspěšnější účastníky oblíbené pohybové výzvy 10 000 kroků. Město se letos do projektu zapojilo s celkem 81 aktivními chodci. Ti společně nachodili úctyhodných 27 399 kilometrů. Díky tomu se Moravská Třebová umístila na 5. místě mezi zapojenými městy. Já ještě doplním, že největšího úspěchu dosáhl Miroslav Muselík, který s celkovým výkonem 1701 kilometrů obsadil první místo nejenom v Moravské Třebové, ale stal se zároveň i vítězem celé České republiky. Doplním, že na druhém místě mezi místními účastníky skončila Kateřina Nezbedová, třetí příčku obsadil Jaroslav Marek. Vedení města všem oceněným pogratulovalo a poděkovalo taky ostatním účastníkům za aktivní přístup k pohybu a reprezentaci Moravské Třebové. No a gratulujeme i my z Českého rozhlasu Pardubice.
0: Taky si počítáš kroky, sleduješ to?
1: Ne, nesleduju. Ne. Já jsem přírodní typ. Já chodím bosá a nic si neměřím ani nehlídám.
0: Takže žádné hodinky, nic takového.
1: Ne, nemám, nechci.
0: A ještě poslední téma, to už je takové pozvánkové. Bohatou přehlídkou elegance a chorvatského umění ožije kladrubský národní hřebčín u příležitosti slavnostního dne starokladrubského koně. Tradiční událost, která připadá na sobotu 30. května, nabídne návštěvníkům atraktivní program plně věnovaný tomuto historickému plemeni. Diváci budou moct zblízka obdivovat vystoupení ušlechtilých koní, a to jak klasicky pod sedlem, tak ve slavnostní zápřeži. To tedy napsala Mladá fronta Dnes. To umění není chorvatské, ale chovatelské. Vidím tady, už myslím na léto.
1: Ano, ano. Tak nejenom zvířátka, ale taky sport nakonec. Možná nevíte, ale pardubičtí basketbalisté jsou ve finále nejvyšší basketbalové ligy. My víme podrobnosti a Jan Šotnar, hlavní trenér, nám je poví ve zprávách za 18 minut.
0: I pro pardubické basketbalisty máme samozřejmě gratulaci.

0: Pár informací ze sportu pro vás máme ve 7:45 ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Tenista Tomáš Macháč byl po vyřazení ve druhém kole Roland Garros zklamaný, že vinou zdravotních potíží nepředvedl proti světové trojce Němci Alexandru Zverevovi lepší výkon. 25-letého Čecha limitoval zánět v patě, kvůli kterému se nechal i ošetřovat. A novým trenérem hokejistů Popradu je Ladislav Čihák, 44-letý kouč, který vedl naposledy extraligové České Budějovice, podepsal na Slovensku dvouletou smlouvu. Klub o tom informoval na svém oficiálním webu. Další zprávy budeme mít pro vás v 8 hodin.
1: Počasí.
0: Noc na dnešek byla v Pardubickém kraji jasná nebo skoro jasná. Teploty mezi 10 a

0: se rozfouká na mírný a bude foukat od severozápadu až severu o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu. Rostové podmínky, ty budou dobré až velmi dobré a bio, to je na stupni číslo 1 mírná zátěž.
1: Ale od zítřka to už se bude znovu oteplovat, je to tak?
0: Od zítřka už se bude zase trošičku oteplovat. Ta noc bude stále ještě taková příjemná, v noci jasno nebo skoro jasno, ty nejnižší noční teploty budou hodně podobné tomu dnešnímu ránu, 10 až 7 na severovýchodě, tam ty teploty budou nejčastěji kolem 3 stupňů Celsia. Přes den jasno nebo skoro jasno s tím, že ke konci dne potom od západu začne přibývat oblačnost a bude to až na přelomu dne na sobotu. Maximální teploty 23 až 26 stupňů Celsia, na horách 17 až 20 a vítr bude jenom slabý, proměnlivý nebo od severozápadu do 4 metrů za sekundu.
1: A o víkendu to už se objeví nějaké dešťové kapky?
0: O víkendu se objeví dešťové kapky, tam o víkendu už bude zvětšená oblačnost, v sobotu oblačno až zataženo, v průběhu dne se výjimečně objeví nějaká přehánka, na horách ty srážky budou místy, teploty po ránu 15 až 11, přes den 22 až 26, trošku bude pofukovat vítr od severozápadu o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu a v neděli bude zataženo až oblačno, v průběhu dne místy s deštěm nebo s přehánkami, s tím, že výjimečně se může objevit i bouřka. Večer potom ty srážky budou trošku přibývat a budou přibývat i bouřky 15-11 minima, maxima 24 až 28 a vítr slabý od jeho západu až západu o rychlosti 1 až 4 metry za sekundu.
1: Tak tolik kompletní informace o počasí pro Pardubický kraj a my děkujeme do Českého hydrometeorologického ústavu. Pan Jaroslav Tuček nám všechno řekl, tak se mějte, naslyšenou.
0: Hezký den, naslyšenou.
1: A ještě jedna zpráva, válka mezi USA a Íránem není v ničím zájmu, uvedla šéfka diplomacie Evropské unie po nových střetech mezi oběma státy. Varovala taky před ruskou pastí na EU.
2: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těší se na vás Oskar Hes.
2: Český rozhlas Pardubice.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost z vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to v steku chci ti všechno říct, a pak se někam schovat třeba pochopíš.

maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiný. Prosím, proměň je s nimi, ve sny, v gesta i v činy, a já tu zůstanu, ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě schořet.

jsem vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů tvé sebestředné vás.

0: Yes, we can.
1: Čtvrtek 28. května. Svátek mají nositelé germánského jména Vilém. Všechno nejlepší vám všem pěkný den přeje Petr Jungmann. Pařížská komuna byla potlačena ozbrojenými silami Francouzské republiky po krvavém týdnu před 145 lety v roce 1871. Radikálně socialistická a revoluční vláda komunardů držela moc na území Paříže něco přes dva měsíce. Nejznámější a nejúspěšnější fotbalový klub německé menšiny v Praze, Deutscher Fußball Club neboli DFC Prague, byl založen před 130 lety v roce 1896. Zanikl ještě před válkou, jednak kvůli převážně většině židovskému původu členů a jednak z důvodu, že německá část klubu se odmítla zapojit do henleinovského hnutí. Anglický advokát Peter Benenson upozornil v časopisu The Observer v roce 1961 v článku Zapomenuté osoby na osudy lidí, kteří byli vězněni, mučeni a popraveni, protože jejich názory nebo náboženství jsou pro jejich vládu nepřijatelné. O dva měsíce později, přesně před 65 lety, právě Benenson založil mezinárodní organizaci na obranu lidských práv Amnesty International. Český rozhlas otevřel nové studio pro výrobu dramatických žánrů v Karlíně přesně před 30 lety. Tehdy 29-letý klavírista Lukáš Vondráček se stal před 10 lety jako první Čech v historii vítězem prestižní mezinárodní klavírní soutěže královny Alžběty v belgickém Bruselu. 85 má dneska herečka a zpěvačka Pavlína Filipovská. 75 slaví český herec Svatopluk Skopal. Já přeju dobrý den.
2: Český rozhlas Pardubice.

Krajský soud rozhodl o dalších dvou stížnostech na vazbu v souvislosti s teroristickým útokem na výrobní halu zbrojovky LPP Holding v Pardubicích. Další zprávy tady budou za 2,5 minuty v 8 hodin.

0: umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
2: Pardubice soutěží stavbu nové cyklostezky podél budoucího obchvatu z Draškovic do Černé Zabory. Odpoledne budou známé kompletní podmínky programu Nová zelená úsporám. Pardubičtí basketbalisté jsou ve finále nejvyšší basketbalové ligy a nás čeká slunečno, jasno až polojasno, teploty do 24 stupňů. Krásné slunné ráno z Pardubic u zpráv s Petrou Beránkovou. Radnice v Pardubicích vybírá společně s ředitelstvím silnic a dálnic dodavatele stavby nové cyklostezky podél budoucího jihovýchodního obchvatu z Draškovic do Černé Zabory. Budování 3-kilometrového úseku pro chodce a cyklisty plánuje potom město koordinovat s investorem a zhotovitelem obchvatu tak, aby obě stavby vznikly současně. Hotovo by mělo být v roce 2028, říká náměstek primátora Jan Hrabal z Hnutí ANO.
3: Máme předpoklad výši budoucích investičních nákladů 37,3 milionů korun. Vychází to z té smlouvy o společném zadání s ředitelstvím silnic a dálnic, kde my máme rozpoložkováno, co v úvozovkách jde za ŘSD a co v úvozovkách jde za městem. Město má zlomek z té celkové částky, neboť cyklostezka je nákladově významně nižší než celý obchvat.
2: Peníze na cyklostezku už zastupitelé Pardubic schválili. Obyvatelé Kostelce nad Orlicí na Rychnovsku v sousedním Královéhradeckém kraji vybrali vítězný projekt participativního rozpočtu. Ve třetím ročníku zvítězila odpočinková zóna v lokalitě na Bělidle. Získala celkem 600 bodů. Do hlasování se letos zapojilo skoro 530 lidí. Ti rozdělili přes 3000 hlasů. Na projekty pro město pro letošek vyčlenilo 500 000 korun. Dnes budou známé kompletní podmínky dotačního programu Nová zelená úsporám. Představí je Ministerstvo životního prostředí. Zatím je jisté, že v programu bude možné čerpat na renovace domů bezúroční úvěr. Přímou dotaci získají oproti minulosti už jenom nízkopříjmové domácnosti v programu Nová zelená úsporám Light. Podle bývalého ministra životního prostředí Petra Hladíka z KDU-ČSL na bezúročné úvěry řada domácností nedosáhne. Kritizuje taky samotný mechanismus bezúročných úvěrů.
4: Je to biznis pro banky. Místo toho, aby se dávaly peníze lidem, tak se budou dávat peníze bankám a ještě na to celá řada zranitelných osob nedosáhne. Především seniori, lidé se středními nižšími příjmy a také rodiče s dětmi.
2: Přesnou podobu nové zelené úsporám a podmínky programu oznámí Ministerstvo životního prostředí v 15 hodin. Sport. Basketbalisté Pardubic jsou druhým finalistou letošního ligového ročníku. V šestém zápasu semifinále vyhráli v Brně 98-87, celou sérii 4-2 na zápasy a do bojů o titul se dostali poprvé od roku 1984. Hlavní trenér pardubických basketbalistů Jan Šotnar vnímá postup jako výjimečný okamžik pro celý klub.
5: Finále pro nás byl obrovský, ani ne cíl, spíš sen, protože samozřejmě všichni vědí, že druhý tým má právo hrát příští rok Ligu mistrů, druhý tým může samozřejmě hrát pořád o poháry Jiřího Zítka a já jsem to tady tomu týmu hrozně přál, protože tady se šlo skvělá parta lidí, která je podpořená skvělým vedením, mám výborný realizační tým a všichni se to hrozně moc zaslouží.
1: Počasí.
2: Nás na východě Čech čeká slunečno, bude jasno až polojasno, denní maxima 21 až 24 stupňů, nejvyšší teploty na horách 14 až 17 stupňů Celsia. Vítr teď ještě slabý, během dne mírný severozápadní až severní do 6 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky dobré až velmi dobré a biodnes 1, to znamená mírnou zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Pozor na jedno omezení v tuto chvíli hlášené ze Svitavská silnice 1/35. Výjíždí tam u obce Tržek vozidla stavby a je to tam nebezpečné, protože v tuto chvíli je tam jedno porouchané nákladní auto, takže pozor.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Chrudim začne vybírat poplatek z pobytu. Turisté si za nocleh ve městě připlatí od července. Víc o tom povíme za chvíli. Je čtvrtek 28. května i po 8. hodině pro vás máme písničky, které nestárnou. Třeba od skupiny Rangers Teče voda, taky si dáme Víťu Vávru a píseň Dívka Gloria. A na začátek Žízeň lásky Leona Machálková. Pěkný poslech vám všem. Taky celý den na tě podle vašich plánů, to vám teď přejeme z našeho studia. Ať se daří.
1: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: 3 minuty a bude 8:45, posloucháte Český rozhlas Pardubice, čtvrtek 28. května. V Chrudimi zavedou poplatek z pobytu, návrh vyhlášky už schválili zastupitelé města. Majitelé hotelů, penzionů anebo apartmánů tak začnou odvádět radnici platby za ubytované hosty. Zatím takovou povinnost neměli. Detaily má reportér Josef Kopecký. Pěkné ráno.
1: Dobré ráno.
0: Takže o kolik se pobyt v Chrudimi prodraží?
1: Stanovená sazba je 30 korun za osobu a den. Je to zhruba v polovině limitu, který umožňuje zákon. Maximální sazba je 50 korun za den. Tolik třeba platí turisté v Litomyšli, která letos poplatek navýšila. Peníze budou muset městu odvádět poskytovatelé ubytovacích služeb a nařízení začne platit od července. Existují i výjimky. Ze zákona jsou automaticky osvobození třeba držitelé průkazů ZTP, nevidomí nebo osoby, které jsou závislé na pomoci dalšího člověka, který poskytuje nutnou asistenci.
0: Jak jsou na tom jiná města v Pardubickém kraji?
1: Poplatek z pobytu je poměrně běžná záležitost a to byl také jeden z argumentů chrudimské radnice. Pardubice vybírají 30 korun, stejně jako třeba Třemošnice nebo oblíbené cíle turistů Seč a Dolní Morava. Když to převedeme na celkové částky, tak podle dat Czech Turismu Seč v loni vybrala přes 2 miliony korun, Lázně Bohdaneč skoro 3 miliony, Dolní Morava 4,5 milionu. Ale za pobyt se platí i v mnoha malých obcích, kde je třeba penzion nebo turistická ubytovna. Čísla Czech Turismu uvádějí za celý Pardubický kraj 23 milionů korun. Tolik radnice vybrali na poplatku minulý rok.
0: Jak vysoký příjem si Chrudim vůbec od zavedení poplatku slibuje?
1: Odhad je zhruba 1 000 000 korun ročně. Podle databáze Českého statistického úřadu je v Chrudimi 11 hromadných ubytovacích zařízení, hotelů, penzionů a ubytoven. Tenhle pojem označuje provozy s minimálně 10 lůžky. Jenže přehled zahrnuje třeba i hotel Bohemia, který je roky zavřený a přitom má největší kapacitu. Platba se ale vztahuje i na malé podniky a soukromníky, to jsou apartmány s několika lůžky nebo hostinské pokoje nebo třeba ubytování v soukromí. I v takovém případě bude povinné odvádět poplatek za ubytované hosty.
0: To byly novinky z Chrudimi. Toto město začne vybírat poplatek z pobytu. Konkrétně od července si turisté za nocleh ve městě připlatí. A my už všechno víme zásluhou našeho reportéra Josefa Kopeckého. Díky moc a hezký den, naslyšenou.
1: Pěkný den.
2: Jsme s vámi i na Chrudimsku. Český rozhlas Pardubice. Žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Průměrné globální teploty se budou v příštích 5 letech držet poblíž rekordů. Rychleji než jinde porostou teploty v Arktidě, tak to uvádí zpráva Světové meteorologické organizace. V Pardubickém kraji dnes budeme mít o něco chladněji než v posledních dnech, 21 až 24 stupňů Celsia na nejvýš, na horách 14 až 17, ale na obloze i nadále jasno až polojasno. Po 9. hodině vás bude naším vysíláním provázet Jitka Slezáková, teď vás pozve, hezké ráno.
2: Pokusím se, krásné ráno vám všem, milí posluchači. O čem bude řeč? No tak já to vezmu odzadu dneska. Budeme tady mít totiž předsedu představenstva Ochranného svazu autorského Romana Strejčka a zkusíme srozumitelně nahlédnout do fungování OSI, tedy toho Ochranného svazu autorského. Řekneme si, jak se ta písnička dostane od autora až k posluchačům a co z toho má autor, co z toho má například zpěvák a OSA.
1: Hodně mýtů kolem toho je, tak
2: přesně
1: to odhalíte všechno.
2: Tak to odhalíme, to bude po 11. hodině. No a jinak, jako vždy, velmi pestré dopoledne, podíváme se třeba k našim sousedům do Hradce Králové, do archeoparku ve Všestarech. Archeologové tam postavili repliku pravěké studny z ostrova na Chrudimsku. A ta ostrovská studna je stará přes 7300 let.
1: Tak si poslechněte ideálně od začátku do konce naše dobré dopoledne s Jitkou Slezákovou. Naslyšenou.
2: Moc se na vás těším. Hezký den.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, kolik se na území Česka nachází hradů, zámků a zřícenin? Turistické a historické přehledy uvádějí úctyhodné číslo přesahující 2000. Některé zdroje se kloní až ke 3000. Naše země se díky tomu řadí ke světovým rekordmanům, co se týče hustoty těchto památek na kilometr čtvereční. Nejznámějším je bezesporu Pražský hrad, který je zároveň největším starobylým hradním komplexem na světě. Toto prvenství potvrzuje Guinnessova kniha rekordů. Podle ní je Pražský hrad s úctyhodnou rozlohou přes 70 000 metrů čtverečních světově největším souvislým hradním komplexem a také největším doposud obývaným hradem. Na druhém místě, co do rozlohy, je u nás zámek v Českém Krumlově, který je stejně jako Pražský hrad na seznamu památek UNESCO. Prvenství mezi hradními zříceninami v rámci celé České republiky drží hrad Hukvaldy. Jen o málo menší jsou hrady Helvštín a Rabí. Titulem nejstaršího známého kamenného hradu na území České republiky se pyšní Přimda. No a vůbec nejvýše položeným hradem v naší zemi je Vítkův hrádek, zvaný také Vítkův kámen, v nadmořské výšce 1035 metrů.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Pardubice.

0: radosti vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Petra Beránková, další zprávy.
3: Půl deváté.
4: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
3: Chrudimský městský úřad rozšíří online rezervace termínů na úseku evidence vozidel. Klienti si budou mít možnost vybrat konkrétní čas pro návštěvu a budou odbaveni přednostně. Úřad nabídku rezervací navýší od června. Změna má pak zkrátit čekací doby. Radnice v Žamberku hledá nového kronikáře nebo kronikářku. Zájemci se můžou hlásit na městském úřadě do konce týdne. Náplní práce bude zaznamenávání významných událostí, proměn a dění ve městě. Od uchazečů se očekává dobrý písemný projev, pečlivost a zájem o historii a současnost. Na železnici mezi Hradcem Králové a Prahou skončila výluka. Ode dneška jezdí vlaky v úseku Hradec a Chlumec nad Cidlinou bez omezení. Důvodem byla podle webu Českých drah údržba trati. V archeoparku ve Starech na Královéhradecku zhotovili repliku pravěké studny. Použili k tomu kopie dobových nástrojů a původní postupy. Pozůstatky studny staré víc než 7000 let objevili archeologové na východě Čech. Podrobnosti ve zprávách 9. Ministerstvo pro místní rozvoj nabídne dalších 6 miliard na podporu dostupného nájemního bydlení. Obce a města o ně budou moct žádat zřejmě od příštího roku. Peníze budou uvolněné z přebytku v operačních programech. A počasí v Pardubickém kraji čeká nás slunečno, jasno až polojasno, denní maxima 21 až 24 stupňů, na horách 14 až 17 stupňů Celsia. Vítr teď ráno slabý, během dne mírný severozápadní, rozptylové podmínky dobré až velmi dobré a biojednička, to znamená mírnou zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Dva koně u silnice. Konkrétně nejvytíženější silnice v regionu 1/35. Na výjezdu z Litomyšle na úrovně Nedošína. Je to tam velmi nebezpečné.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Tak koně radši jenom pod kapotou, buďte opatrní.
1: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: tak jste si možná taky zaspívali Žalmana a spol, Kdyby tady byla taková panenka. Jsme rádi, že máte dobrou náladu při poslechu Českého rozhlasu Pardubice a teď pro vás máme jedno zajímavé povídání 7 minut před 8:45. Povíme si o divadelních prohlídkách, které budou i letos na zámku ve Slatiňanech a stojí za nimi paní Iva Rizová. Vítejte ve studiu, pěkné ráno.
1: Pěkné ráno, srdečně vás zdravím všechny posluchače.
0: Tak už je to 6. sezóna, je to možné?
1: Je to tak. 6. rokem už probíhají divadelní prohlídky na Státním zámku ve Slatiňanech.
0: Jak vás to napadlo, něco takového?
1: No tak to bylo v roce 2019 na konci, když jsem se byla podívat na nově zrekonstruovaných interiérech našeho státního zámku Slatiňany a pan Kasala nám vyprávěl docela podrobně veškerou historii toho zámku a hlavně knížecí rodiny Auersperga, která ten zámek obývala a to letní sídlo svoje milovala. Ono to byla taková vlastně její chalupa, jako vám to je. Pro nás to je nádherný zámek, ale pro ně to bylo taková odpočinková zábava a odpočinkové místo. No a já, když jsem tam viděla ty prostory, jak jsou nádherně upravený a dobový a slyšela jsem to povídání o jejich životě, tak prostě před očima mě začal běhat film a představovala jsem si, jak v těch jednotlivých místnostech jednotlivý detaily toho života, toho každodenního, ty jejich příběhy, každodenní starosti, radosti, to, co tam prožívali, jak tam běhali, jak se tam třeba tatínek na ty děti zlobil, protože jich měli 5, nebo zas naopak, jak se tam radovali, jak tam dováděli. A říkala jsem si, že je obrovská škoda, že vlastně se něco neudělá, nebo dosud neudělalo něco, co by vlastně ty interiéry tímhle tím způsobem oživilo a nějakým způsobem přiblížilo divákům život té auersperské rodiny.
0: První termín v letošním roce bude 31. května, což ano. Máme už teď v neděli. V kolik hodin tak můžeme dorazit, abychom zvládli tu vaši divadelní prohlídku?
1: Tak divadelních prohlídek hrajeme 7 za sebou a první začíná v 9. To znamená, že vlastně každou celou hodinu, kromě 12. hodiny, to znamená od 9 až do 4, můžete přijít a prohlídka trvá zhruba 75 minut.
0: A kdo by to nestihnul teď, tak má ještě možnost 21. června taky?
1: Je to tak, je to tak. A je nás tam 15 herců hrajou, vlastně jsou to herci všeho věku, protože tam máme od dětí až po babičku. A máme všichni vlastně dobové kostýmy a ty dobové kostýmy jsou udělané podle dobových fotografií. Pardon. A vlastně během těch 6 let došlo k tomu, že už jsme ty kostýmy museli i několikrát přešívat a nebo dokonce použít nebo ušít nové. Nicméně ty prohlídky jsou vlastně stále stejné, protože ten scénář se nemění.
0: Musíme se nějak objednávat jako návštěvníci na ty prohlídky?
1: Je to potřeba. Nejlepší je to online na webových stránkách Státního zámku Slatiňany nebo na místě, ale většinou jsou ty prohlídky plné a vyprodané, takže je lepší radši dopředu.
0: No, jak jste naznačila, tak bude tam určitě velkou roli hrát i ta samotná atmosféra. Kdo tam ještě nebyl, jak byste mu to přiblížila? Co všechno tam zažije i třeba z pohledu toho celkového vyznění té divadelní prohlídky?
1: Takže vlastně ono to je tak, že vlastně ta knížecí rodina, která tam žije, tak vlastně zve návštěvníky na návštěvu. To znamená, vy tam nejste jako člověk, který si koupí vstupenku, zaplatí si prohlídku a je mu monotónním hlasem přednášeno, co se tam všechno dělo, ale vy tam prostě přijdete na návštěvu do té knížecí rodiny, která se vám vlastně otevře. Mm-hmm. Čili oni vás tam vtáhnou do svého všedního života. Současně vám takovou přijatelnou, takovou interaktivní formou sdělí nebo vás seznámí se svou historií, ale tam se vlastně prolíná ta současnost s tou historií. A vlastně ti herci v různých pokojích se střídají a předávají si vás jako návštěvníci do těch různých pokojů, kde se v každém pokoji odehrává něco, co do toho pokoje patří. To znamená, když byla učebna, třeba je tam učebna, tak tam prostě se princové učejí. V ložnici zase třeba možná někdo v posteli spí. Nebo v dětském pokoji odpočívá zase nějaká jedna z princezen. Ve společenské místnosti se taky tancuje. A co si myslím, že je také atraktivní na těch prohlídkách, že jsou Interaktivní, to znamená, že třeba právě v té společenské místnosti při hodině baletu učitelka tance vyzve i slečinky z těch návštěvníků, které si chtějí zatancovat a naučí je společně s princeznami pár baletních krůčků. A nebo v té učebně zase možná, že princové si nebudou vidět rady s nějakým úkolem, takže budou potřebovat poradit.
0: No, to jste už se hraní, to tedy šestá sezona, ale jaké byly ty začátky? Jak jste začínali třeba i s přípravou se zkouškami? Zkoušeli jste přímo na zámku?
1: No, já to teda vezmu od začátku. Bylo to tak, že já když jsem se rozhodla, protože já sama mám divadelní praxi, já jsem pracovala v Moravském divadle Olomouc a mám zkušenosti, protože jsem bývalá solistka operety, ale mám zkušenosti i s činohrou, takže jsem věděla, jak co všechno obnáší příprava inscenace, ovšem nikdy jsem nepsala scénáře a nerežírovala. Tohle, ty divadelní prohlídky vlastně byla moje druhá zkušenost, předtím jsem teda jednu hru psala, nicméně než jsem ten scénář vytvořila, tak jsem si musela všechny ty historické materiály nastudovat. Takže jsem si od pana Castellana půjčila všechno, co šlo. I sama jsem si vyhledala k tomu nějaké další materiály, i nějaké diplomové práce jsem k tomu četla a tak. A ponořila jsem se do toho tak zhruba na 3 měsíce, abych to všechno nasála a spojila s tou svojí představou, kterou jsem měla při té návštěvě první, abych to právě převtělila do toho živýho hraného procesu, takže to mě trvalo nějakých 5 měsíců zhruba, tam ten proces studia a psaní scénáře, no a potom v podstatě jsem se právě nechala inspirovat tou svou bývalou divadelní praxí, a protože je tam 15 herců a na každou roli máme 2 lidi, to znamená jsou alternace, měla jsem tam 30 lidí, tím jsem taky psala ty role na míru, tak jsem zkoušela dvojfázově, to znamená s každým individuálně a zkoušeli jsme. Vypsala jsem zkoušky, tak jak se to dělá v divadle, zkoušky, kdy přesně každý věděl, kdy má přijít, a 3 měsíce v kuse jsme trénovali, nejdříve ve společenském domě ve Zlatňanech a potom později jsem se domluvala s panem Castellánem, že nás pustí do zámku a pár posledních zkoušek probíhalo už přímo na zámku.
0: No tak už víme, že to všechno se ukrývá za divadelními prohlídkami na zámku ve Zlatňanech. Mluvíme o tom s Ivou Ryzovou, ale není to jediná věc, za kterou stojí divadelní spolek Akord nebo ano. Spolek Akord, protože vy máte i festival Souznění, tak k němu se dostaneme hned za chvíli.
1: Ano.

0: Ve studiu Českého rozhlasu Pardubice je Iva Rizová, se kterou jsme si povídali o divadelních prohlídkách na zámku ve Slatiňanech, které budou i letos, jak jsme říkali, šestá sezóna, a tuto neděli 31. května můžete taky dorazit po předchozí rezervaci. A pojďme se podívat ještě na další aktivitu, kterou kromě jiného zajišťuje spolek Akord, a to je multižánrový festival Souznění s benefičním přesahem. Letos to bude čtvrtý ročník, je to tak?
1: Je to tak, po čtvrté. Po druhé se jmenujeme Souznění. Začínali jsme jako hudební festival Slatiňany, ale tentokrát je to tedy Souznění. Celý festival proběhne ve Slatiňanech a také poprvé v evangelickém kostele, protože předtím jsme to měli na zámku, ale byly dost velký nervy s počasím. Takže jsme si řekli, že radši půjdeme do jistoty a půjdeme do možnosti krytého prostoru. Takže srdečně vás zvu tímto. Festival probíhá od 6. do 14. června a v průběhu 4 dní se můžete těšit celkem asi na 8 různých hudebních uskupení, které pro vás budou hrát.
0: Tak nás zkuste nalákat, jaká hudební uskupení tam budou.
1: Takže začínáme v sobotu 6. června. Tento den bude věnován hlavně dětem a rodinám a první koncert bude v 5 hodin a to bude dětská kapela Pískomil se vrací. Potom bude následovat ta dětská kapela bude venku, potom vevnitř v kostele bude vystoupení dětského hudebního pěveckého sboru Základní městské školy Chrudim Květinky, který teda vedu. A budeme tam zpívat moje vlastní písničky v úpravě Efiho Šošanyho z dětského muzikálu o Žabím králi a závěr toho dne bude probíhat opět venku. Od 7 hodin bude vystoupení pražské skupiny Setoplete. To je taková kapela mnohačlenná s velkou dechovou sekcí a ten její repertoár obsahuje písně ze žánru pop, ska a reggae a rozhodně vás roztančí.
0: Tak jsme prodali první den, pojďme i na ten další, neděle 7. června. Co tam bude?
1: Tak v neděli 7. června tento den bude zaměřen právě na ten benefiční přesah. Mimochodem, ten benefiční přesah bude během celého toho festivalu, protože výtěžek z koncertů a z prodeje různých jarmarečních výrobků poputuje do Modletína, kde je areál chráněného bydlení a chráněných dílen. A právě z tohoto areálu chceme pozvat v neděli kapelu Beneband, která vystoupí ve 4 hodiny, ale předtím ještě vystoupí pěvecký sbor z Domova sociálních služeb Slatiňany a ještě předtím pěvecký sbor Základní městské školy Chrudim Fiori Cantanti, který vystoupí v 15 hodin. To znamená ve 3, o půl čtvrté a ve 4 v kostele vystoupějí sbory, jejich výtěžek půjde do areálu Modletín v Železných horách.
0: A ještě doplníme pátek 12. června a neděli 14. června, jaká tam budou vystoupení?
1: Takže v pátek v 17 hodin se můžete těšit na U2 Revival a v neděli

0: Děli 14. června v 17 hodin, v 5 hodin, vystoupí brněnský vokálně instrumentální soubor Ensemble Versus a ten představí moteta starých renesančních mistrů, inspirovaných starozákonní knihou Job.
1: Tak jsme nalákali do Slatiňan i na tento multižánrový festival Souznění s benefičním přesahem s Ivou Rizovou a taky jsme lákali na divadelní prohlídky na zámku. Tak děkujeme za rozhovor, ať se všechno povede. Naslyšenou.
0: Děkuji a srdečně zdravím všechny posluchače. Naschranou.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Pardubice plánují od září úplně zakázat používání mobilů ve školách. Česká republika podle ministra Macinky nabídla spojencům unikátní sledovací zařízení pro operaci v Hormuzském průlivu. Pardubičtí basketbalisté vyzvou ve finále mistrovský Nymburk a nás čeká zase slunečno, jasno až polojasno, teploty do 24 stupňů. Čerstvé zprávy a Petra Beránková. Krásné slunné čtvrteční dopoledne z Pardubic. Pardubický magistrát plánuje sjednotit pravidla pro používání mobilů ve školách. Od září by tak žáci základních škol zřizovaných městem nesměli používat mobily nejenom při výuce, ale ani o přestávkách. Změnu by měly školy plošně zapracovat do svých školních řádů. Náměstek primátora Jakub Rychtecký z Žijeme Pardubice říká, že regulaci mobilů ve školách podporuje i většina rodičů, kteří odpovídali v anketě. Podrobnosti ve zprávách za hodinu. V archeoparku pravěku ve Všestarech na Hradecku vznikla replika nejstarší pravěké studny v Evropě. Archeologové ji vybudovali podle původních archeologických nálezů z ostrova na Chrudimsku s využitím tradičních postupů. Studnu starou víc než 7000 let objevili při výzkumu na trase dálnice D35. Experimentální archeologové studnu částečně hloubili dobovými nástroji, říká archeodidaktik Aleš Panáček.
2: Ať už to bylo štípání, ať už to bylo sekání těch drážek a podobně, i kopání nějaké části té jámy. Takže se to dá nějakým způsobem, řekněme, dopočítat. Jo? Ale kdybychom to dělali jako celý takhle postaru, tak by to trvalo hodně dlouho.
0: Česká republika nabídla spojencům unikátní pasivní sledovací zařízení pro operaci v Hormuzském průlivu. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů to řekl po jednání s náměstkem amerického národního bezpečního biroce Andrewem Bakerem v Bílém domě.
3: Je to neletální, neútočné zařízení, které opravdu by mohlo dát české oči nad ten Hormuz, protože to je unikátní systém sledovací, který nezařuje žádné elektromagnetické záření, tedy je v podstatě neviditelný, ale zároveň vidí úplně všechno v okruhu asi 400 kilometrů, takže my jsme pyšní na to, že něco takového máme a samozřejmě jsme připraveni to poskytnout.
0: Macinka ve Washingtonu taky řekl, že české zbrojní firmy jednají o zakázkách pro americkou armádu, a to v souvislosti s novou strategií America First o převodu zbraní. Sport. Basketbalisté Pardubic postoupili do finále playoff. Povedlo se jim to poprvé od roku 1984. Východočeši vyhráli 6. zápas semifinále na brněnské palubovce 98-87. Celkově zvítězili v sérii 4-2 na zápasy. O mistrovský pohár se utkají s Nymburkem, který domácí soutěž vyhrál už 20krát. Víc k soupeři říká hlavní trenér pardubických basketbalistů Jan Šotnar.
4: Série s Nymburkem bude těžká, protože Nymburk letos bohužel není ten slabší Nymburk, jak občas v některých letech bývá, ale já si myslím, že my nemáme co ztratit a budeme jako celý playoff. Budeme v úterý do prvního zápasu v Nymburce zkusit vyhrát a já věřím, že se nám to povede a že to ta série bude dramatičtější, než možná některý očekávají. Počasí.
0: A nás na východě Čech čeká slunečno, bude jasno až polojasno, nejvyšší denní teploty vystoupí k 21 až 24 stupňům Celsia. Na horách naměříte 14 až 17 stupňů. Vítr slabý, během dne mírný severozápadní až severní, rozptylové podmínky dobré až velmi dobré, aby odnes jednička, to je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Vážná nehoda se stala na Pardubicku směr Chrudim za Nemošicemi. Jsou tam složky integrovaného záchranného systému. Auto skončilo v příkopu. Je to nehoda osobního a nákladního auta. Je to přímo na konci Nemošic před cvičákem vpravo.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: A už máme 9:04, to znamená jediné tady na těchto vlnách Českého rozhlasu Pardubice, že začíná dobré dopoledne. Možná, že jste si ve zprávách všimli zprávy, která se týkala historie. V archeoparku ve Všestarech u Hradce Králové postavili archeologové repliku pravěké studny, která je z ostrova na Chrudimsku. A v reportáži, kterou uslyšíte už za pár minut, si řekneme, jak náročné bylo opracovat dřevo stejně, jako to dělali první zemědělci na našem území. Ale ještě dříve, ještě předtím si dáme Milana Pitkina. Možná se to stane a usmějete se. Příjemný den při čtvrtku přejeme.
1: Dobré dopoledne a Jitka Slezáková.

0: Milan Pitkin se teď pokusí vyloudit úsměv ve vašich tvářích. Máme tady 4 vtipy za sebou a úplně bez koktání, tak schválně.
1: No ženy, samozřejmě, vládi jsme za nima běhali jako šílenci, že jo. Já jsem nedávno potkal kamaráda, taky už Geron, že jo. A říkám, Láďo, vzpomínáš si, jak jsme mladí běhali za těma mladýma holkama? A říkám, jo, to si vzpomínám, češče, akorát já se nějak nemůžu vzpomenout, proč. Jako, to jak přijde manželka, za manžel říká, hele, Jirko, já když jsem si tě brala, víš, já jsem byla přece tak hloupá, slepá, hluchá, no úplně pitomá. A on kouří, říká, víš, a já jsem tenkrát tak miloval, že jsem si to ale vůbec nevšiml. Jako. O těch dětech, že jsme se bavili, že to, tak je přijde kluk domů a říká, tati, já furt ve škole nerozumím té matematice, to je něco tak těžký. A on říká, čemu ty deble nerozumíš? No on nám říká, že prý 5 - 7 plus 2 = 0. On říká, ty hovare, je to tak jednoduchý. Hele, já tě mám jednoduchý příklad. Hele, jde 5 lidí v autobuse, jo? 7 jich vystoupí. No kolik jich musí nastoupit, aby tam nebyl nikdo, že? Jak se potkali dva policajti, říká, hele Karla, já jsem dítě štěstěný, hele, představ si, včera jsem koupil v hospodě od nějakého překupníka originál v obraz Rembrandta, jo, hele, olejomalba, stará vlámská práce, hele, hele, a teď se podrž, za 5 000 i s rámem, víc, Rembrandt, takový gigant, víc. A říká, tyjo, to je dobrý, a co je na něm namalovaný, jo, no metro, kačerov, ale krásně barvá.

0: 9 hodin 17 minut, teď už tady máme něco pro vás, kdo máte rádi historii a zároveň byste rádi někam na takový výlet, tak třeba v archeoparku pravěku ve Všestarech na Královéhradecku stojí od včerejška replika pravěké studny z ostrova na Chrudimsku. Archeologové ji postavili podle nálezu starého více než 7300 let. Reportér Jiří Hofman se dozvěděl, že pravěká studna se tak řadí k nejstarším dřevěným konstrukcím v Evropě.
1: Na té celé technologii jsou náročné tři věci. Jednu z nich tady teď chceme ukázat, je to hloubení té drážky. Já budu dělat zahrocení toho kůlu a kolega tu náročnější práci, a to je cekání té drážky.
2: Návštěvníci archeoparku ve Všestarech sledují ukázku toho, jak mohli lidé v mladší době kamenné opracovávat dřevo při stavbě studny. Její replika už v areálu stojí. Originál objevili archeologové v Pardubickém kraji a podle odborníků jde o nejstarší dendrochronologicky datovanou dřevěnou konstrukci v Evropě.
1: Je to jako, když se ořezává tuška. Není to tak, že odštípnu velký kus dřeva. Musím poctivě se prosekat k těm jednotlivým částem, takže výsledkem jsou drobné třísky.
2: Právě to dělá práci s pravěkými nástroji tak náročnou. Dřevo je potřeba opracovávat postupně a přesně. Ředitel archeoparku Radomír Tichý navíc připomíná, že kamenné sekery musely vydržet dlouhé hodiny práce.
1: My jsme pracovali 37 hodin na téhleté práci, která je relativně náročná. Ta konkrétní studna nám dala možnost pracovat úplně na konkrétním úkolu, stejném jako řešili ti lidé v mladší době kamenné.
3: Studna je hluboká 3 metry, ale ty sloupy, které jsme použili, tak mají 4 metry a 10 centimetrů. To znamená, něco čouhá nad zem, a něco je ještě jako ryby pod úrovní toho dna.
2: Archeodidaktik Aleš Panáček dodává, že ve studni zatím voda není. Důvod je ale jednoduchý. Cílem bylo hlavně ukázat samotnou konstrukci.
3: Řešili jsme to, ale nám se tady hlavně jedná o to, aby si návštěvníci mohli prohlédnout tu konstrukci té studny. Jo? Takže ta voda nebyla u nás prostě nějakou prioritou.
2: Replika neolitické studny teď zůstane trvalou součástí archeoparku ve Všestarech. V budoucnu ji navíc doplní ještě zastřešení, která má dřevěnou konstrukci chránit před počasím. Z archeoparku ve Všestarech Jiří Hofmann, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude scénáristka a režisérka Pavlína Moskaliková.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
2: V pátek 29. května jedeme na venkov.
3: Přesně tak. Zemědělský den mžany předvede traktory i krávy.
2: Regionální dobroty i odborné střední školy.
3: A my budeme živě vysílat přímo z centra dění.
2: Ladit nás můžete od 9. dopolední až do oběda.
4: Ježiši Kriste!
3: Vůně venkova zaručena i přes rádio.
4: Samice s tvrdým i.
2: Těší se na vás Zdeněk Novák
3: i Lada Klokočníková.
0: Český rozhlas Pardubice. Přímé přenosy ze všech míst regionu.

0: Stále jste naladěni na pohodových vlnách Českého rozhlasu Pardubice a už bude 9:30 za 2 minuty. Co se vám vybaví pod pojmem asijské bylinky? Možná koriandr mě napadá nebo citronová šťáva? Bude o tom za chvíli řeč v Babských radách, ale teď se podíváme na slovo atrament a souvisí s inkoustem. Jakým způsobem to nám právě teď řekne jazykovědkyně Dagmar Magincová?
1: Na nejvýchodnější část Jihomoravského kraje na Horňácko kdysi pronikl slovenský atrament, co by označení barevné, původně jen černé tekutiny na psaní. Užívali ho takzvaní rechtoři, venkovští řídící učitelé, kteří uměli latinsky. Šlo totiž o původem latinský výraz atramentum, odvozený od přídavného jména ater, neboli tmavý, černý. Jinde se používalo slovo inkoust, častěji vyslovované jako ingoust, které je také z latiny, ale až z té středověké. Nicméně bylo odvozené od řeckého pojmenování jistého druhu tmavě červeného inkoustu. A ten náš školní modrý, ten byl původně vyhrazen pro knižní ilustrace.

0: Jedna z nejoblíbenějších písní Pavel Bobek Lásko mě ubývá sil v posledních desítkách let. A pořád ještě se líbí, pořád si přejete někteří v našich písničkách od srdce, třeba o víkendu máte možnost. My se teď podíváme do centra jógy Malaji. Je to na Bělobranské náměstí v Pardubicích, tady kousek od nás, od rozhlasu. A dnes se tam bude konat zajímavá akce Indie všemi smysly. Večer je to od 19 hodin do 8:30. Přijďte poznat Indii trochu jinak prostřednictvím dechu, hlasu, vůní, chutí a společného povídání. Program nabídne jednoduché dechové techniky inspirované ajurvédou, zpěv, sdílení zajímavostí o indické kultuře a pozor, taky ochutnávku tradičního pokrmu. Malaja, centrum jógy, dnes večer od 19 hodin. No a když tady povídáme o tom jídle, o té správné chuti Asie, tak tu správnou chuť dodá jedině dobré koření. A to je téma pro naše babské rady.
1: Babské rady.
2: Jaké jsou nejpoužívanější bylinky na asijské pokrmy? Mezi nejznámější patří koriandr setý. Pro svou výraznou vůni i chuť ho patrně budete milovat, nebo ho nesnesete. Je totiž součástí naprosté většiny pokrmů z Asie. Používají se hlavně listy, ale jeho stonky a kořínky jsou chuťově i aromaticky ještě výraznější. Čerstvým koriandrem zdobíme polévky, nudlové saláty či oblíbený grilovaný bůček. Tahle bylinka se s oblibou přidává i do letních závitků a skvěle doplní thajské curry. Využití najdou i semínka, která se suší a mají jinou jemně nasládlou chuť. Další výrazná bylinka z Asie je citronová tráva. Svou výraznou citronovou vůní dochucuje pokrmy, ale i parfémy. Vypadá jako šedozelená tráva, povaření se z hotových pokrmů většinou víme. Citronová tráva se skvěle hodí k jídlům s mořskými plody, rybami, lahodí i kokosovému mléku.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.
0: Opravdu citronová tráva krásně voní, ale my jedeme dále. I dnes vám v našem dopoledním seriálu nabídneme maturitní zajímavosti. Vydáme se do Přelouče, kde praktickou zkoušku skládají studenti grafických oborů.

0: Charm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
1: A co nás čeká tentokrát? O dobrých skutcích, dovolené a letních koncertech si budou v rubrice Osobnost Charmu povídat se zpěvačkou Magdou Malou. Taky se vypravíme do společnosti, konkrétně na autorskou módní přehlídku návrhářky Jiřiny Tauchmanové. S doktorkou farmacie Eliškou Vencovskou představíme zázračnou moc bylin a s expertem na etiketu Danielem Šmídem probereme další pravidla společenského chování, konkrétně zdrobněliny.
0: Šarm. V sobotu po 18. hodině. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: vám přejeme dobrou pohodu při poslechu Českého rozhlasu Pardubice. Určitě znáte hlášku Hvězdy září v září. Občas se tímto rčením uklidňují maturanti. Znamená to, že pokud by zkoušku nezvládli, další případný pokus je čeká na podzim. A právě maturitním zkouškám se věnujeme v našem seriálu v tomto týdnu. Redaktor Vilém Branda se tentokrát vydává do Přelouče na gymnázium a grafickou odbornou školu. Na chodbě školy si všiml vzkazů, které maturantům napsali jejich spolužáci.
1: Na chodbě Přeloučského gymnázia visí zhruba 30 barevných vzkazů a rad pro maturanty. Vidím tu třeba v nejhorším řekni, to jsme ještě nebrali. Když nevíš odpověď, změň téma, funguje to i v životě. A nebo pamatuj, Google taky neví všechno. Zatímco studenti gymnázia už mají maturity za sebou, v tomto týdnu čeká ústní zkouška žáky odborných oborů. Jak mi řekl ředitel gymnázia a grafické střední odborné školy Přelouč,

0: Naše praktická část tak byla zadána formou jednotné vizuální identity pro soukromou kliniku. A funguje to vlastně jako v praxi, kdy lékařské oddělení potřebuje nějaké svoje propagační materiály, zároveň nějaké cedule a bannery do ordinací určitě. Princip té práce bylo vytvořit krásný vizuál, který ale bude funkční, který bude přehledný pro pacienty a zároveň bude napovídat, jaké oddělení to je a bude vás přirozeně vést tou ordinací.
1: Takže celá vizuální identita nemocniční, kolik jste na to měl času a jak to dopadlo, jaký pocit z toho máte, jak se vám to vydařilo?
0: Měli jsme na to 2 dny, z čehož každý den jsme tam byli 7 hodin.
1: Takže práce na počítači?
0: Práce na počítači čistě, pak jsme si měli zkusit kontrolní nátisk, jenom PDFka, jestli máme vše správně.
1: Už víte výsledek, jak se vám to podařilo, jakou známku jste dostal za tuhle tu část maturity?
0: Nevím.
1: A pocity aspoň?
0: Pocity... Byl jsem velice skeptický zprvu, ale myslím si, že teďka by to mohlo vlastně dopadnout dobře. Myslím si, že bych mohl projít.
1: My spolu mluvíme na chodbě, vy máte na sobě oblek, takže ještě máte nějakou část maturity před sebou.
0: Ano, zbývají mi 2 ústní zkoušení, zejména z českého jazyka a literatury a z anglického jazyka.
1: To máte ještě dneska.
0: Ještě dneska, půjdu tady asi do oběda a pak by nám měli říct výsledky všeho úplně. Takže dneska odejdu buď jako šťastný odmaturovaný člověk, anebo člověk, který bude šťastný v září až.
2: Ne, věřím, že to zvládl stejně tak jako většina maturantů. A vy, kteří ještě stále čekáte na tu svoji chvíli, tak ať to dobře zvládnete, ono snad to čekání je úplně nejhorší. Tak zdravíme všechny maturanty.

Lipovská dnes slaví polokulaté životní jubileum a tak vám po 10. hodině nabídneme rozhovor, který jsme natáčeli v době, kdy jsme za ní jezdili do Prahy domů, bylo to v době covidu. No a za 5 minut taky nabídneme aktuální zprávy.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Zdravotní sestra najde svého manžela vozíčkáře v posteli mrtvého. Byla to vražda? Zjistí inspektorka Candice Renoirová v premiérovém seriálu. ČT2. Herec Jaroslav Plesl poodhalí tajemství zámku Šternberg. Premiérový cyklus Skryté skvosty. A ČT Art uvede příběh legendárního spisovatele, který se stal jedním ze zakladatelů moderní fantasy. Premiéra životopisného filmu Tolkien. Čtvrteční večer s Českou televizí.
1: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
2: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
1: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
3: No to bych to pěkně zvoral.
2: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
4: Deset hodin.
5: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
4: Pardubice plánují od září úplně zakázat používání mobilů ve školách. V Pardubicích se soutěží také o stavbu nové cyklostezky podél budoucího obchvatu z Draškovic do Černé Zabory. Basketbalisté si zahrají s Nymburkem o ligový titul. A nás čeká zase slunečno, jasno až polojasno, teploty do 24 stupňů Celsia. Čerstvé zprávy a Petra Beránková, vítám vás. Pardubický magistrát plánuje sjednotit pravidla pro používání mobilů ve školách. Od září by tak žáci základních škol zřizovaných městem nesměli používat mobily nejenom při výuce, ale ani o přestávkách. Změnu by měly školy plošně zapracovat do svých školních řádů. Náměstek primátora Jakub Rychtecký z Žijeme Pardubice říká, že regulaci mobilů ve školách podporuje i většina rodičů, kteří odpovídali v anketě.
6: Protože si zkrátka myslíme, že ty děti by mezi sebou měly mluvit, měly by komunikovat, měly by využívat třeba ty volné zóny, které mají ve školách, aby si třeba šli zahrát ping-pong, nebo se věnovali sportu, anebo té běžné mezilidské komunikaci místo mobilních telefonů. Takže k tomu směřují ta naše metodická doporučení.
4: Radnice v Pardubicích vybírá společně s ředitelstvím silnic a dálnic dodavatele stavby nové cyklostezky podél budoucího jihovýchodního obchvatu z Draškovic do Černé Zabory. Budování 3-kilometrového úseku pro chodce a cyklisty plánuje potom město koordinovat s investorem a zhotovitelem obchvatu tak, aby obě stavby vznikly současně. Hotovo by mělo být v roce 2028, říká náměstek primátora Jan Hrabal z Hnutí ANO.
7: Máme předpoklad výši budoucích investičních nákladů 37,3 milionů korun. Vychází to z té smlouvy o společném zadání s ředitelstvím silnic a dálnic, kde my máme rozpoložkováno, co v úvozovkách jde za ŘSD a co v úvozovkách jde za městem. Město má zlomek z té celkové částky, neboť cyklostezka je nákladově významně nižší než celý obchvat.
4: Peníze na cyklostezku už zastupitelé Pardubic schválili. Na železnici mezi Hradcem Králové a Prahou skončila výluka. Ode dneška už jezdí vlaky v úseku Hradec Chlumec nad Cidlinou bez omezení. Důvodem byla podle webu Českých drah údržba trati. Francouzští poslanci projednají návrh zákona na zrušení takzvaného černého zákoníku. Upravoval práva majitelů otroků ve francouzských koloniích. Jeho první vydání vyšlo koncem 17. století a podepsal ho král Ludvík XIV. Zákoník není platný od roku 1848, kdy ve Francii definitivně zrušili otroctví. Žádný zákon ale doteď kodex formálně nezrušil. Sport. Basketbalisté Pardubic jsou ve finále letošního ročníku nejvyšší soutěže. Rozhodl o tom šestý semifinálový zápas, který vyhráli v Brně 98-87. Celkově zvítězili v sérii 4-2 na zápasy, a to i přesto, že první dva domácí souboje prohráli. Co celkově rozhodlo, popisuje hlavní trenér pardubických basketbalistů Jan Šotnar.
8: V té sérii si myslím, že rozhodlo to třetí utkání tady. Jsme to nezabalili, jsme sem přijeli bojovností, jsme ten zápas urvali, protože my jsme ve druhé čtvrtině prohrávali o 18 bodů, vůbec nám nedařilo, ale pro nás vlastně tak nějak nezavraždilo. Nechal nás přežít a my jsme v tu chvíli pocítili krev a od té doby si myslím, že jsme byli lepší týmem v té sérii.
4: Ano, a podrobnosti přineseme v dalším zpravodajství.
5: Počasí.
4: Jaký bude dnešek v Pardubickém kraji podle meteorologů? Jasný až polojasný, teploty 21 až 24 stupňů, teploty na horách 14 až 17 stupňů. Vítr slabý, během dne mírný severozápadní, rozptylové podmínky dobré až velmi dobré a bio 1, to znamená mírnou zátěž.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
4: Ještě pohled na silnice přesně 4 minuty po desáté. Jak už víte z našeho vysílání, vážná nehoda se stala směr Chrudim za Nemošicemi. Jsou tam složky integrovaného záchranného systému. Auto skončilo v příkopu. Je to tam nebezpečné, je to vpravo na Pardubice před cvičákem.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
9: Dnes je teprve čtvrtek, ale určitě už plánujete nějakou tu akci víkendovou. Vy, kdo rádi někam jdete, užijete si kulturu, hudbu nebo i třeba nějaký ten sport, máme pro vás sesumírované pozvánky, bude jich docela hodně v posledním květnovém víkendu, tak si je nenechte ujít v této hodině. No a taky nabídneme rozhovor s Pavlínou Filipovskou, dnešní oslavenkyní. Příjemný poslech vám všem.
5: Dobré dopoledne a Jitka Slezáková.

0: ještě jednou to zopakuji. Pavlína Filipovská dnes slaví polokulaté životní jubileum. Stejně jako herečka Iva Janžurová už si šlape po tomto světě 85 let. Gratulujeme a přejeme pohodovou oslavu a hlavně zdraví. S Pavlínou Filipovskou jsem měla možnost prožít mnoho hodin v rozhlasovém studiu. Natáčeli jsme spolu nedělní rozhlasové pévko, možná si někteří vzpomínáte. No a když se v době covidu rozhlas uzavřel, jezdila jsem za ní do Prahy domů. A tam vznikl i tento rozhovor o věcech, které zdobí její obývák.
1: No, utírat tady prach, to je za trest.
0: Já nevím, na co se podívat dřív, to jsou různé sošky, starožitné hodiny, porcelán, skleničky, figurky, na stěně, na poličkách. Co je takové nejmilejší?
1: Třeba tyhle hodiny, to jsou moje milované hodiny, jdou. Úžasně.
0: Tak můžeme poslechnout.
1: No ano.
0: Skutečně.
1: To je krása, ty dodávají atmosféru, že jo? Když mě nejde nic, tak si tady sednu chvíli, poslouchám ty hodiny a oni mě napravějí, dodají rytmus. Tak kdybych tady cokoliv z toho neměla.
0: Co ty mušle tamhle v tom akváriu, v té kouli skleněné?
1: No tak některý jsou moje nazbíraný. Některý mi přivezou vnoučata z nějakého zájezdu, z nějaký dovolený. Pak jsou tam taky nějaký knoflíky a kamínky, protože to mi taky vozej. Oni říkají, že babika je ťuk-ťuk, mají pravdu, tak kamínky to je moje. Já se těhle věcí neumím zbavovat a taky nechci. Ty se mnou žijou hodně let, některý už moc dlouho. Třeba tadyhle ta perleťová mušlička, která je upravená jako popelníček, ale ano. Teď už je, co tam jenom perleťově tak leskne, tak tu si kdysi moje maminka, když jsem dávno nebyla na světě, tak si ji přivezla ze zájezdu z Benátek, se školou jeli do Benátek a přivezla si tenhle popelníček, ač byly přísně nekuřácká rodina.
2: Tak to už je stoletá mušlička.
1: Ano, ty mušličce je přes 100 let možná, tak tu tam mám takhle, aby každej viděl. No tak každej viděl. To vy jste taková všímavá ženská. Proto s váma kamarádím, protože si všímáte, že těch předmětů tady mám spousty a všechny ke mně hovoří. A podle toho, jak jsem naložená nebo po čem se mi stejská, tak se já k ním obracím.
2: A povídáte si s nimi?
1: Povídám si s nimi, někdy i němně, ale rozumíme si.

0: Přelouči dokončují úpravy městského parku, zaměřují se na zahradu v severní části u kostela. Místo náletových dřevin tam budou okrasné rostliny a kostel také získá nové nasvícení. ČTK to řekl místostarosta Ivan Moravec za Nezávislé pro Přelouč. I tam by to byl hezký výlet někam do parku, ale my pro vás máme mnohem více informací, kam vyrazit o víkendu. Různé tipy připravila Barbora Bláhová.
1: V Pardubicích jste už od pátku mohli zažít multikulturní týden. Celou akci zítra završí multikulturní jarmark, který bude na Pernštýnském náměstí. Od 11 hodin tam budete moct ochutnat dobroty z různých zemí nebo si prohlédnout výrobky z různých kultur. Těšit se můžete na taneční i hudební vystoupení, tvořivé dílny a další aktivity. A přesouváme se na Ostrofest do Chocně. Na tento rodinný festival můžete zajít zítra a v sobotu do areálu Ostrov za kinem Máj. Program začne zítra v 16:30 a v sobotu můžete dorazit už od 9 hodin ráno. Připravený je třeba koncert jazzového trumpetisty Laca Déčiho, divadelní pohádky a soutěže. Další tip je na noc kostelů, která je naplánovaná na zítřek. Při této příležitosti můžete zdarma navštívit kostely, zúčastnit se koncertů, komentovaných prohlídek a všech dalších programů probíhajících v rámci akce. Více informací najdete na webu nockostelů.cz. A nebo si zítra můžete užít Den dětí v památníku Zámeček. Pro zájemce je připravená dobrodružná cesta po stopách Anny Frankové a tvořivá dílna, ve které si budete moct vyzkoušet neviditelné písmo. Dílničky začnou v 17 hodin ve foaje a od 18 hodin se pak do kinosálu můžete přijít podívat na projekci rodinného filmu, kde je Anny Franková. S další pozvánkou se dostáváme do regionálního muzea v Litomyšli, kde v sobotu začíná interaktivní výstava Pat a Mat. Návštěvníci se tam dozví nejen zajímavosti o Večerníčku a jeho tvůrcích, ale třeba i to, jak vznikají animované, kreslené nebo loutkové pohádky a jak se od sebe navzájem liší. A pokud byste rádi víkend strávili v pohybu, můžete se v sobotu vydat na turistický pochod Toulání kolem Orlice a neb z Těchonína kolem Pastvinské přehrady k vojenským pevnostem Předmíchovské republiky. Start bude mezi 7:30 a 10 hodinou u obecního úřadu v Těchoníně. Pro děti bude připravená zábavná 3-kilometrová trasa. Účastníci dostanou volnou vstupenku na prohlídku tvrze Bouda, na rozhlednu na Suchém vrchu, další odměny. A nakonec pozvánka na festival jazzových orchestrů, který rozezní nádvoří Choceňského zámku v neděli od 14 hodin. Těšit se můžete na Big Band Zuš Choceň, kantorský Dixieland Choceň, 100 Zuš z Třezina Hradec Králové a Big Band Zuš Vysoké Mýto. Slunečný a příjemný zbytek týdne vám přeje Barbora Bláhová.
2: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: Sedával tiše na sklenicí piva v Mexiku na Palackého ulici v Pardubicích. Jen málo kdo věděl, že buldozerista Bedřich Dvořák býval pilotem britského královského letectva, který za bitvu o Anglii dostal vyznamenání od samotné královny. Že ho německý Messerschmitt sestřelil nad Lamaňským průlivem a že rok kopal s dalšími zajatými letci tunel ze saganského zajetí. Bedřich Dvořák zemřel v roce 1973 v úplném zapomnění. Poslechněte si jeho neuvěřitelný příběh. Už tuto neděli po 18. hodině. Seriál Královský pilot Bedřich Dvořák pro vás na nedělní vlně z Pardubic připravila Šárka Kuchtová.
0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: I v dnešní soutěži Věřte, nevěřte vám nabídneme knihu Lesní škola Petera Volebena, co nás les učí o životě. Už jsem tady z ní citovala, je tam mnoho nádherných obrázků a takové společné čtení v rodině této knížky naprosto ideální. No a v lesích také přibývají invazní druhy zvířat, které to jsou. A skutečně se i v našem kraji nacházejí vlci. Na tyhle otázky teď odpoví lesník Pavel Starý. Konkrétně na dotaz, zda se vlci nacházejí ve větším množství v okolí obce Krásné na Chrudimsku.
1: Nevím, jestli ve větším množství, ale rozhodně se tady vyskytují, takže jednak napřed se tady objevily v oblasti Žďárských vrchů, kde mimo jiné taky máme les, který spravujeme. A v současnosti se vyskytují i v Železných horách, takže ten dotaz k tomu Krásnému, tak je to jako velice možné a v těchto místech se vyskytují mufloni a ten vlk je loví, takže už došlo k ulovení muflonu.
0: Takže paní posluchačka říkala, že tomu nevěří, že by v okolí Krásného na Chrudimsku byli, takže jsou. Mají se lidé nějak obávat, nebo je to...
1: Za posledních, nevím, x set let, tak není známé napadení člověka vlkem. Vlk je většinou poměrně plachý.
0: A jak jste tady mluvil o těch stromech, které tady v historii byly, je to jejich přirozenost, je to dobře, když se vysazují, je to tak stejné i se zvířaty? Dá se říct, že některé patří do českých lesů a některé jsou invazní?
1: Tak většina druhů zvěře, která tady žije, tak je původní, ale pak je tady několik druhů, které jsou nepůvodní. Takzvané spárkaté zvěře, tak je to především jelen sika, který je na evropské úrovni je prohlášen za invazní druh a skutečně se tak i chová a regionálně působí velké problémy.
0: To je takový ten menší.
1: Takový ten menší jeleno.
0: Takže
1: to a ten netroubí, ale píska.
0: Aha. A to se dá říct o něm, že je invazní druh.
1: Ano.
0: Takže se na něj zaměřují myslivci.
1: Tam ještě jeden problém, že ten jelen sika se může křížit s naším původním jelenem lesním.
0: Ještě nějaké další zvíře je vyloženě invazní?
1: Pak jsou některé druhy šelem, takže třeba norek americký, mýval severní, psík mývalovitý, což má samozřejmě dopad i na predaci nebo lov zvířat. Tyhle šelmy tady nejsou původní, takže mýval třeba je schopný lézt na stromy, takže to má vliv třeba na biodiverzitu ptáků a podobně.
0: Tak a jsme právě u těch ptáků, na ty jsem se také chtěla zeptat, protože teď, když přijdete do lesa, ještě tak před měsícem, když byly námluvy, tak to byla taková nádhera. Je ta diverzita, jak se teďka říká, bohatá, je těch ptáků dostatek?
1: Tak druhů spíše přibývá, pravda, jsem spíš jenom takový ornitolog amatér nebo takový ochotník, bych řekl, ale početnost klesá, takže ty tradiční druhy ptáků, třeba zpěvného ptactva, tak ta jejich početnost poklesla. Vliv na to má především zemědělství.
0: Co vám teď udělalo v poslední době úplně největší radost?
1: Tak když se bavíme o těch ptácích, tak právě v té oblasti Uhlenska, tak tam nám hnízdí řáb popelavý, takže třeba na jaře jsem tam na místě, kde jsme prováděli revitalizaci, vznikla tam nová vodní plocha na Velkém Černém, tak jsem tam pozoroval pár jeřábů.
0: A za chvíli už knížka, kterou jsme tady avizovali a taky soutěž Věřte, nevěřte, je 9:30 a 5 minut, 10:55 už.

0: Zítra nás čeká přímý přenos ze Mžan, bude tam zemědělský den. Mžany, určitě znáte i tuhle obec a bude to jistě velmi veselé a pěkné. Nicméně v soutěži Věřte, nevěřte tady dnes máme tím pádem poslední knížku, která se jmenuje Vítejte v lesní škole Petera Volebena. Tak jdeme soutěžit.
1: Věřte, nevěřte.
0: Před chvílí nám lesník Pavel Starý řekl, že jelen sika patří mezi invazní druhy. A když má příležitost, tak se páří s laněmi jelena evropského, i když je teda mnohem menší. No a taky říkal, že během říje tenhle jelen sika píská. A já vám ho teď pustím a tvrdím, že to je on. A vy si tomu věřte nebo nevěřte. Takže stlumíme podkres, aby vás vůbec nic nerušilo a teď máte šanci poslechnout si, jak já říkám, jelena siku.

0: Tak co tomu říkáte? Je to jelen sika v říji? Dobrý den, vítejte ve vysílání. Český rozhlas Pardubice, dobrý den. Trošku váháte, prosím, zeslabte si rádio, abychom se dobře slyšeli. A stačí jenom říct, věřím, ano, takhle píská jelen sika, anebo ne, to je úplně něco jiného. Tak, mě to moc mrzí, ale takhle bychom se daleko nedostali. Tam je potřeba přece jenom být trošičku rychlejší a když se připravujete k tomu telefonátu, tak být u rádia a honem zeslabit, aby nás tam ta ozvěna nerušila. U vás to bude určitě už v pořádku. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní poslankyně. Já nemám potuchy, ale prostě vám věřím.
0: Ano, že to byl jelen sika.
1: To byl jelen.
0: Dobře. Měla jste někdy možnost, paní Heleno, setkat se s nějakým zvířetem v lese?
1: No určitě.
0: Blízko.
1: Když se děti chodili se školou pozorovat zvířata.
0: No já myslím třeba jako nenadále na nějaké procházce, že na vás vykoukl kanec třeba, nebo něco takového.
1: Jo. To jsem zažila, to jsem byla s tatínkem na procházce. Aha.
0: Taky se mi to stalo a myslím, že můj lovecký pes byl ještě rychlejší než já, jak jsme utíkali. Paní Heleno, díky za vaši důvěru, pěkný den a nashledanou. Další z posluchačů v tuto chvíli na telefonu, taky pěkný den přeji.
2: Dobrý den, tady Jarda z Jabka.
0: Dobrý den.
2: A já vám nevěřím.
0: Co byste si tedy tipl, že by to mohlo být něco jiného?
2: Jo, to vůbec ne.
0: Vůbec. Ale ne. Prostě sika podle vás takhle nepíská.
2: Ne. Mm-hmm. Takhle můžou pískat třeba králíci, když ho chcete zabít a on se brání a tak ječí.
0: Jo. No tak, ale to bych vám tady nepouštěla. To je ta říje lepší.
2: No.
0: Jardo, díky i za vaši nedůvěru a pohodový den.
2: Nashledanou,
0: ano, děkujeme. A ještě poslední, třetí volající v tuto chvíli.
3: No, dobrý den. Tady Alena z Boršova.
0: Dobrý den, paní Aleno.
3: A já vám nevěřím.
0: Taky, chcete nabídnout nějakou jinou variantu? Ještě
3: no,
0: si to klidně... pojďme si to ještě
3: to
0: jednou poslechnout, schválně.
3: No,
0: ano.
3: Jo. Mně to připadne jak... Mně to připadne jak nějaký dveře nenamazaný.
0: Aha, a víte, že jo, že by to taky klidně mohlo být, takové nějaké větší dveře, takové ty lítačky.
3: A starý, který hodně bržou.
0: Dobře, tak děkuju za tip v každém případě, paní Aleno, a mějte se krásně. Naschledanou. Opět ještě připomínám naši e-mailovou adresu studio.pardubice@rozhlas.cz. To, co jste slyšeli, byl jelen sika.

0: čem se mluví.
1: Opravená a znovu průchozí. Od června zase i s otevřenou vyhlídkou. Co všechno pardubickou zelenou bránu potkalo v posledním roce a půl? Jak jsou si její aktuální podobou spokojení odborníci? Smířili se s tím, že dál nemá fasádu, což si odhlasovali občané v referendu? A proč se nepřišlo dřív na díry v konstrukci a poškozené zdivo? Opravdu se to dá svést na dobu před mnoha desítkami let? Zeptáme se památkáře Jana Krátkého. Tento čtvrtek v 17.30.
0: Český rozhlas Pardubice, o čem se mluví s Jakubem Malým a jeho hostem.
2: V pátek 29. května jedeme na venkov.
3: Přesně tak. Zemědělský den Mžany předvede traktory i krávy.
2: Regionální dobroty i odborné střední školy.
3: A my budeme živě vysílat přímo z centra dění.
2: Ladit nás můžete od 9. dopolední až do oběda.
4: Ježiši Kriste!
3: Vůně venkova zaručena i přes rádio.
4: Samice s tvrdým i.
2: Těší se na vás Zdeněk Novák
3: i Lada Klokočníková.
0: Český rozhlas Pardubice. Přímé přenosy ze všech míst regionu.

Myslím, že už je čas vyhodnotit naši dnešní soutěž. Věřte, nevěřte, ještě jednou si poslechněme ten zvuk, o který dnes jde. Píše nám paní Pavlína, dobrý den, přišlo mi, že zrovna tak nám vržou dveře v práci, ale věřím, protože je to zajímavé. A nebo třeba tady Míla, zdravím, jelena jsem nepotkala, ale srnky, srnčata, muflony, taky, jestli to je nebo není sika, to nevím, ale myslím, že ne, takže nevěřím. A poslední ještě pan Jiří, ten nám bude věřit a já si to tady dopisuju na papírek pana Jiřího. A ještě Patrika tady rychle naběhl poslední e-mail, protože je to jelensika a vás tam trošku mátli ti ptáci v pozadí, protože ono to je totiž natáčené ten zvuk v zoologické zahradě, takže tam zpívali i ptáci a byl ten zvuk takový netypický, za to se omlouvám, ale jelensika skutečně takhle píská v říji,

Na rozdíl od Jelena Evropského, kterého si teď můžeme poslechnout, to je něco jiného. To by se člověk i bál. Zajímavost během toho koncertu vám řeknu, zatímco náš jelen může vážit až 240 kg, tak sika jen do 140 kg. Asijští jeleni se do Evropy dostali už před více než 150 lety jako okrasa, obor a původně nikdo nepředpokládal, že by se drobní sika mohli pářit s evropskými obry. A jak to dělají? Většinou nedochází k přímým soubojům jelenů evropských a asijských. Sika má jinou strategii. Toulá se po kraji, čeká na příležitost a osamělou laň, která hledá vhodného samce. No a když se té lani nedostává domácího, tak jelen sika dostává šanci. Mimochodem podle průzkumu jsou jeleni sika velmi zdatní turisti. Výzkum z Chipy prokázal, že putují třeba i 200 kilometrů daleko od svého domovského místa. Tolik tedy zajímavosti o jelenech, o těch sikách, kteří jsou bohužel tedy invazní. A myslivci je neradi a lesníci vidí v našich lesích, ale vy jste si teď vysloužili knihu Petra Volebena, která je o lese a rozhodně stojí za to a vyhrává ji posluchačka Marie ze Žamberecka, které velice gratulujeme. Pouštíme další písničku. Pokud vás zajímá, jak funguje ochranný svaz autorský, OSA, tak si rozhodně poslechněte radioporadnu zhruba tak za čtvrt hodiny po 11. hodině.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Chrudim nově zavádí poplatek z pobytu. Zájem o denní stacionáře pro seniory v Pardubicích pořád roste. Ministerstvo životního prostředí odpoledne oznámí kompletní podmínky programu Nová zelená úsporám. A nás čeká slunečno, jasno až polojasno, teploty do 24 stupňů. Aktuální zprávy připravila Petra Beránková. Krásné slunné čtvrteční dopoledne z Pardubic. Chrudim začne nově vybírat poplatek z pobytu. Stanovená sazba je 30 korun za osobu a den. Poskytovatelé ubytovacích služeb budou mít povinnost odvádět platby od července. Zavedení poplatku už schválili zastupitelé.
2: Radnice odhaduje, že takto vybere zhruba 1 000 000 korun ročně. V Pardubickém kraji jsou poplatky z pobytu běžné, zavedly je už desítky obcí a měst. Nejvyšší zákonem povolenou sazbu 50 korun využívá Litomyšl. Pardubice vybírají 30 korun, stejně jako třeba Seč nebo Dolní Morava. S Chrudimi Josef Kopecký, Český rozhlas.
0: Lidé, kteří pečují o své nemocné seniory doma, pořád častěji využívají služby denních stacionářů. Jde o uhrazenou ambulantní službu pro klienty, kteří nemůžou zůstávat sami doma a potřebují pomoc s každodenními činnostmi. Sociální pracovníci se seniory dělají různé aktivity, říká vedoucí chrudimského stacionáře Šárka Marková.
3: Přečteme si denní tisk, zopakujeme si takový ty běžný jakoby věci, aby jsme je ukotvili v té realitě. Jdeme ven na procházku, zacvičí si třeba venku na venkovních strojích nebo si posedí na terase, když je sluníčko.
0: Prezident Petr Pavel pokračuje v návštěvě Estonska. Dnes si prohlédne baltskou obranou linii, kterou si Estonsko buduje na hranici s Ruskem a Běloruskem. Právě bezpečnost je hlavním tématem jeho dvoudenní cesty po nejvýchodnější pobaltské zemi. V dotačním programu Nová zelená úsporám bude možné čerpat na renovace domů bezúročný úvěr. Další a kompletní změny v tomto dotačním programu oznámí Ministerstvo životního prostředí odpoledne. Přímou dotaci získají oproti minulosti už jenom nízkopříjmové domácnosti v programu Nová zelená úsporám Light. Ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů už dřív řekl, že půjde například o lidi, kteří splňují podmínky superdávky.
4: Ještě navíc jsme je schopni podpořit, a to konkrétně až 250 000 korun na zateplení domu a až 150 000 na výměnu energetického zdroje v tom daném domě. A pokud by docházelo k nějaké komplexnější renovaci, tak ze strany státu mohou obdržet až 400 000 korun.
0: Z programu Nová zelená úsporám už stát podpořil na 600 000 domácností, z toho 2/3 od roku 2021. Sport. Tenista Vít Kopřiva se dnes pokusí poprvé v kariéře probojovat do třetího kola Grand Slamu. Na Roland Garros se popolední utká se Španělem Landalucem. V jediném vzájemném utkání před 2 lety zvítězil Kopřiva, který o soupeři mluví s respektem.
5: Hraje aktivní pojetí, snaží se hodně chodit do line. Skvělý výsledky na betonu, vlastně Miami, ale i teďkom Řím. Určitě náročný zápas, hráli jsme spolu, myslím, že 3 roky dozadu, ale že jo, samozřejmě byl mladý, taky se prodral nahoru, takže má teďkom za sebou parádní výsledky a sebevědomí. No. Víme o sobě, párkrát jsme spolu i trénovali.
0: O postup do třetího kola singlu Roland Garros bude hrát taky světová jednička v deblu Kateřina Siňaková. Tu čeká večer duel s nasazenou 9 Bokovou z Kanady. Počasí. Ještě jedna aktuální zpráva ČTK. Dopis Evropské komise, který hovoří o pozastavení proplácení dotací kvůli podezření na střet zájmu premiéra Andreje Babiše, se týká i zemědělství. Potvrdil aktuálně ČTK zdroj z Evropské unie. Podrobnosti přineseme v dalším zpravodajství. A teď už pohled ven. Na východě Čech bude slunečno, jasno až polojasno, denní maxima 21 až 24 stupňů, na horách 14 až 17 stupňů Celsia. Vítr slabý, rozptylové podmínky dobré až velmi dobré, bio dnes jednička, to znamená mírnou zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Vážná nehoda 4,5 minuty po 11. hlášená ze Světavska. Je to silnice 357, křižovatka u obce Telecí. Srazilo se tam osobní auto a motorkář. Prosím, jezděte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Po 11. hodině už nás tradičně čeká radioporadna a dnešním hostem bude předseda představenstva Ochranného svazu autorského Roman Strejček. Hudba většinu z nás provází každý den doma, v autě nebo na koncertech, v obchodech. A napadlo vás někdy, jak se vlastně dostane od autora k posluchačům? A kdo se stará o to, aby tvůrci dostali za svou práci odměnu? Jak to funguje? Tak to si řekneme.
1: Dobré dopoledne a Jitka Slezáková.

0: Radioporadna.
1: Jak už jsme avizovali, naším dnešním hostem v Radioporadně je předseda představenstva Ochranného svazu autorského Roman Strejček. Vítejte u nás, hezký den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Pane předsedo, OSA, vysvětlete prosím tak jednoduše fungování tohoto spolku Ochranného svazu autorského, tak, aby to bylo srozumitelné. Já jsem se dívala na různé články o vás a třeba i na Wikipedii, co se tam o vás píše. Je to poměrně složitě řečeno, ale určitě se to dá vysvětlit i jednoduše.
2: Tak víceméně řekněme, že jsme manažeři autorů, skladatelů, textařů a snažíme se tu jejich práci zobchodovat na trhu. Jinými slovy, pokud někdo chce používat hudbu k pouštění třeba v rádiu, nebo na provozovně, v kavárně, v restauraci, nebo streamingové platformy, Spotify a podobně, tak potřebují získat souhlas autorů hudby, skladatelů, textařů. No a OSA je subjekt, který je schopen za autory, kteří nám svěřili tu důvěru, dali důvěru, tak za ně uzavírat smlouvy.
1: Mm-hmm. My jsme před chvílí slyšeli písničku Petra Spáleného Plakalo baby a možná existuje ještě takový, bych řekla, pocit u některých lidí, kteří se tím příliš nezabývají, zkrátka jsou to lajci, že teda Petr Spálený za to dostane nějaké peníze, když se to hraje v rádiu. Ale ono je to trošku jinak, že?
2: Je to takhle, ano, dostane za každé odvysílání autorskou odměnu. Tam je důležité, kolik platí ten, který vysílá. To znamená, máme samozřejmě smlouvu s Českým rozhlasem na všechny stanice, které prostřednictvím kterých vysílá mimo jiné i hudbu, ale samozřejmě máme smlouvy s Evropou 2, s Impulzem, s Českou televizí,
1: prostě jako
2: se všemi vysílateli. A ten smluvní vztah je na bázi, že Český rozhlas může pouštět hudbu našich autorů, ale teď se nebavíme jenom o českých, ale i zahraničních. OSA zastupuje více jak 5 milionů autorů z celého světa a těch domácích je něco přes 12 tisíc. Tak ten smluvní vztah je takový, že Český rozhlas hradí autorskou odměnu podle uhrazení výše koncesionářských poplatků a každý měsíc hlásí seznam skladeb, které zazněly ve vysílání a kolikrát se v tom vysílání objevily.
1: Jasně, tak to já vás tady zastavím. To znamená, že ty sdělovací prostředky mají povinnost vám nahlásit ty ano. skladby, které se ano. tady objevily. No ale já ještě jsem se ptala záměrně na toho Petra Spáleného, protože rozdíl je zpěvák a autor hudby.
2: Přesně
1: že?
2: Tak.
1: Takže tomu autorovi se platí.
2: Ono se platí vlastně i zpěvákovi, i autorovi, i případně vlastníkovi té hudební nahrávky. Pokud jde o OSA, kterou tady reprezentuji, tak ta zastupuje v uvozovkách pouze skladatele a textaře.
1: Nikoli zpěváky.
2: Nikoli zpěváky.
1: Pokud
2: nikoli
1: nejsou autory.
2: Nikoli v kapely, přesně tak, pokud nejsou autory. Takže zaskočila jste mě s Petrem Spáleným, nevím, neznám, řekněme, kdo je za tou hudební tvorbou, ale třeba posluchači budou znát skladbu Nonstop, kterou zpívá Michal David. Michal David tuto skladbu ale nenapsal. Hudbu napsal Zdeněk Barták a textem ji opatřil Eduard Pergner.
1: Že Michal David ostrouhal?
2: Michal David od nás nedostane žádnou autorskou odměnu, od nás dostanou autorskou odměnu právě Zdeněk Barták a dědicové po Eduardu Pergnerovi.
1: Tak děkujeme za tohle vysvětlení. Kdybyste se na cokoliv, co se týká tohoto téma, tu milí posluchači chtěli zeptat, není problém, jsme tady pro vás živě. Číslo do studia 726 46 48 48. E-mail studio.pardubice@rozhlas.cz.

0: Duchu romantiky na vlnách Českého rozhlasu Pardubice a teď opět povídání s předsedou představenstva Ochranného svazu autorského Romanem Strejčkem. Povídáme si tady teď i o autorech písní, kteří dostávají zaplaceno od OSY za to, když zazní někde jejich píseň. A už jsem tady zahlédla na mailu dotaz, kolik to je. Tak to je přesně otázka na tělo. Dá se to nějak jednoduše říct?
1: Dá se to říct. Samozřejmě záleží na velikosti vysílatele, jakou výši autorských odměn platí. Jsou malá rádia, které mají nízké příjmy, takže platí málo. Tam je, řekněme, ta autorská odměna v řádech korun. 1 koruna, 2 koruny vydělá ta písnička za jedno přehrání. U velkých rozhlasových stanic to může být třeba 20 korun za jedno přehrání.
0: Ano.
1: Ale pořád se bavíme řádově o jednotkách nebo desítkách korun za jedno přehrání. Takže když vás ta rozhlasová stanice přehraje 1000krát, tak můžete si vydělat až 20 000 korun.
0: Ti autoři mají s vámi nějakou smlouvu podepsanou, předpokládám, ano. Ale není to jejich povinnost.
1: Není to jejich povinnost, přesně tak. Ten smluvní vztah, který my uzavíráme s našimi autory, tak je zcela dobrovolný. To znamená, nechává se zastupovat pouze ten autor, který si přeje být zastupován OSA, a pokud se tak rozhodne nechat se zastupovat, tak se stává vlastně součástí komunity, jak jsem říkal, čítající více jak 5 milionů autorů z celého světa, které pro území České republiky OSA zastupuje prostřednictvím i našich partnerů zahraničí, protože ten systém jako správa práv prostřednictvím OSA je celosvětový, takže OSA funguje v Americe, ve Spojených státech, v Asii a v Africe a v Evropě.
0: Pojďme si teď říci něco ještě o restauracích, kadeřnictvích, různých obchodech, kde se ta hudba line, zkrátka skoro všude. Že někdo to má rád, někdo to nesnáší, nicméně je to tam. Někteří zavrhli rádia a dávají si svou hudbu, ale i tady je potřeba něco platit právě vám, Ochrannému svazu autorskému.
1: Ano, je s tomu tak. Je mnoho studií samozřejmě na to, jak funguje hudba na spotřebitelské chování, ať už v obchodě nebo při konzumaci nápojů a jídla. Takže ta hudba, ta hudební kulisa je tam oprávněná, byť pro mnohé návštěvníky podniků může být třeba ne úplně
0: jasně,
1: příjemná, ale řekněme pro většinu návštěvníků je vlastně příjemná a stimulující. Pro to spotřební chování. Každopádně v té provozovně můžete mít buď rozhlasový přístroj, anebo třeba i předplacenou nějakou službu, podobnou jako je Spotify, Apple Music, Deezer,
0: no, Tidal. Ty možnosti nepřeberu.
1: Dneska těch možností, nebo YouTube, těch možností je celá řada. I v takovém případě, i když si provozovatel platí předplatné, tak v rámci všeobecných obchodních podmínek, které když si přečte u těch jednotlivých služeb, tak ho to neopravňuje pouštět tu hudbu veřejnosti. To předplatné slouží pro pouštění si sobě, rodinným příslušníkům v rámci nějakých rodinných oslav, ale nikoliv pro pouštění v restauraci nebo v kadeřnictví. V takovém případě je potřeba vždy získat souhlas ještě prostřednictvím kolektivního správce OSA.
0: To znamená, že jejich povinností je těch restauratérů a tak dále nahlásit to, že mají nějakou hudební produkci. A vy si to nějak kontrolujete, nebo jak funguje
1: ano,
0: ta zpětná vazba?
1: Samozřejmě máme obchodní zástupce v terénu, kteří mají svěřený svůj region, takže monitorují provozovny, které vznikly nebo případně zanikly, a snaží se vlastně kontaktovat provozovatele té provozovny a vlastně vysvětlit ty povinnosti a uzavřít smlouvu. Tam se to liší podle toho, jestli je tam audiopřístroj nebo audiovizuální přístroj, jestli je tam rádio nebo televize nebo jenom hudební kulisa, protože se to liší v tom, že pokud máte jenom hudební kulisu, tak musíte vypořádat práva skladatelů textařů, to tady jsme my, ale současně i zpěváků a majitelů hudebních nahrávek. Od roku 2018 i práva pro tyto kategorie umělců jsme schopni odlicencovat i my.
0: Já vás tady zastavím, protože to už začíná být trošku složitější, takže to probereme teď během písničky. Dobře. Trošku jednodušším způsobem vysvětlíme. A vidím tady, že teď nám někdo zrovna zaklapl telefon nebo zamáčkl tlačítko, tak zkuste klidně teď zavolat během písničky. Určitě jste měli nějaký dotaz. Třeba i ze strany právě vás, kdo si pouštíte tu hudbu, chodí k vám zákazníci, tak na co byste se eventuálně chtěli zeptat, jak to funguje.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Naším dnešním hostem bude scénáristka a režisérka Pavlína Moskaliková.
2: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
4: Rozhlasové zálety jsou tu už 12. rok. Oslavte to s námi a přijďte do Gočárovy galerie v Pardubických automatických mlýnech na veřejnou nahrávku pořadu Zálety Aleny Zárybnické. Jejím hostem bude zpěvák Milan Drobný. Těšíme se na vás ve čtvrtek 11. června od 17.30. Vstup zdarma, ale rezervace nutná, a to na čísle 726 46 48 01. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Přibývají nám tady dotazy na našeho dnešního hosta, předsedu představenstva Ochranného svazu autorského Romana Strejčka, a jeden z nich je tento. Pan posluchač je disjokej a říká, že když někde hraje, tak potom předá ten svůj playlist pořadateli a ptá se, jestli je to takhle v pořádku, že on to nenahlašuje vám, ale přímo tomu pořadateli na té akci.
1: To je naprosto exemplární příklad toho, jak by to mělo fungovat, takže já vlastně posluchače velmi chválím za tento postup. Naším cílem samozřejmě je získat playlisty, seznamy skladeb, které zazněly na akcích, takže někdy to bývá problém, někteří pořadatelé to nedodávají z různých důvodů, ale pokud se tak děje v daném případě, tak určitě pořadatel je odpovědný za tu hudební produkci, takže zaplatí autorské odměny, a pokud nám dodá playlist, tak samozřejmě autorské odměny obdrží ti skladatelé, kteří na tom playlistu jsou uvedeni.
0: A opět se vás zeptám, když je to třeba nějaká diskotéka, nevím, 3 hodiny trvající, tak kolik to toho pořadatele stojí? To by jistě mnoho posluchačů zajímalo. Mm-hmm. To je finančně náročné.
1: Autorská odměna není odvislá od délky, to znamená té akce, to znamená, jestli bude 3 hodiny, celý den, jestli tam zazní 10 písniček, nebo 100 písniček, nebo 1000 písniček, není tak rozhodující jako výše vstupného na takovou akci. To znamená, rozhodujícím faktorem je počet prodaných vstupenek a cena vstupného. A tam se bavíme, že ta autorská odměna, řekněme, je někde od 4,5 do 7,5% z tržeb.
0: A co se týká zpěváku, to je ještě věc, nejsem si jistá, jestli jsme to na začátku řekli, ti dostávají aspoň něco málo za to, že zpívají tu píseň, nebo vůbec nic, nebo skutečně to dostávají tu odměnu jenom autoři?
1: Pokud se bavíme o tom, že vy pustíte písničku tady v rádiu.
0: Ano, například.
1: Například, tak ano, zpěvák a ten majitel té nahrávky, ze které to je třeba pouštěno, předpokládám, že v daném případě Petra Spáleného to byla, je Suprafon. Tak ano, ti dostávají také autorskou odměnu, dostávají od kolektivního správce Intergram, který zastupuje zpěváky, herce a právě majitele těchto hudebních nahrávek, jako je například Suprafon.
0: Ono se řekne OSA, to je taková tradiční společnost, to je pro autory už zavedené, ale vy jste říkali, když jste přišli, že mladí se hlásí hodně, to znamená, že jdete naproti i různým těm internetovým záležitostem.
1: Ano. Za, řekněme, COVID byl takový, jakoby bych řekl, v tom vnímání té naší organizace velmi zlomový. My jsme v době COVIDu velmi pomohli autorům, kteří ze dne na den prakticky ztratili živobytí, pokud jejich dominantním užitím bylo koncertování, protože zkrátka v rámci lockdownu nebylo možné koncertovat. Takže jsme jim pomohli v rámci nějaké podpory, kterou jsme jim vypláceli. A dneska vidíme, že ta mladá generace si je velmi vědoma toho, že ta tvorba není automatická a zkrátka cení si toho svého talentu, toho svého nadání, a samozřejmě tím, že jsou ve spojení i se světem, tak vědí, že celosvětově to funguje a každý se snaží vlastně ta práva chránit. A možná, že tam hraje aspekt to, že se přenáší i ta pozitivní zkušenost, že ti noví autoři, ať už to jsou autoři z raperské scény, vidí, že to funguje, že ten systém opravdu funguje transparentně, tak zkrátka i tou šeptandou a tou zkušeností se vlastně ten zájem těch nových autorů objevuje. V loni jsme přijali přes 700 nových a jenom za první půl rok nebo prvních pár měsíců, to jsou další stovky nových autorů.
0: Vy budete mít, tuším, nějaké vyhlášení?
1: Máme ceny OSA, kde vyhlašujeme nejúspěšnější skladatele, textaře podle statistik z rádií a z televizí, takže jsou to tvrdá data, není tam žádná komise, která by vyhodnocovala nějaký umělecký přínos. A ještě krom jiného máme grantový program, kterým se snažíme pomáhat začínajícím umělcům, autorským kapelám při nahrávání nových hudebních nahrávek nebo natáčení videoklipů a podobně.
0: Kdybyste se chtěli ještě na cokoliv dalšího zeptat našeho hosta, není problém, můžete třeba právě teď.

0: Věra Martinová nám zpívá, vidíte, to by mohlo být zase další téma. Kůň, co vyhrál nejslavnější steeplechase, jak to má ta Věra Martinová. Ale my máme dotaz a ten má vždycky přednost. Vítejte, pěkný den.
1: Ahoj Jitku, zdraví Pepa.
0: Dobrý den, zdravíme našeho stálého posluchače Pepu a čekáme na dotaz.
1: Když tady byly specifikovány ty částky peněz, co jsou za skladby, za skladatele, existuje tak nějaká odměna, nějaký honorář pro hudebního redaktora, který třeba písničky v podání vybraných zpěváků dává 4x-5x denně.
0: No,
2: to je asi spíš dotaz
0: asi Josef to, že nevím, jak to přesně myslíš, tak to řekni na rovinu, jak je to myšleno.
1: No, třeba, já nemám nic, Maruška Rotrová, která prostě ty vybrané písničky, podání diskalby tam jedou, no.
0: Že se často hrají některé písničky.
1: Zapomíná se na Hanu Petra Urlichovi. Prostě na nějaký stváky se úplně zapomíná.
0: Takže podezříváte, že je to nějak někde podplacené, že tam jsou někteří víc a někteří míň. Chápeme, takže poprosím o odpověď.
2: Tak za sebe mohu prohlásit, že nic takového nejsem si vědom, že by existovalo. Zaslechl jsem něco, co se týká třeba nasazování novinek od nahrávacích společností, ale jsou to nějaké, řekněme, spekulace, ke kterým bych se nerad vyjadřoval, protože proto nemám žádný důkaz. Naopak oceňuji případně hudební redaktory, kteří jsou odvážní a dávají prostor nové hudební tvorbě, protože myslím si, že to je největší bolest, bych řekl, rozhlasových médií, kdy dostat se s novou hudební tvorbou do rozhlasu, ať už se bavíme třeba i o zkušených umělcích, jako je skupina Olympic, když natočí nové album, ale i natož, řekněme, nějaký začínající umělec, dostat se do médií je velký problém. A tady já se domnívám, že Český rozhlas má prostor právě dávat mnohem větší ten mediální prostor právě těm novým hudebním počinům a držel bych moc palce, aby ta odvaha byla.
0: Tak jo, děkujeme za odpověď. Stačí takhle, Josefe?
1: Taky děkuju.
0: Ano, nashledanou. Tak, to byl další dotaz. Ještě tady pořád je prostor pro otázky, ale protože se chýlíme k závěru, tak poslední dotaz na vás a na tradici OSA. Já jsem se dočetla, že už to bylo vymyšleno někdy na začátku 20. století, rok 1919 u nás.
2: Ano, já s nadsázkou říkám, že vznik OSA způsobil rozpad Rakouska-Uherska a říkám to s vážností vyřčených slov z toho důvodu, že už z Rakouska-Uherska existovala OSA. Autoři, čeští autoři nebo slovenští autoři byli zastupováni tehdy buď v Budapešti nebo ve Vídni. Odpůrci monarchie byli zastupováni třeba v Berlíně a po rozpadu Rakouska-Uherska vznikl nový státní útvar Československo a čeští a slovenští autoři si logicky kladli otázku, jak to bude z jejich právy, které měli upsány v Budapešti nebo ve Vídni, což už byly cizí země. Takže dospěli k závěru, že bude rozumné po vzoru vlastně i jiných států založit si svoji vlastní organizaci, profesní organizaci a stalo se tak tedy 9. října 1919 a pomáhali vlastně nově vzniklému státnímu útvaru Československu naplňovat i mezinárodní smlouvy.
0: Jak je to dnes? Máte v dnešní společnosti určitě i nějaké konkurenty?
2: Máme, samozřejmě vznikají i katalogy, které jsou generovány, řekněme, na zakázku, ale věřím, že ten náš repertoár je opravdu stěžejní, čítá skladby těch nejpopulárnějších umělců z celého světa a ten půvab v tom umění je takový, že pokud chcete prostě hudbu od Pink Floyd nebo Michaela Jacksona nebo Queen, Abu nebo Marka Straceného nebo Miraje, tak zkrátka chcete slyšet je a ta práva získáte prostřednictvím OSA.
0: My vám moc děkujeme za dnešní povídání a třeba zase někdy příště, protože otázek je plno, ale více nám jich už do našeho dnešního pořadu nevejde. Díky moc a naslyšenou.
2: Já děkuji za pozvání a přeju krásný den a poslouchejte pěknou hudbu.

0: hodin a my tady máme další díl našeho předškolního tématu. S předškoláčky si povídáme každý všední den v tomto čase a vycházíme z kalendáře. Před 35 lety se potopil po výbuchu na palubě tanker ABT Summer, ze kterého do moře uniklo 260 tisíc tun ropy. Vědí ale dnešní děti, co je to vůbec tanker, k čemu na moři slouží, ptala se Tereza Beránková.
1: Víte, co to je tanker?
2: Tanker, tak to je nějaký tank velký.
3: Nebo to je nějaký vozidlo, který má vepředu takovou tyč, který může střílet něco, třeba nějaký bomby.
4: To je auto, který auto má takovou tyč a může střílet.
5: Že můžou být zražená auta.
6: Může to být nějaký nákladák, který má raketu.
1: A co ty si myslíš, že je tanker?
7: Je to velká loď a vozí se po vodě.
1: A co je v té lodi?
7: Lidi.
6: Je v tom benzín a když vyteče, tak rybičky kolem všude můžou zemřít.
4: To je to, že tam je takový benzín a na té lodi musí být hodně benzín, protože když chce někam jet na lodi, tak aby to mělo hodně benzín. A když ten benzín vyteče, tak všichni z toho moře můžou umřít, i který skoupou. A jsou tam lidi a ta loď se může i někdy potopit, když ten benzín vyteče.
1: A kdy se ještě ta loď může potopit?
4: No, že to může se někdy potopit starodávných to lidím.
6: Že narazí do ledovce a praskne loď.
4: Že třeba spadne auto.
3: A nebo aby se zachránili, tak by mohli skočit do té vody a plavat.
1: A kde tanker jezdí?
6: Jezdí v moři nebo na sil.

0: Jíme z Habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
1: A my si společně připravíme noky s cuketou a bylinkami. Noky jsme už dělali několikrát, ovšem tentokrát bude hlavní surovinou italský sýr. Jehož jemná vůně a ještě jemnější chuť nejde ničím nahradit. Už tušíte? Určitě ano. Bude to rikota.
2: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
3: To už je upoutávka na zítřek, na pátek s Kateřinou Cajdhamlovou, ale ať jsme v obraze, je čtvrtek 28. května, Mirek Hrubany tady se mnou ve studiu, aby opět upoutal na to dnešní dobré odpoledne.
4: Je to tak, zdravím a přeju ještě stále dopoledne, pěkné a příjemné a budu upoutávat. No tak čím třeba? Podíváme se do Letohradu, na náměstí v Letohradě vysypali několik popelnic a hezky se tam přehrabovali v těch odpadcích. My vám povíme proč, byl to takový výzkum, takový pokus. Naše regionální stopa Pařka Milena Potůčková dneska vyráží do Rosic nad Labem na gastro workshop.
3: Už zase se bude baštit. Včera se baštilo, dneska se bude baštit.
4: A tak ten workshop, to se bude možná i jako nejenom baštit, ale i připravovat ta bašta.
3: Jo, no tak aspoň
4: něčemu se přiučíme, nebo ti, kteří tam vyrazí. No a představíme vám orchestr Banda di Feste. Milada Velehradská natáčela s kapelníkem téhle party. A co bych ještě chtěl zmínit, písničky od srdce, pište, SMSkujte a za chvíli i volejte.
3: No a teď slza a lhůta záruční, příjemný poslech přejeme.

0: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Je tu týden s Teskomou. Od 18. května do 1. června nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Pražští žalobci navrhli vazbu pro posledního zadrženého kvůli žářskému útoku na zbrojovku LPP Holding v Pardubicích. Vysoké Mýto pokračuje v postupné obnově drobných sakrálních památek. Zemřel dlouholetý člen divadla Járy Cimrmana Jan Hrabět a bylo mu 86 let. A počasí v kraji dnes čekejte jasno až polojasno a teploty do 24 stupňů. Zprávy s Michaelou Spáčilovou. Dobré čtvrteční poledne. Pražští žalobci navrhli vazbu pro posledního zadrženého kvůli žářskému útoku na zbrojovku LPP Holding v Pardubicích. Informovalo o tom vrchní státní zastupitelství v Praze. Kriminalisté cizince zadrželi včera, stejně jako další zadržení je podezřelý z teroristického útoku. Policie kvůli březnovému požáru zatkla v Česku i v zahraničí dohromady 11 lidí. 7 z nich je ve vazbě. Hrozí jim až 20 let vězení nebo i výjimečný trest. Radnice ve Vysokém Mýtě pokračuje s opravami smírčích křížů ve městě a jeho přilehlých částech. Čerpá na to dotace od Pardubického kraje. Naposledy v loni nechala obnovit kříž v místní části Brteč a letos bude pokračovat ve Lhutě, říká starosta František Jiraský ze sdružení Nestraníci.
2: Ty křížky jsou z pískovce, působením povětrnostních vlivů dochází k degradaci povrchu, začíná se odlupovat ta svrchní vrstva toho pískovce, takže bude stabilizován ten povrch a součástí toho křížku je taky oplocení kovové, které je poškozené, takže to bude opraveno.
0: Radnice v Hradci Králové nechala od října minulého roku vykastrovat 66 toulavých koček a kocourů. Chce tím omezit nekontrolované množení zdivočelých zvířat bez majitelů. Podle veterinářů má tato regulace humánní cestou snížit počet nemocných koťat a zamezit šíření nebezpečných infekcí. Odchycená zvířata podstupují operaci v městském zvířecím azylu a po zotavení je ochranáři vracejí zpět do původních lokalit. Izraelská armáda už po druhé bombardovala libanonské pobřežní město Týr. Vyzvala také obyvatele 14% libanonského území k evakuaci jejich domovů s tím, že se chystá zaútočit na cíle teroristů z Hizbaláhu. Lidé se mají přesunout na sever za řeku Zahrání. Od začátku příměří ze 17. dubna je to největší izraelská evakuační výzva. Premiér Benjamin Netanyahu nařídil armádě údery proti Hizbaláhu zintenzivnit. Ve věku 86 let zemřel herec Jan Hraběta. Dlouholetý člen divadla Járy Cimrmana stvárnil od 70. let řadu známých rolí, včetně krále v pohádce Dlouhý, široký a krátkozraký.
3: A teď seskočil z koně.
4: Jan Hraběta si zahrál také praotce Čecha ve hře České nebe.
3: A největší spisovatel je Jirásek.
5: On byl pořád přirozený, jakoby nehrál.
4: Vzpomíná divadelní kolega Zdeněk Svěrák.
5: A patřil k našim předním hercům, přestože on sám seděl na místě a za zády si nechal udělat nápis zadní herec.
4: Dlouhá léta vystupoval Jan Hraběta také společně s Miloněm Čepelkou.
6: Jsem ho měl rád, protože s ním byla vždycky správná legrace. On byl přirozený herec.
4: Pražské divadlo Járy Cimrmana dnes večer odehraje také představení Akt. Právě v něm Jan Hraběta stvárnil také seminářovou roli doktora inženýra. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: V Pardubickém kraji dnes čekejte jasno až polojasno, nejvyšší denní teploty 21 až 24 stupňů, na horách 14 až 17 stupňů Celsia. Povane mírný severozápadní až severní vítr. Rozptylové podmínky jsou dnes dobré až velmi dobré, tlak se měnit nebude a bio je na jedničce, to je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Dopravní komplikace čekejte na Svitavsku na silnici číslo 34 u Vendolí. Bourala dvě osobní auta, místo je se zvýšenou opatrností průjezdné. Stejný okres ještě jednou na silnici nižší třídy mezi Borovou a Telecí. Bouralo osobní auto a motorka. A z Pardubic máme hlášenou kolizi dvou osobních aut na Masarykově náměstí. Tak dejte pozor a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: No není to úplně veselé, ta situace na silnicích, tak pokud právě teď někam cestujete, hlavně opatrně, přejeme šťastnou cestu. Také dobrý poslech Českého rozhlasu Pardubice, kde právě teď krátce popolední začínají písničky od srdce. Opět tady máme spoustu interpretů, spoustu muziky, třeba Abu, Činasky, také Petra Reska, zaspívají a zahrají Elan, Karel Gott, Black Milk, Andrea Bocelli a hned na úvod si dáme Marcelu Halanovou. Tak pokud víte kam, už teď můžete psát a pokud nevíte, za chvilku připomenu všechny kontakty do písniček od srdce. Pohodové poledne a pokud objedváte, dobrou chuť.
1: Písničky od srdce s Miroslavem Hrubanem.

0: Cesty lásek, Marcela Holonová na úvod čtvrtečních písniček od srdce Českého rozhlasu Pardubice. Mně už tady přistávají první objednávky od takových těch posluchačských stálic, jako je třeba Klára, pak je tady pozdrav od Markéty, už i na SMS bráně máme nějaké vzkazíky, ale pište dál, samozřejmě čím víc toho bude, tím lépe. E-mailová adresa studio.pardubice@rozhlas.cz nebo SMS-kové číslo 90 011 04. Než napíšete do SMSky vzkaz, tak první slovo by mělo být Pardubice, na to nezapomeňte. No a kdo chce mluvit do vysílání živě, říct to sám vlastními slovy, tak ten má k dispozici linku 726 46 48 48. A dneska máme čtvrtek 28. května v kalendáři jméno Vilém. Tak všem Vilémům, Vildům, Vilíčkům, ale i Vilibaldům posíláme gratulaci k svátku, přání všeho nejlepšího, pevné zdraví, splněné přání navrch a Vladimíra Mišíka, toho posíláme z rozhlasu.
1: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.

Jednohubky Vladimíra Míšíka v písničkách od srdce Českého rozhlasu Pardubice a jdeme na první vzkazy. Dobré poledne, zahrajte prosím Abu, všem pro krásný den, dobrou náladu, radost a pro pohodu. Děkuji, Zdena ze Svitavska píše. Tak Aba byla v nabídce, můžeme zahrát, můžeme poslat a popřát nejenom paní Zdence na Svitavsko, ale všem, kteří Abu mají rádi, krásný den.

Posluchačka Verča telefonovala před malou chvílí a nadiktovala mi tady seznam, dlouhatánský seznam lidí, který mám poslat pozdrav a také písničku. Takže budeme hrát pro Vendu, tetu Astridu, Emanuela a Marie, také pro Majlu, pro mamku a taťku, tedy Vendulu a Jiřího Roškovi, také pro Čerťu, Micundu a Garfielda. No a všem Verča přeje, aby měli hezký den a my se připojujeme s tímto přáním a já myslím, že hezký a vydařený určitě bude.

0: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
2: Čeká nás rozhovor s televizním moderátorem Jiřím Václavkem.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

Písničky od srdce pokračují. Dobrý den, milé rádio. Chtěla bych vás moc poprosit o zahrání písničky od srdce paní Milence Pokorné z Nemošic k dnešním 80. narozeninám. Hodně štěstíčka, moře zdravíčka, spoustu lásky, pohodu v životě, sluníčkovou náladu, vždy úsměv ve tváři a splněná přání. Jí od srdce přejí manžel Kája, děti Milena s rodinou, Karel s rodinou, Markéta s Mírou, Dominik se Simčou, Michal s Míšou a Eva Kolářová. My se připojíme také, od nás rozhlasu putuje velikánská gratulace k dnešním kulatinám a přejeme hlavně zdraví.

prosím, zahrajte písničku pro úspěšné maturanty, kteří se dnes potili na dašáku. Mezi nimi i moje vnučka Emy Mojžíšková. Pac a pusu posílá babule.

Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice pokračují a opět budeme hrát Koukám k úspěšné maturitě. Krásný den, dnes obzvláště prosím o písničku a hlavně, nejhlavněji pro ségrouše Péťu Rabasovou Na Podhůru dnes úspěšně dokončila maturitní zkoušky. S velikánskou gratulací a hrdostí jsme na ní všichni moc pyšní. No a budeme hrát také pro mamču paní Marie Svobodovou. Zdravím, posílám pac a pusu a i pro ní, že má tak šikovnou dcerunku. Krásný den všem, díky, Klára.

studio.pardubice@rozhlas.cz, e-mailová adresa stále k dispozici a písničky od srdce pokračují. Teď posíláme pozdrav všem chatařům a chalupářům na Bradlo s přáním krásného dne v přírodě u lesa.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
2: Lázně Bohdaneče nejsou jen lázně. Mají daleko starší historii i zajímavé památky. Třeba kostel ze 14. století nebo původně renesanční radnici. Lákají také malebnou okolní krajinou, protkanou staletými pernštejnskými rybníky. Vydáme se tam společně se Šárkou Rusnákovou.
0: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

10:45, ladíte Český rozhlas Pardubice, čtvrteční písničky od srdce a máme tady další pozdrav, dobrý den, písničku pro Václava Mikisku z Dolní Dobrouček dnešním narozeninám a přejeme hodně zdraví, štěstí a pohodu. Alenka a Karel.

Stále posloucháte Český rozhlas Pardubice, písničky od srdce, které pomalinku spějí do svého finále. Zaslechla jsem dobře v nabídce skupinu Elán. Je to tak, je tady romantika, voda, čo má drží nad vodou. No a pokud ano, tak tuhle písničku prosím o zahrání pro mě do práce, protože mám Elány moc ráda, jen tak pro dobrou náladu. Díky, píše Dana.

Necelých 8 minut a bude tady 13. hodina, také další zprávy s Míšou Spáčilovou a po nich už Alex Minářová se svým dnešním hostem. Tentokrát do studia dorazí scénáristka a režisérka Pavlína Moskaliková solo. Tak vám i dál přejeme pohodový den s Českým rozhlasem Pardubice, třeba také ještě s Ivone Přenosilovou, která zaspívá za malou chvíli. No a pokud budete chtít někoho v našem vysílání opět pozdravit v písničkách od srdce, tak zítra ve stejném čase mezi 12. a 13.

0: poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Třináct hodin.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Pardubice plánují od září úplně zakázat používání mobilů ve školách. Radnice v Žamberku hledá nového kronikáře nebo kronikářku. Opoziční poslanci požadují od předsedy vlády vysvětlení možného střetu zájmu. V kraji dnes čekejte jasno až polojasno a teploty do 24 stupňů. Dobré čtvrteční odpoledne u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Pardubický magistrát plánuje sjednotit pravidla pro používání mobilů ve školách. Od září by tak žáci základních škol zřizovaných městem nesměli používat mobily nejenom při výuce, ale ani o přestávkách. Změnu by měly školy plošně zapracovat do svých školních řádů. Náměstek primátora Jakub Rychtecký z Žijeme Pardubice říká, že regulaci mobilů ve školách podporuje i většina rodičů, kteří odpovídali v anketě.
3: Protože si zkrátka myslíme, že ty děti by mezi sebou měly mluvit, měly by komunikovat, měly by využívat třeba ty volné zóny, které mají ve školách, aby si třeba šli zahrát ping-pong, nebo se věnovali sportu, anebo té běžné mezilidské komunikaci místo mobilních telefonů. Takže k tomu směřují ta naše metodická doporučení.
1: Radnice v Žamberku hledá nového kronikáře nebo kronikářku. Zájemci se mohou hlásit na městském úřadě do konce týdne. Náplní práce bude zaznamenávání významných událostí, proměn a dění ve městě. Od uchazečů se očekává dobrý písemný projev, pečlivost a zájem o historii i současnost. Chrudimský městský úřad rozšíří online rezervace termínů na úseku evidence vozidel. Klienti si budou mít možnost vybrat konkrétní čas pro návštěvu a budou odbaveni přednostně. Úřad nabídku rezervací navýší od června. Změna má zkrátit čekací doby. Opoziční poslanci ve svých projevech ve sněmovně upozorňují na údajný možný střet zájmů premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Po dvou hodinách vymezených na písemné interpelace začali v 11 hodin kvůli tomu vystupovat řečníci s přednostním právem ještě před otevřením schůze. Předseda hnutí STAN Vít Rakušan na tiskové konferenci vyzval ministra zemědělství Martina Šebestiána za SPD, aby přestal vyplácet dotace Agrofertu, dokud nebude jisté, že je kvůli střetu zájmů předsedy vlády Evropská unie neodmítne proplácet. Rakušan kvůli tomu chce nechat svolat i mimořádnou schůzi.
4: My na to vysvětlení čekáme ale několik dlouhých měsíců a vždycky je to zahaleno odpovědí. Vyřešil jsem nadstandardně, dalece nad národní legislativou i pravidly Evropské unie. No evidentně to tak není.
1: Evropská komise požaduje po Česku analýzu a vysvětlení, že Andrej Babiš vyřešil před převedení holdingu Agrofert do svěřenského fondu svůj střet zájmů.
2: Počasí.
1: V Pardubickém kraji dnes čekejte jasno až polojasno, nejvyšší denní teploty 21 až 24 stupňů, na horách 14 až 17 stupňů Celsia. Povane mírný severozápadní až severní vítr. Rozptylové podmínky budou dobré až velmi dobré, tlak se měnit nebude a bio je na jedničce, to je mírná zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Dopravní komplikace čekejte v Pardubicích. Na Masarykově náměstí bourala dvě osobní auta. Podobná nehoda se stala také na silnici číslo 34 u Vendolí na Svitavsku. Tolik doprava, Český rozhlas Pardubice vám přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Alex a host.
5: Jablko nepadlo daleko od stromu, to v případě mého dnešního hosta platí beze zbytku. Dobrodružství kriminalistiky, četnické humoresky, společná práce Antonína Moskalika a jeho dcery, rovněž režisérky a scénáristy, scénáristky Pavlíny Moskalikové, která je naším dnešním hostem. Vítám vás, dobrý den.
6: Dobré odpoledne.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host vítám režisérku a scénáristku Pavlínu Moskalikovou, která se vlastně nedávno, vlastně včera navrátila ze Spojených států amerických z New Yorku.
1: No, včera jsem přiletěla z New Yorku, no.
0: Takže teď máte brzké ranní.
1: Asi ještě brzo ráno.
0: Brzký ranní čas. Po jaké době jste se vrátila a vrátila jste se z domova domů? Nebo jak to cítíte?
1: Víte co, já vždycky to říkám, že to je takový zajímavý, že já sama vlastně nevím, protože pro mě to je takový, jako že mezi těma 12 nebo 14 hodinama, co letím, vlastně se mi úplně změní ty životy. Já mám prostě úplně dva životy, jo, takže takových 14 hodin je na to, abych se prostě aklimatizovala, buď to zapomněla na ten bejvalej, nebo si připravila na ten současnej. No, takže já jsem v nějakým časopise kdysi řekla, že prvních 30 let jsem strávila tady, druhých 30 let jsem strávila v Americe a teď dalších 30 let prostě ta třetí třetina, uvidíme, jak to dopadne. Asi jako dneska s tím Finskem. Taky nevím.
0: Tak to uvidíme, každopádně budeme samozřejmě držet palce, takže sledovala jste hokej, když jste byla ve státech,
1: no, tak
0: zámoří?
1: Jenom, jako spíš, já jsem velký, jako, ano, já jsem velký fanoušek hokej, jako v zásadě, já jsem vždycky chodila na NHL a tak a vlastně mě to zajímavý, protože já jsem mě tomu představ, když teda se bavíme o mým tátovi, tak já jsem snad s ním poprvé byla na hokej, když mi byly asi 3 nebo 4 roky, takže já jsem jako hokejem posedla od dětských let, jo, ale teď jsem to koho nesledovala v tom přímém přenosu, protože ten rozdíl, já jsem v podstatě byla v Los Angeles a ne v New Yorku, tam jsem byla jenom částečně, no a to je 9 hodin, takže vždycky to bylo v nějakou legrační dobu, anebo už jsem se dozvěděla předem ty výsledky, ale samozřejmě držím našim hokejistům palce a jsem teda ráda, že máme vždycky takový dobrý hokej a to miluju.
0: Tak jenom si upřesním, českým hokejistům tedy držíte palce.
1: Co jsem řekla?
0: Ne, neřekla jste právě českým, našim, no, hokejistům, tak se
1: jo,
0: ptám,
1: tak myslím našim jako českým, samozřejmě českým.
0: A teď tedy se chystáte pobýt nějakou dobu doma v České republice?
1: No tak já už jsem tady teď od covidu vlastně 5 let, nebo kolik už to je, takže jsem se vrátila. No a moje děti jedno žije v současné době v New Yorku, druhý taky žilo v New Yorku a teď už zase žije v Los Angeles. No zatím teď jedna pracuje teda, docela je to zajímavý, protože ve výsledku, jak ona jako je bilingual, mluví oběma jazykama, tak začala vlastně pracovat i jako s českýma filmařema, protože ona je taky trošku jako v biznesu na producentské stránce, tak to mám docela radost. No a ta druhá, ta je v New Yorku a je to takový zajímavý, každý dítě mám jinde, ale ono je to fajn, jako já je ráda vidím, takže teď jsme si to docela užili.
0: Ráda je vidíte, bez pochyby, ale to cestování, jak trávíte ten mnohahodinový čas v letadle? Čtete si třeba?
1: Já? No, on to má totiž
0: no,
1: každý
0: scénář
1: jinak.
0: Scénář třeba v letadle, dá se psát
1: někdo,
0: scénář v letadle?
1: No, já vidím spoustu lidí, kteří čtou, nebo já teda ne, pro mě je to takový čas, že si pustím všechny možný filmy, co můžu. Jo, to je takový, já to mám hrozně ráda, že už to mám vypočítaný, že se vyletí, to je, má asi těch 10 hodin a já si pustím 4 filmy. Takže vždycky jako takový ty filmy, který buď to jsem už viděla, chci vidět znovu, nebo který naopak ještě jsem neviděla, takže pro mě je to takový docela jako zajímavý moment, že já teda v letadle neusnu, ale jsou lidi, mně se tam totiž motá hlava, abych vám, jako některý lidi to mají v autě, já to v autě nemám, já to mám v letadle, takže jako tam jako bych asi psát nemohla, to už bych musela, ale zase je dobrý si pustit nějaký ten hezký film, docela jsou hezký jako filmy, no.
0: Jaký třeba hezký film, který vás zaujal, jste viděla?
1: No já teda to jsem neviděla v letadle, protože ještě v letadle není, ale teď jsem opravdu film, který jsem viděla teďkon právě převčírem nebo asi 3 dny zpátky, Michael, jako o Michaelovi Jacksonovi. A musím říct, že jako mě to strašně nadchlo, že ty amici opravdu tyhle ty filmy, jak udělali krásně Queen, jak udělali krásně Eltona Johna, tak udělali nádherně i to Michaela. Fenomenální. A prostě člověk se na tom uvědomí, jako upřímně, jako člověk se na tom uvědomí, já jsem vždycky věděla, že on byl genius, jo, ale zase se mi to připomnělo. A myslím si, že prostě to, jak se na něm, do dneška si to myslím, vždycky jsem si to myslela, ale jak se na něm podepsali média, si myslím, že to bylo úplně jako příšerný, že to byla čekana z mýho nejhlubšího teda zrna už tenkrát a je mi to líto, protože teda jako on byl teda opravdu jeden z snad nejlepších prostě z tohohle, jako z téhle profese, jako z tohohle odvětví té muziky, on byl teda prostě opravdu nejlepší a i jako tanečník samozřejmě, jo. Takže to je krásný film, si myslím, a je hezký, že to vlastně, to hraje ten jeho synovec, že jo, co se říká na tom fenomenální a jak dobře. Takže to jsem to mě jako zaujal, teda hodně.
0: Pavlína Moskaliková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host dnes přijala režisérka a scénáristka Pavlína Moskaliková, také dětská herečka, musím říci, ale dcera také rovněž uznávaného režiséra Antonína Moskalika. Vzhledem k prostředí, ve kterém jste vyrůstala, tak bylo možné vůbec pomýšlet na jinou kariéru, než jakou razil váš tatínek, scénárista a režisér?
1: No samozřejmě, já totiž nevím, víte, ono je to vždycky tak, jako když máte děti a máte rodiče, tak většinou ty děti jsou inspirovaný vždycky, co ty rodiče dělají. A když jim ty rodiče nic neukážou, tak ty děti tím nejsou inspirovaný. Jo. A v mém případě bylo těžký, protože ta tam mě bral opravdu od těch 3, 4, 5 let, vždycky, když máma řekla, hele, vem si, já se potřebuji starat o bráchu, teda o mýho bráchu, tak jsem s ním chodila vždycky do těch studií, jo, a mohl se mě být taky pěkně jako nevychovaný fracek, protože táta vždycky odhodil někde v maskérně nebo někde prostě v kostýmérně, tam se mi samozřejmě jako dítěti líbilo nejvíc. No a tak si to samozřejmě celý pamatuju a vůbec si pamatuju ten svět, teď jako ono dneska už to ty, asi většinou ty posluchači nepamatují, nebo nevím, jestli pana Peška, nebo paní Medřickou, nebo ty jména, který, a mně to přišlo takový normální se s nima povídat, že jo, jako dítě. No a takže co se týče té inspirace, bylo to pro mě jako zajímavá práce, víte, hlavně ono to, vám to nepřijde vůbec těžký. Jako ta práce jako samozřejmě těžká je režiséra, já si myslím, že scénáristy ještě těžší, ale jako ono to tak jako nepřijde, protože tak jako plyne, teď jako to vidí, vždycky ty lidi tam stojí, nikdo to vypadá, že nikdo nic nedělá, že jo, najednou se řekne jako akce, něco se odehraje, zase se nic neděje, jako z toho pohledu toho amatéra, takže mně to přišlo jako hrozně zábavný prostředí, jo. Byla tam legrace a tak u toho. No, ale já jsem jako původně byla klavíristka, takže tam byla velká šance, že teda se budu věnovat tomu vážný muzice, akorát, že potom vlastně mně se jako líbilo mluvit, ale nelíbilo se mně sedět u piana a nemluvit a jenom, aby za mě mluvili ty prsty. A pak jsem tak ještě byla navíc velký trémař, jo, takže já jsem si říkala, tohle pro mě není, tak jsem říkala, asi budu doktorka. Pak jsem zjistila, že vlastně to asi dělat stejně nebudu, že nakonec skončím u toho filmu, jo, protože mě to pořád bavilo a já jsem taky hodně psala. Takže asi ve výsledku to tak mělo být, ale jako dost dlouho jsem nevěděla, jako vlastně, kterým směrem se vrtnu, až třeba jsem se rozhodla tak v 17, 18.
0: Ale váš tatínek rovněž hrál velmi dobře na klavír. Není liš pravda.
1: No, tak on byl jako amatér, jako byl dobrý, ale on taky, já nevím, jestli se o něm ví, že on byl i herec, jako původně. Mm. On byl v Prešovském divadle a byl jako herec a on jako byl dobrý, no, on párkrát to bylo v dobroučství kriminalistiky, že si tam zahrál, ale jinak jako on byl muzikální, můj táta byl muzikální, on rád zpíval, on byl vůbec takový jako celý takový talentovaný. 9 jazyků mluvil, úžasný.
0: Ano. Jak velký vliv i na to, na výběr vašeho povolání, té profese, mělo i to, že jste se narodila a žila vlastně ve Strašnicích naproti kinu? Poznamenala
1: jste
0: vás
1: si to někde našla, jo?
0: Ano.
1: No samozřejmě. Teď my jsme byli, totiž naši dokonce viděli na to kino, jo? Takže oni vždycky řekli, Pavlínko, tam si běž, tadyhle mě odvedli, že jo, řekni, nikam nechoď, my pro tebe přijdeme, až kino skončí. Takže kino skončilo, mě se vyzvedli. To byl tenkrát ještě Strýček Jedlička, takový ty, co měl ty různý pořady plus ty dětský pohádky a tak to bylo teda jako úžasný. Ale my jsme tam bydleli asi jenom do mých 5, 6 let, pak už jsme bydleli na Zeleným pruhu a tam zase to byla další, tam zase vedle mě bydlel Míla Steindler, potom budoucí kolega, že jo. A takže jako bych řekla, že tu většinu takhle, pak jsme byli na Spořilově, tam naproti bydleli Svěrákovi a pod náma bydlel pan Hofmanovi, Ota Hofman, Šopantau, takže tam to byla taky dobrá sestava takhle, no a potom teda u dobu až po těch 18 let, no, takže já jsem řekla, bych to takhle schrnula, bych to po desíce přišla Praha 4.
0: Pavlína Moskaliková je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas vysílá Alex a host a tím hostem je Pavlína Moskaliková, režisérka, scénáristka, ale už jako malá dívka, nebo mladá dívka, dívenka, stvárnila jednu z dětských rolí, a to v legendárním filmu Babička, který režíroval váš tatínek, rovněž legendární režisér Antonín Moskalik. To vám bylo tehdy 11. Bylo to nařízení vašeho tatínka, budeš hrát Mančinku, anebo jste si to nějak přála a vyprosila, jak jste k tomu přišla, k té roli?
1: Ne, to bylo takový zvláštní v tom, jako ne, já jsem totiž, tak mě bylo 10, jo, mě bylo dřív babička, až v 11. to už, asi v těch 11 letech to teda měla tu premiéru, ale mě bylo tak 9-10, ale já jsem totiž hrála v realistickém divadle Zdeňka Nejedlýho, jsem tam statovala a hrála jsem tam jako už dřív a já jsem dokonce i předtím jsem se objevovala, takže já jsem dělala původně konkurs jako na Barunku. Jo, ale potom si myslím, že já už se to samozřejmě, a není to nikdo, už tady není ten táta, aby to upřesnil, ale vím, že jsme tam byli 2-3 zhruba, ale myslím si, že to bylo asi tak, aspoň to jsem si vydedukovala, že ten táta původně měl jakoby mladší adeptky na tu Barunku, jo, a že potom postupně vlastně, anebo mezi tím jí hledal ještě asi starší, protože my jsme vlastně byli moc jak na ní mladý a on vlastně Libuška Šafránková, která to dělala, tak jí bylo buď to 17 nebo 19, podle toho, jak se na to člověk dívá, že jo. A já si myslím, že to bylo jako základní potom, a tu teda našel později, ale takže já jsem asi zůstala v tom původním prostě jako návrhu jako na něco, no a tak to se mi jako docela, to bylo jako, víte co, to bylo krásný jako dětství. To bylo tak krásný, já opravdu na tohle to moc ráda vzpomínám, protože mít jako takový v těch 10 letech a teď tam jezdili ty kočáry a to oblečení a teď ta Hortenzie prostě tam chodila po těch loukách a do toho ty děti, se kterými já jsem si hrála, tam jsem se vlastně poprvé jako skamarádila s Erikem Pardusem, který potom hrál teda v humoreskách taky samozřejmě. No, takže to bylo Honza Hrušinský, že jo, který my jsme taky znali už jako ty rodiny. No, takže to bylo jako, a vlastně i ta Libuška Šafránková, protože moji obě dvě tety vozili Libušku Šafránkovou v kočárku, protože oni byli ze Šlapanic a můj táta taky tam vlastně jako vyrostl ve Šlapanicích, takže ona byla dcera Varhaníka, jo, takže oni se vlastně znali už v té doby, i když to se to objevili až potom, teda při tom konkurzu, že když potom dělala Libuška teda konkurs, jako ještě byla na brněnský konzervatoři, takže to bylo takový jako hrozně magický, bylo to a paní Kurandová, no, na tu se nedá zapomenout, to byla tak noblesní stará dáma, která tam vždycky jak trpělivě seděla a tak se jenom usmívala, soustředila se. No, moc hezký to bylo. Takže já jako na to vzpomínám a samozřejmě ta příroda. Jo, a musím říct, že dneska ty Ratibořice jsou trošku takový jako kulturně zapomenutý, co se týče teda, že by to třeba opravit, takže doufám, že k tomu dojde, ale jinak je vidět, že ty lidi tam pořád chodějí, prostě navštěvují to Babičino údolí, je to tam krásný, já bych si teda představovala, že by vrátili asi do škol, že by se zase četla Babička, protože dneska už se to nečte, já si myslím, že je to škoda, protože táta to vždycky prezentoval jako takovou oslavu českého člověka a i toho jazyka a tak dále a myslím si, že je to škoda, že si to takhle jako trošku nepřipomínáme i v době, kdy jako samozřejmě se dostáváme do světa těch amerikanismů, na který já jsem docela citlivá, takže já si myslím, že to bylo takový opravdu krásný období pro mě a ráda na něj vzpomínám.
0: Ráda na něj vzpomínáte a máte ty vzpomínky celkem blízko, protože vy jste v Ratibořicích vlastně tak trochu zůstala.
1: No, já jsem se tam vrátila, no tak, takhle, protože naši tam měli chalupu, táta to tam vždycky miloval, máma moje taky, takže já jsem prostě nakonec tam jako víceméně zůstala a mám tam kamarády, jsem tam spokojená, mám i přítele, Miroslava Rouska, to jméno musím říct, protože on by mi to neodpustil.
0: Poslouchá nás.
1: Určitě.
0: Tak ho zdravíme samozřejmě.
1: No, musíte ho pozdravit hlavně vy, co já. Ale chci říct, že jsou tam krásní lidi, jo? A ona to tam má i takový pro mě takový přece jenom to takový, je to takový to pro mě symbol té obrozenecký doby, prostě máte tam rodiště Karla Čapka, Alojzie Jiráska, Božena Němcová. Já nevím, si lidi vůbec uvědomují, že Božena Němcová, naše spisovatelka, která prostě je známá dětskýma pohádkama, kterou prostě ty český krásný pohádky, tak vlastně její původní jazyk byla němčina. Jestli si to lidi uvědomí, co to musel být za zázrak, že se takhle jakoby vypracovala, prostě aby byla tak prostě dobrá v té češtině, aby napsala vůbec tu Babičku, jo. Protože já jako to samozřejmě vím, protože jak jsem žila v Americe a jak je jednoduchý zapomenout, a jak je jednoduchý zapomenout a jak je naopak těžký si zachovat ten svůj jazyk a cítit ho, tak to si myslím, že to je prostě jako geniální. A to je jenom ty první, co jsem vyjmenovala, že jo? Samozřejmě těch autorů tam bylo víc.
0: Pavlína Moskaliková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: V Alex a host je s námi Pavlína Moskaliková, která se objevila v několika dětských rolích, kam ji, řekněme, usídlil nebo obsadil její tatínek, režisér a scenárista Antonín Moskalik. Udělala jste to vy potom svým dětem, když jste třeba točila humoresky, že s vámi třeba přijeli do České republiky a tu budeš, tady máš roli. Nebo ne? Nebo je to minulo?
1: No tak mně se to stalo se mi to v četnických humoreskách, protože jednou jsem přijela s dětma, to byl ještě malinký celkem, a najednou ještě to točil táta, ještě to byl poslední díl, 26. díl, teda ty druhý série, a táta říká, pojď sem, co tady máju, ustrojte ji taky, dáme ji tam, když je tam na tom konci, jak tam už jako zpívají a opejkají to prase a je takový ten slavnost. Tak tam je, tam Mája tam griluje prase, co si jí hrozně jako, teda ona negriluje, ale koukala na to, v životě neviděla americký dítě, že jo. No ale potom se mi vlastně stalo, jako byla docela vtipná historka, že my jsme točili díl Poklad a já jsem měla, tam byly obsazený nějaký dvě děti, kluk s holčičkou, a oni onemocněli. No a moje holky v tu dobu byly na prázdninách v České republice. No a tak já jsem říkala, no tak já nevím, tak teď jsme měli nějakou situaci, buď to nebudem točit, nebo budem. Já jsem říkala, tak oblídněte ty holky a bude to. No a oni stejně moc tam nemluvějí. No a ve výsledku teda hráli v tom díle Poklad. Tam hrál hlavní roli Ondra Vetký se Zuzkou Byčovskou. A musím říct, že jak jsem si teda říkala, ježišmarja, to bude něco, jak jsem vůbec jako neměla s nima žádný jako možnost si o tom popovídat. Jako i vlastně v rámci toho, že prostě říkám, jsou úplně z jiný země a tak. Takže vlastně bylo i zajímavé, že ta Mája přišla, říká, mami, prosím tě, já tam nemám co dělat, můžu si tadyhle odejít a vzít si hrníček a přijít naspátek, já říkám, můžeš. A Kamilka, říkám, to bylo málo, tý bylo asi takových 6-7, říkám, nedívej se do kamery. A ona se ani nedívala, taková hra, jako musím říct, že byli dobrý, byli jako dobrý, takže aspoň mají hezkou památku.
0: Ty geny tam prostě jsou.
1: Nevím, ale to je fakt dobrý.
0: V humoreskách se samozřejmě objevily zvířata, psi samozřejmě.
1: No, to je
0: ale
1: strašný.
0: Ale také moment, ale také třeba dvojčata, miminka.
1: No,
0: co je pro režisérku náročnější, mít zvířata na place nebo miminka?
1: Já si myslím, že pro režisérku je nejdůležitější, aby řekla scénaristovi, taky kraviny tam vůbec nepsal, jo. A já jsem je tam napsala tátovi, jako by naschvál.
0: Jo.
1: A vůbec jsem v té době nevěděla, že mě to jako potká, že mě, že já to budu potom taky točit. Takže když
0: to bylo
1: táta
0: ještě v době,
1: věnoval,
0: kdy jste to věnovala tatínkovi, ten
1: no,
0: scénář.
1: No jasně, no, tak táta samozřejmě bědoval, a jsem říkala, no jo, tak to tam musí být a tohle, což tam samozřejmě patřilo, ty psovodí, a taky když já nevím, jestli to, asi to se ví, nebo to, že ta kikina to byla přímo tátova, že jo, to byl tátův pes. Takže to byla teda, tu jsem tam vlastně původně napsala, jako to se mi strašně líbilo, to byl, se si přiznám, že to byl opravdu můj nápad, že jak oni se tam neměli ten Tomáš Tepr s tím Ivanem Trojanem rádi, tak se mi právě líbilo, že to jakoby budou hrát přes toho psa, ale co mě vůbec jako nenapadlo, že oni to budou prostě, že ta kikina bude tak dobrá herečka, že prostě se to přes ní opravdu dá hrát tak geniálně, jak oni to teda, že samozřejmě si tam ještě k tomu přidali oni ty svoje různý fórečky a tak, ale to bylo na tom hrozně hezký, jak prostě ten pes spolupracoval, no ale jako v zásadě samozřejmě, ano, děti už to už vůbec ne, že jo, a tak, takhle, když se točí v Hollywoodu, tak samozřejmě tam těch dětí je víc, jo, takže když máte dvojčata, tak máte další náhradní prostě dvojčata, abyste mohli prohazovat různě, protože každý dítě je buď to je dítě nemocný, nebo prostě zrovna se mu nechce, nebo spí, nebo tak dále, jo. Já tadyhle jsem samozřejmě tu možnost neměla, jenom jsem to tak trošku jako navrhla, ale hned jsem si to sama zakázala, jo. No, takže samozřejmě tam nastala tato situace, že prostě ty děti byly napsané ve scénáři a že prostě začaly řvát jak pitomí a nedalo se s nima natočit ani prostě jedna věta, natož scéna. No, takže nakonec tenkrát to krásně vyřešila Alenka Antalová s Mirkem Donutilem, prostě protože já, jak jsem to napsala, jak jsem byla ten scenárista, tak já to tam vidím, už to je napsaný, tak mě v tu chvíli už nenapadne, co s tím, prostě říkám, ježišmarja, tak musíme to natočit jindy. A teď už potom zase jindy bylo kdy a tak dále a už se odcházel z té dekorace a najednou ty dva se na mě podívali, no tak tady nebudou, tak se to natočí, jakože ušli spát. A já jsem říkala, ježiš, taková geniální
2: věta,
1: jednoduchá, takže jsme to tak natočili, no a na tom jsem, a že to samozřejmě nevadí vůbec. No, tak to takhle bylo, no, takže už bych to asi nikomu takhle naschvál neudělala.
2: Pavlína Moskaliková.
3: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: V Alex a host si povídám s Pavlínou Moskalikovou, režisérkou a scénáristkou, která v četnických humoreskách legendárních navázala na svého tatínka Antonína Moskalika. A vlastně vy jste se v těch humoreskách potom setkala nebo obsadila se tam herce, které jste potkala už před mnoha lety při natáčení Babičky. No, jako holčička.
1: No tak já to upřesním, já jsem je jako neobsazovala, protože to dělali, co samozřejmě dělal táta, nebo Miloš Fedáš, nebo prostě v této části, ale pravdou je, že já jsem se s nima potom už jakoby potkala. Některý jsem jako obsadila já, už to je pravda, v té třetí sérii, ale přesně, jak jsme se bavili o Erikovi Pardusovi, no tak, to jsem měla jako samozřejmě radost, ale to už si jako to si obsadil samozřejmě tatínek. Ale třeba já jsem potom dělala s Květou Fialovou, asi v roce jsem dělala Rybu ve čtyřech s ní, takže tam jsme se zase potkali, tam dělala sestru Jiřiny Bohdalový, s Jiřinou vlastně jsem se taky potkala, Jiřina teda ne z Babičky, ale to jsme spolu dělali už jakoby taky tu Rybu ve čtyřech. No potom samozřejmě jsem se tam potkala s Honzou Hrušinským, že jo, který Taťáně Wilhelmovi dělal manžela, teda hrál. No a jako to bylo takový zajímavý, no já nevím určitě, koho jsem ještě zapomněla, ale bylo hezký, že vždycky víte, co nejlepší je, když máte ty herce, že už se s nima znáte, protože já si myslím, že ta práce, čím víc je člověk, takhle, aspoň pro mě to tak je, jo, čím víc jsem familiární s těma svýma hercema, tak tím je to taková lepší spolupráce, si myslím, že ty lidi se znají, jako vzájemně si rozumějí, jo, jsou na sebe víc napojený, vědějí, co od to druhého můžou čekat a co ne. Jako ve vztahu, no. Tak takhle asi nějak to funguje.
0: A vy jste scénáristka, režisérka, je to vlastně lepší, když si píšete to, co potom jakoby točíte, že už to máte před sebou, před očima ty obrazy, nenapíšete si tam ty malé děti a podobně. Jasně. Je to jednodušší potom na tom place.
1: Já si ještě teďko jenom, že jsem zapomněla na tu nejhlavnější Libušku Šafránkovou, protože s tou jsem se potom taky zase setkala až vlastně po té Babičce, že jsem se s ní setkala potom až teda v těch humoreskách. A to bylo zajímavé, to bylo hezký, protože už jsme se takový, prostě takovou dobu jakoby neviděli. Ale co se týče toho psaní a toho režírování, tak víte, to záleží na člověku. Někdo je vložně autorský typ, že si to prostě napíše a zrežíruje. Už to má předem daný, jak to chce teda, jak to chce natočit a tak dále, a tak dále. Třeba můj táta nerad psal, jo, takže on prostě opravdu byl jako režisér, on uměl vzít tu látku a teď on měl brát tu práci s těma hercema, on je miloval. A pro mě osobně, já když třeba jsem něco jenom režírovala, tak já opravdu to umím zanalyzovat velmi dobře. Když jsem něco psala, tak zase, když člověk má dobrýho režiséra, tohle v mém případě to vždycky byl ten můj otec, takže já jsem o tom potom už jako nepřemýšlela. Já jsem mu tam nadhodila jsem tam mu všechny takový ty, co bych si tam, že by to tam mohlo být, ale on prostě už je to samozřejmě dodělal, ale my jsme navíc měli teda docela podobný jako pocity, jo, takže my jsme na sebe samozřejmě zase byli napojený, takže v tom to bylo jako jednoduchý. Ale když třeba si mám něco jako napsat a ještě režírovat, tak vždycky je pro mě teda osobně strašně důležitý ten dramaturg, který si myslím, že u nás jako v té republice dramaturg je takový, jak se říká, doktor scénáře, jo, abych pro posluchače to přiblížila tu práci, tak já si myslím, že je strašně jakoby důležitý a že i docela podceněný tady, jo, že není dobře zaplacený a není ani ta profese je trošku podceněná a tím pádem si myslím, že kolikrát vznikají díla, který tam cítíte, že by tam bylo dobrý, kdyby tam ten doktor do toho trošku jakoby vstoupil, no. Takže

0: Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si dnes povídám s režisérkou a scenáristkou Pavlínou Moskalikovou, která má se svým tatínkem Antonínem Moskalikem nejen společnou profesi, nebo podědila po něm společnou profesi, tak po něm podědila také lásku k vaření. To je také něco, co jste měli společného.
1: No tak můj táta, teda ten hrozně rád vařil a on si, já si pamatuju, vždycky přišel asi a on miloval segedin, takže si pamatuju, že vždycky přišel a asi dvakrát týdně říkal, nechceš segedin? Nechceš segedin? Nebo rajskou třeba, že jo? To byly moje první slova, rajská. Paní Beltová, nemáte tu červenou? Sousedce jsem říkala, jo. Protože, ale víte, ono k tomu vaření, a já vlastně teďko dělám s tím Jirkou Babicou, děláme takový pořad, jako v rámci toho Babičina údolí, tak děláme taky prostě o tom vaření, vždycky se zavaříme, ale já si myslím, že k tomu vaření, vlastně jsem si to takhle vysvětlila, jo, že k tomu potřebujete hodně smyslu, jo. Vy musíte mít dobře cítit věci, vizuálně se na to jídlo podívejte, ono to jídlo musí jako vizuálně jako se líbit, abyste si ho dal, jo. Potom samozřejmě chutnat, jako tak to je další věc a je to vlastně, ta vůně přece, jako někdy cítíte, že někdo smaží řízek a už na něj máte chuť, jo. Takže ono je to taky hodně o těch smyslech a já si myslím, že ty lidi, kteří jsou umělecký, tak jako v zásadě, nevím, jestli všichni vařejí, ale myslím si, že asi k tomu nějaké jako schopnosti určitě mají. A nejenom teda ty umělecké, ale

0: že to k tomu patří, no. A já, mon táta, když jsem byla menší, tak tady byla taková čínská restaurace a ty prodejny byly celkem tak, že on vždycky vařil rád ty čínský jídla. To maminka hezky prostřela a teď tam vždycky někdo přišlo, občas ty Hofmanovi právě přišli. Jo, zdravím o tu Hofmana, tak jen prý spolu budeme v porotě tady a se Zdeňkem Zelenkou, teď jsem se dozvěděla v Ostrově. No, ale... Co chci říct, že já jsem teda jako vlastně tím byla ovlivněna a já teda sbírám koření po celém světě, kam jedu, tak jako sbírám to koření a podle toho vařím. Takže Azii... já moc jako nesolím, ale jako koření používám jako hodně.
1: No nedávno jste byla v Ázii, jste mi tady během písničky prozradili, takže jste si přivezla nějaký materiál.
0: Samozřejmě jsem přivedla, no tak já jsem byla v Kambodži, byla jsem v Tajsku a byla jsem ve Vietnamu a ono vlastně každý úplně jiný. Já třeba nejradši z těch tří, teda mám, se přiznám to vietnamský, protože takový jako úplně čistý, jo. Ale jako vůbec, předtím jsem byla Šri Lanka, Indie, tak je to zajímavý. Já když jsem byla teďko, měla jsem indický večer s tím Jirkou Babicou, tak jsme vlastně tam jako mluvili o tom koření a přišla tam jedna vlastně paní a která jsem bohužel nevěděla, že je v porotě a že bude tam Indka přímo. Takže jsem říkala, ježišmarja, musím to všechno být dobře. Ale právě jsme se bavili, že tam se toho opravdu dával žít se. To není takový, že jenom to jako tam trošku jako prstíčkama, pořádně, ale pořádně. Takže já si myslím, že to koření je někdy důležitější a zdravější než vlastně ta sůl.
1: Milá Pavlíno, ráda bych pokračovala v našem povídání ještě dál. Myslím, že posluchači by nás, nebo vás hlavně rádi poslouchali, ale čas se naplnil. Moc děkuju, že jste přišla. Pavlína Moskaliková.
0: Já vám děkuju moc a přeju vám hezkou dopravu tam, ať se tam všichni nějak, nejste v těch autech moc dlouho.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Pardubice soutěží stavbu nové cyklostezky podél budoucího obchvatu z Draškovic do Černé Zabory. Zemřel Jan Hraběta, herci divadla Járy Cimrmana, bylo 86 let. České hokejisty čeká čtvrtfinále mistrovství světa proti Finsku. Jasno až polojasno a teploty do 24 stupňů. Takové počasí dnes čekejte v regionu. U odpoledních zpráv vás vítá Michaela Spáčilová. Radnice v Pardubicích vybírá společně s ředitelstvím silnic a dálnic dodavatele stavby nové cyklostezky podél budoucího jihovýchodního obchvatu z Draškovic do Černé Zabory. Budování 3-kilometrového úseku pro chodce a cyklisty plánuje potom město koordinovat s investorem a zhotovitelem obchvatu tak, aby obě stavby vznikly současně. Hotovo by mělo být v roce 2028, říká náměstek primátora Jan Hrabal z hnutí ANO.
2: Máme předpoklad výši budoucích investičních nákladů 37,3 milionů korun. Vychází to z té smlouvy o společném zadání s ředitelstvím silnic a dálnic, kde my máme rozpoložkováno, co v úvozovkách jde za ŘSD a co v úvozovkách jde za městem. Město má zlomek z té celkové částky, neboť cyklostezka je nákladově významně nižší než celý obchvat.
0: Peníze na cyklostezku už zastupitelé Pardubic schválili. Květinové věže a truhlíky s letničkami už postupně od začátku tohoto týdne zdobí náměstí Míru a přilehlé podloubí ve Svitavách. Zahradníci městské společnosti Sportes je už začínají vysazovat také na předměstí, dodává ředitel Bronislav Olšán.
3: Došlo k přípravě věží, které máme standardně umístěny na náměstí Míru, k vysazení žardin, které jsou na podloubí. A v tomto týdnu se naše zahradnice přesunuly přímo do katastru města, kde dochází k vysazování jednotlivých letniček na jednotlivé záhony.
0: Švédsko daruje Ukrajině 16 stíhaček Gripen. Na společném setkání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským to uvedl švédský premiér Ulf Kristersson. Půjde o typ CD, tedy stejné stíhačky, jaké v současné době používá Česko. Kyjev si také objednal na základě už dříve podepsané komerční smlouvy celkem 20 Gripenů, přičemž v tomto případě půjde o ještě modernější verzi EF. Ve věku 86 let zemřel herec Jan Hraběta. Dlouholetý člen divadla Járy Cimrmana stvárnil od 70. let řadu známých rolí, včetně krále v pohádce Dlouhý, široký a krátkozraký. Před hereckou kariérou se původně živil jako zvukař a osvětlovač. Vzpomínal pro Český rozhlas herec a spoluzakladatel divadla Zdeněk Svěrák.
4: Do našeho divadla se dostal, když jsme hráli v Redutě. A tam jsme zjistili, že má talent i herecký. A právě takový, jaký naše divadlo potřebovalo. Byl pořád přirozený, jakoby nehrál. Byl to prostě Hraběta. Sport.
0: Čeští hokejisté zabojují o postup do semifinále mistrovství světa. V Curychu nastoupí v 16 hodin a 20 minut proti Finsku.
1: Počasí.
0: V Pardubickém kraji dnes čekejte jasno až polojasno, nejvyšší denní teploty 21 až 24 stupňů, na horách 14 až 17 stupňů Celsia. Noc bude na východě Čech také jasná nebo skoro jasná s nejnižšími nočními teplotami 9 až 6 stupňů. Na severovýchodě bude kolem 3 stupňů nad nulou. Jasno nebo skoro jasno čekejte v regionu také zítra, ke konci dne bude přibývat oblačnosti. Páteční teplotní maxima 23 až 26 stupňů, na horách 17 až 20 stupňů. Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Vlivem silného provozu se tvoří na 35. mezi Tržkem a Litomyšlí kolony. Zdržíte se tam až půl hodiny, tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Co je nového, už víme a teď se společně můžeme vrhnout do víru čtvrtečního Dobrého odpoledne, které samozřejmě trávíte s Českým rozhlasem Pardubice, také s písničkami, které nestárnou. Před námi Scorpion s Bananarama, Lenka Filipová s Karlem Zichem nebo také Petr Kotwald nám zaspívá. Náměstí v Letohradě zaplnili na několik hodin stovky kilogramů odpadu z popelnic. Odborná firma tam totiž zkoumala, co všechno obyvatele města vyhazují a jak odpad třídí. Jak to vypadalo, to uslyšíte v reportáži už za pár okamžiků. No a dobré jídlo z celého světa dnes můžete uvařit a také ochutnat v Rosicích nad Labem. Koná se totiž multikulturní týden a gastro workshop. A my jsme tam vyslali naši regionální stopařku. S tou se spojíme už za malou chvíli. Vilémům posíláme gratulaci k dnešnímu svátku.
1: Dobré odpoledne s Miro.

0: Lenka Filipová, Karel Zich a Mosty, které doznívají ve čtvrtečním dobrém odpolední Českého rozhlasu Pardubice. Je 14 hodin 12 minut k tomu.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
0: Díky multikulturnímu týdnu dnes máte možnost nahlédnout do kuchyní z celého světa. Na gastro workshopu v Rosicích nad Labem si návštěvníci pod vedením žáků základní školy Klas mohou připravit a ochutnat speciality z Mexika, Španělska, Velké Británie, Spojených států, Ukrajiny nebo třeba Vietnamu. Jak to na místě vypadá a co všechno už voní, to ví náš regionální stopař Milena Potůčková, se kterou jsme ve spojení. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne. Tak já musím říct, že tady je zábava a vaření v plném proudu kolem školy a ve škole jsou takové improvizované polní kuchyňky a stánky asi 10 zemí, kromě toho, co už jsi zmínil, tak to je zastoupená Ukrajina, Francie, Japonsko, Indie, ale třeba i Kazachstán a Uzbekistán. A nebo je tu italský koutek, kde se v přímém přenosu vyrábějí těstoviny. Je tam ten strojek, u kterého se střídají děti a pracují a ty těstoviny se pak rovnou nasolují. Suší.
0: Co dobrého si ochutnala ty už z toho všeho?
2: Já jsem ochutnala zatím jenom balkánský chleba se solí.
0: Takže se tak jako opatrně rozjíždíš, rozumím tomu.
2: Přesně.
0: Které zahraniční speciality lákají návštěvníky nejvíce a co si sami můžou vyzkoušet připravit?
2: Tak které stánky a speciality lákají nejvíc, to těžko říct, protože všechny stánky jsou v obležení. Možná v tuto chvíli tím, jak je svítí slunce, je teplo, tak jsou nejžádanější ty, kde se děti a rodiče a různí další návštěvníci mohou napít. Takže Hlouček je teďka například u jihoamerického stolečku, kde se dělá čerstvé mojito, nealkoholické tedy. A je tu i přenosný mrazák a led. A ještě abych nezapomněla zmínit, tak ono to není jenom o tom, že tady je gastro workshop v Rosicích, ale je to vlastně celé multikulturní odpoledne. Takže například u stánku Francie, tam se moc nenajíte, ani nenapijete, co jsem viděla, ale pletou se tam francouzské copy, o které je taky zájem.
0: My se uslyšíme ještě zhruba za hodinu, protože na místě zůstáváš. Co nabídneš v tom dalším vstupu?
2: Co nabídnu, to se musím ještě podívat. Bude to opět náhled tady, jestli se to třeba někam posune, to dění, a řekneme si, co se bude dít dál v rámci multikulturního týdne, který vlastně, o kterém informujeme celý týden, a ještě zítra bude jarmark, takže si povíme i něco k tomu.
0: Dobře, tak do té doby také něco ochutnej, jak nám povíš, jak to mají, je dobré, a my ti tady budeme zatím závidět. Jo? Tak jo.
2: Výborně, těším se za hodinu.
0: Milena Potůčková, zatím naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Jelen Jana Kiršner, co bylo dál 14.22. Vyrážíme do Letohradu, přímo do centra, na náměstí, kde popeláři vysypali stovky kilogramů odpadu z černých popelnic, ale nebyl to žádný protest nebo stávka, ale začátek vědeckého úkolu. Odpadky totiž v zápětí začaly kousek po kousku přebírat specializovaní pracovníci, aby zjistili, co všechno lidé z domácností vyhazují a hlavně, jak důkladně odpad třídí. Jak se dozvěděla reportérka Českého rozhlasu Pardubice Barbora Soukupová, rozbor komunálního odpadu si objednala letohradská radnice.
1: Máme tady spoustu plastu, tady třeba nerozbalený sýr, bioodpad, který se dá zkompostovat, taky tam nemusel skončit, hliník, hliníkové obaly.
2: Tady fotografie.
1: Fotky, no, ty mohly taky skončit v papíru.
2: Jan Bucek, vedoucí rozboru odpadu tady z té hlavní plochy, kam jste si vysypali popelnice, tahá jednu špatnou věc za druhou.
1: Ano, takže my odebíráme tady z té velké hromady podvzorek hmotnosti 200 kg směsného komunálního odpadu. Ten poté nahazujeme na síto, kde se dělí na podsítnou frakci. To je frakce menší než 4x4 cm, co nám vlastně propadne pod. A tu nadsítnou, tak potom jsme schopni tady rozdělit na bioodpad, kompostovatelný, nekompostovatelný. Je tam taky hodně nápojových kartonů, tetrapaků a taky tam nacházíme sklo a kovy.
2: Zhruba 400 kg směsného odpadu k rozboru na náměstí přivezla místní svozová firma. Záměrně vybrala odpad ze sídliště, říká její ředitel David Černý.
3: Protože obecně na sídlištích nejen v Letohradě máme problémy především s tím, že občané ukládají do těchto kontejnerů odpad, který tam nepatří. Kolem kontejneru nám umisťují odpady, které prostě se do těch kontejnerů nevejdou. A důvodem toho je to, že nevyužívají na druhou stranu kontejnery, které v tom místě třeba mají přistaveny na třídění papíru a plastu. A účelem tohoto rozboru je právě jim ukázat, že to, že ty kontejnery přetékají, tak je způsobeno tím, že v nich leží odpad, který v nich ležet nemá.
4: Tam jste viděli, jak to dopadne, když to netřídíme, a my si to tady vyzkoušíme, abyste to uměli.
2: Součástí rozboru byl také doprovodný program pro žáky prvního stupně základních škol, kde se mimo jiné učili, jak správně třídit odpad.
4: Takže tadyhle máme kovové odpadky, tady máme potom papíry, výborně. Tadyhle potom, když máme něco, vyhodíme to, cinkne to. Ještě můžete znát, že se to skončí.
2: Rozbor odpadků bezplatně provádí autorizovaná obalová společnost na žádost města. Po zvážení všech vytříděných složek vytvoří komplexní analýzu, kterou bude mít radnice k dispozici asi za 2 týdny. Z Letohradu Barbora Soukupová, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Orlicko-Ústecku. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: čem se mluví?
1: Opravená a znovu průchozí. Od června zase i s otevřenou vyhlídkou. Co všechno pardubickou zelenou bránu potkalo v posledním roce a půl? Jak jsou si jí aktuální podobou spokojení odborníci? Smířili se s tím, že dál nemá fasádu, což si odhlasovali občané v referendu? A proč se nepřišlo dřív na díry v konstrukci a poškozené zdivo? Opravdu se to dá svést na dobu před mnoha desítkami let? Zeptáme se památkáře Jana Krátkého. Tento čtvrtek v 17.30.
0: Český rozhlas Pardubice, o čem se mluví, s Jakubem Malým a jeho hostem.
2: V pátek 29. května jedeme na venkov.
3: Přesně tak. Zemědělský den mžany předvede traktory i krávy.
2: Regionální dobroty i odborné střední školy.
3: A my budeme živě vysílat přímo z centra dění.
2: Ladit nás můžete od 9. dopolední až do oběda.
4: Ježiši Kriste!
3: Vůně venkova zaručena i přes rádio.
4: Samice s tvrdým i.
2: Těší se na vás Zdeněk Novák
3: i Lada Klokočníková.
0: Český rozhlas Pardubice. Přímé přenosy ze všech míst regionu.

0: Děvče z krásných začátků, to byl Petr Novák ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Festival trampských písní v Horním Jilení letos oslaví kulaté 50. narozeniny a na tento jubilejní ročník pozveme s Lenkou Kellerovou, která už je tady se mnou ve studiu. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: 50 let, to je neuvěřitelné, já se tady nad tím pořád pozastavuju, divím. Co pro vás tohle jubileum znamená?
1: Tak určitě jsme pyšní na to, že vlastně jsme to dotáhli až k té 50. Přestože každý rok si po takovéhle jako velké akci každý pořadatel říká, jestli jako do toho půjde znovu, tak jsme se snažili. Samozřejmě za tu dobu pořádání těch festivalů se tam obměnila ta pořadatelská parta. Zakládal to vlastně můj strýc, Fred Jedlička z Holic, spolu s dalšími kamarády. A myslím si, že té 50. jsme vlastně dosáhli tím, že tam došlo k mezigeneračnímu přenosu, kdy my pokračujeme, my vlastně jako potomci těch zakladatelů pokračujeme v tom pořádání, takže to asi, že se to podařilo vlastně předat to žezlo dál, tak to je asi to nejvýznamnější.
0: Čím si podle vás festival získal tak věrné publikum a tím pádem tedy i tu tradici, o které mluvíme?
1: Tak tramping jako takový jakoby volnočasová aktivita vlastně byl hodně populární, že za dobu vlastně minulého režimu i po té revoluci vlastně stále jakoby přetrvává tenhle životní styl určité skupiny obyvatel, takže tam jezdí příznivci těchto písní. Je pravda, že jsme už jako hodně ojedinělý festival, protože je hodně folkových festivalů, country, bluegrassových, ale my opravdu se snažíme zaměřovat na tu trampskou píseň. Při běžných soutěžních ročnících vlastně kapely mají za povinnost i hrát trampské písně, i jakoby starší trampské písně do roku 1950, které vznikly. Takže je to taková specifická jako akce.
0: To mě úplně napadá, myslíte si, že tu dnešní mladou generaci tramping pořád oslovuje, ty mladáky?
1: Tak jsou jakoby tramské osady, kde taky přešlo vlastně k tomu mezigeneračnímu přenosu, kdy vlastně mladí tam jezdí, pořádají tramské ohně, scházejí se, ale samozřejmě jako ten, jako došlo určitě k nějaké výměně nebo k nějaké změně, kdy mladí už jako cestují nebo trampují jiným způsobem, než dřív ten tramping byl, hodně se jezdí do zahraničí v současné době a podobně. Takže určitě jakoby se to proměňuje a určitě těch lidí už je méně, kteří to vyznávají, ale pořád trvává.
0: Těch 50 let, proměnil se festival za tu dobu nějak? Já mi to nepamatujete úplně od začátku, ale určitě to znáte z vyprávění.
1: Pan moderátor se mě ptal, jestli si pamatuji, takže nepamatuji, ale jenom o pár let. Festival vlastně v podstatě samozřejmě se měnily místa konání, ty pořadatelé, ale vlastně to, že se zaměřujeme na tu trampskou píseň, že tam jezdí kapely, které tenhle žánr vlastně oslovuje a hrají ho, tak to se vlastně nezměnilo, to trvá pořád a hlavně že tam se setkávají lidi, kteří mají prostě rádi přírodu, takový tenhle hudební žánr a vzniká tam taková jako dobrá atmosféra hudební, takže ty diváci tam jezdí jako taky jako dlouhou dobu a stýkáme se tam v podstatě jakoby ti, co tam jezdí pravidelně, tak jako se už hodně osobně známe, je to i na takové jako i rodinné atmosféře.
0: Jasně. Co nabídne ten letošní ročník, když se podíváme na interprety?
1: Tak letošní ročník, kdy hlavní program je v sobotu od 10 hodin až do nočních hodin, vlastně předvede to nejlepší, co trampská hudba umí, protože nám tam vystoupí kapely, které vlastně jsou hodně spjaté s festivalem trampských písní, umístily se na předních příčkách, protože standardní ročníky jsou soutěžní, takže tam je vždycky porota, diváci volí vlastně kapelu, která se jim líbí nejvíce, takže se ukáže nebo předvede 18 kapel, které vlastně za ty uplynulé ročníky získali nějaká
0: výběr toho umístění. Nejlepšího.
1: Ano, přesně tak.
0: Dobře, tak nebudeme jmenovat, abychom na někoho nezapomněli nebo neurazili. K tomu bude samozřejmě i doprovodný program.
1: Hlavním hudebním hostem na večer v sobotu o 6:30 budou Paběrky s Marko Čermákem, což je známá kapela, a brněnský Tramp Evergreen Band. A zároveň diváky můžeme pozvat i na trampský bál, který se uskuteční od 20 hodin v sobotu.
0: A vy jste říkala, že takovou specialitkou bude výroční turistická známka?
1: Ano, to opravdu, to musíme zmínit, protože sběratelé turistických známek musí teďka zaujmout pozornost. Podařilo se nám zařídit výrobu téhle výroční turistické známky, která bude spjatá právě s 50. ročníkem festivalu. To jsou takové ty dřevěné kulaté turistické známky, ano, které sbírá někdo. a je jich omezený počet kusů, takže zveme všechny sběratele, že musí teda přijet do Horního Jelení si pro tuto známku.
0: No a nemusí zůstávat přímo jenom na festivalu, můžou vyrazit také do okolí, protože Trenské muzeum zve taktéž k návštěvě.
1: Určitě, vlastně Trenské muzeum v Doudlebách nad Odicí zve k návštěvě, kde vlastně je expozice různých předmětů, článků, fotografií, příběhů, osobností trampingu, takže to je další tematická akce tomu podobná.
0: No a kdo dorazí s celou rodinou, tak děti se nebudou nudit?
1: Nebudou se nudit, máme i pro děti chystaný takový program dětský, takže určitě se tam nějak zabaví.
0: Tak my tady pořád lákáme, zveme podrobnější informace a všechno, co jsme tady zmiňovali, najdou zájemci na internetových stránkách, tak vás jenom poprosím adresu.
1: Ano, my máme stránky www.kft.cz jako kamarádi festivalu trampských písní.cz.
0: A nebo facebooková stránka, samozřejmě tam také najdete všechno, co potřebujete vidět. No vy jste byla tak hodná, že jste přinesla i vstupenky na tuhle akci, takže teď ti nejrychlejší z vás můžou vyrazit na 50. ročník festivalu trampských písní v Horním Jelení. Stačí nám poslat na náš e-mail studio.pardubice@rozhlas.cz jenom krátkou zprávu, chci to být já, chci vstupenky nebo něco takového a pro prvních pět máme dva kousky. Moc vám děkuji, že jste dorazila. Ať se to povede.
1: My také děkujeme a ahoj na festivalu.

0: Před malou chvílí jsme ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice pozvali na 50. festival trampských písní, který tedy samozřejmě odstartuje už teď v pátek v 21 hodin zapálením festivalového ohně s hudebním doprovodem. No jak zaznělo, tak ten hlavní program bude v sobotu v 10 hodin přehlídka vítězů, od 20 hodin trampský bál, no a bude to určitě stát za to. Věřím, že milovníci trampingu si to určitě na 100% užijí. Připomínám, že tady pár vstupenek zbývá, takže kdo napíše, má možnost 29. až 31. května teď o tomto víkendu užít 50. festival trampských písní v Horním Jelení. Ale my už pokračujeme dál. Zkoušeli jste někdy spočítat všechny hrady, zámky a také zříceniny tady u nás? Jestli ne, tak si malou chvilku počkejte, protože se o to pokusí Martin Písařík v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, kolik se na území Česka nachází hradů, zámků a zřícenin? Turistické a historické přehledy uvádějí úctyhodné číslo přesahující 2000. Některé zdroje se kloní až ke 3000. Naše země se díky tomu řadí ke světovým rekordmanům, co se týče hustoty těchto památek na kilometr čtvereční. Nejznámějším je bezesporu Pražský hrad, který je zároveň největším starobylým hradním komplexem na světě. Toto prvenství potvrzuje Guinnessova kniha rekordů. Podle ní je Pražský hrad s úctyhodnou rozlohou přes 70 000 metrů čtverečních světově největším souvislým hradním komplexem a také největším doposud obývaným hradem. Na druhém místě co do rozlohy je u nás zámek v Českém Krumlově, který je stejně jako Pražský hrad na seznamu památek UNESCO. Prvenství mezi hradními zříceninami v rámci celé České republiky drží hrad Hukvaldy. Jen o málo menší jsou hrady Helvštín a Rabí. Titulem nejstaršího známého kamenného hradu na území České republiky se pyšní Přimda. No a vůbec nejvýše položeným hradem v naší zemi je Vítkův hrádek, zvaný také Vítkův kámen, v nadmořské výšce 1035 metrů.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Rozhlasové zálety jsou tu už 12. rok. Oslavte to s námi a přijďte do Gočárovy galerie v Pardubických automatických mlýnech na veřejnou nahrávku pořadu Zálety Aleny Zárybnické. Jejím hostem bude zpěvák Milan Drobný. Těšíme se na vás ve čtvrtek 11. června od 17.30. Vstup zdarma, ale rezervace nutná, a to na čísle 726 46 48 01. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
1: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
2: A my si společně připravíme noky s cuketou a bylinkami. Noky jsme už dělali několikrát, ovšem tentokrát bude hlavní surovinou italský sýr. Jehož jemná vůně a ještě jemnější chuť nejde ničím nahradit. Už tušíte? Určitě ano. Bude to rikota.
1: Český rozhlas Pardubice, rádio.

0: Anna Julie Slováčková, Nepopsaná, s vámi je Český rozhlas Pardubice a už budeme lákat k poslechu také o víkendu. Každou neděli po 9:00 si moderátorka Alena Zárybnická zve do dopoledního vysílání nejrůznější zajímavé hosty. Minulý týden si je povídala se zpěvačkou Monikou Absolonovou.
1: Teď jsem jenom otevřela mnoha set stránkovou rešerži o vás, a kterou jsem četla už před nějakým časem. Jenom jsem zapomněla obsah jednoho článku, který nese název Bála jsem se, že je to konec kariéry. Tušíte, v jaké souvislosti jste to řekla, kdy jste se bála? Anebo jestli
2: když jsem šla na mateřskou. Mm-hmm. Ale vlastně to bylo zvláštní. Já jsem si děti strašně přála. Dávala jsem se ve 23, protože jsem prostě po té rodině jako toužila, ale na druhou stranu se přiznám k jedné věci, že to, že budu mít děti a rodinu, jsem brala jako automaticky. Netušila jsem, nakolik moje práce vlastně mi zkomplikuje ty vztahy, nebo spíš ty partnery, který to přitáhne do toho života, nebo vlastně nevím, jak to mám říct, já je mám jako ráda, ale vlastně to prostě nebylo kompatibilní s tím, jaká jako doopravdy jsem. A takže jsem se vdávala velmi brzy a čekala jsem, že ta rodina, děti budou automaticky, což se nepodařilo. A děti jsem měla o mnoho let později. A na jednu stranu jsem se na ty děti strašně těšila a na druhou stranu, jak už mi bylo 39 a čekala jsem tádu, tak jsem se bála, že to je konec. Že se prostě může stát, že už mi nikdo nezavolá. Paradoxně se to nestalo, ale dost se tomu divím, protože já jsem třeba v těhotenství s prvním synem přibrala asi 33 kilo. Zase mám všechno jinak. Taky jsem chtěla být krásná maminka s malinkým bříškem, tak jsem byla opravdu obrydně stáňa, ale roztomilá. Možná to bylo proto, že jsem přestala kouřit, přestala jsem jako pracovat ve velkým, prostě to tělo zareagovalo tak. A já jsem si to strašně jako, když se táda narodil, tak já jsem si uvědomila, že mi celý život něco chybělo. A já jsem třeba na podzim měla pravidelně, přestože jsem se narodila na podzim, takže by to mělo být pro mě hezký období, tak já jsem vždycky měla úzkosti. Mm. Ale jako z ničeho, a ne úzkosti, ale cítila jsem nějaký smutek hroznej. A ten se od narození synů už nikdy nezopakoval. Je to jako strašně zvláštní. Vlastně se narodil táda a už tohle nikdy nepřišlo. Takže mám pocit, že mi s nima do života přišla nějaká pucle, která mi jako chyběla. Nicméně ano, já jsem si myslela, že nic nepřijde. A přišlo toho teda dost.
1: No,
2: a přišel i další syn, takže no, ale měla jsem strach, že už bude konec, ale vlastně jsem si uměla představit, že budu dělat i něco jiného.
0: Říká zpěvačka Monika Absolonová. Celé povídání s ní najdete v našem audioarchivu na webu pardubice.rozhlas.cz. A tuto neděli v 9 dopoledne vás čeká setkání Aleny Zárybnické s moderátorem ČT24 Jiřím Václavkem.

0: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
2: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
3: No to bych to pěkně zvoral.
1: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
4: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
5: Pražští žalobci navrhli vazbu pro posledního zadrženého kvůli žářskému útoku na zbrojovku LPP Holding v Pardubicích. Svitavy chtějí navýšit počet obyvatel města a vyhlašují proto kampaň Staň se Svitavákem. Ministerstvo životního prostředí odpoledne oznámí kompletní podmínky programu Nová zelená úsporám. A počasí na zítřek. V kraji čekejte jasno nebo skoro jasno, večer přibývání oblačnosti a teploty do 26 stupňů. Zprávy s Michaelou Spáčilovou. Dobré čtvrteční odpoledne. Pražští žalobci navrhli vazbu pro posledního zadrženého kvůli žářskému útoku na zbrojovku LPP Holding v Pardubicích. Informovalo o tom vrchní státní zastupitelství v Praze. Kriminalisté cizince zadrželi včera, stejně jako další zadržení je podezřelý z teroristického útoku. Policie kvůli březnovému požáru zatkla v Česku i zahraničí dohromady 11 lidí. 7 z nich je ve vazbě. Hrozí jim až 20 let vězení nebo i výjimečný trest. Radnice ve Svitavách vyhlašuje motivační kampaň Staň se Svitavákem. Je zaměřená na obyvatele, kteří žili ve městě před 22. květnem letošního roku, ale nemají v něm nahlášené trvalé bydliště. Smysl kampaně vysvětluje mluvčí svitavské radnice Kateřina Kotasová.
6: Pokud si do konce letošního roku přihlásí trvalý pobyt do Svitav, získají od města odměnu 10 000 korun, a to v červenci příštího roku. Samozřejmě jsou zde stanoveny nějaké podmínky, které musí splnit, jako je například bezdlužnost vůči městu nebo zletilost.
5: Radnice ve Vysokém Mýtě pokračuje s opravami smírčích křížů ve městě a v jeho přilehlých částech. Čerpá na to dotace od Pardubického kraje. Naposledy v loni nechala obnovit kříž v místní části Brteč a letos bude pokračovat ve Lhůtě, říká starosta František Jiraský ze Sdružení Nestraníci.
7: Ty křížky jsou z pískovce, působením povětrnostních vlivů dochází k degradaci povrchu, začíná se odlupovat ta svrchní vrstva toho pískovce, takže bude stabilizován ten povrch a součástí toho křížku je taky oplocení kovové, které je poškozené, takže to bude opraveno.
5: V dotačním programu Nová zelená úsporám bude možné čerpat na renovace domů bezúročný úvěr. Další a kompletní změny v tomto dotačním programu oznámí Ministerstvo životního prostředí odpoledne. Přímou dotaci získají oproti minulosti už jen nízkopříjmové domácnosti v programu Nová zelená úsporám Light. Ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů už dříve řekl, že půjde například o lidi, kteří splňují podmínky superdávky.
8: Ještě navíc jsme schopni podpořit, a to konkrétně až 250 tisíc korun na zateplení domu a až 150 tisíc na výměnu energetického zdroje v tom daném domě. A pokud by docházelo k nějaké komplexnější renovaci, tak ze strany státu mohou obdržet až 400 tisíc korun.
4: Sport.
5: Čeští hokejisté budou hrát ve čtvrtfinále mistrovství světa proti Finsku. Zápas začne v Curychu zhruba za hodinu a čtvrt. Ve stejný čas se ve Friburgu utkají Spojené státy s Kanadou. Večer jsou pak na programu zbývající dvě čtvrtfinále šampionátu, a to Švýcarsko-Švédsko a Norsko-Lotyšsko.
4: Počasí.
5: Noc bude na východě Čech jasná nebo skoro jasná s nejnižšími nočními teplotami 9 až 6 stupňů. Jasno nebo skoro jasno čekejte v regionu také zítra, ke konci dne bude přibývat oblačnosti. Páteční teplotní maxima 23 až 26 stupňů, na horách 17 až 20 stupňů Celsia. Rozptylové podmínky budou v noci nepříznivé, přes den pak dobré, tlak zítra slabě až mírně klesne a bio bude na jedničce, to je mírná zátěž.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
5: Porouchané auto překáží na dálnici D11, stojí před 70. kilometrem ve směru na Prahu a předmět na vozovce nám hlásíte z D11 za 90. kilometrem ve směru na Polsko. Tak dejte pozor a dobře dojeďte.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
9: Hudba, chutě, tradice i zábava pro děti a dospělé. Multikulturní odpoledne v Rosicích nad Labem nabízí opravdu pestrý program. Užívá si ho i naše regionální stopařka Milena Potůčková, se kterou se opět za pár okamžiků spojíme, abychom zjistili, co nabídne ještě tahle akce. No a co se muziky týká, tak připravená je Madonna, Brontosauři, také Václav Neckář zaspívá. My vám dál přejeme pohodové čtvrteční odpoledne. Je 28. květen, Vilémové slaví svátek. Všechno nejlepší.
4: Dobré odpoledne s Miroslavem.

0: Brontosauři, Stánky a s vámi Český rozhlas Pardubice, za chvilku slibovaná Madonna nebo Kateřina Marie Tichá.
1: Počasí.
0: Teď se opět jdeme podívat na oblohu, nejenom na tu dnešní, ale také na tu, která nás čeká v pátek a o víkendu. Předpověď připravil meteorolog z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové Jaroslav Tuček. Dobré odpoledne.
2: Pěkné odpoledne.
0: Nevím, jestli se mi to zdá, ale je tady zima. Ona nám začala fungovat klimatizace, tak je to možná tím, anebo se venku ochladilo?
2: Venku se ochladilo, samozřejmě trošku pofukuje, takže pocitově to taky trošičku stahuje. Nicméně je to takový přechodný stav, zase se na víkend oteplí a pak příští týden zase ochladí. Dneska jsme měli vlastně jasnou nebo skoro jasnou oblohu. Ty teploty dosahovaly 22 až 23 stupňů v maximech. No a vítr nám fouká od severozápadu až severu o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu. Takže ten propad oproti těm včerejším teplotám je citelný.
0: No a severní vítr, ten je krutý, že se říká, tak možná proto mě je taková zima. Tak pojďme dál, pátek, noc na pátek a víkend, na co se máme těšit?
2: No, noční teploty budou podobné těm, co byly tuto noc. To znamená, budeme mít jasnou nebo skoro jasnou oblohu, ty nejnižší noční teploty nejčastěji od 9 do 6 stupňů severovýchod regionu, tam Lanškrounsko a Žambrecko, tak tam ty teploty budou se pohybovat kolem 3 stupňů Celsia. Co se týká větru, ten bude jenom slabý proměnlivý do 3 metrů za sekundu nebo nebude foukat vůbec. Tam bude slunce poměrně dost, jasno nebo skoro jasno, s tím, že potom na přelomu dne zpátku na sobotu začne od západu přibývat oblačnost. Zítřejší teploty 23 až 26 stupňů Celsia, na horách 17 až 20 a vítr bude stále jenom slabý proměnlivý nebo od severozápadu do 4 metrů za sekundu.
0: A když koukneme na víkend?
2: Ten víkend se trošičku vylepšil oproti včerejším prognozám. Očekáváme v sobotu oblačnou až zataženou oblohu s tím, že výjimečně se budou objevovat nějaké přehánky nebo bouřky. Na horách ty srážky budou četnější, no a odpoledne potom ty srážky budou ustávat a zároveň bude ubývat oblačnosti, takže v té druhé půlce odpoledne by mohlo být už i polojasno. 14 až 10 to budou minima, maxima 23 až 27, vítr od severozápadu až západu o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu, večer bude slábnout. No a neděle tu začneme polojasnou oblohou s tím, že v průběhu dne potom od západu začne přibývat oblačnost a k večeru se začnou místy objevovat přehánky nebo bouřky. Minimální teploty 12 až 8 stupňů Celsia, maximální 24 až 28 a vítr od západu o rychlosti 1 až 4 metry za sekundu.
0: Říká meteorolog Jaroslav Tuček. Děkujeme a hezký den do Hradce, naslyšenou.
2: Krásný den, naslyšenou.

0: Kateřina Marie Tichá a Plamen ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Multikulturní týden nabízí dnes v Rosicích nad Labem pestré multikulturní odpoledne plné aktivit a tradice z různých koutů světa. Tam právě teď vyrážíme.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
0: Návštěvníci tam můžou vyzkoušet francouzskou manikúru, indické tetování henou, workshop parkouru nebo třeba zdobení srbského chleba. Jaká je atmosféra celé akce a co dalšího organizátoři připravili, to už nám z místa poví naše regionální stopařka Milena Potůčková. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
0: Já se nejdřív musím zeptat, jestli jsi tedy něco ochutnala, protože my jsme se slyšeli před hodinou a to si říkala, že teprve chystáš ochutnávat, tak proběhlo něco dobrého tvým hrdlem?
2: Proběhlo, ale musím říct, že jsem pro dnešek, jak už jsem tobě říkala předtím, potlačila své experimentální já a své nějaké chuťové tyto touhy, takže jsem se odhodlala pouze do slovenského stánku, kde mi dali halušky. Výborné.
0: A byly výborné, výborně. Tak jo, tak zdravíme slovenský stánek, no a pojďme tedy k tomu, co organizátoři připravili ještě.
2: Tak tady stále pokračuje právě především ten gastro workshop, tedy takové improvizované kuchyně a ochutnávky jídel z různých zemí. A jeden stánek tady má i Indie společně s Pákistánem, u kterého obsluhuje Kája Vaňková, která je ze základní školy Klas a je tady teď se mnou. Ahoj, Kájo.
3: Dobrý den. Tak co všechno u vás můžeme ochutnat v tom indickém stánku?
4: Tak jako jídlo, tak tady máme lasy a taky i jalebi, což vlastně lasy je takový jako pití jogurtový a jalebi je takový smažený těsto se sladkým syrupem.
3: Takže indický stánek na sladko a ty ještě ale tetuješ henou k tomu. Je to tak? Co umíš namalovat? Co jsi tady malovala kamarádkám?
4: Tak malovala jsem různé věci, třeba kytky. Většinou teda kytky a no jo.
3: Tak už nebudeme zdržovat, běž pokračovat. Děkuju, to byla Kája Vaňková a indický stánek tady v Rosicích nad Labem.
0: Chystají se ještě nějaké další akce v rámci multikulturního týdne, které můžeme navštívit?
3: Tak především to bude zítra, multikulturní jarmark na Pernštýnském náměstí v Pardubicích, který ten multikulturní týden vlastně uzavře. Takže zítra mezi 11. a 18. hodinou se náměstí v centru Pardubic promění v pestrou tržnici plnou vůní mezinárodní kuchyně a stánků s originálními výrobky, oblečením a doplňky z různých kultur. Budou tam zastoupené trochu jiné země, než jsou třeba dnes tady v Rosicích nad Labem, namátkou Mongolsko, Arménie, pobřeží Slonoviny, Francie, Alžírsko, Uganda nebo třeba země Latinské Ameriky. No a ještě k tomu 18.30 v Krajské knihovně v Pardubicích je připravené divadelní představení Chvilky v zahradě.
0: Multikulturní odpoledne v Rosicích nad Labem sleduje naše regionální stopařka Milena Potůčková. My děkujeme za zajímavé a také lahodné informace a naslyšenou.
3: Naslyšenou, hezký den.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: sedával tiše na sklenicí piva v Mexiku na Palackého ulici v Pardubicích. Jen málo kdo věděl, že buldozerista Bedřich Dvořák býval pilotem britského královského letectva, který za bitvu o Anglii dostal vyznamenání od samotné královny. Že ho německý Messerschmitt sestřelil nad Lamaňským průlivem a že rok kopal s dalšími zajatými letci tunel ze saganského zajetí. Bedřich Dvořák zemřel v roce 1973 v úplném zapomnění. Poslechněte si jeho neuvěřitelný příběh. Už tuto neděli po 18. hodině seriál Královský pilot Bedřich Dvořák pro vás na nedělní vlně z Pardubic připravila Šárka Kuchtová.
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
2: V pátek 29. května jedeme na venkov.
3: Přesně tak. Zemědělský den Mžany předvede traktory i krávy.
2: Regionální dobroty i odborné střední školy.
3: A my budeme živě vysílat přímo z centra dění.
2: Ladit nás můžete od 9. dopolední až do oběda.
4: Ježiši Kriste!
3: Vůně venkova zaručena i přes rádio.
4: Samice s tvrdým i.
2: Těší se na vás Zdeněk Novák
3: i Lada Klokočníková.
1: Český rozhlas Pardubice. Přímé přenosy ze všech míst regionu.

0: zvítězila pravda a láska. Yes, we can.
1: Čtvrtek 28. května. Svátek mají nositelé germánského jména Vilém. Všechno nejlepší. Vám všem pěkný den přeje Petr Jungmann. Pařížská komuna byla potlačena ozbrojenými silami Francouzské republiky po krvavém týdnu před 145 lety v roce 1871. Radikálně socialistická a revoluční vláda komunardů držela moc na území Paříže něco přes dva měsíce. Nejznámější a nejúspěšnější fotbalový klub německé menšiny v Praze, Deutscher Fußballklub neboli DFC Prag, byl založen před 130 lety v roce 1896. Zanikl ještě před válkou, jednak kvůli převážně většině židovskému původu členů a jednak z důvodu, že německá část klubu se odmítla zapojit do henleinovského hnutí. Anglický advokát Peter Benenson upozornil v časopisu The Observer v roce 1961 v článku Zapomenuté osoby na osudy lidí, kteří byli vězněni, mučeni a popraveni, protože jejich názory nebo náboženství jsou pro jejich vládu nepřijatelné. O dva měsíce později, přesně před 65 lety, právě Benenson založil mezinárodní organizaci na obranu lidských práv Amnesty International. Český rozhlas otevřel nové studio pro výrobu dramatických žánrů v Karlíně přesně před 30 lety. Tehdy 29-letý klavírista Lukáš Vondráček se stal před 10 lety jako první Čech v historii vítězem prestižní mezinárodní klavírní soutěže královny Alžběty v belgickém Bruselu. 85 má dneska herečka a zpěvačka Pavlína Filipovská. 75 slaví český herec Svatopluk Skopal. Já přeju dobrý den.

0: Tohle byl Karel Gott, stokrát chválím čas, no a řeč teď bude o orchestru Banda di Feste. To jsou studenti a absolventi Pardubické konzervatoře. Orchestr vznikl před 15 lety a oslavil to koncertem na malé scéně Východočeského divadla. S redaktorkou Miladou Velehradskou si nejenom o tom povídal kapelník Pavel Hlubuček.
1: 10 let hrajeme pravidelně naše koncerty přímo u nás na konzervatoři v Sukově Síni a přemýšleli jsme, co takhle zkusit právě na malé scéně, takže jsme tady.
2: Změna je života, je to tak. Ideální.
1: Každý rok je jiný, jsme furt škola a absolventi a studenti nám vlastně přicházejí, odcházejí, takže každý rok začínáme vlastně skoro od začátku. Člověk musí počítat s tím, že přijde něco nového, přijde nový student, umí, další třeba hraje to jinak, musíme hledat. Zakládali jsme kapelu jenom tak jako pro srandu a to, že to vydrží takhle je nádherný. Každý rok vlastně vybíráme nový repertoár, snažíme se nový zpěváky, je to furt něco nového a díky bohu s náma jsou samozřejmě ty stabilní koně. Uvidíme, no.
2: Čím se začínali?
1: Tak my jsme vlastně neměli ani noty. Noty se scháněly, v tomhletom nám pomohli mladý týnický big band, aby se vůbec založil nějaký ten prvotní jasně repertoár možnosti hrát a tomu vystupovat. A dostali jsme se právě až sem, že už teďka můžu já jim i něco nabídnout a vrátit jim to, co vlastně pro nás udělali. Tak byly to vlastně písně Jaroslava Ješka ještě tenkrát a od nich jsme se vlastně odrazili k tomu, co hrajeme teď.
2: Není problém udělat program.
1: To už vůbec ne. Teď naopak máme spíš problém, jaký program. My myslíme, aby to bylo něco originálního, protože je dost big bandů a já se snažím, aby jsme si nalezli tak nějak do zelí. Tím, že kapela vystupuje i na plesech, tak my hrajeme jakoby i od lidový skladeb polky, valčíky, taneční repertoár, tak koncertní repertoár. Už jsme dokonce hráli i klasický, saranžovaný právě pro big band, co je moje taková nějaká srdcovka, co bych chtěl ještě si, tak nějak nechci říct dokázat, ale chtěl bych s tím big bandem vlastně takovouhle jako laťku ještě střelit. Připravit program čistě českých autorů a klidně i trošku lokálních, kdy tam máme teďka nějaké skladby aranže pana Žitka. Mám tam aranže vlastně od pana Hybše. Mám toho vždycky takhle plnou hlavu a potřeboval bych to jenom dát na papír nebo do koncertu, no.
0: Orchestr Banda di Feste a kapelník Pavel Hlubuček, právě ten odpovídal na otázky Milady Velehradské.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Šarm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
3: A co nás čeká tentokrát? O dobrých skutcích, dovolené a letních koncertech si budou v rubrice Osobnost šarmu povídat se zpěvačkou Magdou Malou. Taky se vypravíme do společnosti, konkrétně na autorskou módní přehlídku návrhářky Jiřiny Tauchmanové. S doktorkou farmacie Eliškou Vencovskou představíme zázračnou moc bylin a s expertem na etiketu Danielem Šmídem probereme další pravidla společenského chování, konkrétně z drobněliny.
2: Šarm. V sobotu po 18. hodině. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

Ani v tom dnešním vysílání Českého rozhlasu Pardubice nebude chybět 60-minutovka plná veselých scének. Humoriáda startuje už za pár minut, krátce po 16. Vašimi průvodci

0: Jiné látky, dětské šaty a tričko. Mohu je vrátit také? Paní posluchačko, pokud jste platila kartou, prodejce si příslušnou transakci bez problémů vyhledá a další věci, které jste kupovala společně, můžete vrátit pouze v případě, že mají nějakou vadu, nikoliv jen proto, že byly součástí stejného nákupu.
1: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Zájem o denní stacionáře pro seniory v Pardubickém kraji stále roste. Chrudim nově zavádí poplatek z pobytu. Lidé mohou v programu Nová zelená úsporám Light žádat až o 2 milionovou bezúročnou půjčku. Zítra čekejte v regionu jasno až polojasno a teploty do 26 stupňů. Dobré čtvrteční odpoledne u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Lidé, kteří pečují o své nemocné seniory doma, stále častěji využívají služby denních stacionářů. Jde o hrazenou ambulantní službu pro klienty, kteří nemohou zůstávat sami doma a potřebují pomoc s každodenními činnostmi. Sociální pracovníci se seniory dělají různé aktivity, říká vedoucí chrudimského stacionáře Šárka Marková.
2: Přečteme si denní tisk, zopakujeme si takový ty běžný jakoby věci, aby jsme je ukotvili v té realitě. Jdeme ven na procházku, zacvičí si třeba venku na venkovní strojích nebo si posedí na terase, když je sluníčko.
0: Chrudim začne nově vybírat poplatek z pobytu. Stanovená sazba je 30 korun za osobu a den. Poskytovatelé ubytovacích služeb budou mít povinnost odvádět platby od července. Zavedení poplatku už schválili zastupitelé.
3: Radnice odhaduje, že takto vybere zhruba 1 000 000 korun ročně. V Pardubickém kraji jsou poplatky z pobytu běžné, zavedly je už desítky obcí a měst. Nejvyšší zákonem povolenou sazbu 50 korun využívá Litomyšl. Pardubice vybírají 30 korun, stejně jako třeba Seč nebo Dolní Morava. S Chrudimi Josef Kopecký, Český rozhlas.
0: Radnice v Žamberku hledá nového kronikáře nebo kronikářku. Zájemci se mohou hlásit na městském úřadě do konce týdne. Náplní práce bude zaznamenávání významných událostí, proměn a dění ve městě. Od uchazečů se očekává dobrý písemný projev, pečlivost a zájem o historii i současnost. Program Nová zelená úsporám bude pokračovat. Ministerstvo životního prostředí má na přímé dotace vyčleněné 2 miliardy korun. Budou o ně moci požádat nízkopříjmové domácnosti. Rezort jim na zateplení domu nebo bytu poskytne až 400 tisíc korun. Ostatní domácnosti mohou požádat o bezúročnou půjčku. Domácnosti budou moci o dotaci nebo půjčku žádat od 25. června do 31. října. Žalobkyně zrušila stíhání libereckého hejtmana Martina Půty z hnutí Starostové pro Liberecký kraj. Českému rozhlasu to potvrdila státní zástupkyně Martina Dětková. Podle ní se věc vrací policii zpátky k došetření. Ta Půtu stíhala kvůli tomu, že údajně dostal nabídku úplatku, který sice odmítl, ale policii to neoznámil. Půta na sociální síti X napsal, že mu státní zástupkyně dala za pravdu a oznamovací povinnost se na něj nevztahovala.
1: Počasí.
0: Noc bude na východě Čech jasná nebo skoro jasná s nejnižšími nočními teplotami 9 až 6 stupňů. Jasno nebo skoro jasno čekejte v regionu také zítra, ke konci dne bude přibývat oblačnosti. Páteční teplotní maxima 23 až 26 stupňů, na horách 17 až 20 stupňů Celsia. Rozptylové podmínky budou v noci nepříznivé, přes den dobré, tlak zítra slabě až mírně klesne a bio bude na jedničce, to je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Porouchané auto překáží na dálnici D11, stojí před 70. kilometrem ve směru na Prahu. Tolik doprava. Český rozhlas Pardubice vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
4: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné čtvrteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Josef Fousek. Dobrý den, ahoj, vítej.
5: Srdečně zdravím posluchače, ahoj.
4: A dnes veršuje Pepa, samozřejmě, prosím.
5: Sedím v horku u rybníka na omšelé kládě, hostem budu, říkám rybám na humoriádě. Z vody na mě představte si Jukl Kapr Fanda. Fousku, už se hrozně těším, jaká bude seranda.
4: Taky ryby poslouchají, i když mlčí, asi nám nezavolají, ale těšíme se na všechny.
1: Humoriáda.

0: Pojďte všichni dovnitř, pozvěte si všichni známe. My vám dobrou radu dáme, neboť právě otvíráme. Prodáváme, vydáme, zlata chcete, tak to máme, co nemáme, objednáme, všechno dáme, všechno víme, poradíme, posloužíme.
1: 10 deka, 20 deka, jeden rohlík, jedna veka. Dejte si, co vám chutná, poslouchejte Humoriádu. Dneska je naším hostem Pepa Fousek a on se těší na 3. září, protože to bude velká slava v Semaforu, jak jsem se doslechl, co to bude.
2: 3. září, to prozradím rád. Bude to, bude to můj koncert, bude se jmenovat pořad, abych jsme to řekli normálně. Bude se to jmenovat Fouskův svět. Budu tam se svým synem a hosté budou pan Drobný, Milan Drobný, Miruška Voborníková, Uršula Kluková, Mirek Paleček, Bára Hrzánová. Zkrátka se na ně hrozně těším, protože tam mám pro ně verše a doufám, že lidé přijdou a potěší
1: to bude prýma,
2: mě a oni nás.
1: 3. září Fouskův svět. A prý se tak jmenuje i film, který se chystá?
2: No, film se točí, Karel Greif točí se mnou film o Kladně. Ne, je to o Kladně, je to o mně, jaký mám vztah ke svému rodnému městu. Je to Kladný vztah, protože jsem se narodil.
1: Kladno, Kladný,
2: a je to můj domov,
1: no,
2: že?
1: Jasně.
2: A z kousky z toho budou daný i do toho filmu, které budou natočeny v Semaforu. Mm-hmm. A pak ještě další vyjde kniha Fouskův svět, kterou bude ilustrovat moje fotografie a Karel Greif. Je to 100 umělců, s kterými jsem se setkal a bude to nikoliv kritická kniha, ale ocenění jejich práce, co udělali. Dělal jsem na tom 20 let, tak to je dopsána.
1: Tak Pepo, vypadá to, že tví fanoušci dostanou opravdu naloženo v uvozovkách tady
2: no,
1: v tom všem.
2: Do práce proti smrti, říkal jeden filozof.
1: Výborně. Koho nabídneme posluchačům úvodem?
2: Já bych byl hrozně rád Petr Nárožný.
1: Máme ho tady o škole a o učitelích.
3: Tak bylo zajímavé, že byli lidé jako dneska už neboštík, matematikář a fyzikář profesor Kubíček, kterýmu nebylo možné vyvést z rovnováhy. Ten prostě psal na tabuli, řešil matematické formule a nevím co a přilítla mu na hlavu vlaštovka. To se může stát, samozřejmě. Je to běžné, proč ne? Ale jak reagoval profesor Kubíček? Otočil se, sundal tu vlaštovku z hlavy, došel ke koši, zmačkal to a řekl, prosím tě, já nevím, kdo to hodil, já to vyšetřovat nebudu. Já to musím odučit, vy si to musíte poslechnout. Možná, že by šel někdo radši do baru, nebo si zakouřit, seber se, vypadni ven, zapál si, nebo jdi do baru, neotravuj mě, zdržuješ mě, mě to taky dneska moc nebaví. Byl konec. Konec. Žádná druhá vlašťovka nepřilítla. Ten člověk byl takový zahámbený, ponížený, prostě výsměch, ironie, žert, prostě hlubší význam, všecko. Tohle, který se uplatní a správně zacílí, tak je prostě polegrace. Mu vstoupil do třídy a Jirka Modrů dělal stojku, prostě, že ano, a ještě takovou s rozepnutýma kalhotama, takže to vypadalo obzvlášť jako divně, že jo. A on řekl, Modrů, už jsem tady, sedni si. Konec. Jo? Ale přišla učitelka, budu ji říkat Troníčková, je naživu. Samozřejmě, tu jsme měli radši než profesora Kubíčka. A tam stačilo takový to, co se asi dělá do dneška, že ano, jak ty řady sedějí a to schéma české třídy se snad nezměnilo ve smyslu, že vlevo jsou pas oken, vpravo pas věšáků, vzadu mapa, vepředu katedra, vlevo u okna. A když se ty tři řady prostě, neboli těch 6 dvojic, ty 3 dvojic, tak teda domluví celý ty řady, že nasmluvené znamení prostě, až kantor veme pero a začne psát do třídní knihy, aby to bylo stejný, udělá to další takový. Docela tichounce se začne ozývat chorál. To je taková krásná věc, kde se nemusí otvírat pusa, že jenom se když se to zpívá takzvaně po vlnách, že kteří jsou nejblí, zpívají nejtišeji, vzadu silněji, a když kantor projde tou uličkou, sílí zpěv za ním, že to vytváří takovou vlnu, jako že za chvíli má pocit, že je u domažlic. A v úplně jiným roce. Ano. A nebo prostě někdo hodí někam špulku z nití nebo něco takového. Co udělá ta učitelka? Samozřejmě ta neřekla jako prostě vyhoďte to tak. Špulka. Vystupte z lavic, tašky na stůl. No o to šlo, proto se to dělalo. Začalo vyšetřování. Namaluje si plánek, kde kdo seděl. Zjišťuje se, viděl jste tu špulku, jak letěla před váma? Jo. Škrtnou se řady za... Snaží se to jaksi eliminovat, ten problém, že ano, konečně chytne viníka. A až se samozřejmě zase dostane do situace, řeknou, ne, ne, to bylo jasně za náma, to letělo přes nás. A jenom se zjistí, že se to nedá zjistit, že jo.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik o škole a učitelích. Petr Nárožný a Pepa Fousek je pohotový muž, má také něco o škole. Jsem s tím.
2: Já jsem dopsal tu knihu, kterou jsem tady taky už zmínil. Praděrček Fousadlo vypráví, to je o škole. Jsou to básničky, vlídné básničky pro děti, pro babičky i pro pradědečky. A napsal jsem tam dětem, školákům, poškolákům, maminkám, tatínkům, dědečkům, vnukům, vnučkám, učitelům, uklízečům, kuchařkám, všem zkrátka napsal jsem o škole, o životě, ze vzpomíne kousek pro velké i pro dětičky, básně Josef Fousek. A Petr Nárožný, to mám velkou radost z toho, protože on tenkrát namluvil moji kazetu MC, já jsem napsal Pumprlíci a námořníci a on to geniálně namluvil na MC kazetu, byla úplně zmizela rychle, dneska se schání těžce a v semaforu to byl zážitek se s ním setkávat, byl i u nás doma, choval moji vnučku, teda vnučku, dceru a teda choval jí, myslím, na klíně. Dávali rady do života a potom i byl na mých výstavách a to byla vždycky čest pro mě, protože pro mě je to nezapomenutelná osoba, je to moudrý muž a neoplýval chodkami, neplýtval s nimi.
1: Tak Petr Nárožný by mohl pokračovat. Ano, tak pojď, dej to tam taky ještě.
2: Tvé charisma je pověstné, má v sobě smích i žal. Jsi architektem příběhů, co do hlouby jdou dál. V tvých epizodách nervózních ctí moudrost jedné z věd, že člověk v píše netuší, jak bizarní je svět.
1: Tak tolik Pepa Fousek na téma Petr Nárožný. Tak to je určitě paráda, pokud nás pan Nárožný slyší. Je zřejmě potěšen. A mně se líbilo to kouzelné pradědeček Fousadlo. To jsi vymyslel sám?
2: Ne, ne, ne. Já to musím prozradit. To vymyslela dcera Miloslava Šimka, Hanička nejmladší, která tenkrát řekla Fousadlo. A Krampol povídá, no Fousadlo, to je krásný jméno, to nejde s každým jménem udělat. A potom, než odešel Jirka Krampol na nebeské jeviště, tak mi volal telefonem Fousadlo. Prosím tě, já byl tenkrát nemocnej, v semaforu se mi něco stalo, ale naštěstí jsem se z toho probudil, zásou lékařů a on mi říkal, já to řeknu přesně, Fousadlo, zůstaň na světě. Mě by tady bez tebe bylo smutno. No a teď je smutno mě.
1: No, ale Fousadlo zůstává s námi v Humoriádě. Já nabídnu posluchačům hlasování. První v dnešní humořce Petr Nárožný nebo David Šír, který skvěle paroduje nebo napodobuje Felixe Holzmana. Vyberte si humor podle vašeho gusta SMS-kou humor mezera A nebo humor mezera B na čísle 90 011 04 telefon 731 800 900.

0: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
2: Z dnešní humoriády vás zdraví posádka Josef Fousek a Pavel Kučera a na našem telefonu můžete teď přidat své hlasy pro Petra Nárožného nebo Davida Šíra s výstupem podle Felixe Holcmana. Tak kdo pak jde hlasovat? Dobré odpoledne.
3: Hezké odpoledne, přeji vám, Pavle, posluchačka Stanislava.
2: Zdravím.
3: A srdečně zdravím pana Fouska, kterého si strašně vážím. Mám vás strašně ráda, měla jsem tu možnost být na vašem představení v divadle Hacker v Kobylisích.
4: A děkuji.
3: Bylo to krásný. Tak vám přeji hodně zdraví a sil.
4: Děkuji ze srdce, děkuji moc.
2: Tak, a vybíráte?
3: Ráda se vstalo a vybírám Bčko.
2: Bčko. Děkujeme pěkně, naslyšenou. Dobré odpoledne. Haló.
5: Krásné odpoledne, slunečné, nádherné. Marta zdraví Pavla Kučeru i pana Fouska, to je poprvé, co jsem ho pozdravila, ale tak vidím ho, když jsem doma, ale já jsem tu na výletě. No a já nechám pokračování a všichni se mějte krásně, parádně. Ahoj.
2: I vy.
5: Ahoj.
2: Děkujeme Martě a zveme dalšího. Dobrý den.
6: Dobrý den, já vás zdravím oba dva. Pane Fousku, vy jste topka ve svým řemeslu. Já
2: scházím
6: knížky, abych si přečetla vaše básně nebo bonmoty nebo tak. To je něco skvělého. Snad ani Sládek a naši slavní básnici neřekli národu tolik, co vy. A mám vás ráda, protože vy hrozně milujete svoji rodinu jako já. Takže vám přeji hodně zdraví a ať nám ten humor dlouho rozdáváte.
4: Děkuji. Řekla jste mi krásná slova, já se budu snažit je neposkvrnit.
2: Krásná slova byla, ale nepostřehl jsem hlasování, milá paní.
6: Ačko,
2: bez vás, máme to všechno.
4: Já děkuji.
2: A děkujeme krásně. Pokračuje Petr Nárožný, tentokrát Cesta vlakem. Luděk Sobota, Miloslav Šimek a Petr Nárožný.
7: Má se zapřádat ve vlaku rozhovor se spolucestujícími?
8: No, co myslíš?
9: No tak, já myslím tady, že to nevím teda.
7: To je výborný. No já bych aspoň věděl, jak na to. Já myslím, nedá se nic dělat, budeme vás muset trošku obtěžovat, že bychom teď se měli zdvihnout všichni společně, odejít někam na nádraží, na vedlejší koleji si najít odstaven vagon, tam se usadit v kupé a celý ten problém si tam vyřešit. Co tomu říkáš?
9: No tak já myslím tedy, že to už aby jsme tam byli.
7: No ano, tak to nebudeme zdržovat, prosím vás, pojďte.
9: Prosím.
7: Já myslím, že jak bychom to zorganizovali?
9: No, že myslím, že ty první řady, že by šli nejdřív, aby se nepokopali navzájem.
7: No tak, kdo má blíž tady k tomu vchodu, půjde tudy, kdo tam. Kabáty si prosím vás neberte, to bereme za vás, to si rozeberete cestou. Ano, prosím vás, slečno, už to, že byste sama dala příklad a zvedla se.
9: Prosím dostatí vás, perunky má kdo ještě, organizační?
7: Perunky mám já.
9: Perunky máš ty, jo, prosím, jak se jmenuješ?
7: Šimek.
9: Šimek, prosím vás.
7: Tak prosím vás dvíhat, jak jsem říkal, a už abychom byli.
10: Prosím vás, zastavte tu akci, když je to nesmysl. Pane, vy vypadáte tak naivně. Nechoďte nikam, nikoho zatáhnu na kyšno. To je přece ryze divadelní akce, podívejte se na mě. Já mám ruce jako bagr, hrám do těch židlí. Já to kupé vytvořím tady, kam byste chodili, když to chce skutečně jenom špitičku divadelní fantazie. No, podívejte se na mé dílo. Okýnko, okýnko, příčná ulička, podélná ulička, takhle je vagon, tamhle to jde, zhasněte hrajem.
9: Tak, jestli je to takhle, tak já sedím u okýnka.
10: No, prosím, moje místo, tak sedíte u okýnka, stejně jdeme vládní krajinou, samej tunel jako do Vranýho.
9: Já si ještě koupím na peroně busta.
10: No tak si kupte busta. Ale ať vám to neujede.
9: Já si pospíším.
10: No to si pospíšte. Nezapomeňte, že ČSD, to je omega.
9: Tak já už letím. Jako abych rychle.
10: No a my můžeme začít.
11: Já už dávno jedu. Veselo. Co je, vás to bere hodně, že jo?
10: No co by bylo, vyjíždíme z ranžíru, šibujou vexle.
11: To si musíte zvyknout, to oni dělají pořád, oni vůbec neberou na lidi vohle.
10: Ale to se nechce si ty vaše řeči, mě to vůbec nezajímá, chci spát.
11: No promiňte, když jsem toho snad tolik ještě neřekl.
10: Já jsem toho zase tolik ještě nenaspal.
11: Tak si spěte si, oni vás stejně zbudí.
10: Kdo?
11: No průvodčí, přijde vám štípnout lístek, ne?
10: Průvodčí chodí až za Kolínem.
11: Co jste to říkal teď?
10: Že průvodčí chodí až za Kolínem.
11: Víte to jistě?
10: Jasně.
11: Čoče, totiž já mám lístek do Kolína, to bych ho mohl prodat, že jo? Že mám vlastně zbytečně lístek. Chápejte, že bych ušetřil peníze, vy byste si ode mě netopil.
10: Ale jste bez těch důvěrností, no co to má znamenat, dejte tam opět pryč.
11: No já jsem vám jenom chtěl...
10: Já si spát, já jsem vás dvakrát žádal, že chci spát, nechate mě spát.
11: Zpěte si, vám bych ho stejně neprodal. Vy se mě nelíbíte. To je prvně, co cestu v kupé s mrožem. Humoriáda.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda pokračuje. Josef Fousek vybírá další výstup. Tak kdo a co to bude?
2: Já bych samozřejmě Jiřího Krampola.
1: Už jsme ho tu zmínili.
2: Já na něj myslím pořád.
1: Tak si ho připomeneme ve výstupu Můj životopis.
3: Jidáš se na brambory dívá pohrdavě a pěstuje mák. Zřejmě se nemůže dočkat úrody, protože makovice sklízí ještě zelené. Když jsem se ho zeptal, proč to dělá, usmál se a řekl, aby bylo všem lidem na celém světě dobře. A nyní k mému vzdělání. Základní školu jsem ukončil s dobrým prospěchem, i když jsem se musel učit potají, neboť tatínek tvrdí, že vzdělání lidi mate. A jediná věda, kterou uznává, je useknout malý kus masa tak, aby se zákazníkovi zdál velký. Také číst mi otec zakazoval. Sám v životě přečetl jen Psohlavce do poloviny a omdlel. Zajímavé je, že i když nečte, sám knihu píše, a to odbornou. Má už 300 stránek a říká, že je tak zhruba v polovině. Kniha nese název Co vše se dá přidat do mletého masa. Nejvíce mě zaujaly kapitoly Piliny, nejedovaté kovy, nač vyhazovat staré madrace, Tvrdý chléb je pro prasata škoda a Špetka masa pro chuť. Volba povolání je pro každého mladého chlapce tak trochu krokem do neznáma. Studovat mi naši nedovolí. Táta říká, že studií se nenajím a že už hodně filozofů umřelo hlady. Bratr Jidáš zase nemůže pochopit, jak můžu mít občanský průkaz a nemít ještě vkladní knížku. S většinou názorů své rodiny nesouhlasím, ale v čem dávám otci za pravdu je, že jediné, co má perspektivu, je zemědělství, protože žrát se bude vždycky. Z těchto důvodů žádám o přijetí do vašeho JZD Slušovice.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik vzpomínka i na našeho někdejšího humoriádníka Jiřího Krampola. Taky jsme tu s ním sedávali. Teď je tu s námi Pepa Fousek a ten nám pro změnu taky přidá něco k panu Krampolovi. Co to bude?
2: No samozřejmě to nejlepší. S Jirkou Krampolem a se Slávkem Šimkem jsme hráli v mnoha městech, doma i v zahraničí. Jirka byl nejen kamarád, ale i můj rádce, který mi radil a říkal pravdu. Já jsem mu napsal tenkrát verš Nikdo není dokonalý, tak nechtějte ode mne verše, které duši rmoutí, uplakané dojemné. Miloval jsem vřelý úsměv, který oči rozzáří, jak Belmondo zapomínám na trable a na stáří.
1: Krása, přímo parádní verše Josefa Fouska zazněly. Teď bude znít písnička Olympiku a během ní můžete hlasovat, zdali chcete dalšího Jiřího Krampola, tentokrát v povídce Šimka Grossmana Jak jsem se věnoval umění, anebo budeme absolvovat Návrat z lázní s Jiřinou Bohdalovou a Vladimírem Menšíkem. Hlasujte SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Pohádkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Právě teď probíhá hlasovací kolo, vybíráte si Jiřího Krampola nebo Jiřinu Bohdalovou s Vladimírem Menšíkem. Tak co vy na to? Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, Honzo z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, i pana Fouska.
3: Děkuji.
2: A já bych hlasoval pro paní Bohdalovou s panem Menšíkem.
1: Děkujeme za váš hlas, přejeme hezký den. Dobré odpoledne.
4: Miroslav Karviné, dobrý den, pane Fousku.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den i vám, Pavle, a
1: dobrý taky den.
4: Zase pro Jiřinu Bohdalovou a Vladimíra Menšíka.
1: Píšeme si, díky. Dobré odpoledne.
5: Halo, halo, tady pejskar ze Dvora Králové, zdravím. Pepu Fouska, Camfrňouska a Pavle.
1: Ano.
5: Mauta, pánové.
3: Mauta.
5: A dáme si Bohdalinku.
1: Děkujeme pěkně. Děkujeme. Naslyšenou. Dobré odpoledne. Haló.
6: Dobrý den, tady David. Dávám Bčko.
1: David dává Bčko. No dobrá, děkujeme i za váš hlas a posloucháme dalšího na telefonu 731 800 900. Dobrý den. Tak zkusme slumit rádio.
7: Haló, tak dobrý už den, bezva... tady Patiška Lupy, zdravím.
1: Zdravíme. A?
7: Fouska.
3: Děkuju.
7: A hlavně Pavlinko, taky vás. A
1: děkuji.
7: Vzpomínám z nostalgii na Kladno, kam jsme všichni jezdili za prací tady z Kralupa, z okolí. Dělal jsem na šachtě 20 let na Rolnovce. A zdravím moc.
3: Děkuju.
7: Pana Menšíka s paní Bohdalovou a vás zdravím a hodně zdraví, pánové. Mějte se hezky.
3: Zdař Bůh.
1: Děkujeme krásně. Kladno, to je to město, jak ano. Se zpívá v jedné známé písni. Jojo, Berduše. Tak na Jiřinu Bohdalovou taky máme složku, abychom to tak řekli, Pepo.
3: No napsal se, samozřejmě to nejde zapomenout vůbec. Já Jiřinu Bohdalovou jsem napsal jednou a je to moje myšlenka, za kterou ručím. Je to pro mne paní herečka. Každé setkání s ní byl svátek pro mou amatérskou duši. A scénky, které hrály s Vladimírem Dvořákem, by mohly být vzorem pro mnohé další dvojice, které se o humor pokoušejí. Mm-hmm. Já jsem napsal pro ní verš Ukláním se do hlediště, z pódia k vám dolů, zažili jsme zlé i dobré, buďme stále spolu. Nespočet jsem rolí měla, zůstala mi jediná. Jsem jako vy z masa kostí, Bohdalová Jiřina.
1: Jako by to řekla ona sama v podstatě.
3: No.
1: Tak, slova Pepy Fouska pro paní Jiřinu. Rádi jsme je přeposlali. No a v tuto chvíli k našim posluchačům posíláme další kus zábavy. Návrat z lázní. Československá televize, rok 1974. Jiřina Bohdalová a Vladimír Menšík.
8: Karličko, ty jsi tomu včera dala, nebo to bylo předevčírem, není ono už vlastně dneska, zítra, to je možný. Já se zeptám, a hned se to dozvím, dáš jedna. Ahoj, Andulo, ahoj, hele, promiň, že tě vyrušu, je dneska čtvrtek nebo pátek? Sobota, ale prosím, to je vyloučený. Vždyť Karel se má z lázní vrátit v pátek. To už by tady od včerejška musel být. Co? Jo, jestli ho nemám zastanýho, to teda nemám. Někdo odemk. Někdo odemyká, tak to bude pátek. Holka, tady dojde k tragedii. No, nazdar. Já, Andu, no tak to už mi nepomůžeš, to ne. To nemůžeš. To bude Karel. Může, to bude Karel. Tak to přichodím. Tak.
9: Bože, můj, tam je to. Ty jsi vylákal Freddy!
10: Co?
9: To Karlínku!
10: Tak moment, moment, kdo to přišel?
9: Já povídám, tedy, tady, už je tady.
10: Já bych si říkal Freddy, to je tady, já! Zlázni!
9: Zavři oči. A nedívej se, já mám pro tebe překvapení.
10: Nebo žádný šas, kde dívám, já nevidím.
9: Pojď, no to nevadí.
10: Pojď,
9: lužičku, druhou. Pojď,
10: jaký vám mě připravila lužička připravila? No, pořád si nepochudu hlavě o něco.
9: Já mám nápad, Karlinku, já mám nápad. No. My půjdeme na vecezi.
10: Tam šas.
9: To ne, my půjdeme
10: ale na vecezi. Ale prosím, něco usuchtím, tady já se malinko převlíknu, oholím, zaujám se z kýbečky doma.
9: Já mám nápad, my půjdeme na játýrka, dáme si šampus.
10: Dáme si šampaňský.
9: Šampus ne.
10: Tak, proč ne?
9: Tak, no, já ho nemám ráda. No, pravda jsem chtěla malovat. A oni povídali, co jsem to přemýšlela.
10: To ty jsi mě, viď?
9: No.
10: Žádný játýrka, žádný.
9: No.
10: No tohle snad není.
9: No to je nemožný.
10: Tohle snad není možný.
9: To je hrozný. Hrozný, Karle, já jsem bez tebe taková nemožná. Já ani nevím, kde která věcička patří, víš. Kytičky, Karle, kytičky, tvoje kytičky, já jsem zalejvala denně. Karle, denně.
10: To jsi zalejvala vermutem?
9: No dovol, jak by se tam...
10: Já z toho cítí
9: vermut. Vermut.
10: V týhle chudím se vlašskej salát. Tamhle přeciní voholenej kaktus, co jsi tady dělala? Ok.
9: Já to uklidím, to...
10: Co je tohleto?
9: No co by to bylo, pánev?
10: To možná byla pánev. Teď jsou tam připálený vajíčka, v tom je zapečený můj krtáček na zuby. Co jsi tady dělala?
9: Já jsem chtěla
10: původně
9: asi dělat
10: chlupatýk
9: na
10: věky. A co ty flašky tady? Co je plno flašek?
9: Je hodně.
10: Co to znamená tohle? Ještě k tomu netypizovaně. Jsem ti říkal, ber jedně, ale když jsou na zálohu, potom je vyměníš, nakoupíš česnek, kvasnice a tohle. No tak mluv!
9: Já ti to řeknu. Včera přišel holky a přinesl...
10: No. Přinesli prázdný flašky, ano, to ty tak já...
9: Ne,
10: tak...
9: to byl ještě plný, Karlo.
10: Ano.
9: To byl plný.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Budou pokračovat tyto dvě hvězdy, Jiřina Bohdalová s Vladimírem Menšíkem, anebo půjdeme do tobogánu na ruby za Tomášem Slámou. Vyberte si SMS-kou v závěrečném dnešním hlasování v Humoriádě. Humor mezera A, humor mezera B, číslo 90 011 04. Pro SMS, pro telefonování máme 731 800 900 a na vaše hlasy se těší i Pepa Fousek.

0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
1: Závěrečné hlasovací kolo, přidáváme vaše hlasy teď živě na našem telefonu v Humoriádě s Pepou Fouskem. Připomenu aktuální výběr: Jiřina Bohdalová s Vladimírem Menšíkem nebo Tomáš Sláma, slavný to někdejší moderátor Tobogánu. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, Pavlíku. Děkuji, zdravím vás. Srdečně zdravím pana Pepička Fouska.
3: Děkuji.
2: S kterým jsem i vyfocená na Žatecké dočasné a vaše knížky si kupuji. Máte už nějakou zase v dohledu, bude něco nového?
3: Krátce to řeknu, připravuju knížku Fousků svět, to budou ty osobnosti, slavné 100 osobností, a pak bude kniha Fousadlo vypráví pradědeček pro děti laskavý, aby se staří i mladí měli rádi, a je to o dětech, a mezi tím budou ty moje pravnučky, jak mluví, a to je všechno.
1: Mm-hmm. Tak to by stačilo, ne? Dvě knížky na jednoho
3: Fousků svět.
2: Budu těšit a budu to sledovat. Mm-hmm. Abys on nějakou tu knížku nepřišla.
1: Dobře,
3: já čekám na nakladatele a určitě ji budete mít.
2: Budu pokračování.
1: Pro Ačko, děkujeme.
2: A pane Fousku, hodně zdraví.
3: Já děkuji.
2: Ať všechno zvládáte a...
1: Naslyšenou, děkujeme.
3: Moc děkuju.
1: Dobré odpoledne.
4: Tady Květa ve Strážnice.
1: Dobrý den. Děkujeme, paní Květo, naslyšenou. Dobré odpoledne, kdo je tady? Haló.
5: Martina, dobrý deň.
1: Zdravíme.
3: Dobrý deň.
5: Hlasujem za Ačko, mm-hmm. A prajem vám pohodový zvyšok dňa. Dovidenia.
3: Dovidenia.
1: Ďakujeme pekne. Do počutia aj tak, Samuo, že dobrý deň. Kto je ďalší?
6: Dobrý deň. Celý národ dneska bejská, že zaslyší pana Fouska. Moc milého, ohromného. Vás by měli rozdeliť každý deň pár minut a nebyli by třeba psychologové ani psychiatři. Váš klid a váš přístup, no prostě jste báječnej. Volím Ačko a přeju hodně zdraví vám obom, panu vašemu kolegovi tam taky samozřejmě. Mějte se, paň, a ať jste tam víckrát.
3: A já děkuju.
6: Jste poházený po duši.
3: Děkuju vám, já se červenám úplně radostí. Děkuju.
6: Nečervenejte, je to ohromný. Děkujeme vám, děkujeme.
1: Děkujeme moc. Tak to vypadá, že to veršování Pepy Fouska je nakažlivé. Už i posluchači se do toho pustili.
3: Dobře, co jsem rád.
1: Dobré odpoledne, kdo je s námi?
7: Haló?
1: Ano, jste to vy. Haló?
7: No. Já bych chtěla hlásit taky. Písničku,
1: tak hlaste. Nebo... Chcete Jiřinu Bohdalovou s Vladimírem Menšíkem nebo Tomáše Slámu?
7: Já bych chtěla Bohdalovou.
1: Dobře, děkujeme pěkně, tak jsme se to nakonec dozvěděli, všechno, co jsme potřebovali. A ještě vy pojďte s námi hlasovat. Dobrý den.
8: Dobrý den, krásné odpoledne, zdravím vás, Pavle, do Humoriády.

0: Myša, vytáhne paty a kočky mají prejít. No, pitomec. Já tam neupí v lázních. Pokrk v bahně. Už to na sebe nemyslím, na svý zdraví. Ne, myslím, jak tady až žiješ. Co jíš? Co jestli nemáš zkažený z té hospodské starý žaludek. Já, pitomec, a neužil jsem si ani tohle. Mohl jsem si užít.
1: Jo?
0: Mohl jsem. No to jsem tak starý, že bych nemohl.
1: Ale ne, Karli.
0: Na předschodu viděla krásná operní pěvkyně.
1: Jo.
0: To ona teda ztratila už hlas, ale figura zůstala. A já ne, ne, paní ne. Já bahno.
1: Karli, já bych taky malinko.
0: Ježiši, Maria Myšle.
1: Jaký Myšle?
0: Žádný Myšle, ale moje šandy zapešený v šunkořeka. Co to má znamenat na tohleto?
1: No to já nevím. Docela moc dobře víš, že já ani nevím, jak se šunkofleky vaří.
0: Aha, právě proto. Protože šunkofleky se pečou. Jakýho couru starý měla, který ti pečou ty šunkofleky? To se mu to peče v cizí troubě, s cizíma flekama, s mýma šandama. Mluv ty.
1: No dovol, tedy já ti řeknu, já od prvního dne jsem umazávala vidně čárku po čárce.
0: Tady žádný čárky nevidím.
1: A když tam nejsou, když jsi přijel, jsou všechny umazány.
0: To je detail. Co jsi dělala mezi tím, co jsi umazávala ty čárky?
1: To ti klidně můžu říct.
0: On to mě řekni, to je zajímavé.
1: To ti řeknu. A to ti bude zajímat. No, v pondělí jsem odjel. No, prosím, a to já jsem byla u zubaře. V úterý, no, kroupy. Kroupy.
0: To mi nepovídej, ty kroupy nejíš.
1: Padaly takovýhle.
0: Holubí vejce.
1: Veliký, jako holubí vejce. Padaly a mraz. Vedle zelenáři na zahradě umrl ten. No, jak si ho pořád. Ale prosím tebe. Fox terrier.
0: No a co má být?
1: To je tě málo.
0: Fox terrier,
1: to byl. No a potom přišli holky. Karlinko,
0: Herberg jako v tangu. No to by se musel tady najít v Herbergu někde.
1: Nožičky.
0: Člověk jenom vytáhne pod tím bajháku.
1: Skoro na své místě.
0: Kdyby to zůstalo aspoň tak, jak to je, ale tak jde tam tady.
1: Druhou nožičku.
0: Dej mi pokoj, prosím.
1: A pokud, co? Co je zase?
2: Moment.
0: Je. Pravíš? Já z toho skoro vypadávám. Už mě rozšlapal, bačkovi skoro od tři číslo. Myslím, že to byly holky.
1: Karlinku, teď to vidím. Ty jsi nám zhubnul, kajdek nám zhubnul. I ta nozička je taková majnutatá.
0: No, já jsem nám zhubnul, ano. Ale je zajímavý, když jsem odjížděl, jsem vážil od 2 kila víc. Neříkej mě, že zhubne noha.
1: Nejdřív zeštíhnu.
3: Tak máme tady závěr dnešní humoriády s Pepou Fouskem a ani ve finále nechybí jeho verš, nebo verše dokonce. Prosím.
4: Hodinu jsme spolu byli s historkami slavných jmen. Doufám, že vás potěšili. Fousek přeje dobrý den.
3: No tak parádně. Parádně zakončeno. Pavel Kučera k tomu přidá ještě přání dobrého poslechu našich dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu. Hodně zdraví všem a mějte se hezky.
4: Naslyšenou.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Pardubice soutěží stavbu nové cyklostezky podél budoucího obchvatu z Draškovic do Černé Zabory. Na okraji Poličky se rozšíří současná zahrádkářská kolonie. Zemřel člen divadla Járy Cimrmana Jan Hraběta. V kraji zítra čekejte jasno až polojasno a teploty do 26 stupňů. Dobré čtvrteční odpoledne u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Radnice v Pardubicích vybírá společně s ředitelstvím silnic a dálnic dodavatele stavby nové cyklostezky podél budoucího jihovýchodního obchvatu z Draškovic do Černé Zabory. Budování 3-kilometrového úseku pro chodce a cyklisty plánuje potom město koordinovat s investorem a zhotovitelem obchvatu tak, aby obě stavby vznikly současně. Hotovo by mělo být v roce 2028, říká náměstek primátora Jan Hrabal z Hnutí ANO.
2: Máme předpoklad výši budoucích investičních nákladů 37,3 milionů korun. Vychází to z té smlouvy o společném zadání s ředitelstvím silnic a dálnic, kde my máme rozpoložkováno, co v úvozovkách jde za ŘSD a co v úvozovkách jde za městem. Město má zlomek z té celkové částky, neboť cyklostezka je nákladově významně nižší než celý obchvat.
0: Peníze na cyklostezku už zastupitelé Pardubic schválili. Zahrádkářská kolonie Višňovka na severním okraji Poličky bude v budoucnu větší. Zároveň v těchto místech vznikne oblast pro individuální rekreaci. Město kvůli tomu mění územní plán, vysvětluje mluvčí poličské radnice Nadežda Šauerová.
3: Tato lokalita byla změnou územního plánu rozšířena a zároveň byla nejstarší část lokality vymezena k přestavbě zahrádkářské kolonie na rekreaci individuální. Cílem pořízení územní studie je především prověření možnosti napojení území na dopravní a technickou infrastrukturu.
0: Evropská komise udělila čínské společnosti Temu pokutu v přepočtu skoro 5 miliard korun. Na stránkách s levnými produkty se podle úřadů prodává i nebezpečné a nelegální zboží. Zemřel dlouholetý herec divadla Járy Cimrmana Jan Hraběta. Bylo mu 86 let. V divadle působil od roku 1978. Nejdříve byl rok osvětlovačem, pak začal hrát. Proslavili ho například role praotce Čecha ve hře České nebe, Varela Frištenského v dobytí severního pólu nebo faráře v němém Bobšovi. Člen souboru Miloně Čepelka řekl Českému rozhlasu, že Jan Hraběta jako herec vynikal nejen v divadle.
4: Já jsem ho rád, protože on byl přirozený herec, který si na nic nehrál a vždycky se před tou kamerou, kterou já nemám rád, tak on se i před tou kamerou choval prostě naprosto přirozeně. Sport.
0: Čeští hokejisté hrají ve čtvrtfinále mistrovství světa proti Finsku. Po první třetině Češi prohrávají 2-0.
1: Počasí.
0: Noc bude na východě Čech jasná nebo skoro jasná s nejnižšími nočními teplotami 9 až 6 stupňů. Na severovýchodě bude kolem 3 stupňů nad nulou. Jasno nebo skoro jasno čekejte v regionu také zítra, ke konci dne bude přibývat oblačnosti. Páteční teplotní maxima 23 až 26 stupňů, na horách 17 až 20 stupňů Celsia. Rozptylové podmínky budou v noci nepříznivé, přes den dobré, tlak zítra slabě až mírně klesne a bio bude na jedni. To je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Dopravní komplikace čekejte na Chrudimsku na silnici číslo 17. V Heřmanově Městci bouralo osobní auto a motorka. Nehoda se stala v místní části Nový dvůr, tak dejte pozor a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Den v kraji.
5: Tak, jestli nechcete být přímými diváky curijské tragédie na ledě českých hokejistů, tak buďte vítáni u pořadu Den v kraji. My vám shrneme dnešek, tedy čtvrtek 28. května. Od září by měla pro používání mobilů na základních školách v Pardubicích platit jednotná pravidla. Řekneme víc za chvíli, blíží se 1. červen, tedy den, kdy se po opravách pro veřejnost znovu otevře Pardubická zelená brána. Taky k tomu řekneme podrobnosti. Chybět nebude ani rubrika O čem se mluví. Dnes s Jakubem Malým a přidáme také pozvánky na víkend a písničky, které nestárnou. Na co se můžete těšit? Na Činasky, na Beatles, na Sáru Connor a nebo na Karla Zicha. Zdraví vás a dobrý poslech přeje Jan Vamberský.
1: Český rozhlas Pardubice, den v kraji.

0: přesně tak, čas pádí, čas letí jako zběsilý, však už máme čtvrtek a to ještě nedávno byly Vánoce, vidíte. Tak je 28.5., co se dnes dělový Michaela Spáčilová.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Pardubickém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Dobré odpoledne. Pražští žalobci navrhli vazbu pro posledního zadrženého kvůli žářskému útoku na zbrojovku LPP Holding v Pardubicích. Informovalo o tom vrchní státní zastupitelství v Praze. Kriminalisté cizince zadrželi včera, stejně jako další zadržení je podezřelý z teroristického útoku. Pardubický magistrát plánuje sjednotit pravidla pro používání mobilů ve školách. Od září by tak žáci základních škol zřizovaných městem nesměli používat mobily nejenom při výuce, ale ani o přestávkách. Podrobnosti k tématu už za okamžik. Radnice ve Svitavách vyhlašuje motivační kampaň Staň se Svitavákem. Je zaměřená na obyvatele, kteří žili ve městě před 22. květnem letošního roku, ale nemají v něm nahlášené trvalé bydliště, nemají vůči městu dluh a jsou zletilí. Smysl kampaně vysvětluje mluvčí svitavské radnice Kateřina Kotasová.
3: A pokud si do konce letošního roku přihlásí trvalý pobyt do Svitav, získají od města odměnu 10 000 korun, a to v červenci příštího roku.
2: Chrudim začne nově vybírat poplatek z pobytu. Stanovená sazba je 30 korun za osobu a den. Poskytovatelé ubytovacích služeb budou mít povinnost odvádět platby od července. Zavedení poplatku už schválili zastupitelé. Radnice ve Vysokém Mýtě pokračuje s opravami smírčích křížů ve městě a jeho přilehlých částech. Čerpá na to dotace od Pardubického kraje. Naposledy loni nechala obnovit kříž v místní části Brteč a letos bude pokračovat ve Lhůtě, říká starosta František Jiraský ze sdružení Nestraníci.
4: Ty křížky jsou z pískovce, působením povětrnostních vlivů dochází k degradaci povrchu, začíná se odlupovat ta svrchní vrstva toho pískovce.
2: Radnice v Žamberku hledá nového kronikáře nebo kronikářku. Zájemci se mohou hlásit na městském úřadě do konce týdne. Náplní práce bude zaznamenávání významných událostí, proměn a dění ve městě. Od uchazečů se očekává dobrý písemný projev, pečlivost a zájem o historii i současnost.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Ano, ano, s láskou má svět naději, zpívala Petra Janů, to bych nechal někde klidně vytesat do skály, protože to je pravda pravdoucí. Ale my teď pojďme od lásky pěkně do školních škamen, protože až 93% škol v Česku reguluje pomocí školního řádu používání mobilních telefonů. Vyplývá to z nedávného dotazníkového šetření ministerstva školství mezi školami. Volí přitom různé přístupy. Některé zakazují mobily úplně, jiné pouze během vyučování. Pardubický magistrát teď usiluje o sjednocení pravidel a od září chce zavést plošný zákaz mobilů na všech jeho základkách. Jak zjistil redaktor Ondřej Wolf, tak základní škola Spořilov teď proto testuje speciální uzamykací pouzdra na mobily.
1: Takže takhle vlastně je v tom ten mobil a potom vlastně takhle to klapnu a je to zavřený. Mám to v tašce a vlastně to během dne vůbec nevytahuju.
2: Žákyně Emma mi ukazuje obal, do kterého teď ona a další deváťáci každý den uzamykají mobil na dobu, co musí být ve škole. Je to černé neoprénové pouzdro.
1: U vchodu máme takové jako čipy, magnety, kde si to vždycky otevřem a vlastně takhle to otevřít nemůžem.
2: Pro děti ze dvou testovacích tříd 9. ročníku jde o úplnou novinku. Doteď měli povolený mobil o přestávkách, nyní ho zkušebně používat nesmí ani tehdy.
1: Myslím si, že nám to docela prospívá, ale zase takový negativum možná, že když máme volnou hodinu a máme otevřený telefony, tak potom zase všichni jedeme a čteme, co je novýho.
2: A první zkušenost popisuje i žák Matouš.
3: Pro mě to byl celkem jako šok, že nám to takhle udělali. Nevím, celkem mi to jako chybí ten telefon, ale chápu, proč to škola takhle zařídila.
4: Matouši, co děláš o přestávce teď, když nemáš k dispozici mobil?
3: Zajdu za kamarádama a povídám se s nima.
2: Testování obalů na mobily potrvá ve škole 2 týdny. Pokud se osvědčí, škola je včlení do školního řádu a od září budou povinné pro všechny žáky 2. stupně, říká ředitel základní školy Spořilov Martin Fiala.
5: Je to taková trošku berlička pomocná na to, abychom dokázali opravdu ty telefony nějakým způsobem regulovat. Jo? Protože samozřejmě jedna věc je mít ve školním řádu napsáno, že telefony jsou zakázány jak v hodinách, tak o přestávkách. Druhá věc je vynalézavost žáků a jejich snaha se k tomu telefonu dostat a používat ho i během toho dopoledne.
2: Od září by se měly všechny pardubické základní školy řídit stejnými pravidly pro regulaci mobilů. Jestli je děti budou mít v batohu nebo ve skřínce nebo v uzamykacím pouzdru, si už jednotlivé školy stanoví sami. Náměstek primátor Jakub Rychtecký z ŽM Pardubice dodává, že opatření je i prevencí proti kyberšikaně.
6: Focení spolužáků, pedagogů v nekomfortních situacích a tak dále, zesměšňování jako s tím souvisejících, takže v tomhle vidíme určitě jako zásadní preventivní role.
2: Pravidla pro regulaci mobilů v pardubických základních školách podle Rychteckého podporuje většina rodičů, kteří na téma odpovídali v anketě. Ondřej Wolf, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Pardubice, den v kraji.

0: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
2: Čeká nás rozhovor s televizním moderátorem Jiřím Václavkem.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Sulišská tragédie světového šampionátu pokračuje. Čeští hokejisté už prohrávají s Finskem 3-0. No a my se podíváme trochu do historie dnešního dne. Podíváme se na historii meteorologickou, ta nás zajímá. Veďte, teplotní rekord padnul v roce 2005. Bylo necelých 32 stupňů, konkrétně 31,8. No a pro zajímavost, nejchladnějším 28. květnem byl rok 1858. Tehdy ještě nebyly ani 4 stupně nad nulou. Tak co nás čeká a nemine, to budeme teď vyzvídat od Jaroslava Tučka.
1: Počasí.
0: Tak tady hola hola do Českého hydrometeorologického ústavu. Pane Tučku, prozraďte nám, dnes bylo krásně o něco chladněji, tak jak to bude vypadat dál? Půjdou teploty nahoru?
2: No, noční teploty budou podobné těm, co byly tuto noc. To znamená, budeme mít jasnou nebo skoro jasnou oblohu. Ty nejnižší noční teploty nejčastěji od 9 do 6 stupňů severovýchod regionu, tam Lanškrounsko a Žambrecko, tak tam ty teploty budou se pohybovat kolem 3 stupňů Celsia. Co se týká větru, ten bude jenom slabý proměnlivý do 3 metrů za sekundu nebo nebude foukat vůbec. Tam bude slunce poměrně dost, jasno nebo skoro jasno, s tím, že potom na přelomu dne zpátku na sobotu začne od západu přibývat oblačnost. Zítřejší teploty 23 až 26 stupňů Celsia, na horách 17 až 20 a vítr bude stále jenom slabý proměnlivý nebo od severozápadu do 4 metrů za sekundu.
0: Říká Jaroslav Tuček, děkujeme do Hradce Králové. Za chvíli už Sarah Connor From Sarah with Love a také pořad O čem se mluví. Řeč bude o znovu otevření Pardubické zelené brány, k tomu dojde v pondělí 1.6. Co všechno zelenou bránu potkalo v posledním roce a půl a třeba jak jsou s jejím aktuální podobou spokojení odborníci a také další zvídavé otázky bude mít Jakub Malý na památkáře Jana Krátkého.

0: čem se mluví.
1: Posloucháte Český rozhlas Pardubice, zdraví vás Jakub Malý. Blíží se 1. červen, kdy se po opravách pro veřejnost znovu otevře Pardubická zelená brána. Co všechno jí potkalo v posledním roce a půl, jak jsou si jí aktuální podobou spokojení odborníci? Smířili se s tím, že dál nemá fasádu, jak si odhlasovali občané v referendu? A proč se nepřišlo dřív na díry v konstrukci a poškozené zdivo? Opravdu se to dá svést na dobu před mnoha desítkami let? Zeptáme se památkáře Jana Krátkého. Hezký den.
2: Dobrý den vám i všem posluchačům.
0: Český rozhlas Pardubice, o čem se mluví?
1: Ty práce byly náročné, statika památky byla narušená víc než se očekávalo. Kvůli tomu i stouply náklady o 40% na 42 milionů korun. Co konkrétně se opravovalo? Dá se to shrnout?
2: Určitě shrnout se to dá. Tato oprava byla poměrně komplexní. Zahrnovala jak stabilizaci konstrukcí, tak obnovu řešení dlouhodobých problémů, jako třeba problematikové kosti, degradace spárovacích materiálů. A součástí prací bylo také poškození těch pískovců částí, které byly nahrazeny a vyměněny erby.
1: Když se podíváte na tu zelenou bránu okem odborníka, její aktuální podobu, co si tak říkáte?
2: Říkám si, že jsem rád, že už je to za náma na jednu stranu. Na druhou stranu jsem také rád, že jsem tuto zkušenost mohl mít a mohl jsem být součástí toho velkého týmu, který se účastnil těch oprav zelené brány, protože to bylo samozřejmě komplexní dílo architektů, projektantů, restaurátorů a mnoha řemeslníků, nebo respektive řemesel.
1: Ta památka je velmi výrazná, je to velká dominanta v Pardubicích. Byla to pro vás osobně i čest, že jste se mohl podílet na tom?
2: Určitě, samozřejmě to byla čest a výzva a musím říct, že vždycky, když stojím na přechodu u Grandu, tak poslouchám ty lidi, kteří stojí a koukají právě na tu zelenou bránu a poslouchám jejich reakce na to, jak to dopadlo.
1: Jak se vám líbilo to originální lešení, které tam bylo v době oprav, že jsme tam měli možnost si tak i nastudovat zelenou bránu zase trochu jinak?
2: Ano, i to bylo téma a bylo to téma pro to, jak uchopit vůbec prezentaci celé opravy zelené brány. Musím říct, že původní návrh, který byl neodsouhlasen, teda tak byl trošku ještě odvážnější a samozřejmě to mohlo vypadat ještě jinak a myslím si, že toto je také vlastně součástí moderní památkové péče, jak prezentovat vlastně ten zábal v rámci rekonstrukce.
1: Můžete naznačit, jaké bylo ještě odvážnější řešení?
2: S fasádou.
1: Fasádou. Dobře, pojďme se na to podívat rovnou. Ta památka měla původně omítku, kterou město v roce 1912 dalo v duchu historizujících stylů odstranit. V roce 2021 bylo referendum a skoro 73% hlasujících se vyslovilo pro zachování stávajícího stavu s obnaženým zdivem a odmítli tak variantu zeď omítnout. Jak jste byl spokojený s tímhle verdiktem?
2: Tak já osobně jsem samozřejmě zastáncem toho, že by ta fasáda měla být znovu exponovaná nebo obnovená a na obhajobu této vlastně vizuální stránky památky musím říct, že samozřejmě to stojí vždycky na nějaké diskuzi odborné a argumentech, jestli ano nebo ne. Samozřejmě všechno má své pro a proti. Ale každopádně si myslím, že by o tomto měli rozhodovat odborníci na základě nějaké dlouhodobé rešerše archivní a právě, jak jste zmínil, historického vývoje té památky. Samozřejmě respektuju to, jak to dopadlo a doufám, že i občané budou respektovat to, jak dopadla ta rekonstrukce s tím spárováním v Líci.
1: Takže tohle pro vás není otázka do všelidového hlasování do referenda.
2: Určitě ne.
1: No ale i v té době, kdy se to řešilo, tak byly hlasy pro i proti ze strany odborníků. Došlo by se tam vůbec k nějaké shodě mezi experty?
2: Myslím si, že ano, protože v rámci toho našeho expertního řízení vlastně my jsme byli jako odborníci, nebo ta naše skupina památková byla téměř v plné shodě a musím říct, že to, že argument, který byl nejvíc slyšet, že nikdy nebyla omítaná, tak vlastně je lichý, protože, jak jste zmínil, v roce 1912 bylo odstraněno z důvodu degradace právě to omítkové souvrství a bohužel z jistých zpráv máme také informace, že se právě nedostalo na to, aby se znovu obnovila už v roce 1912 omítková vrstva.
0: O čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
1: Ve studiu Českého rozhlasu Pardubice zůstává pracovník památkové péče z Národního památkového ústavu Jan Krátký. Teď se podíváme na to, co zaznívalo třeba i ze strany politiků. Náměstek primátora Jakub Rychtecký za Žijeme Pardubice řekl, ukázalo se, že sanační práce prováděné za bývalého režimu nebyly provedeny odborně. Po odkrytí zdiva a kamenné konstrukce vyšlo najevo, že zelená brána má statické problémy. Ve zdivu se nacházely výrazné trhliny, do nichž bylo možné zasunout celou ruku. Není v tom politika? Opravdu může minulý režim za tento stav?
2: Já bych řekl, že to takhle nemůžeme generalizovat, protože za to nemůže jenom minulý režim a jedna konkrétní osoba. Je to vlastně dlouhodobý vývoj a samozřejmě mnoho faktorů, jako je třeba v dnešní době zvýšení dopravy, která je samozřejmě v tuto chvíli neuměrná. Myslím, že kdybychom se tam dneska šli podívat, tak vidíme, kolik tam aut je. Změna klimatu, která na to má také velký vliv. A já jsem byl u toho, když pan náměstek opravdu tu ruku do té páry strčil. Myslím si, že ho to trošku znervoznilo a možná právě díky tomu toto vyjádření.
1: Nešlo skryté vady objevit dřív než opravdu teď?
2: Bohužel u těch památek takovéhoto rozsahu, jako je zelená brána, nemůžem nikdy vidět do těch skrytých problémů a myslím si, že by to bylo zvláštní, kdyby se žádná skrytá vada nenašla. Naštěstí byl velký tým, opravdu projekční, který jsme měli za zády a mohli jsme v rámci v podstatě dnů a týdnů ty příčiny, které byly nové, velmi rychle řešit.
1: Ještě tady mám citaci ředitele pozemních staveb firmy Chládek a Tintěra Pardubice Martina Dvořáka. Ten uvedl, že rozsah poškození byl velký. Nechtěl přehánět, ale když zjistili problém u založení, statici se křižovali nad tím, jak to tady mohlo roky stát a že se nic nestalo. Takže to bylo opravdu za 5 minut 12, že se to zjistilo včas, řekl Dvořák. Nebyla přece jenom trochu ohrožená veřejnost tím stavem?
2: Já se vrátím k tomu zábalu zelené brány. Tam, jestli si dobře pamatujete, právě bylo za 5 minut 12 na těch hodinách. Důležité je v tuto chvíli říct, že v rámci té dlouhé rekonstrukce nebyl ani jeden den, kdyby bylo přímé ohrožení veřejnosti nebo těch zhotovitelů zelené brány. To, že byly ty problémy extrémní, to nepopírám a musím říct, že jsem rád, že to dopadlo, jak to dopadlo.
1: A vás to vyděsilo, ta ruka třeba, která šla tak hluboko, jak jste tady mluvil o tom panu náměstkovi?
2: Já jsem to viděl dřív než pan náměstek, takže jsem rád, že i vlastně pro politiky to bylo takové téma, že došli na tu stavbu. To nebývá standardem, aby vlastně tyhle velké stavby byly tak exponované v rámci politického dění napříč politickým spektrem. Těch politiků tam v rámci stavby bylo několik a musím říct, že my jako památkáři jsme zvyklí trošku na jiný technický stav než samozřejmě lidi zvenku.
0: Český rozhlas Pardubice, o čem se mluví s Jakubem Malým a jeho hostem.
1: Naším hostem je památkář Jan Krátký a naše téma zelená brána v Pardubicích. Zpátky ještě k Martinu Dvořákovi z firmy Chládek a Tintěra. Podle něj společnost zvolila řešení, které vydrží desítky let. Je to tak? Vydrží skutečně?
2: Těžká otázka. Já musím říct, že to záleží na nás všech, jak se budeme k zelené bráně chovat. Zároveň to také záleží na tom režimu dlouhodobé údržby, protože, jak říká profesor Chrástný, a já toto velmi často replikuju u majitelů kulturních památek, rekonstrukce domu končí smrtí majitele. Naštěstí u města to takhle nefunguje a doufám, že ta periodická údržba zelené brány bude natolik kvalitní, aby jsme se k takhle komplexní rekonstrukci dostali za co nejdelší časový úsek, ale nedokážu předjímat tak, jestli to bude desítky nebo vyšší desítky let.
1: A co ta fasáda, když se k ní ještě vrátíme? Je reálné, že jednou skutečně bude na zelené bráně fasáda?
2: Doufám, až se to jednou bude řešit, že to nebude politické rozhodnutí, ale rozhodnutí odborné veřejnosti.
1: A vy sám byste byl pro to, už jsme pochopili z těch vašich slov?
2: Ano, ano. Já bych byl všema deseti pro.
1: A ještě obecně k zelené bráně. Pamatujeme si tu historii, původní brána v centru Pardubic vznikla zřejmě ve 30. letech 14. století, kdy Arnošt z Pardubic Pardubic dal opevnit nové město. V roce 1507 Wilhelm z Pernštejna zpevnil opevnění, dal město obehnat hrabami a příkopem. Z původního pernštejnského opevnění se dochovala jenom zelená brána. Ten název zelená není původní. Co k tomu můžeme říct, k tomu samotnému názvu?
2: Zelená samozřejmě a těch bran tady bylo několik, takže každá musela mít nějaké typové označení. Bylo to k lepší orientaci obyvatel ve městě. Zelená můžeme předpokládat i podle barvy, protože samozřejmě oxidace mědi je taková, v dnešní době teda ne, bohužel už, ale historicky taková opravdu zelená, výrazná. A jak máte teď za sebou logo vlastně Pardubického rozhlasu, tak to je právě ta zelená, kterou bychom mohli mít idealizovanou jako oxid mědi. Bohužel dneska to je spíš černohnědá varianta, takže dneska by asi ten název byl trošku jiný než zelená.
1: Věž bude přístupná od 1. června, bude mít v sezóně od pátku do neděle prodlouženou provozní dobu do 21 hodin. V předbraní bude nová expozice o městě. To asi i vám jako památkářům dělá radost, když pak přicházejí návštěvníci a takhle se i můžou poučit o té samotné historii.
2: Určitě ano. Já musím říct, že celý ten koncept rekonstrukce byl právě zacílen na to, aby se ukázaly ty jednotlivé etapy vývoje zelené brány. A musím říct, že to, a znova opakuju, byla velmi kvalitní týmová práce ve velké škále vlastně odborností a lidí, kteří se na tom podíleli. A musím říct, že to bylo opravdu ne vždy jednoduché, ale právě ty různé pohledy a různé náměty se vždycky zapracovaly do toho výsledku, který můžou vidět občané dnes.
1: Kolem práce památkářů je taky spousta mýtů. Co konkrétně dělá památkář, když je oprava zelené brány? Co bylo váš úkol?
2: Můj úkol bylo to udržet vlastně ty historické konstrukce v takové pozici, které byly, protože samozřejmě dnes se ukazuje, že rekonstrukce památek je nějaký moderní trend, který má jako každá další profese velký progres a velký vývoj a vždycky je to na tom památkáři, aby korigoval ty práce a hlídal veškeré použité materiály a použité technologie, aby odpovídaly těm historickým materiálům a historickým technologiím.
1: A čím víc viditelná památka, tím je ta vaše práce těžší? Dalo by se to tak říct?
2: To asi ne, protože já se snažím vždycky nekoukat na to, kdo na mě kouká a vždycky se snažím odvést tu práci tak, jak by měla být odvedena, takže dobře.
1: Povídali jsme si o zelené bráně v Pardubicích, která se po roce a půl oprav otevře už brzy pro veřejnost. Naším hostem byl památkář z Národního památkového ústavu Jan Krátký. Díky za rozhovor a naslyšenou.
2: Děkuju, mějte se hezky a naslyšenou.
1: Od mikrofonu se loučí Jakub Malý.
0: Český rozhlas Pardubice, o čem se mluví?

0: Nový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
1: Lázně Bohdaneče nejsou jen lázně. Mají daleko starší historii i zajímavé památky. Třeba kostel ze 14. století nebo původně renesanční radnici. Lákají také malebnou okolní krajinou, protkanou staletými pernštejnskými rybníky. Vydáme se tam společně se Šárkou Rusnákovou.
0: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: jsme vám řekli, jaký byl čtvrtek po stránce událostí, ale jaký bude víkend po stránce kulturního vyžití, to ví Barbora Bláhová.
1: V Pardubicích jste už od pátku mohli zažít multikulturní týden. Celou akci zítra završí multikulturní jarmark, který bude na Pernštýnském náměstí. Od 11 hodin tam budete moct ochutnat dobroty z různých zemí nebo si prohlédnout výrobky z různých kultur. Těšit se můžete na taneční i hudební vystoupení, tvořivé dílny a další aktivity. A přesouváme se na Ostrofest do Chocně. Na tento rodinný festival můžete zajít zítra a v sobotu do areálu Ostrov za kinem Máj. Program začne zítra v 16.30 a v sobotu můžete dorazit už od 9 hodin ráno. Připravený je třeba koncert jazzového trumpetisty Laca Déčiho, divadelní pohádky a soutěže. Další tip je na Noc kostelů, která je naplánovaná na zítřek. Při této příležitosti můžete zdarma navštívit kostely, zúčastnit se koncertů, komentovaných prohlídek a všech dalších programů probíhajících v rámci akce. Více informací najdete na webu nockostelů.cz. A nebo si zítra můžete užít Den dětí v památníku Zámeček. Pro zájemce je připravená dobrodružná cesta po stopách Anny Frankové a tvořivá dílna, ve které si budete moct vyzkoušet neviditelné písmo. Dílničky začnou v 17 hodin ve foaje a od 18 hodin se pak do kinosálu můžete přijít podívat na projekci rodinného filmu, kde je Anna Franková. S další pozvánkou se dostáváme do regionálního muzea v Litomyšli, kde v sobotu začíná interaktivní výstava Pat a Mat. Návštěvníci se tam dozví nejen zajímavosti o Večerníčku a jeho tvůrcích, ale třeba i to, jak vznikají animované, kreslené nebo loutkové pohádky a jak se od sebe navzájem liší. A pokud byste rádi víkend strávili v pohybu,

0: na Big Band Zuš Choceň, kantorský Dixieland Choceň, 100 Zuš z Třezina Hradec Králové a Big Band Zuš Vysoké Mýto. Slunečný a příjemný zbytek týdne vám přeje Barbora Bláhová.
1: A ještě vám prozradíme, jaký bude zítřek ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Jak se staví galerie Pernerka za 5 miliard na místě bývalého lihovaru u hlavního nádraží v Pardubicích? To od nás uslyšíte. Také uslyšíte o blížící se noci kostelů, ke které se připojí církevní památky. Hosty Dobrého rána u Jakuba Malého budou Jan Zeman a Jiří Kuchválek a poví podrobnosti nejenom o programu v pardubickém kostele Českobratrské církve evangelické. Od 9 do 12 se můžete potom těšit na živé vysílání ze zemědělského dne Žany v Sověticích. Pardubice také vyhlásili stavební uzávěru na historickou budovu pivovaru, která má zabránit tomu, aby investor, který chce v areálu stavět, budovu zboural. I to bude tématem našeho zítřejšího programu a vyrazíme i do Vysokého Mýta a projedeme se hudebním autobusem. V rámci ZUŠ Open totiž vyjedou žáci základní umělecké školy Vysoké Mýto za místními seniory a budou jim hrát staré šlágry.
2: Český rozhlas Pardubice, Den v kraji a Jan Vamberský.

0: tam vrů.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT1. Zdravotní sestra najde svého manžela vozíčkáře v posteli mrtvého. Byla to vražda? Zjistí inspektorka Candice Renoirová v premiérovém seriálu. ČT2. Herec Jaroslav Plesl poodhalí tajemství zámku Šternberg. Premiérový cyklus Skryté skvosty. A ČT Art uvede příběh legendárního spisovatele, který se stal jedním ze zakladatelů moderní fantasy. Premiéra životopisného filmu Tolkien. Čtvrteční večer s Českou televizí.
3: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
4: Je plná veselých příhod.
3: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
4: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas Pardubice, zprávy.
5: Pardubice plánují od září úplně zakázat používání mobilů ve školách. Moravská Třebová vybírá dodavatele na výstavbu domu s městskými byty. V programu Nová zelená úsporám mohou majitelé rodinných domů čerpat bezúročný úvěr až 2 miliony, byty až 750 tisíc. Zítra čekejte v regionu jasno až polojasno a teploty do 26 stupňů. Zprávy s Michaelou Spáčilovou. Dobrý čtvrteční podvečer. Pardubický magistrát plánuje sjednotit pravidla pro používání mobilů ve školách. Od září by tak žáci základních škol zřizovaných městem nesměli používat mobily nejenom při výuce, ale ani o přestávkách. Změnu by měly školy plošně zapracovat do svých školních řádů. Náměstek primátora Jakub Rychtecký z Žijeme Pardubice říká, že regulaci mobilů ve školách podporuje i většina rodičů, kteří odpovídali v anketě.
6: Protože si zkrátka myslíme, že ty děti by mezi sebou měly mluvit, měly by komunikovat, měly by využívat třeba ty volné zóny, které mají ve školách, aby si třeba šli zahrát ping-pong, nebo se věnovali sportu, anebo té běžné mezilidské komunikaci místo mobilních telefonů. Takže k tomu směřují ta naše metodická doporučení.
5: Moravská Třebová začne ještě letos stavět bytový dům s městskými byty. Do výběrového řízení se přihlásilo 6 zájemců, ze kterých město vybere dodavatele. Výstavba domu by měla trvat jeden rok a vyjde na 20 milionů korun, říká vedoucí odboru investic Petr Matějka.
7: Město má projekt na výstavbu bytového domu o 5 bytových jednotkách. Jedná se o menší byty, budou použity hlavně pro projekt Home Run. Očekáváme, že v nejbližší době bude vybrán zhotovitel, který by měl již letos zahájit stavební práce.
5: Majitelé rodinných domů mohou na renovace získat bezúročný úvěr až 2 miliony korun. U bytových domů to je 750 tisíc korun na byt. Podrobnosti dotačního programu Nová zelená úsporám představil ministr životního prostředí Igor Červený z Motoristů. Přímou dotaci dostanou jen nízkopříjmové domácnosti.
8: Na renovace dostanou nízkopříjmový až 400 tisíc korun. Stát na podporu podle Červeného vyčlenil až 50 miliard korun do roku 2029. Zatím má ale k dispozici jen 2 miliardy na dotace a další financování řeší s bankami.
9: Tam ty peníze stát už má vlastně nějakým způsobem zabezpečené, ale ten tok těch finančních prostředků je v čase.
8: Ex-ministr a současný opoziční poslanec Petr Hladík z KDU-ČSL úvěry kritizuje. Podle něj byla lepší varianta vyplácet lidem podporu v zálohách předem.
10: Díky tomu žadatelé byli mnohem bonitnější vůči tomu získat i třeba klasický úvěr.
8: Příjem žádostí začne 25. června a první peníze by lidé mohli dostat na podzim. Vít Anderle, Český rozhlas.
5: Policisté našli v soukromém domě s pečovatelskou službou ve Lhotě na Kladensku 25 vyhladovělých seniorů. Záchranáři museli na místě zůstat až do rána, protože na místě nebyl žádný personál. Do nemocnice nikdo ze seniorů nemusel. Na případ upozornil server Novinky. Sport. Čeští hokejisté hrají ve čtvrtfinále mistrovství světa proti Finsku. Po druhé třetině Češi prohrávají 1-3.
2: Počasí.
5: Noc bude na východě Čech jasná nebo skoro jasná s nejnižšími nočními teplotami 9 až 6 stupňů. Jasno nebo skoro jasno čekejte v regionu také zítra, ke konci dne bude přibývat oblačnosti. Páteční teplotní maxima 23 až 26 stupňů, na horách 17 až 20 stupňů Celsia. Rozptylové podmínky budou v noci nepříznivé, přes den dobré. Tlak zítra slabě až mírně klesne a bio bude na jedničce. To je mírná zátěž.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
5: Dopravní komplikace čekejte na Chrudimsku na silnici číslo 17 u Heřmanova Městce. Bouralo osobní auto a motorka a hasiči zasahují u dopravní nehody v Dolní Dobrouči. Kolize je se zraněním. Tak dejte pozor a dobře dojeďte.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Posloucháte Český rozhlas Pardubice a právě začíná pořad Kdo umí, ten umí. Dnes bude mým hostem Eva Zoubková. Letos si totiž připomínáme 100 let od narození jejího otce, sochaře Olbrama Zoubka. A právě k tomuto výročí Eva Zoubková připravila v Litomyšli výstavu nazvanou Můj tati O. Najdeme ji v bytě, kde jako rodina bydleli a který dnes nabízí velmi osobní pohled na umělcův život prostřednictvím dopisů, fotografií i vzpomínek. Zamíříme tam už po písničce. Příjemný poslech přeje Milena Potučková. We'll be right back.

bychom na Saxenberku v domě u žida Kóna. Nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky.

skvazačem knih. U prohasku dělal bych od 5 do 5 a 7 zlatých za to brál bych. Měl bych krásnou ženu a 3 děti, zdraví bych měl a bylo by mi kolem 30, celý dlouhý život před sebou, celé krásné 20. století.

0: večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka. Vidím to jako dnes šťastného sebe, ženu a děti a těšínské nebe. Ještě že člověk nikdy neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Já stojím v Litomyšli na Smetanově náměstí u domu s číslem popisným 137. Možná někdo už tuší, že právě tady byl jeden z domovů významného sochaře, výtvarníka Olbrama Zoubka. A tohle místo právě teď znovu ožívá, a to díky Evě Zoubkové, dceři Olbrama Zoubka, která je mým dnešním hostem pořadu Kdo umí, ten umí. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Jak se tady cítíte? Voní to tady po dětství ještě pořád, nebo už je to vlastně jenom práce?
2: No, my v tomhle domě pořád žijeme, takže pro mě je to pořád domov, akorát v jiném bytě, než o kterém dneska budeme mluvit. A cítím se tady výborně, protože já Litomyšl miluju a nechtěla bych žít nikde jinde.
1: Ten byt a ta výstava se otevírá v souvislosti se stým výročím narození vašeho tatínka. A vlastně ještě než se půjdeme podívat nahoru, tak tady u toho sloupu do podloubí vznikla trvalá vzpomínka na Olbrama Zoubka. Co to je?
2: To není nijak moje zásluha, ale je to návrh a realizace sochaře Jakuba Grece, který byl tatínkovým dlouholetým asistentem, jeho pravou rukou v ateliéru, jeho posledních 12 let života tatínkových. A tatínek tvrdil, že netouží po nějaké pamětní desce, a tohle opravdu typická pamětní deska není, je v tom určitá hravost a je tady jeho oblíbený takový motto nebo citát tatínkův, který zní: byl bych šťasten, kdybych mohl sobě i jiným připomenout, že obloha nad mraky je vždy modrá.
1: A je tady provrtaný ten sloup s modrým sklíčkem, takže když se podíváme nahoru, tak vlastně uvidíme to modré nebe, i když třeba není v tu chvíli.
2: Přesně tak, akorát se nesmíte dívat v noci, to neuvidíte nic.
1: Bytová výstava znamená, že je to opravdu v tom bytě, ve kterém jste bydleli jako rodina?
2: Ano, přesně v tom bytě. Dnes tedy je ten byt prázdný, proto jsem ho mohla využít na tu výstavu.
1: Tak se pojďme podívat dovnitř.
3: Je to první patra, tady už jsem měla jeden citát, tak jako obecně od tatínkovu smýšlení, jeho filozofii životní, že ať si mohl možná postavit nějaký velký dům, vilu, tak měl takovou rád obyčejnost určitou. To je tady dole.
2: Tady je socha moje, když jsem byla malá. Je to ještě teda na chodbě, než do toho bytu vstoupíme, ale už se samozřejmě může návštěvník podívat i tady.
1: Mají ty sochy nebo vůbec ta díla každá svůj název?
2: Určitě, všechny. Tohle je třeba Evička. To jsem já přímo.
1: A pokud se nepletu, tak vás stvárnil vícekrát, je to tak?
2: Já myslím, že čtyřikrát, dvakrát jako malou holku, což je zrovna tato socha, a potom dvakrát jako studentku. Jedna z nich je v Klášterních zahradách v Litomyšli tady.

0: Hostem pořadu Kdo umí, ten umí je dnes Eva Zoubková a společně procházíme výstavu, kterou připravila na počest svého otce Olbrama Zoubka.
1: Vstupujeme napravo, takové pódium malé s fotografií velkou.
2: Tahle první místnost má být takovým vizuálním vjemem a vlastně zpřítomněním důvodu, proč tatínek do Litomyšle přišel, a to bylo restaurování zámku v letech 1974 až 1991 a zároveň je to vlastně časové vymezení celé výstavy.
1: Víme všichni, proč v Litomyšli byl, byť to byla velmi záslužná činnost na restaurování zámku, tak ale minimálně v tom prvopočátku nebyla úplně dobrovolná. Vnímala jste to nějak jako dítě?
2: V tom roce 1974, když jsem přišel, tak já jsem dávno ještě nebyla na světě. Ale tatínek říkával, že jsem přišel za trest a já to teď se snažím trošku uvádět na pravou míru, protože si uvědomuju, že tím trošičku lidi mateme. Tu zakázku on přijal dobrovolně, ale za trest, to bylo v tom slova smyslu, že po sejmutí posmrtné masky Jana Palacha nemohl úplně svobodně tvořit, nemohl oficiálně prodávat, vystavovat, účastnit se soutěží, takže mu vlastně nezbylo nic jiného, než se živit restaurováním, a proto přijal tu nabídku do Litomyšle. Nikdo jiný to dělat nechtěl a otec si moc nemohl vybírat, tak řekl, že půjde na tu periferii v podstatě. A mělo to být asi na 3-4 roky původně a vyvinulo se to na 17 let.
1: Ale přesto to bylo víceméně asi dobrovolně povinně.
2: Musel nějakou zakázku přijmout restaurátor. Mohl možná přijmout nějakou jinou, ale tady ta se zrovna nabídla a prostě musel nějak finančně zajistit rodinu, takže ji přijal. Ale jako nucen k tomu přímo nebyl.
1: Je zajímavé, že z vás se vlastně tímto stala průvodkyně, protože všechny výstavy komentujete si sama, nikoho jiného k tomu nepustíte. Je to natolik osobní?
2: Já myslím, že ano, že to s nikým jiným nejde. Ještě by teda byla skvělá moje maminka, ale on nevím, jestli by se jí do toho chtělo. Já jsem domluvená, že kdybych vyloženě odpadla, byla jsem s horečkama, tak by asi tu prohlídku za mě vzala, ale jinak v podstatě asi moc nahraditelná nejsem, protože tady jsou nějaké základní informace o mém otci, je to takový stručný životopis a jsou tady i další texty, ale všechno to jsou vlastně úryvky z dopisů, které psal mojí mamince, a jiné texty tady nejsou a ty já mám v hlavě. To je vlastně to, co teď vám budu asi i průběžně říkat.
1: Už máte za sebou vernisáž, pár prohlídek. Jak se cítíte v této roli?
2: Zatím dobře. Uvidím, až jich budu mít za sebou desítky, jak se budu cítit. To jsem na sebe trošičku zvědavá. A jsem hrozně vlastně překvapená ze všeho, protože najednou se to teda stalo skutečností, ta moje vize. A já jsem nesmírně vlastně překvapená z reakcí návštěvníků tady, jak to opravdu jakoby prožívají. Na ně to působí vlastně víc, než já jsem asi měla nějakém jako záměru. A trošku si to vlastně žije svým životem, každého osloví na tom něco jiného, třeba i věci, které možná mě by nepřišly tolik, ať už třeba dojemné nebo zajímavé, a docela tady odtud návštěvníci odchází s určitým pohnutím a já jsem vlastně z toho trošičku překvapená, i když jsem věděla, že ta vrstva těch dopisů tady, co je, že to bude nějaký jako emotivní prvek, ale netušila jsem, že bude vlastně tak silný.
1: Co všechno se tam píše? Je to běžná komunikace nebo to je něco třeba i zásadního, co se týká sdělení? Můžeme třeba nějaký úryvek přečíst?
2: Tatínek často v těch dopisech komentuje ten důvod, proč ty dopisy píše, a já jsem nakonec vybrala tento. Miláčku Maruško, teď když jsem ti všechno vypovídal, jsem to teprve pořádně prožil. Jako trochu s tebou. Nezdílené zážitky jsou jen poloviční.
1: Vztahuje se to k něčemu konkrétnímu, co můžeme sdělit?
2: Já si myslím, že tohle konkrétně bylo k nějaké výstavě, k vernisáži někde v západních Čechách, kde moje maminka nebyla přítomná a on jí to vlastně do toho dopisu popisoval a končí to tímto. Ale myslím, že to spíš jako obecně myšleno, že je to pro něj ta určitá touha dát to na ten papír, znovu to prožít a sdílet to.
3: Já vás takhle k ním tady vezmu, aby jsme byli přímo na tom místě.
2: Tohle je vlastně srdce celé výstavy, dalo by se říct. Je to sice dlouhá chodba, ale je to bývalá knihovna, kterou já jsem naplnila právě těmi dopisy. A jak vidíte, tak jejich obrovské množství, je jich přes 4000. Zároveň teda součástí toho je i asi 600 pohledů. A nejsou tady teda jenom tatínkovy dopisy, tamhle pak dole začínají maminčiny dopisy, těch je nějakým poměru samozřejmě méně, ta nebyla takový psavé věc, ale ty jsem vůbec nerozdělávala, nenahlížela jsem do nich, ale do těch otcových ano, ty jsem měla všechny v ruce, spočítala jsem každý ten rok, ale nečetla jsem je teda všechny, četla jsem jen část, která se mi hodí tady k tomu časovému vymezení.

0: Posloucháte Český rozhlas Pardubice a dnes natáčíme v Litomyšli, kde se letos připomínají 100 let od narození sochaře Olbra Mazoubka. A mým hostem je Eva Zoubková, autorka výstavy s názvem Můj tati O.
1: Náš pořad se jmenuje Kdo umí, ten umí. A dnes je to vlastně o dvojnásobné dávce toho umění, protože je to samozřejmě primárně v tuto chvíli o vás, protože jste dokázala postavit tady tu výstavu a tím oživit znovu příběh vašeho tatínka, ale samozřejmě se bavíme i o tom umění, které tady zanechal váš tatínek. Vy máte dole galerii, koukala jsem, že zodpovědná osoba Eva Zoubková, tak čím se živíte standardně předtím, než jste se stala průvodkyní a autorkou výstavy o Olbramovi Zoubkovi?
2: Já jsem galeristka, je to přesně ta galerie, kterou popisujete, za tou stojím já a tu jsem nijak neopustila, tu samozřejmě práci budu dělat dál a tohle teda bude takový můj koníček navíc, nebo jak to říct. Samozřejmě to přizpůsobuju nějak svému kalendáři, taky tady nejsem od rána do večera, nebudu dělat ty prohlídky. Já ani nechci, protože nechci, aby se to pro mě stalo nějakou povinností a něčím, co musím naplnit od rána do večera, i když zatím ty rezervace chodí opravdu, jako jich je strašně moc a cokoliv vypíšu, tak hned je to pryč. Tak mohla bych tady asi strávit ten čas třeba 3x, 4x denně, ale spíš jsem si myslela, že to bude tak 3x, 4x týdně. To už jsem teda opustila a říkala jsem si, že asi aspoň každý den tu jednu prohlídku udělám.
1: Galeristka znamená, že schraňujete umění, nějakým způsobem zprostředkováváte dalším, nebo jste i aktivní v té tvorbě?
2: Ne, aktivní v tvorbě nejsem, já jsem žádný výtvarný talent nezdědila a je to klasická malá prodejní galerie.
1: Co to obnáší? Že musíte sledovat ten trh, nebo reagujete na tu poptávku, co je třeba od lidí?
2: Máme zastoupené stále autory, se kterými spolupracujeme. Obnáší to vlastně to, že jezdíme k ním do ateliéru, vybíráme díla, které nás osloví a ty potom vlastně nabízíme u nás v galerii.
1: Když se vrátíme k téhle výstavě, bytové, předpokládám, že to nebyl nějaký spontánní hurá nápad, že to v té hlavě chvíli leželo.
2: Leželo mi to tam asi rok a kousek a pošťouchlo mě k tomu vlastně to, že tenhle byt opustili nájemníci. Najednou teda jsem měla prázdný prostor, autentický, kde tatínek žil, nebo kde jsme žili jako rodina a do toho se mílovými kroky blížilo tatínkovo výročí a mě nějak napadlo to vlastně využít, ale to, do jaké podoby se to nakonec dostalo, to jsem samozřejmě zpočátku vůbec netušila. Neměla jsem tu koncepci v hlavě hned danou, to se opravdu tvořilo postupně. Já jsem začala těmi dopisy, ty jsem si načítala a až když jsem jich vlastně měla přečtených stovky, tak jsem začala tvořit struktura těch témat, které tady budou.
1: Pomáhal vám s tím někdo, nebo opravdu od začátku až do toho konce, že si i sama provázíte, je to vaše práce?
2: Hodně je to asi opravdu moje práce, ale zároveň jsem měla při ruce hlavně vlastně rodinu. Pomohl mi s tím hodně můj bratr Martin, ale to spíš s těma technickýma záležitostma, co se týče IT a rezervačních systémů a tak. Můj muž samozřejmě, co se týče stěhování, věšení a přivrtávání, tak bez toho bych se rozhodně neobešla bez něj. A měla jsem taky vlastně dva výborný konzultanty, dá se říct, a to moji sestru Polanu Bregantovou a Jakuba Grece, kterého už jsme zmiňovali dole, to je autor té trvalé vzpomínky, který má tatínka hodně jako navnímaného, takže jsem to s nimi probírala postupně a možná mě trošku i někam směřovali, ale jinak jsem si to hodně dělala sama.

0: Eva Zoubková, autorka komorní výstavy s názvem Můj tati o, je dnes hostem pořadu Kdo umí, ten umí a my ten litomyšlský byt, ve kterém se expozice nachází, společně procházíme a představujeme nejen ji, ale tím pádem také dílo jejího tatínka Olbrama Zoubka.
1: To gro vlastně jsou ty dopisy, ale vidíme tady i nejrůznější sochy. Máte spočítáno, kolik těch artefaktů tady máte vystavených?
2: Přímo tady na výstavě? No, vidíte to, to mě nenapadlo si je spočítat, ale jsou jich nějaké nižší desítky. Není toho vlastně úplně moc, protože tu výstavu doplňují i fotografie a ty jsou tady pak taky hodně důležité. Ne teda zrovna tady v té místnosti, kde jsme, ale můžeme se přesunout. Tak možná se. Tohle téma jsem věděla od začátku, že tady bude, protože jsme v bytě a co jiného, než sem dát vlastně téma rodina. A tatínek se inspiroval hodně svojí první ženou Evou Kmentovou, která zemřela v roce 1980, potom teda mojí maminkou, kterou si potom vzal. Inspiroval se i svými dětmi, takže tahle místnost je věnována tomu, ale konkrétně hlavně mojí mamince, protože jsme v bytě, kam teda patřila ona.
1: Takže fotografie ze svatby?
2: Jsou tam fotografie z obou otcových svadeb. Ta vpravo, to je tedy moje maminka, vlevo Eva Kmentová a vlastně tím trošku překračuju ten časový rámec výstavy, protože je tam fotka i z tatínkova dětství a končí poslední fotkou, kde už tatínek není a která je teď asi 3 dny stará, protože je z vernisáže výstavy, kde jsme se vlastně vyfotili všichni, naše litomyšlská i pražská rodina, protože otec byl rozkročen mezi dvě města, možná k tomu tady ještě dojdem, a naše rodina je trošičku komplikovaná, je to taková složitá množina, ale máme spolu krásný vztahy všichni a všichni jsme se sešli na té vernisáži, takže jsem dala fotografii už teda bez otce, ale jinak kompletní naší rodiny.
1: To, že byl rozkročen mezi Litomyšl a Prahu, vlastně jsme zmiňovali na začátku, že tady to byl jeden z těch domovů, v Praze pracoval, tady měl vás a vlastně i proto vznikaly ty dopisy, protože na tu vzdálenost si hodně psali.
2: Přesně tak, protože e-maily tenkrát ještě nebyly a opravdu se tím vlastně zkracovala jim ta vzdálenost. To jejich manželství bylo víkendové a prázdninové, dalo by se říct. A ty dopisy psal tatínek skoro každý všední den mamince, když spolu nebyli.
1: Když jste je pročítala, předpokládám vlastně, že jste je znala, když jste je četla jako dítě, obzvlášť ty, které byly určené vám. Co teď, když jste se dostala třeba k těm maminčiným?
2: Četla jsem určitě období, který já v hlavě nemám, protože já jsem, dejme tomu, začala ty dopisy číst až samozřejmě, když jsem byla ve škole. V první třídě byl pro mě rok 89 a já tady končím rokem 90, takže jsem četla dopisy starší, kdy jsem malé dítě nebo miminko, nebo dokonce ani ještě neexistuju. Takže pro mě tohle bylo zajímavé vracet se nebo vytvářet si vlastně vzpomínky na dětství, které já si nemůžu pamatovat.
1: Změnilo to něco ve vnímání toho tatínka?
2: Poznala jsem jeho mladší já, protože samozřejmě já mám jinak v hlavě už spíš ten konec jeho života, kdy už opravdu špatně chodil a tak dál, ale tady vlastně na mě vykoukl muž plné síle, ještě dá se říct, který byl navíc hodně aktivní teda v té revoluci. Tohle bylo vlastně na tom jiný, že jsem tam cítila takovou jinou životní energii a sílu z něho.
1: Tady za námi, když se otočíme, tak jsou 3 sochy a za nimi 3 fotografie. Předpokládám, že to souvisí, to je podle předlohy.
2: To jsme právě my jako rodina a je to předloha pro realizaci do architektury, pro hotel 9 skal na Milovech, tady na Vysočině. A tohle jsou malé modely, které potom se zvětšily do většího měřítka. A já jsem ani netušila, že my máme ve fotografickém našem archivu fotografie z plovárny, kde si nás tatínek fotil a podle toho nás pak vysochal, takže to jsem tady zpřítomnila. A to je docela takový prvek, který se hodně líbí a lidi na to hezky reagují, protože vidí vlastně tu fotografii a potom tu sochu. Samozřejmě není to jedna ku jedné přesně, ani ty pohyby, ale je vidět, že z toho opravdu vycházel.
1: Tady ještě mě zaujaly ty hodiny na stěně. Ty jsou původní?
2: Jsou. Já jsem úplně ne v každé místnosti, ale ve 2 místnostech jsem se snažila vždycky ponechat ještě nějaký prvek z toho původního bytu. Takže v tomhle případě je to starožitný stůl, u kterého tatínek úřadoval. pracoval a vrátila jsem sem hodiny, protože ty pro něj byly vlastně hodně důležitý a on měl takovou potřebu ty hodiny vlastně vždycky natahovat. Jsou to kivadlové hodiny a než Litomyšle odjížděl, tak vždycky kontroloval, jestli jsou natažený. A já jsem je natáhla v ten den jeho výročí 21. dubna, ale bohužel jsou asi trošku pověšený na křivo, nebo nevím proč. Úplně se mi nerozeběhly, tak to musím ještě vyřešit, protože jsem chtěla, aby během té výstavy vlastně ty hodiny tady byly funkční.
1: Taková symbolika.
2: Ano.

0: Hostem pořadu Kdo umí, ten umí zůstává Eva Zoubková, autorka litomyšlské výstavy nazvané Můj tati o.
1: Tady ještě mě zaujaly tyhle jednak dopisy, ale jednak i obrázky.
2: To jsou opravdu jeho dopisy všechno. Ten, to je umístěno nad tou knihovnou, kde je vidět tatínkovo písmo z toho staršího období až teda po závěr jeho života, protože trošku se to písmo jeho měnilo. A vybrala jsem nějaké i kresbičky, které v těch dopisech byly, a to pro mě taky vždycky bylo krásný překvapení. Tohle zrovna je kolotoč a píše se tam, z kterého táta neumí seskočit, točí se stále rychleji. A to je opravdu ten rok 89. Je to tady z toho roku, kdy byl v té revoluci opravdu hodně aktivní a zároveň měl spoustu práce. Už taky mu bylo přes 60 tehdy, takže všechno zvládat bylo pro něj docela náročný.
1: Obrama Zoubka my známe, nebo možná já znám především jako sochaře, ale on byl i výtvarník.
2: Dělal reliéfní tisky, ale v téhle chodbě tady jsou i obrazy, ale to nejsou jeho obrazy, jsou to díla jeho kamarádů, tady například Jitka Válová, byli spolu vlastně ve skupině Trasa, je tady dílo od Vladimíra Komárka a od dalších, protože já tu chodbu jsem se snažila vlastně vrátit do původní podoby, aby návštěvník, když sem přijde, tak aby bylo vidět, jakou ten byt měl atmosféru, jak byl zařízen.
1: Takže takhle jste měli vyzdobenou chodbu, když Evička byla malá.
2: Ano, takhle přesně to tady vypadalo. Já dokonce jsem si vzala i starý fotky. Tamhle třeba místo toho zlatého stolečku byl později klavír. To už mě tady někdo hned říkal, kdo tady to zná, ten byt, tak říkal, ale to tady nebylo, ten zlatý stoleček, tady byl klavír. Já jsem říkala, to sice ano, ale v téhle době, do které já se vracím, tady byl zlatý stoleček. Takže opravdu jsme teda v těch 80. a začátkem 90. let teď tady.
1: My jsme se mezi tím přesunuli do dalšího pokojíčku.
2: Je to můj dětský pokojíček. Já jsem tady hodně přemýšlela, jaké téma tady zvolit. Měla jsem jich víc, ale nakonec jsem ho vlastně nechala přirozeně v tom tématu, které sem patří. A je to vlastně můj vztah k tatínkovi a je to taky téma loučení a shledávání, protože to neustálé přejíždění mezi Prahou a Litomyšlí pro něj taky nebylo vždycky úplně jednoduché a jsou tady citáty nebo úryvky, které se toho týkají. Já možná jeden z nich tady přečtu, třeba z 29. prosince roku 1984 je psáno. To stálé přejíždění je mi hold údělem a musím si zvykat. Není jen loučení, je také shledávání. A paradoxně tatínkovo dílo je tady jenom jedno, je to takový malinký reliéfek, jmenuje se Ruce ve vlasech a mně přišlo, že je to vlastně jediná věc, která do toho pokojíčku patří, protože to je opravdu moje autentická vzpomínka na naše vítání se tady mezi dveřmi, který potom stvárnil tady do toho malého reliéfu. Takže není to žádný opus, asi kurátor, kdyby dělal nějakou významnou tatínkovou výstavu, tak tuhle věc určitě jako přehlídne, nebude pro něj podstatná, ale vlastně pro mě je podstatná jako ta vzpomínka.
1: A samozřejmě je to doplněné i dalšími dopisy pro vás jako pro dítě. Asi jste začínala číst v té době?
2: Ano, já si myslím, že je to kolem toho roku 88-89, že začínají tyhle dopisy. Trvaly několik let, já jsem tady představila jenom některé, které mi přišly i tak jako vizuálně nejzajímavější nebo tím textem. A myslím, že pro toho návštěvníka je i fajn, že je asi přečte, protože to tatínkovo písmo se musíte trochu naučit. Ale mě se snažil psát samozřejmě čitelně, když jsem teda byla třeba v té první, druhé třídě, takže to přečte tím pádem si myslím tady každý a doplněné těma obrázkama, tak myslím, že to je takový milý.
1: Kde ty dopisy byly po celé ty roky schované? Možná v některých rodinách by bylo i s podivem, že nepodlehly nějaké zkáze, že by neskončily v koši.
2: No to u nás by se určitě nestalo. To my jsme si vždycky všechno fakt archivovali. To jsme asi měli od toho tatínka, ten má taky svůj obrovský archiv zase v pražském bytě. Ten nevyhodil téměř nic, co se týče teda nějakých písemností, myslím. Tady jsme to měli uchované v komoře, v krabicích.

sauveur.

0: nejzásadnější?
1: No, teď zrovna stojíme teda v dětském pokojíčku a je tady totiž ještě takový koutek, možná teda to stočím na to. Je tady dětská postýlka, ale pro panenku a to jsou tady dárky, které vyráběl tatínek mě k Vánocům, protože byl nesmírně šikovný na ruce, zručný a uměl dělat dobře i se dřevem. Takže třeba tady ta dětská postýlka pro moji oblíbenou panenku, tak tu jsem sem dala, asi by to v galerijním prostředí vypadalo naprosto nepatřičně, to mít jako součástí výstavy, ale tady do toho mého pokoje to patří a to je zrovna věc, kterou bych teda rozhodně nevyhodila, kterou střádáme a hrála se s tím i moje dcera potom.
0: Takže ne, žádné dílo sochařské ani relief, ale dětská postýlka, protože to má tu přidanou osobní hodnotu.
1: Teď jsem to spíš teda brala z těch věcí mimo to dílo, ale z těch věcí sochařských, tatínkových, by to možná byla ta dvojice v té předchozí místnosti, Marie a Josef, anebo velká socha Ifigenie, ke které teprve půjdeme.
0: Možná pojďme rovnou. Přesunuli jsme se k té zmiňované Ifigenii, je to tak?
1: Ano, jsme v místnosti, kde jsem se snažila přece jenom představit víc otcovo dílo, protože v těch jiných místnostech je sice také, ale souvisí to s rodinou. A tahle místnost je věnovaná cyklu Ifigenie, které se věnovalo v druhé polovině 80. let, takže já jsem si vlastně kladla otázku, čím se v té době, kterou já jsem si teda na to vyčlenila, to je doba restaurování zámku, nejvíc ve své tvorbě zabýval a je to určitě tenhle ten cyklus, protože se mu věnoval několik let v kuse a v podstatě v jeho díle v té době se neobjevovaly jiné motivy než tady z té tragédie Euripídovy.
0: Takže i série těchto malých plastik je k tomu.
1: Všechno, co je tady, tak je k tomu Euripídovu dramatu, reliéfy, malé sochy, tahle velká socha Ifigenie a je tady na stěnách vidět i fotografie z představení a jsou tady i fotografie herců, podle nichž některé z těch soch dělal. Ty my tady nevidíme, protože ty jsou umístěné v zámeckém sklepaní v jeho trvalé expozici tady v Litomyšli, ale chtěla jsem tady ukázat, že to téma ho zaujalo natolik, že vlastně ty herce nafotil a podle nich ty podoby vlastně do toho dával, do těch soch.
0: Když jste zmínila to zámecké sklepení tady v Litomyšli, tak ta expozice je v tuhle chvíli také obnovená.
1: Otvírala se 22. dubna, je to moc hezký, takže určitě, kdo jste tam byl, tak klidně běžte znovu, protože tam jsou opravdu nové vrstvy. A je to hlavně nádherně teď nasvícený. Já tam běžně neprovázím, to už bych teda opravdu nezvládla, ale dejme tomu, já nevím, jednou za rok, dvakrát do roka mě požádají, abych tam udělala komentovanou prohlídku a já teda jim ráda vyjdu vstříc.
0: Je to tady všechno, nebo ještě máme nějakou místnost, kterou naši virtuální prohlídku uzavřeme?
1: Ještě malá chodba, tak ještě můžeme přejít tam. Jsme v malé chodbě a je to sice nejmenší prostor tady v celém bytě, ale paradoxně tady takový nejtěžší téma a možná i největší a vydalo by mi na celý dům. Musela jsem tady i nejvíc škrtat, protože samozřejmě toho materiálu jsem měla hodně a musela jsem hodně zvažovat, co sem dám, abych ty návštěvníky tady jako neutavila textama. Ale tady opravdu na metry čtvereční toho textu je nejvíc a jsou to tatínkovi vlastně morální, politický postoje. Je tady hlavně to období kolem revoluce a hned po ní, protože tatínek, to jsem tady zmiňovala, byl vlastně nesmírně aktivní a nebojím se teda říct, že opravdu přispěl k demokratizaci naší společnosti, ale hodně se na tom vyčerpal a tady je jedna socha, která vlastně symbolizuje to jeho fyzické rozpoložení, ne psychický, protože samozřejmě byl nesmírně šťastný, ale opravdu to tělo bylo hodně unavený a je to takovýhle zlomený muž. A jinak na těch textech tady na zdi se dočtete o tom, že měl třeba v ateliéru odposlouchávání, to je věc, kterou já jsem třeba vůbec netušila, tu jsem se opravdu dočetla až v těch dopisech, jak se zavírá mu výstava, jak teda přišli na výslech k němu do ateliéru a potom kolem té revoluce, ta jeho aktivita.
0: Ta výstava je plánovaná vlastně na pouze tuhle sezónu, kdy si Litomyšl, nebo i všichni ostatní, nejen z Litomyšle připomínají těch 100 let od narození Olbrama Zoubka, ale ten zájem je obrovský. Už jste přemýšlela nad tím, že kdyby lidé chtěli, že by se to prodloužilo?
1: Nad tím přemýšlím. Já jsem to dala do půlky srpna z takového praktického důvodu, protože máme dvě děti školou povinné a taky bychom mohli jet někam na dovolenou. Takže druhou půlku srpna budu věnovat plně rodině, ale říkala jsem si, že na ten podzim, pokud ten zájem bude, takže bych to asi prodloužila, ale konkrétně vymyšlené to ještě nemám. Tady už se mě lidi ptají, jestli z toho bude jako stálá expozice a tak to jsem nad tím takhle opravdu nepřemýšlela.

0: nová, ale je to teď všechno hodně čerstvý, takže uvidím, jak se mi to usadí v hlavě.
1: Říká Eva Zoubková a uzavírá tak dnešní pořad Kdo umí, ten umí. Od mikrofonu se loučí a hezký den přeje Milena Potučková.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Policie přivezla k vazebnímu jednání obviněného z útoku na pardubickou zbrojovku. Svitavy chtějí navýšit počet obyvatel města a vyhlašují proto kampaň Staň se Svitavákem. Čeští hokejisté podlehli Finsku a na mistrovství světa vypadli ve čtvrtfinále. Zítra čekejte v regionu jasno až polojasno a teploty do 26 stupňů. Dobrý čtvrteční večer u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Okresnímu soudu v Pardubicích policejní eskorta přivezla v podvečer dalšího člověka obviněného z březnového žhářského útoku na pardubickou zbrojovku LPP Holding. Soudce rozhodne o návrhu na uvalení vazby. Jde o 11. zadrženého v této kauze. Vazbu pro něj dnes navrhl žalobce. Policisté podezřelého cizince zadrželi ve středu a obvinili ho z teroristického útoku a účasti na teroristické skupině. Radnice ve Svitavách vyhlašuje motivační kampaň Staň se Svitavákem. Je zaměřená na obyvatele, kteří žili ve městě před 22. květnem letošního roku, ale nemají v něm nahlášené trvalé bydliště. Smysl kampaně vysvětluje mluvčí svitavské radnice Kateřina Kotasová.
2: Pokud si do konce letošního roku přihlásí trvalý pobyt do Svitav, získají od města odměnu 10 000 korun, a to v červenci příštího roku. Samozřejmě jsou zde stanoveny nějaké podmínky, které musí splnit, jako je například bezdlužnost vůči městu nebo zletilost.
0: Řidiči zítra nejspíše mírně ušetří za paliva. Cenový strop pro benzín bude o 58 haléřů nižší než dnes. Čerpací stanice budou moci prodávat litr benzínu maximálně za 43 korun a 58 haléřů. Levnější bude také nafta, a to o 59 haléřů. Litr budou moci řidiči nakoupit za maximálně 40 korun a 26 haléřů. Informovalo o tom ministerstvo financí.
1: Sport.
0: Čeští hokejisté skončili na mistrovství světa ve čtvrtfinále. V Curychu prohráli s Finskem 1-4. Už po prvních 20 minutách Finové vedli 2-0. Český útočník David Tomášek po vyřazení z turnaje řekl.
3: Udělali jsme prostě víc chyb, víc přečíslení jsme jim tam dali, než oni nám. A ta první třetina byla taková ustrašená, ale ty dvě jsme to trošku šlápli a ve třetí třetině dali nějaký tyčky, no. Tak tam asi jsme to nezasloužili potom to štěstí, no. Škoda.
1: Počasí.
0: Noc bude na východě Čech jasná nebo skoro jasná s nejnižšími nočními teplotami 9 až 6 stupňů. Na severovýchodě bude kolem 3 stupňů nad nulou. Jasno nebo skoro jasno čekejte v regionu také zítra. Ke konci dne bude přibývat oblačnosti. Páteční teplotní maxima 23 až 26 stupňů, na horách 17 až 20 stupňů Celsia. Rozptylové podmínky budou v noci nepříznivé, přes den dobré, tlak zítra slabě až mírně klesá. Lesne a bio bude na jedničce. To je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Silnic Pardubického kraje nemáme aktuálně hlášenou žádnou dopravní nehodu. Porouchané auto překáží na dálnici D35, stojí na 115. kilometru ve směru na Hradec Králové. Tolik doprava. Český rozhlas Pardubice vám přeje šťastný dojezd do cíle.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Věčně se to řeší léta, že už se může psát gymnázium ze Z, přitom ještě před lety bylo možné psát gymnázium jenom s S, renesance a tak dále. Proč je základní podoba u slova filozofie se Z, ale u slova diskuze se S, ptá se jeden z posluchačů Hezky česky.
2: Taky se ptám. Já teda vím proč, ale štve mě to, no, trošku. Protože tady jde o takové ty dublety, takzvané cizí slova, přejatá slova, kde se píše S a Z, a tady to pravidlo je podle mě trošku komplikované a dokonce jsem se setkala s tím, že mi jedna mladá překladatelka řekla, že jsem buď stará nebo z nějakého zastrčeného regionu, že jí tu diskuzi opravuji na diskusi.
1: No, každopádně, filozofie, diskuse, všechno můžeme používat, ale posluchači jde o to, proč je tahle podoba filozofie ze Z a diskuze se S tak nějak více přijímaná.
2: V těch pravidlech jde o ten příznak slohový. Neboli filozofie se Z je neutrální a když dáme S, má to příznak jakési knižnosti a tak dál. Je tam prostě slohový.
1: A patina historická.
2: Tak. A u té diskuse je to přesně naopak. Tam je ta podoba se S, ta základní, a když dáme diskuze, tak je to něco jako když napíšeme režisér. Můžeme už dneska, říká se to tak, můžeme to tak napsat, ale má to příznak. Je to novější, trošku. No a dané je to pravidlo celé, proč filozofie a diskuse to mají obráceně, je dáno tím, že tam se máme řídit výslovností. Abychom to psali, tak jak to vyslovujeme. A protože ani velký filosof neříká filosofie, ale filozofie, tak tam ta základní podoba je Z. A spisovná výslovnost slova diskuse byla až donedávna diskuse. Akorát, že to nikdo nerespektoval a všichni pěkně jako vy moderně začali říkat diskuze.
1: Takže teď jste do toho ještě zapletla, tak jak se to může vyslovovat, nejenom psát.
2: Všichni říkají diskuze, takže jazykovědci řekli dobře, spisovná výslovnost je i diskuze, řekli. Ale ta psaná podoba je pořád ta základní ses, tam nic měnit nebudeme. Takže teď, aby se v tom pes vyznal.
1: Je to tak, no, nejlépe se vždycky podívat do slovníku, a to třeba i s romantismem nebo charizmatem.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, kolik se na území Česka nachází hradů, zámků a zřícenin? Turistické a historické přehledy uvádějí úctyhodné číslo přesahující 2000. Některé zdroje se kloní až ke 3000. Naše země se díky tomu řadí ke světovým rekordmanům, co se týče hustoty těchto památek na kilometr čtvereční. Nejznámějším je bezesporu Pražský hrad, který je zároveň největším starobylým hradním komplexem na světě. Toto prvenství potvrzuje Guinnessova kniha rekordů. Podle ní je Pražský hrad s úctyhodnou rozlohou přes 70 000 metrů čtverečních světově největším souvislým hradním komplexem a také největším doposud obývaným hradem. Na druhém místě co do rozlohy je u nás zámek v Českém Krumlově, který je stejně jako Pražský hrad na seznamu památek UNESCO. Prvenství mezi hradními zříceninami v rámci celé České republiky drží hrad Hukvaldy. Jen o málo menší jsou hrady Helvštín a Rabí. Titulem nejstaršího známého kamenného hradu na území České republiky se pyšní Přimda. No a vůbec nejvýše položeným hradem v naší zemi je Vítkův hrádek, zvaný také Vítkův kámen, v nadmořské výšce 1035 metrů.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.

Kohoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.

Lačira te šukaršuniben. Dobrý večer. Přesun podstatné části odborné agendy z úřadu vlády na ministerstva i druhý týden po oznámení budí emoce. Ty se vyostřily ve středu na setkání expertů s premiérem Andrejem Babišem a vládní zmocněnkyní pro lidská práva Taťánou Malou, oba z hnutí ANO. A právě i díky jejímu zásahu ale došlo nakonec k podstatné změně. Agenda rovnosti žen a mužů přejde pod ministerstvo spravedlnosti a ne pod rezort práce a sociálních věcí, čehož se zasvěcení děsili.

0: Jednání o plánovaném přesunu části odborných agend z úřadu vlády na jednotlivá ministerstva dál vyvolává silné emoce. Ve středu se ho zúčastnili premiér Andrej Babiš z hnutí ANO, čtyři ministři a zástupci lidskoprávních, protidrogových organizací i vládních rad. Část účastníků jednání označila za nedůstojné a předčasně odešla. Jiní naopak uvedli, že schůzka umožnila pojmenovat obavy a předložit konkrétní návrhy na zachování lidskoprávní agendy na úřadu vlády. Po jednání navíc došlo i k některým úpravám původního návrhu. Romská agenda měla být podle návrhu převedena pod Ministerstvo práce a sociálních věcí. Pokračuje Michal Miko, člen Rady vlády pro záležitosti romské menšiny.
1: Myslím si, že současná situace kolem úřadu vlády není jen technickou debatou o přesouvání kompetencí mezi institucemi, ve skutečnosti jde o mnohem hlubší otázku, jakou váhu mají v České republice lidská práva, romská participace a hlas občanské společnosti. Romská agenda nikdy nebyla jen sociální otázkou jednoho ministerstva. Týká se vzdělávání, bydlení, zaměstnanosti, bezpečnosti, boje proti diskriminaci i důvěry lidí ve stát. Proto bylo důležité, že tyto oblasti byly dlouhodobě koordinovány při úřadu vlády, tedy v místě, které má schopnost spojovat jednotlivé rezorty a nést politickou odpovědnost.
0: Jak dále Miko uvedl, panují velké obavy, že pokud se oslabí nadrezortní role, zůstane romská integrace pouze na úrovni deklarací.
1: Zároveň ale vnímám jako důležité, že po silné reakci občanské společnosti vznikl prostor pro dialog. Oceňuji, že proběhlo jednání s premiérem a že byly předloženy konkrétní návrhy na zachování silné lidskoprávní sekce při úřadu vlády. Teď bude klíčové, zda stát dokáže obnovit důvěru a ukázat, že participace Romů a ochrana lidských práv nejsou jen formální součástí strategií, ale skutečnou prioritou demokratického státu.
0: Za vládu se jednání zúčastnila také vládní zmocněnkyně pro romské záležitosti Lucie Fuková.
2: Pořád pokračuje ve vyjednávání, aby pozice vládní zmocněnky pro záležitosti romské menšiny zůstala ukotvená na úřadě vlády. Je to důležité nejen z praktického, ale i symbolického hlediska.
0: Dodává vládní zmocněnkyně pro záležitosti romské menšiny Lucie Fuková. Čtyři ministři spolu s vedoucí úřadu vlády Tinde Bartou nyní pracují na protokolech o předání přesouvaných odborů a oddělení, včetně lidí, projektů a financí. Na jejich dokončení mají čas do 5. června. Do 1. července pak mají ministři předložit i návrhy změn ve struktuře svých rezortů po převzetí nové agendy.

Posloucháte Oromava Keren, pěkný večer. Na náměstí na Kampě můžete do 9. června navštívit výstavu s názvem Mabisteras. Nezapomeňme. Přináší portréty Romů a Sintů, kteří přežili nacisty.

0: vystavuje mezinárodně uznávaný fotograf Luigi Toscano. Pane Toscano, co vás vedlo nafotit tyto portréty?
1: Ta
2: myšlenka začala před 10 lety, když jsem se začal zabývat na základě změněné politické situace ve světě, co se dá dělat proti růstu antisemitismu, anticiganismu, nesnášenlivosti ve světě. A v tu chvíli jsem si říkal, jak k tomu mám přistoupit. A řekl jsem si, že se zeptám přeživších nacismu, co na to říkají. Jsou ještě vůbec nějací mezi námi?
1: Daraufhin ist eben diese Idee entstanden.
0: Jak se vám podařilo vyhledat přeživší?
1: Es gibt noch ganz viele auf der Welt.
2: Myslím, že je jich mezi námi stále ještě dost. To byste byli až překvapení. A vlastně, když mě oslovilo UNESCO, po té, co jsem začal dělat výstavu s přeživšími židovského holokaustu, že by chtěli více upozornit na osud Romů a Sintů romského holokaustu, které bylo stále upozaděno a stále je to vlastně taková vedlejší informace, tak jsem se rozhodl, že vyhledám přeživší, nafotím je a k tomu mi pomáhají lidé po celém světě, který mi pomáhají zprostředkovat kontakty, podobně jako tady v České republice Viola.
0: Jak jsou velké formáty fotografií?
2: 2 metry 25 výška a 1,50 m šířka.
0: Do kolika zemí jste musel jet, abyste vyhledal přeživší?
2: Německo, USA, Belgie, Austrálie je ta nejvzdálenější země, Francie, Rusko, Polsko, Ukrajina, Česká republika, Slovensko a určitě jsem na mnohé zapomněl.
1: Belgien und bestimmt habe ich noch welche vergessen.
0: Když jste je vyhledal, chtěli s vámi hovořit nebo jak vás přijali přeživší?
1: Das war immer ganz unterschiedlich, aber ich kann sagen.
2: Samozřejmě to bylo různé, podle toho, jak jsou různí lidé. Někteří vás přijmou s otevřenými náručím, jiní jsou skeptický na začátku, a zvláště Romové a Sinti, kteří mají velmi nepříjemné zkušenosti s pořizováním obrazů i z minulosti a zneužitím těchto obrazů. Takže je to vždycky o tom vybudovat si vzájemnou důvěru, když někoho fotím.
0: Jak informovat současnou společnost, mládež, aby se více dozvěděli o holokaustu Romů za druhé světové války?
2: První a nejdůležitější jsou informace, to je první věc. A druhá věc jsou otázky a zodpovídat otázky mladým, nepolevovat, protože to je, co v naší společnosti je zásadní. Setkávání, odpovídání na otevřené otázky a to, co dělám já, je, že nemám jenom tyhle mezinárodní výstavy na krásných veřejných místech, ale chodím i do škol. Tyto výstavy se konají na školních dvorech, kde potkávám mladé lidi z různých vrstev na základních školách, na školách a mluvím s nimi, zodpovídám jim jejich otázky a vlastně toto téma tam přináším.
1: Was ein Roma ist, was ein Sinto ist und.
0: Paní Jakšová, vy s fotografem z Luigi Toscanem spolupracujete?
2: Pana Luigi Toscano jsem potkala před 3 roky. Vlastně obrátil se na neziskovou organizaci Živá paměť, s kterou jsem spolupracovala a která dělala, stále dělá projekty ve prospěch přeživších. Obeslali jsme kolem 100 přeživších, kdo má zájem o to, aby je navštívil. Z toho se nám ozvalo kolem 20 rodin. A ty všechny jsme navštívili. Během 14 intenzivních dní jsme objeli od Karlových Var až po Moravu, Prostějov, vlastně Českou republiku. Byl to velký výkon od pana Toscana.
0: Kdo vás podpořil v projektu, abyste mohli navštívit přeživší a pan Luigi Toscano jako fotograf je mohl vyfotit?
2: Nadace Připomínka odpovědnost budoucnost Stiftung FVC podpořila konání výstavy v Praze a podpořila i ty návštěvy. 1/5 lidí se ozvala. Není to zas tak jednoduché. Mluvili jsme o důvěře, o tom, jak s těmi rodinami vstoupit do kontaktu. Takže poté, co se ozvali písemně nebo zatelefonovali, jsme je obvolali naspátek, sjednali jsme s nimi termíny a vlastně s fotografem, panem Luigi Toscano, s kameramanem jsme rodiny navštívili v jejich bydlištích. Jak doma, v nemocnicích jsme byli, byli jsme v domově pro seniory v blízkosti Karlových Varech, byli jsme různě.
0: Jsme před fotografií pana Kolomana Kadeta. Narodil se v roce 36 ve Velkých Slemencích na Slovensku. Když jste se setkal s panem Kolomanem, co vás jako první zaujalo?
1: Ich hatte das Gefühl, er war so glücklich, dass ich da bin.
2: To si vzpomínám na to štěstí.

0: lidí. On mě přivítal s obrovským štěstím, že jsem přišel, a byl to takovej citlivý, emocionální člověk. Vlastně celá ta rodina, která nás přijala, byla velmi vřelá. Bylo na něm vidět, že je i hrdý na to, že může být součástí tohoto projektu. A pamatuji si tu větu, co mi řekl: Luigi, co bych já dal za to, kdybych věděl, kde leží pochovaný můj otec, který ho vlastně za války zavlekli Němci na nucené práce, už nikdy se nedozvěděli, co se s ním stalo.
1: Jsme v závěru dnešního U Roma Vakeren. Děkuji, že jste byli s námi. Mangav Bud Bacht, Zorte Sastipen. Klidný večer u dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.
2: Český rozhlas zprávy.
3: Končící protidrogový koordinátor BM se zítra potká s premiérem Babišem. Arcibiskup Přibyl udělí policistům čestný titul za záchranu lebky svaté Zdislavy. Zítra bude převážně jasno nebo skoro jasno s teplotami do 28 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Národní protidrogový koordinátor Pavel Bém z ODS se má zítra setkat s premiérem Andrejem Babišem z Hnutí ANO. Důvodem je jeho náhlý konec ve funkci, o kterém ho minulý týden informovalo vedení úřadu vlády. Protidrogová agenda se má od července přesunout z úřadu vlády na ministerstvo zdravotnictví. Béma nahradí Dita Protopopová. Ta bude mít na starost protidrogovou politiku i problematiku duševního zdraví. Bém varuje před zhroucením desítky let budovaného systému. Doufá proto, že vláda krok odvolá.
4: Já si vlastně nedovedu představit, že bychom mohli dekonstruovat 35 let vytvářený systém prevence, péče, resocializace, rehabilitace, a uvědomme si, že to jsou zhruba 3 miliony lidí v České republice.
3: Z úřadu vlády se mají pod jednotlivé rezorty přesunout i další odborné společnosti, třeba pro lidská práva. Za záchranu lebky svaté Zdislavy udělí pražský arcibiskup Stanislav Přibyl českolipským policistům čestný titul Útvar svaté Zdislavy. Informoval o tom mluvčí litoměřické diecéze Jiří Dývlt. Zloděj ukradl relikvii nevyčíslitelné hodnoty 12. května. Zalil ji do betonu a chtěl ji pohřbít v řece. Policisté ho po dvou dnech pátrání dopadli a restaurátorům se podařilo lebku z betonu vyprostit. Při sobotní zdislavské pouti v Jablonem v Podještědí ji policie vrátí církvi. Policie obvinila muže kvůli požáru střechy střední školy pedagogické a sociální ve Zlíně z loňského listopadu. Podle kriminalistů při svařování nedodržel pravidla požární bezpečnosti. Škoda po požáru a následném hašení dosáhla k 15 milionům korun. Muži teď hrozí 2 až 8 let vězení, pokračuje mluvčí zlínských policistů Monika Kozumplíková.
5: Jako příčina vzniku požáru byla stanovena iniciace hořlavých materiálů tvořících konstrukci střechy otevřeným plamenem propanbutanového hořáku v 8-hodinovém intervalu po skončení svařování, který zhotovitel nedodržel. Sport.
3: Čeští hokejisté skončili na mistrovství světa ve čtvrtfinále. V Curychu prohráli s Finskem 1-4. Už po prvních 20 minutách Finové vedli 2-0. Český útočník David Tomášek po vyřazení z turnaje řekl:
6: udělali jsme prostě víc chyb, víc přečíslení jsme jim tam dali, než oni nám. A ta první třetina byla ustrašená, ale ty dvě jsme to trošku šlápli a ta třetí třetina dali nějaký tyčky, no, tak tam asi jsme si to nezasloužili potom to štěstí, jo, škoda. Počasí.
3: Zítra bude jasno nebo skoro jasno. Až večer bude v Čechách od severozápadu částečně přibývat oblačnost. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, v Čechách místy až 28.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: Na dálnici D1 ve směru z Prahy čekejte kolonu na příjezdu do Brna. Provoz už sice slábne, ale kamiony stále brzdí za sjezdem na Vídeň na kilometru 194. A na silnici 177 u obce Lnáře na Strakonicku blokuje pravý pruh srážka osobního auta se zvěří. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
2: Alex a host.
7: Jablko nepadlo daleko od stromu, to v případě mého dnešního hosta platí beze zbytku. Dobrodružství kriminalistiky, četnické humoresky, společná práce Antonína Moskalika a jeho dcery, rovněž režisérky a scénáristy, scénáristky Pavlíny Moskalikové, která je naším dnešním hostem. Vítám vás, dobrý den.
8: Dobré odpoledne.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex, ahoj, vítám režisérku a scénáristku Pavlínu Moskalikovou, která se vlastně nedávno, vlastně včera navrátila ze Spojených států amerických z New Yorku.
1: No, včera jsem přiletěla z New Yorku, no.
0: Takže teď máte brzké raní.
1: Asi ještě brzo ráno.
0: Brzký raní čas. Po jaké době jste se vrátila a vrátila jste se z domova domů? Nebo jak to cítíte?
1: Víte co, já vždycky to říkám, že to je takový zajímavý, že já sama vlastně nevím, protože pro mě to je takový, jako že mezi těma 12 nebo 14 hodinama, co letím, vlastně se mi úplně změní ty životy. Já mám prostě úplně dva životy, jo, takže takových těch 14 hodin je na to, abych se prostě aklimatizovala, buď to zapomněla na ten bejvalej, nebo si připravila na ten současnej. No, takže já jsem v nějakým časopise kdysi řekla, že prvních 30 let jsem strávila tady, druhých 30 let jsem strávila v Americe a teď dalších 30 let prostě ta třetí třetina, uvidíme, jak to dopadne. Asi jako dneska s tím Finskem. Taky nevím.
0: Tak to uvidíme, každopádně budeme samozřejmě držet palce, takže sledovala jste hokej, když jste byla ve státech,
1: no, tak
0: zámoří?
1: Jenom, jako spíš, já jsem velký, jako, ano, já jsem velký fanoušek hokej, jako v zásadě, já jsem vždycky chodila na NHL a tak a vlastně mě to zajímavý, protože já jsem mě tomu představ, když teda se bavíme o mým tátovi, tak já jsem snad s ním poprvé byla na hokej, když mi byly asi 3 nebo 4 roky, takže já jsem jako hokejem posedla od dětských let, jo, ale teď jsem to koho nesledovala v tom přímém přenosu, protože ten rozdíl, já jsem v podstatě byla v Los Angeles a ne v New Yorku, tam jsem byla jenom částečně, no a to je 9 hodin, takže vždycky to bylo v nějakou legrační dobu, anebo už jsem se dozvěděla předem ty výsledky, ale samozřejmě držím našim hokejistům palce a jsem teda ráda, že máme vždycky takový dobrý hokej, já to miluju.
0: Tak jenom si upřesním, českým hokejistům tedy držíte palce.
1: Co jsem řekla?
0: Ne, neřekla, jste právě českým, našim, no, hokejistům, tak se
1: jo,
0: ptám,
1: tak
0: kteří
1: myslím
0: jsou
1: našim jako českým, samozřejmě českým.
0: A teď tedy se chystáte pobýt nějakou dobu doma v České republice?
1: No tak já už jsem tady teď od covidu vlastně 5 let, nebo kolik už to je, takže jsem se vrátila. No a moje děti jedno žije v současné době v New Yorku, druhý taky žilo v New Yorku a teď už zase žije v Los Angeles. No zatím teď jedna pracuje teda, docela je to zajímavý, protože ve výsledku, jak ona jako je bilingvá, mluví oběma jazykama, tak začala vlastně pracovat i jako s českýma filmařema, protože ona je taky trošku jako v biznesu na producentské stránce, tak to mám docela radost. No a ta druhá, ta je v New Yorku a je to takový zajímavý, každý dítě mám jinde, ale ono je to fajn, jako já je ráda vidím, takže teď jsme si to docela užili.
0: Ráda je vidíte, bez pochyby, ale to cestování, jak trávíte ten mnohahodinový čas v letadle? Čtete si třeba?
1: Já? No, on to má totiž každý jinak.
0: Scénář třeba v letadle, dá se psát scénář v letadle?
1: No, já vidím spoustu lidí, kteří čtou, nebo já teda ne, pro mě je to takový čas, že si pustím všechny možné filmy, co můžu. Jo, to je takový, já to mám hrozně ráda, že už to mám vypočítaný, že se vyletí, to má asi těch 10 hodin a já si pustím 4 filmy. Takže vždycky jako takový ty filmy, který buď to jsem už viděla, chci vidět znovu, nebo který naopak ještě jsem neviděla, takže pro mě je to takový docela jako zajímavý moment, že já teda v letadle neusnu, ale jsou lidi, mě se tam totiž motá hlava, abych vám, jako některý lidi to mají v autě, já to v autě nemám, já to mám v letadle, takže jako tam jako bych asi psát nemohla, to už bych musela, ale zase je dobrý si pustit nějaký ten hezký film, docela jsou hezký jako filmy, no.
0: Jaký třeba hezký film, který vás zaujal, jste viděla?
1: No já teda to jsem neviděla v letadle, protože ještě v letadle není, ale teď jsem opravdu film, který jsem viděla teďkon právě převčírem nebo asi 3 dny zpátky, Michaelovi Jacksonovi. A musím říct, že jako mě to strašně nadchlo, že ty Amici opravdu tyhle ty filmy, jak udělali krásně Queen, jak udělali krásně Eltona Johna, tak udělali nádherně i to Michaela. Fenomenální. A prostě člověk se na tom uvědomí, jako upřímně, jako člověk se na tom uvědomí, já jsem vždycky věděla, že on byl genius, jo, ale zase se mi to připomnělo. A myslím si, že prostě to, jak se na něm, do dneška si to myslím, vždycky jsem si to myslela, ale jak se na něm podepsali média, si myslím, že to bylo úplně jako příšerný, že to byla čekana z mýho nejhlubšího teda zrna už tenkrát a je mi to líto, protože teda jako on byl teda opravdu jeden z snad nejlepších prostě z tohohle, jako z téhle profese, jako z tohohle odvětví té muziky, on byl teda prostě opravdu nejlepší, a i jako tanečník samozřejmě, jo. Takže to je krásný film, si myslím, a je hezký, že to vlastně, to hraje ten jeho synovec, že jo, co se říká na tom fenomenální a jak dobře. Takže to jsem to mě jako zaujalo, teda hodně.
0: Pavlína Moskaliková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Pozvání do Alex a host dnes přijala režisérka a scénáristka Pavlína Moskaliková, také dětská herečka, musím říci, ale dcera také rovněž uznávaného režiséra Antonína Moskalika. Vzhledem k prostředí, ve kterém jste vyrůstala, tak bylo možné vůbec pomýšlet na jinou kariéru, než jakou razil váš tatínek, scénárista a režisér?
1: No samozřejmě, já totiž nevím, víte, ono je to vždycky tak, jako když máte děti a máte rodiče, tak většinou ty děti jsou inspirovaný vždycky, co ty rodiče dělají. A když jim ty rodiče nic neukážou, tak ty děti tím nejsou inspirovaný. Jo. A v mém případě bylo těžký, protože táta mě bral opravdu od těch 3, 4, 5 let, vždycky, když máma řekla, hele, vem si, já se potřebuji starat o bráchu, teda o mýho bráchu, tak jsem s ním chodila vždycky do těch studií, jo, a mohl se mě být taky pěkně jako nevychovaný fracek, protože táta vždycky odhodil někde v maskérně nebo někde prostě v kostýmérně, tam se mi samozřejmě jako dítěti líbilo nejvíc. No a tak si to samozřejmě celý pamatuju a vůbec si pamatuju ten svět, teď jako ono dneska už to ty, asi většinou ty posluchači nepamatujou, nebo nevím, jestli pana Peška, nebo paní Medřickou, nebo ty jména, který, a mně to přišlo taky normální se s nima povídat, že jo, jako dítě. No a takže co se týče té inspirace, bylo to pro mě jako zajímavá práce. Víte, hlavně ono, vám to nepřijde vůbec těžký. Jako ta práce jako samozřejmě těžká je režiséra. Já si myslím, že scénáristy ještě těžší. Ale jako ono to tak jako nepřijde, protože tak jako plyne. Teď jako to vidí, vždycky ty lidi tam stojí, nikdo to vypadá, že nikdo nic nedělá, že jo, najednou se řekne jako akce, něco se odehraje, zase se nic neděje. Jako z toho pohledu toho amatéra, takže mně to přišlo jako hrozně zábavný prostředí, jo. Byla tam legrace a tak u toho, no ale já jsem jako původně byla klavíristka, takže tam byla velká šance, že teda se budu věnovat tomu vážný muzice, akorát, že potom vlastně mně se jako líbilo mluvit, ale nelíbilo se mně sedět u piana a nemluvit a jenom, aby za mě mluvili ty prsty. A pak jsem tak ještě byla navíc velký trémař, jo, takže já jsem si říkala, tohle pro mě není, tak jsem říkala, asi budu doktorka. Pak jsem zjistila, že vlastně to asi dělat stejně nebudu, že nakonec skončím u toho filmu, jo, protože mě to pořád bavilo a já jsem taky hodně psala. Takže asi ve výsledku to tak mělo být, ale jako dost dlouho jsem nevěděla, jako vlastně, kterým směrem se vrtnu, až třeba jsem se rozhodla tak v 17, 18.
0: Ale váš tatínek rovněž hrál velmi dobře na klavír. Není liš pravda.
1: No, tak on byl jako amatér, jako byl dobrý, ale on taky, já nevím, jestli se o tom o něm ví, že on byl i herec, jako původně. Mm. On byl v Prešovském divadle a byl jako herec a on i jako byl dobrý, no, on párkrát to bylo v dobroučství kriminalistiky, že si tam zahrál, ale jinak jako on byl muzikální, můj táta byl muzikální, on rád zpíval, on byl vůbec takový, jako celý takový talentovaný. 9 jazyků mluvil, úžasný.
0: Ano. Jak velký vliv i na to, na výběr vašeho povolání, té profese, mělo i to, že jste se narodila a žila vlastně ve Strašnicích naproti kinu?
1: Poznamenala vás i tomto? Si to někde našla, jo?
0: Ano.
1: No samozřejmě. Teď my jsme byli, totiž naši dokonce viděli na to kino, jo? Takže oni vždycky řekli, Pavlínko, tam si běž, tadyhle mě odvedli, že jo, řekni, nikam nechoď, my pro tebe přijdeme, až kino skončí. Takže kino skončilo, mě se vyzvedli. To byl tenkrát ještě strýček Jedlička, takový je. Ty, co měl ty různý pořady plus ty dětský pohádky a tak to bylo teda jako úžasný. Ale my jsme tam bydleli asi jenom do mých 5, 6 let, pak už jsme bydleli na Zeleným pruhu a tam zase to byla další, tam zase vedle mě bydlel Míla Steindler, potom budoucí kolega, že jo. A takže jako bych řekla, že tu většinu takhle, pak jsme byli na Spořilově, tam naproti bydleli Svěrákovi a pod náma bydlel pan Hoffmanovi, Ota Hoffman, šel pan Tau, takže tam to byla taky dobrá sestava takhle, no a potom teda u dobu až po těch 18 let, no, takže já jsem řekla, bych to takhle shrnula, bych to po desíce přišla Praha 4.
0: Pavlína Moskaliková je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
3: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas vysílá Alex a host a tím hostem je Pavlína Moskaliková, režisérka, scénáristka, ale už jako malá dívka nebo mladá dívka, dívenka, stvárnila jednu z dětských rolí, a to v legendárním filmu Babička, který režíroval váš tatínek, rovněž legendární režisér Antonín Moskalik. To vám bylo tehdy 11. Bylo to nařízení vašeho tatínka, budeš hrát Mančinku, anebo jste si to nějak přála a vyprosila? Jak jste k tomu přišla, k té roli?
1: Ne, to bylo takový zvláštní v tom, jako ne, já jsem totiž, tak mě bylo 10, jo, mě bylo dřív Babička, až v 11. to už, asi v těch 11 letech to teda měla tu premiéru, ale mě bylo tak 9-10. Ale já jsem totiž hrála v realistickém divadle Zdeňka Nejedlý, jo, jsem tam statovala a hrála jsem tam jako už dřív a já jsem dokonce i předtím jsem se objevovala, takže já jsem dělala původně konkurs jako na Barunku. Jo, ale potom si myslím, že já už se to samozřejmě, a není to nikdo, už tady není ten táta, aby to upřesnil, ale vím, že jsme tam byli 2-3 zhruba, ale myslím si, že to bylo asi tak, aspoň to jsem si vydedukovala, že ten táta původně měl jakoby mladší adeptky na tu Barunku, jo, a že potom postupně vlastně, anebo mezi tím jí hledal ještě asi starší, protože my jsme vlastně byli moc jak na ní mladý a on vlastně Libuška Šafránková, která to dělala, tak jí bylo buď to 17 nebo 19, podle toho, jak se na to člověk dívá, že jo. A já si myslím, že to bylo jako základní potom, a tu teda našel později, ale takže já jsem asi zůstala v tom původním prostě jako návrhu jako na něco. No a tak to se mi jako docela, to bylo jako, víte co, to bylo krásný jako dětství. To bylo tak krásný, já opravdu na tohle to moc ráda vzpomínám, protože mít jako takový být v těch 10 letech a teď tam jezdili ty kočáry a to oblečení a teď ta Hortenzie prostě tam chodila po těch loukách a do toho ty děti, se kterými já jsem si hrála, tam jsem se vlastně poprvé jako skamarádila s Erikem Pardusem, který potom hrál teda v humoreskách taky samozřejmě. No, takže to bylo Honza Hrušinský, že jo, který my jsme taky znali už jako ty rodiny. No, takže to bylo jako, a vlastně i ta Libuška Šafránková, protože moji obě dvě tety vozili Libušku Šafránkovou v kočárku, protože oni byli ze Šlapanic a můj táta taky tam vlastně jako vyrostl ve Šlapanicích, takže ona byla dcera Varhaníka. Jo, takže oni se vlastně znali už v té doby, i když to se to objevili až potom, teda při tom konkurzu, že když potom dělala Libuška teda konkurs, jako ještě byla na brněnský konzervatoři, takže to bylo takový jako hrozně magický, bylo to, a paní Kurandová, no, na tu se nedá zapomenout, to byla tak noblesní stará dáma, která tam vždycky jak trpělivě seděla a tak se jenom usmívala, soustředila se. No, moc hezký to bylo, takže já jako na to vzpomínám a samozřejmě ta příroda, jo, a musím říct, že dneska ty Ratibořice jsou trošku takový jako kulturně zapomenutý, co se týče teda, že by to třeba opravit, takže doufám, že k tomu dojde, ale jinak je vidět, že ty lidi tam pořád chodějí, prostě navštěvujou to Babičino údolí, je to tam krásný, já bych si teda představovala, že by vrátili asi do škol, že by se zase četla Babička, protože dneska už se to nečte, já si myslím, že je to škoda, protože táta to vždycky prezentoval jako takovou oslavu českého člověka a i toho jazyka a tak dále, a myslím si, že je to škoda, že si to takhle jako trošku nepřipomínáme i v době, kdy jako samozřejmě se dostáváme do světa těch amerikanismů, na který já jsem docela citlivá, takže já si myslím, že to bylo takový opravdu krásný období pro mě a ráda na něj vzpomínám.
0: Ráda na něj vzpomínáte a máte ty vzpomínky celkem blízko, protože vy jste v Ratibořicích vlastně tak trochu zůstala.
1: No, já jsem se tam vrátila, no tak, takhle, protože naši tam měli chalupu, táta to tam vždycky miloval, máma moje taky, takže já jsem prostě nakonec tam jako víceméně zůstala a mám tam kamarády, jsem tam spokojená, mám i přítele, Miroslava Rouska, to jméno musím říct, protože on by mi to neodpustil.
0: Poslouchá nás.
1: Určitě.
0: Tak ho zdravíme samozřejmě.
1: No, musíte ho pozdravit, hlavně vy, co já. Ale chci říct, že jsou tam krásní lidi, jo. A ona to tam má i takový pro mě takový, přece jenom to takový, je to takový to pro mě symbol té obrozenecké doby, prostě máte tam rodiště Karla Čapka, Alojzie Jiráska, Božena Němcová. Já nevím, si lidi vůbec uvědomují, že Božena Němcová, naše spisovatelka, která prostě je známá dětskýma pohádkama, kterou prostě ty český krásný pohádky, tak vlastně její původní jazyk byla němčina. Jestli si to lidi uvědomí, co to musel být za zázrak, že se takhle jakoby vypracovala, prostě aby byla tak prostě dobrá v té češtině, aby napsala vůbec tu Babičku, jo. Protože já jako to samozřejmě vím, protože jak jsem žila v Americe a jak je jednoduchý zapomenout, a jak je jednoduchý prostě, jak je jednoduchý zapomenout a jak je naopak těžký si zachovat ten svůj jazyk a cítit ho, tak to si myslím, že to je prostě jako geniální. A to je jenom ty první, co jsem vyjmenovala, že jo? Samozřejmě těch autorů tam bylo víc.
0: Pavlína Moskaliková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: V Alex a host je s námi Pavlína Moskaliková, která se objevila v několika dětských rolích, kam ji, řekněme, usídlil nebo obsadil její tatínek, režisér a scenárista Antonín Moskalik. Udělala jste to vy potom svým dětem, když jste třeba točila humoresky, že s vámi třeba přijeli do České republiky a tu budeš, tady máš roli. Nebo ne, nebo je to minulo?
1: No tak mně se to stalo se mi to v čednických humoreskách, protože jednou jsem přijela s dětma, to byl ještě malinký celkem, a najednou ještě to točil táta, ještě to byl poslední díl, 26. díl, teda ty druhý série, a táta říká, pojď sem, co tady máju, ustrojte ji taky, dáme ji tam, když je tam na tom konci, jak tam už jako zpívají a opejkají to prase, je takový ten slavnost. Tak tam je, tam Mája tam griluje prase, co si jí hrozně jako, teda ona negriluje, ale koukala na to, v životě neviděla americký dítě, že jo. No ale potom se mi vlastně stalo, jako byla docela vtipná historka, že my jsme točili díl Poklad a já jsem měla, tam byly obsazený nějaký dvě děti, kluk s holčičkou, a oni onemocněli. No a moje holky v tu dobu byly na prázdninách v České republice. No a tak já jsem říkala, no tak já nevím, tak teď jsme měli nějakou situaci, buď to nebudem točit, nebo budem. Já jsem říkala, tak oblídněte ty holky a bude to. No a oni stejně moc tam nemluvěj. No a ve výsledku teda hráli v tom díle Poklad. Tam hrál hlavní roli Ondra Vetký se Zuzkou Byčovskou. A musím říct, že jak jsem si teda říkala, ježišmarja, to bude něco, jak jsem vůbec jako neměla s nima žádný jako možnost si o tom popovídat. Jako i vlastně v rámci toho, že prostě říkám, jsou úplně z jiný země a tak. Takže vlastně bylo i zajímavé, že ta Mája přišla, říká, mami, prosím tě, já tam nemám co dělat, můžu si tadyhle odejít a vzít si hrníček a přijít na zpátek. Já říkám, můžeš. A Kamilka, říkám, to bylo málo, tý bylo asi takových 6-7, říkám, nedívej se do kamery. A ona se ani nedívala, taková hra. Jako musím říct, že byli dobrý, byli jako dobrý, takže aspoň mají hezkou památku.
0: Ty geny tam prostě jsou.
1: Nevím, ale to je fakt dobrý.
0: V humoreskách se samozřejmě objevily zvířata, psi samozřejmě.
1: No, to je
0: ale také, ale také třeba dvojčata, miminka. Co je pro režisérku náročnější, mít zvířata na place nebo miminka?
1: Já si myslím, že pro režisérku je nejdůležitější, aby řekla scénaristovi, takový kraviny tam vůbec nepsal, jo. A já jsem je tam napsala tátovi, jako by naschvál. A vůbec jsem v té době nevěděla, že mě to jako potká, že já to budu potom taky točit. Takže když
0: to bylo
1: táta
0: ještě
1: věnoval,
0: v době, kdy jste to věnovala tatínkovi, ten
1: no,
0: scénář.
1: No jasně, no, tak táta samozřejmě bědoval, jsem říkala, no jo, tak to tam musí být a tohle, což tam samozřejmě patřilo, ty psovodí, a taky když já nevím, jestli to, asi to se ví, nebo to, že ta kikina to byla přímo tátova, že jo, to byl tátův pes. Takže to byla teda, tu jsem tam vlastně původně napsala, jako to se mi strašně líbilo, to byl, se si přiznám, že to byl opravdu můj nápad, že jak oni se tam neměli ten Tomáš Tepr s tím Ivanem Trojanem rádi, tak se mi právě líbilo, že to jakoby budou hrát přes toho psa. Ale co mě vůbec jako nenapadlo, že oni to budou prostě, že ta kikina bude tak dobrá herečka, že prostě se to přes ní opravdu dá hrát tak geniálně, jak oni to teda, že samozřejmě si tam ještě k tomu přidali oni ty svoje různé fórečky a tak. Ale to bylo na tom hrozně hezký, jak prostě ten pes spolupracoval. No ale jako v zásadě samozřejmě, ano, děti už, to už vůbec ne, že jo. A takhle, když se točí v Hollywoodu, tak samozřejmě tam těch dětí je víc, jo. Takže když máte dvojčata, tak máte další náhradní prostě dvojčata, abyste mohli prohazovat různě, protože každý dítě je buď to je dítě nemocný, nebo prostě zrovna se mu nechce, nebo spí, nebo tak dále, jo. Já tadyhle jsem samozřejmě tu možnost neměla, jenom jsem to tak trošku jako navrhla, ale hned jsem si to sama zakázala, jo. No, takže samozřejmě tam nastala tato situace, že prostě ty děti byly napsané ve scénáři a že prostě začaly řvát jak pitomí a nedalo se s nima natočit ani prostě jedna věta, natož scéna. No, takže nakonec tenkrát to krásně vyřešila Alenka Antalová s Mirkem Donutilem, prostě protože já, jak jsem to napsala, jak jsem byla ten scenárista, tak já to tam vidím, už to je napsaný, tak mě v tu chvíli už nenapadne, co s tím, prostě říkám, ježišmarja, tak musíme to natočit jindy. A teď už potom zase jindy bylo kdy a tak dále a už se odcházel z té dekorace a najednou ty dva se na mě podívali, no tak tady nebudou, tak se to natočí, jakože ušli spát. A já jsem říkala, ježiš, taková geniální
2: věta,
1: jednoduchá, takže jsme to tak natočili, no a na tom jsem, že to samozřejmě nevadí vůbec. No, tak to takhle bylo, no, takže už bych to asi nikomu takhle naschvál neudělala.
2: Pavlína Moskaliková.
3: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Alex a host si povídám s Pavlínou Moskalikovou, režisérkou a scénáristkou, která v četnických humoreskách legendárních navázala na svého tatínka Antonína Moskalika. A vlastně vy jste se v těch humoreskách potom setkala nebo obsadila se tam herce, které jste potkala už před mnoha lety při natáčení Babičky. No, jako holčička.
1: No tak, já to upřesním. Já jsem je jako neobsazovala, protože to dělali, co samozřejmě dělal táta, nebo Miloš Fedáš, nebo prostě v této části, ale pravdou je, že já jsem se s nima potom už jakoby potkala. Některý jsem jako obsadila, já už, to je pravda, v té třetí sérii, ale přesně, jak jsme se bavili o Erikovi Pardusovi, no tak, to jsem měla jako samozřejmě radost, ale to už si jako to si obsadil samozřejmě tatínek. Ale třeba já jsem potom dělala s Květou Fialovou, asi v roce jsem dělala Rybu ve čtyřech s ní, takže tam jsme se zase potkali, tam dělala sestru Jiřiny Bohdalový, s Jiřinou vlastně jsem se taky potkala, Jiřina teda ne z Babičky, ale to jsme spolu dělali už jakoby taky tu Rybu ve čtyřech. No potom samozřejmě jsem se tam potkala s Honzou Hrušinským, že jo, který Taťáně Wilhelmovi dělal manžela, teda hrál. No a jako to bylo takový zajímavý, no já nevím určitě, koho jsem ještě zapomněla, ale bylo hezký, vždycky víte, co nejlepší je, když máte ty herce, že už se s nima znáte, protože já si myslím, že ta práce, čím víc je člověk, takhle, aspoň pro mě to tak je, jo, čím víc jsem familiární s těma svýma hercema, tak tím je to taková lepší spolupráce, si myslím, že ty lidi se znají, jako vzájemně si rozumějí, jo, jsou na sebe víc napojený, vědějí, co od toho druhého můžou čekat a co ne. Jako ve vztahu, no. Tak takhle asi nějak to funguje.
0: A vy jste scénáristka, režisérka, je to vlastně lepší, když si píšete to, co potom jakoby točíte, že už to máte před sebou, před očima ty obrazy, nenapíšete si tam ty malé děti a podobně.
1: Jasně.
0: Je to jednodušší potom na tom place?
1: Já si ještě teďko jenom, že jsem zapomněla na tu nejhlavnější Libušku Šafránkovou, protože s tou jsem se potom taky zase setkala až vlastně po té Babičce, že jsem se s ní setkala potom až teda v těch humoreskách. A to bylo zajímavé, to bylo hezký, protože už jsme se takovou dobu jakoby neviděli. Ale co se týče toho psaní a toho režírování, tak víte, to záleží na člověku. Někdo je vložně autorský typ, že si to prostě napíše a zrežíruje. Už to má předem daný, jak to chce teda, jak to chce natočit a tak dále a tak dále. Třeba můj táta nerad psal, jo, takže on prostě opravdu byl jako režisér, on uměl vzít tu látku a teď on měl rád tu práci s těma hercema, on je miloval. A pro mě osobně, já když třeba jsem něco jenom režírovala, tak já opravdu to umím zanalyzovat velmi dobře. Když jsem něco psala, tak zase, když člověk má dobrýho režiséra, tohle v mém případě to vždycky byl ten můj otec, takže já jsem o tom potom už jako nepřemýšlela. Já jsem mu tam nadhodila jsem tam mu všechny takový ty co bych tam, že by to tam mohlo být, ale on prostě už je to samozřejmě dodělal, ale my jsme navíc měli teda docela podobný jako pocity, jo, takže my jsme na sebe samozřejmě zase byli napojený, takže v tom to bylo jako jednoduchý. Ale když třeba si mám něco jako napsat a ještě režírovat, tak vždycky je pro mě teda osobně strašně důležitý ten dramaturg, který si myslím, že u nás jako v té republice dramaturg je takový, jak se říká, doktor scénáře, jo, abych pro posluchače to přiblížila tu práci, tak já si myslím, že je strašně jakoby důležitý a že je i docela podceněný tady, jo, že není dobře zaplacený a není ani ta profese je trošku podceněná a tím pádem si myslím, že kolikrát vznikají díla, který tam cítíte, že by tam bývalo bylo dobrý, kdyby tam ten doktor do toho trošku jakoby vstoupil, no. Takže já jako na tom jako trvám, jako když takhle něco píšu sama a mám to jako dělat, aby tam prostě u toho přece jenom byl ještě nějaký ty druhý oči, že jo.
0: Pavlína Moskaliková.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

Alex a host si dnes povídám s režisérkou a scenáristkou Pavlínou Moskalikovou, která má se svým tatínkem Antonínem Moskalikem nejen společnou profesi, nebo podědila po něm společnou profesi.

0: o tom vaření, vždycky si zavaříme, ale já si myslím, že k tomu vaření vlastně jsem si to takhle vysvětlila, jo? Že k tomu potřebujete hodně smyslu, jo? Vy musíte mít dobře cítit věci, vizuálně se na to jídlo podívejte, ono to jídlo musí jako vizuálně jako se líbit, abyste si ho dal, jo. Potom samozřejmě chutnat, jako tak to je další věc a je to vlastně, ta vůně přece, jako někdy cítíte, že někdo smaží řízek a už na něj máte chuť, jo. Takže ono je to taky hodně o těch smyslech a já si myslím, že ty lidi, kteří jsou umělecký, tak jako v zásadě, nevím, jestli všichni vařejí, ale myslím si, že asi k tomu nějaké jako schopnosti určitě mají. A nejenom teda ty umělecké, ale že to k tomu patří, no. A já, on táta, když jsem byla menší, tak tady byla taková čínská restaurace a ty prodejny byly celkem, takže on vždycky vařil rád ty čínský jídla. To maminka hezky prostřela a teď tam vždycky někdo přišlo, občas ty Hofmanovi právě přišli. Jo, zdravím o tu Hofmana, tak jim prý spolu budeme v porotě tady a se Zdeňkem Zelenkou, teď jsem se dozvěděla v Ostrově. No, ale co chci říct, že já jsem teda jako vlastně tím byla ovlivněna a já teda sbírám koření po celém světě. Kam jedu, tak jako sbírám to koření a podle toho vařím. Takže Azii... já moc jako nesolím, ale jako koření používám jako hodně.
1: No, nedávno jste byla v Ázii, jste mi tady no, během písničky prozradili, no, takže jste si přivezla nějaký materiál.
0: Samozřejmě jsem přivezla, no tak já jsem byla v Kambodži, byla jsem v Tajsku a byla jsem ve Vietnamu. A ono vlastně každý úplně jiný. Já třeba nejradši z těch tří, teda mám, se přiznám to vietnamský, protože takový jako úplně čistý, jo. Ale jako vůbec, předtím jsem byla Šri Lanka, Indie, tak je to zajímavý. Já když jsem byla teďko, měla jsem indický večer s tím Jirkou Babicou, tak jsme vlastně tam jako mluvili o tom koření a přišla tam jedna vlastně paní a která jsem bohužel nevěděla, že je v porotě a že bude tam Indka přímo. Takže jsem říkala, ježišmarja, musím to teďko všechno být dobře. Ale právě jsme se bavili, že tam se toho opravdu dával žít se. To není takový, že jenom to jako tam trošku jako prstíčkama, pořádně, ale pořádně. Takže já si myslím, že to koření je někdy důležitější a zdravější než vlastně ta sůl.
1: Milá Pavlíno, ráda bych pokračovala v našem povídání ještě dál. Myslím, že posluchači by nás, nebo vás hlavně rádi poslouchali, ale čas se naplnil. Moc děkuju, že jste přišla. Pavlína Moskaliková.
0: Já vám děkuju moc a přeju vám hezkou dopravu tam, ať se tam všichni nějak, nejste v těch autech moc dlouho.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.

0: CZ vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas, zprávy.
1: V části českých krajů letos podle policie přibylo případů krádeží pohonných hmot. Praha má nový metropolitní plán, schválili ho zastupitelé. Zítra bude převážně jasno nebo skoro jasno s teplotami do 28 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Policie letos v některých krajích v Česku zaznamenala nárůst krádeží pohonných hmot. Český rozhlas to zjistil od krajských policejních ředitelství. Ceny benzínu v Česku stouply na jaře kvůli válce na Blízkém východě. Krádeží přibylo v Libereckém a Olomouckém kraji a mírně na Vysočině a v jižních Čechách. Zloději se zaměřují na odstavená nákladní auta nebo stavební techniku. Popisuje na konkrétním případu z Liberecka policejní mluvčí Dagmar Sochorová.
2: Pachatel vnikl přes oplocení na parkovišti jedné firmy, kde z nádrže zaparkovaného nákladní vozidla odcizil 139 litrů nafty. V tomto případě pachatel způsobil ještě škodu poškozením plotu.
1: V některých regionech policie samostatné statistiky krádeží pohonných hmot nevede. Týká se to například Pardubického, Královéhradeckého nebo Plzeňského kraje. Zastupitelé hlavního města schválili nový územní plán. Od 1. září bude určovat pravidla pro výstavbu v Praze. Reguluje výšku nových budov a vyznačuje taky prostor pro nové tramvajové a železniční tratě nebo metro D. Dokument, který vznikal 14 let, nahradí starý územní plán z roku 1999. Podle vedení města umožní výstavbu 350 tisíc bytů. Tým českých vědců vyvinul aplikaci DigiDiadem pro včasný záchyt potíží s pamětí. Dnes ji představil v Plzni na Západočeské univerzitě. Základem je 10 jednoduchých úkolů, na které musí uživatel odpovědět. Systém pak analyzuje obsah a rychlost odpovědí a díky tomu dokáže odhalit třeba počínající demenci. Vysvětluje neurolog Aleš Bartoš z fakultní nemocnice Královské Vinohrady.
3: Když věnují 10-12 minut svého času, povídají si s tou aplikací, aplikace nahrává ty jejich promluvy, posílají se do Západočeské univerzity v Plzni, tam se převádí do textové podoby, která je potom analyzována metodami umělé inteligence na základě právě těch našich sesbíraných dat od zdravých a nemocných osob. Sport.
1: Čeští fotbalisté zahájili v Praze přípravu na mistrovství světa, kterého se zúčastní po 20 letech. Reprezentace se v hlavním městě sešla v počtu 29 hráčů. Trenér Miroslav Koubek bude muset konečnou nominaci zúžit ještě o 3. Pokračuje Koubkův asistent Jan Suchopárek.
4: Ty hráči, kteří byli rošingu jako na hraně, tak trenér už si mám mluvil, že prostě tomuhle může dojít, nikdo není rád, že je vyškodnutý nominace na mistrovství světa na poslední chvíli, ale vzhledem k té náročnosti toho turnaje jsme museli přilídnout ke spoustě věcí. Počasí.
1: Zítra bude jasno nebo skoro jasno, až večer bude v Čechách od severozápadu částečně přibývat oblačnost. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, v Čechách místy až 28.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na D1 na 13. kilometru směrem do Brna stojí porouchané osobní auto a na dálnici D8 na kilometru 75 směrem na Ústí nad Labem jeďte opatrně. Pohybují se tam lidé na vozovce. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Začíná country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Proslulý Kristoffersonův cizinec, o jehož gramofonovou premiéru se postaral v roce 1975 Billy Swan a do srdce Evropy výzvou Zkus se životu dál smát přinesl o 6 let později Pavel Bobek. Tentokrát jako titulní snímek Pavlova exportního alba Stranger, které vyšlo před rovnými 40 lety. Přesně o 10 let později vstoupil mezi novinky výběr z jeho předchozích dvou kolekcí pod názvem Muž v zrcadle.

Pavel Bobek se skupinou Grož v čele s proslulým rock'n'rollovým saxofonistou Mílou Růžkem a ve všech směrech pravdivý text Michala Žantovského Láska ze školních let z roku 1987. Tedy rok poté, co ji do titulu alba Třída roku 55 posadila rock'n'rollová legenda Carl Perkins.

Lidová melodie Bahamských ostrovů s textem Radka Tomáše Kingston Town, kterou ve svých nejzlatějších letech uváděli Rangers. Tentokrát podstatně mladší s Rangers bandem Jirky Kaleše. Pavel Bobek ji v roce 1984 uvedl se skupinou Grosch.

Pavel Bobeka Jamajka a pak zámořská verze, kterou přivedl mezi elitu světové pop music před 65 lety král Kalypsa Harry Belafonte a dnes připomněl člen nešvilské dvorany slávy Kanaďan Hank Snow. Toho teď vystřídá další člen elitní rockabillyové party 50. let, pianista Jerry Lee Lewis s trefným popisem bláznění středního věku.

Pavel Bobek se skupinou divadla Semafor Groš a stárnoucí mladík v mistrném překladu Michala Žantovského. V opoznání starší hitparadové podobě z roku 1978 ji připomněl kdysi slavný bouřlivák pianista Jerry Lewis. Album Muž zrcadle, které vyšlo před 30 lety, je vlastně výběrem 18 nahrávek z předchozích dvou Pavlových alb. Kolekce Stárnoucí mladík z roku 1984 a o 4 roky mladšího Já přitom byl. Právě tam měla premiéru předpověď a tak to půjde dál.

Odplujeme do noci na křídlech lásky, nabídli ze své úvodní hitparádové sbírky kdysi nepřekonatelní Oak Ridge Boys, zatímco Pavel Bobek předpovídal na stejnou melodii textem Vládě Poštulky a tak to půjde dál. A pět let před ním nabádala parta KTO Dej si říct.

Pavel Bobek se skupinou Groša víc, než sám si přizná. V roce 84 další výlet do hitparádové sbírky Jerry Lewise, který v roce 1978 nabídl jemně rozdováděné country vzpomínky, které proměnil Michal Žantovský na permanentní flám.

Rovněž je mě autentický permanentní flám na závěr dnešní letmé procházky kompilací Pavla Bobka Muž zrcadle, která vyšla před rovnými 30 lety. Díky všem, kteří jste i dnes byli se mnou, popřeji hezký zbytek večera, přidám ještě Pavlových 90 dnů a hedvábnou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a...

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Bezúročný úvěr na renovaci budou moci majitelé rodinných domů čerpat až do 2 milionů korun. Zemědělci kvůli suchu očekávají nižší výnosy některých plodin. Zítra bude převážně jasno nebo skoro jasno s teplotami do 28 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá.

0: Majitelé rodinných domů můžou na jeho renovaci čerpat bezúročný úvěr až 2 miliony korun. U bytových domů je maximální částka 750 tisíc korun na byt. Oznámil to ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů. Možnost přímé dotace tak zůstane jen nízkopříjmovým lidem. Ti můžou získat na renovace až 400 tisíc. Exministr a současný opoziční poslanec KDU-ČSL Petr Hladík zavedení úvěru kritizuje. Podle něj je lepší vyplácet zálohy předem, jako to dělala bývalá vláda.
1: Díky tomu žadatelé byli mnohem bonitnější vůči tomu získat i třeba klasický úvěr. Místo toho, aby dali peníze lidem, tak je budou dávat bankám a nedosáhnou na to mladé rodiny, nízko, středně příjmoví lidé, nedosáhnou na to seniori.
0: Ministr Červený zdůvodňuje bezúročné úvěry hlavně tím, že bývalá vláda přečerpala peníze určené na dotační program. To ale Hladík odmítá. Čeští zemědělci čekají kvůli dosavadnímu nedostatku srážek nižší výnosy. Týká se to především obilovin, řepky nebo plodin ke krmení zvířat. Letošní jaro je jedno z nejsušších za poslední desítky let. Podle předsedy regionální agrární komory Jihomoravského kraje Václava Hlaváčka deště v posledních týdnech úrodě částečně pomohly. Klíčový bude následující měsíc.
2: Ta rozmanitost je obrovská. Někde ty srážky byly do 10 mm, tam, kde spadlo více jak 30 mm, tak to těm obilovinám výrazně pomohlo. A myslím si, že teď bude záležet, jestli v tom červnu dojdou nějaké srážky nebo nikoliv.
0: Lépe na tom jsou podle Hlaváčka některé porosty slunečnic nebo kukuřice. Benešovu vilu v Sezimově Ústí nově spravuje Husitské muzeum v Táboře. Vilu druhého československého prezidenta dnes symbolicky předal muzeu úřad vlády. Po více než 50 letech se tak naplnila poslední vůle prezidentovi ženy Hany, která vilu odkázala muzeu. Podle kurátorky Jitky Vandrovcové se díky tomu vrátí do vily třeba původní mobiliář.
3: Nám to umožnilo navrátit i část původního vybavení, konkrétně v přízemí do malé pracovny, odkud si úřad vlády odvezl část nábytku, který tam vystavoval, takže my jsme tam mohli navrátit ten původní nábytek, který ještě manželé Benešovi využívali. Sport.
0: Čeští hokejisté skončili na světovém šampionátu ve čtvrtfinále. Finsku podlehli 1-4 a Kanada porazila Spojené státy 4-0. Počasí. Zítra bude jasno nebo skoro jasno. Až večer bude v Čechách od severozápadu částečně přibývat oblačnost. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, v Čechách místy až 28.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 na 8. kilometru ve směru do Brna jeďte opatrně. Stojí tam porouchané osobní auto a na vozovce je vylitý olej. Na silnici 3 u Kaplice se srazila dvě osobní auta a probíhá tam vyšetřování nehody. A v Praze na jižní spojce u Průmyslové směrem na Černý most je neprůjezdný pravý jízdní pruh. Až do 6 do rána tam pracují silničáři. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná divadlo pro vaše uši.
4: Divadlo pro vaše uši.
5: Dobrý večer, dámy a pánové. Dnes tedy přiznávám asi trochu víc v divadle, které kromě vzpomínek a vyprávění, jak jste zvyklí, přináší taky velkou porci písniček. A nakonec, jak by ne, když naším hostem je dnes herečka a zpěvačka Pavlína Filipovská.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Talentovaná dcera slavného a uznávaného tatínka, tak by se asi ve zkratce slušelo začít o Pavlíně Filipovské. Nejprve tedy vlastně televizní hlasatelce dětských pořadů, pak samozřejmě vycházející hvězdě divadla Semafor. A mimochodem, věděli jste, Pavlína Filipovská je taky kamarádkou a přítelkyní herečky Ivy Janžurové. Ostatně obě dámy se narodily ve stejném roce a tak společně občas slavili i v rozhlasovém přímém přenosu své narozeniny.
2: Všimli jste si, jak jsem taktní, neřekl jsem celou dobu, která je starší, která je mladší?
3: Já to vím, ale ona.
4: Mě to Pavlína... Pavlinka mi hned řekla, teď v šálách, nedá se nic dělat, seš starší.
3: Ale ustála to krásně, přišla, víš?
4: Představ si, že já to tvoje jubileum totálně prošvihávám, protože já jsem si myslela, že je tě o hodně míň.
3: Ale víš, že já si to taky myslím. No, to ale je... není to pravda.
4: O sobě.
3: No o sobě.
4: Já taky mám tuhletu chybu.
3: K neuvěření tohleto, no.
4: Ano, tak ano. Není to chyba, je to výhoda.
2: Ne, já jsem řekl, že my ten den a měsíc neprozradíme. Zůstaňme u toho, že vám bude 70. Já bych, ano, zachoval dekorum toho našeho dnešního
3: topa. To je decen.
2: Ne, den a měsíc, to se nesmí říkat, ještě rodné číslo tady padne a zavřou mě, že jsem porušil nějaké údaje vaše osobní. Jak to berete? Jak se chystáte? Vám se ty kulatiny blíží? Jste ty typy, že jako už pečete, smažíte, svoláváte rodinu, nakupujete lampiony, bude to nějaká velká oslava?
3: No, já slavím permanentně, už léta, pořád. Já si myslím, že slavností není dost v tom všedním toku dnů a že je potřeba ty slavnosti si připravovat. Naopak je, jo, prostě neustále furt něco slavit, aby bylo na světě dobře. Protože všední dny, no co, že jo, práce a tak. A teď je potřeba si to ozvláštňovat. Takže já už se v těch oslavách skoro nevyznám.
2: Ano.
3: A poněvadž Ivuška je šikovná, to ještě o tom pohovořím, jak je šikovná, ta stačí, to je vlastně taková údernice. No tehdy ještě, když jsme se prvně poznali, to údernice to bylo, no, že jo, to bylo.
2: Jste někde na brigádě jste se poznali, nebo co jste?
3: To nebyla brigáda.
4: To byly kulturní brigády,
3: byly
4: to jedna za druhou.
3: Byly kulturní, my jsme byli šťastní, že jsou aspoň nějaký. No a Ivuška ale přitom ještě pracovala na jiných stavech a to já pak řeknu, co všecko ona umí, jo. Ona je zručná totiž. Ona je velmi zručná.
2: Ne, já bych tím klidně začal. Chvalte se vzájemně, protože nevíte, co jsou věci. Člověk si vezme encyklopedii a přečte si, kde jste hráli, co jste natočili. To všechno víme. Ale tyhle ty věci ze zákulisí, jo? Tak co nevíme o Ivě Janžurové? Je zručná.
3: Pozor.
2: Pekla tedy nejenže rodině, ani sem nepřinesla, ale přesto, co teda umí?
3: Ivuško, dávej si na něj pozor.
4: Dávám.
3: On zas vydá... Počítám do půl roka další knihu.
4: O tom, se z nás vytáhnou, jak, co ještě nemá.
3: No jistě,
2: neurečte se, ale...
3: Janžurová, zručná.
2: Ne, mým objektivem zaměřují mnohem starší herečky, než jste vy dvě.
3: To ještě je něco takové.
2: No, už právě není, ale vzpomínáme na ně, víte? Ale...
3: Máme to posichrované, no. Evuško. Ne,
2: ale za 50 let já budu říkat, já je znal. Já byl s něma na narozeninách, ale neodbočujme k propagaci mé knihy.
3: Ale proč ten minulej čas, teď mi přijdem. Já se tak strašně na to těším.
2: No, ale pozor,
3: až už nebudete slavit narozeniny a budou to jubilea.
2: Až už tady nebudete, že řekne, jo, až už tady nebudete.
3: Přivedou toho Cibulku.
2: Přivezou.
3: On už nás nebude poznávat. A to teď Hůčičku, teď mu upadne a my přeskočíme. Tady mistře Hůčička. A nemohli byste nám na poslední chvilku podepsat ještě tenhle ten kalendář, tu knížku. To jste kdysi napsal, on to taky nepozná už. A Ivuško, na to já se těším.
2: Pozor, já jsem si říkal, netleskejte, tady vůbec není čemu tleskat. Já jsem si připravil dva papíry, první je ten, jakože na sebe budeme hodní. Dobře, když jste začala, Pavlíno, vytahuji druhý papír, tady jsem si na vás něco zjistil. Ne, vážně, to tak, co nám povíte o Ivě, co nevíme, o mě už jsme si toho řekli dost, ale co teda je zručná, tak štrikuje nebo míchá maltu a staví domy?
3: No pozor, to je skoro, no ano, no to všecko umí. To ona umí. A já třeba, když jsme točili, nevím, jestli se to ještě pamatuje, ale já to říkám.
4: No,
3: Námluvy komtesy Gladiol.
4: No jasně, to
3: my
4: si
3: jsme
4: pamatuju.
3: Byli na nádherném zámku v Hořovicích.
4: Ano.
3: Tou dobou byl trošku zanedbaný, on tam byl nějaký účni taky a tak, ale přece jenom pořád tam byl nádherný nábytek a byl intarzovaný. Trois couleurs.
4: Ano,
3: jo?
4: Ano, ano.
3: Intarzie, trojbarevný. No jak se diví.
4: Ano.
2: Já, mě to nevysvětlujte, já intarziu ve volných chvílích pravidelně.
3: Pozor, ale ta Iva, všechny ty pauzičky, kdy my jsme jako chodili různě kafíčka, kdyby jenom kafíčka, a tak jsme si užívali, že je chvíle pauza, tak Iva ne, tuštička papě a obkreslovala si ty interiéry, a to víš, na těch židlích a křesílkách, a že to doma zkusí. Já jsem přesvědčená o tom, že to zkusila. No tak ono to chce lupenkovou pilku, taky ten materiál, to ono všecko umí si poschánit. Teď je ještě otázka, jestli došlo někdy k realizaci.
4: No, já jsem to chtěla vykrádat perletí a ona mi ještě nepřišla.
3: A to je z Žirovnice.
2: Jo, takhle, no jinak a už
3: tam
2: by...
3: Je, tam je perletí.
4: Ty jsi komputer, Pavlíno, ty víš všechno.
2: No.
4: Já na rozdíl od tebe nevím nic.
3: Kde jsem se
4: jak
3: narodila?
4: Jak si to můžeš pamat, nevím.
2: V Praze.
4: V Praze, víš.
2: No jo.
3: Nestýč se ptát.
4: No já se budu
3: přišel
4: ptát.
3: Přišel čas, že se pořád ale... ptáme.
2: No.
4: Jak si může pamatovat, kde jsem se já
2: povídejte
4: narodila?
2: Si, já vám řeknu, až bude poledne. Já tady taky, víte co?
4: Já vám řeknu, já z velké hlouby paměti bych jaksi vyzdvihla jednu základní vzpomínku nebo základní kvalitu, kterou Pavlínce jsem vždycky záviděla a obdivovala a ona to tady dneska už dokonale předvádí. Ona je úžasně inteligentní, pohotová a vtipná a dovede to ještě profesionálně prodávat, takže já, když jsem viděla tvoje rozhovory s Mildou Kopeckým, s Horníčkem si taky dělala?
3: Taky.
4: A s kým ještě?
3: Se všema.
4: Se všema. Vy jste cestovali po různých zámcích a takových, že jo, pamětihodných místech a já jsem to vždycky sledovala, protože jsem obdivovala, jak seš šlák, fertik, jak se říká česky. A všecko si vždycky zvládla vedle těchto těch mistrů, jako kterých jsme se báli trošku. Já nevím, jestli ty jsi
3: já
4: se bála.
3: Já se bála strašně, no, jako no. Čert. Ale právě já jsem věděla, že to nebude jen tak říkat scénář, data a tak. No. Těm se vyhybali, jo? Protože to nechtěli konkréta sdělovat. Oni měli myšlínky, ale je to pravda, že měli. Jo? To všecko, to byly třeba Jiří Sovák.
4: No.
3: Ten, to byl člověk, který přemýšlivý všechno věděl a k tomu ještě člověka ničil, jo. Takže on, když pak jsem se dala do těch dat, letopočty a tak, a teď jsem říkala ty fakta, který on pomíjel, protože to bylo pod jeho, jak se teď, ne jak se, jak se na vyšších místech se říká, pod rozlišovací schopnost se to, jo. Tak. To on pomíjel a čekal, co ze mě vypadne a zlobil toho. Jo. Takže oni to byli partneři, kteří mě skutečně udržovali při svěžesti. Já byla na čihadle, neustále, ale to byli všichni, Miloš Kopecký taky. On řekl svý, co si myslí a pak se na mě podíval, no a teď... A teď šli století a všechno tohleto. A on to pak přizdobil. No. Bylo to ale krásná práce, byla taková poučná a pravda je, že to bylo cvičení. Chybějí mi, pánové. Tyhle mi chybějí.
4: No, strašně, no, strašně. No. Ale důležitý je říct tady dneska, že ty jsi skutečně obstála na jedničku s třema hvězdičkama. Byla jsi vždycky výborná. Fakt.
3: Eva už je právě v té úžasné fázi, že chválí a tohle. A kdybych já se teďko zeptala, krásně mluvíš, a o kom? A ona si nespomene o kom.
2: Já bych jenom, že vám do toho vstupuju, jo, ale rád bych připomněl, že jsem se jenom asi před 15 minut zeptal, jak budou slavit narozeniny.
3: Ale tak já prostě slavit nebudu, protože víte co, já mám jeden pocit, a teďko vážně, že takovýhle narozeniny, pravda, říkají kulatý, proto jsme tady jen dvě na tom kanapátku, jsou zakulacený ty narozeniny. Jsou závažní, ale jak tak nás dvě vidím, My to tak neberem. Vůbec si to neberem. A navíc, ono to není důvod k nějakému slavení, aby člověk juchal a teď prostě a pek, ono už ty buchtičky, ale to už si neodpáře, ale já neupeču ani buchtičky, taky to neumím, ale já prostě si myslím, že to je spíš chvilka, kdyby člověk měl jít do sebe, eventuálně kdo ještě může kleknout s vyhlídkou, že se zase vstane, že jo, a nějakým způsobem se zamyslet dovnitř sám a poděkovat. Poděkovat. Já nevím, jak kdo to má, že jo, to je otázka volby, tak já budu děkovat takhle vzhůru a budu říkat, zaplať pánbu, to je krásný a kéž bys dopustil ještě, mně by se to tak líbilo, kdyby to tak mohlo pokračovat. Děkuju. A takhle to bude.
4: Pod to se můžu podepsat.
2: Ano. Je to podepsáno, vy jak jste vzlížela, Pavlínko, vzhůru?
3: Já teď... No to jasný, že jo. To, v rozhlase to není vidět, ale já to řekla tak, že...
2: Ne, tak ano, já vzhlédnu teď do zákulisí, protože on ten zpěvák už je docela nervózní vzadu, co čeká. Ne, my jsme si říkali, koho pozvat, aby vám zaspíval k vašim narozeninám. A protože rozhlas...
3: Někoho úměrného.
2: Někoho úměrného věku, nebojte
3: se. Ale to nebyl nějaký blázínek.
2: Ne. My jsme chtěli nějakého zpěváka českého, který je starší než vy dvě, abychom vás neurazili. To je celá řada zpěváků.
3: On přijde sám?
2: Nebo... On přijde... Ne. Zas tak starý ještě není.
3: Aha.
2: Ano, my jsme si říkali, že rozhlas, protože je štědrý. Já jim ty mikrofony vemu, nebo štědrý nepřijde vůbec nikdy. Jo, abychom byli štědří k vám, tak přichází, dámy a pánové, pan Karel Štědrý.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Show ve dvou. Jeden z mnoha veselých duetů, jak si je společně zaspívali Karel Štědrý a Pavlína Filipovská. A věřte, většina z nich byla z varietního nebo cirkusového prostředí. Jsme Ačka, Velká show nebo Pro všechny v sálech. Karel Štědrý s Pavlínou Filipovskou na sebe prostě slyšeli. Taky dlouholetí přátelé. Ale řeknu vám, dlouho jsem netušil, že Karel Štědrý měl tak trochu nablízko i rodově k Tomáši Tepfrovi. Oba to prozradili svého času v jednom z pořadů rozhlasového cyklu U kalicha.
2: Karel Štědrý, to jsme
3: pomlčka bratranec.
2: No, my si to říkáme, my jsme hledali v rodinných
4: panách. My jsme klečili, lezli jsme po kolenu, každý přines jako rodokmeny a ty stromy, jak se to větkovalo. A hledali jsme místo, kde se ty naše babičky a dědečkové setkali,
3: ano.
4: Protože jsme zjistili, že oba dva máme
2: společný příjmení v nějakých předcích. No tak už jsme to potom nechali.
3: Počkej, Karel, jo, příjmení.
2: No příjmení, ne.
3: Já si říkám Karel, Tomáš, příjmení, promiň.
2: Ale někde se prostě jejich kráva napila z naší louže, veď, nebo tak nějak to bylo.
3: To se mi vždycky líbilo, to co si řekl teď.
4: A byla krásná scénka, jestli můžu.
2: No.
4: Protože si vzpomínám, že to byly Valdový kulatiny, myslím, tuším, že to byly...
3: Myslí Valdu Matušku samozřejmě.
4: Valdemara Matušku.
3: Ano.
4: A měl koncert v Lucerně a pak jsme šli na raut a přede mnou šel Tomáš a nandaval si tak jako přiměřeně.
3: Tedy hodně,
4: a já mu povídám, prosím, jich jsou tak laskavej. Nesežerou mi to všecko. Moje babička Ornsteinová by se v hrobě obrátila. A Tomáš povídá, já mám taky babičku Ornsteinovou. No tak my jsme příbuzní, padli jsme si do náruče a bratranče. A od té doby jsme bratranci.
3: Takže ty se mrveš rodinu.
2: No jasně.
3: Ty se mrveš rodinu, ale takhle půvabnou rodinu, to beru. My tedy ještě, ne, ale my tedy ještě chvilku bychom měli čekat, protože my čekáme samozřejmě dneska výjimečně ještě dámu.
2: Ty jsi se dostala k zpívání a k divadlu jak? Přes co? Nebo co jsi původně chtěla dělat? Nebo rovnou si?
5: Čirou náhodou a štěstíčkem velikým, protože vlastně, když Semafor vydal v Mladém světě, v Mlaďáku pro nás, Mlaďák, to byla podpultovka, to každej čet, i ty malinkatý všelijaký poznámečky, a právě já jsem si v té malinkatý poznámečce přečetla, že hudební divadlo Semafor hledá hlavní postavu do své hudební komedie. Já neměla vůbec, no ano, tak to pro mě vyznělo tehdy. A já jsem si říkala, no, ale poněvadž jsem byla čerstvě vyhozená od zkoušek na Damu, což pánové nevědí vůbec, jak to vypadá, když vás vyhodějí, jak je člověk zlomený celý a takovej nešťastný, to není tady pan inženýr, tady jsou samý vzdělanci, já jsem naturščík, pánové, a já jsem si říkala, pozor, ale já jim ještě ukážu, pak mě naštvali. Ale já se musím vrátit na kmen,
3: no,
5: protože to povídám.
3: Ano, na kmen.
5: Já jsem se prostě rozhodla, že ten konkurs navštívím. A já jsem se vypravila, hledala, až jsem našla ten průchod. To byl takový jakoby opuštěný biograf. Tam dlouho nikdo nešláp. Za prášino,
3: vybydleně
5: takový, poházený papír.
4: To tam ještě ani nebyl ten nevěstinec.
3: Ne, ten je tam teprve půl
5: teprve
3: roku.
5: Teprve teďka,
3: jo, tak
5: to byla smutná ulice původně, to teprve teď je tam veselo, to nevíš, a to přejdeš na druhou stranu, zase je tam veselo, zase na druhou stranu, tam stojíš v cylindrech. No, mě nezvou, to je pravda, ale jako chlap bych tam nešla do té ulice v žádném případě. No, na kmen zase, Pavluško, zpátky, pojď, Karel Štědrý, ten to zná a už na mě kouká vyčítavě. No, tak jsem tam nakonec vešla, protože ta touha po úspěchu a hlavně usvědčení pánů profesorů, že udělali velikou chybu
3: že
5: a že
3: pomoc
5: přišli, jo, na Akademii muzických umění, že mě nevzali. No, tak jsem tam šla. po těch schodech taky špinavých, nepravděpodobných, do sálu, který vůbec nevypadal jako divadlo, natož pak hudební, nikde židlička, nikde nic, jenom pološero a v tom pološeru stálo pianínko. Takový, ale taky vypadalo to, že má svý za sebou už. No jo, okopaný chudinko, použitý mockrát. A u něj seděl hoch, ovšem mladý, čupřina, jak ze škatulky. Vidím to do dneška v bledě modrý košilce, čistonkej, vonavej už na dálku, a byl to Jiří Šlitr. A kouk, co se směješ? Štědrý se může popukat tady. Vždyť je to pravda všechno.
4: Já si vzpomínám, jak jsem se včera díval v televizi na Pilarku, jak říkala, jak přišla na konkurs a zpíval Nucadín, a jak tam seděli dva lidi, jeden z nich byl Valda, ten se zvednul a odešel a já jsem se mohl potrát smích.
5: A to vypadá jako, že je to něco proti Moravě, nezdáte?
3: Ne.
5: Zdá se vám, že pan inženýr si docela dovolí.
3: Pavlíko, pan inženýr se trošku rozjíždí.
5: No a já na kmen, on mi to teď pohatí. No. A ten Šlitr, ten vám měl v obličeji takovej sice mladistvý, ale strašně zklamaný výraz. Protože oni čekali nával. A on si říkal, když to dáme do mladáku tady, ty holky, to bude sled těch nejkrásnějších z Prahy a okolí, jo? No, ono nic. A ono jsem se přišourala já, teď už trošku vyděšená, kam jsem to vůbec vlezla a co mě asi tak čeká. A že on seděl u klavíru, to už vůbec mě téměř znehodnotilo, pač jestli jsem s něčím nepočítala ve své mladistvé naivitě, že v hudebním divadle asi budou chtít, abych zaspívala, tak to mě najednou doťuklo. Tak jsem se tam jako blížila, ten Šlitr ze zoufalství řekl, no šla jsem. Monikal pro jistotu nevěděl, co to jde. No, a protože jsem přišla opravdu jedna jediná a poměrně jsem naznačila zpovzdálí, že třeba tu písničku základní, zásadní mýho života jsem pochopila a vlastně jsem se ji naučila z úleku už tam u toho pianinka, tak si mě nechali, no.
3: To byla včera, neděle byla.
5: No jo. No,

0: Já jsem chtěl říct jednu věc, že ten semafor, opravdu to bylo amatérský divadlo. Hmm. Tam byli opravdu amatéři a fandové na písničky, na muziku, vymýšleli blbosti, vymýšleli fóry. My například, když jsme začínali toho Člověka z půdy, tak já jsem dělal jevištního mistra, někdo dělal, já nevím, inspicienta, někdo...
1: Já jsem šila kroužky k oponě.
0: No, vidíš to. Takže my jsme všichni jako přiložili ruku k dílu v tom semaforu a ten amatérismus jsme vlastně nahrazovali tím nadšením pro to divadlo.
1: Já jsem prostě dostala tu příležitost, což u tohoto řemesla, pánové, vy všichni mi to dosvědčíte, to je potřeba, abyste našli spřízněnou duši autora, režiséra, člověka, který mu stojíte za zamyšlení a něco vám nabídne, no. To se to potom pracuje.
2: Ty jsi mi připomněla jednu, promiň, s tím režisérem mi připomněla jednu anekdotu, já nevím, jestli ji znáte.
1: Já věděla, že tady...
2: No ne, to musím, ale tady, oni došlo. Jsou dobrý, víš. Jak no, přijde určitě. Ten chlap do toho zverím, jak se říká, bych chtěl papouška. A oni říkají, máme tady krásně, a ty kapřiny jsou takovou korelu velikou, nádherně vybarvenou. A on říká, no to je krásný papoušek, co stojí? Říká, 40 tisíc. Počkejte, 40 tisíc za papouška? Říká, no pozor, tenhle ten papoušek umí Shakespeareovy monology v originále, v angličtině. No to je nádherný. A máte ještě něco? Říká, máme tady za 80 tisíc. Ale počkejte, a ty přinesou ještě většího nádherného vybarveného papouška. A on říká, a co tenhle ten umí? Říká, pozor, ten umí nejenom toho Shakespearea v originále, ale ten umí taky Rostanda ve francouzštině, Cyranův monolog, to si poslechněte. Říká, no to je úžasný. A máte ještě něco? Říkám, tak máme tady za 200 tisíc teda. A teď přijde takového vopelíchanýho, nebo jako v jedno křídlo mu visí dolů, malýho, špinavýho, celýho zanedbanýho, smutného. A říká, počkejte, a kolik že stojí? Říká, 200 tisíc. Počkejte, a co umí? Říká, tak tenhle konkrétně nic, ale ten ty dva režíroval.
3: To je.

0: se nač, hrát by taky si dřep, přesto zní jeho klepoty klep.
1: Pro všechny v sále.
0: Proč ty, herče, kuple?

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: V dobách, kdy se slovo moderátor tolik ještě nepoužívalo, byla Pavlína Filipovská o to víc půvabnou průvodkyní nebo konferenciérkou v televizních i rozhlasových pořadech. Však si jenom vzpomeňte na ta oblíbená televizní vlastivědná a historii popularizující Dostaveníčka v režii Zdeňka Podskalského. Vidíte, Pavlína Filipovská tam nemohla chybět. Stejně jako třeba vedle svého tatínka při vzpomínkách na Osvobozené divadlo, anebo zase jindy v Hradešinské ulici v Praze, kam přišla na návštěvu k Miroslavu Horníčkovi.
2: Leden by měl být měsícem rekonvalescence. Pop music i smažená ryba se salátem, moravanka i pečená krůta, koledy i cukroví vykonali své. A je teď na čase vyhledat ranhojiče, mastičkáře, který by namíchal ten správný hojivý balzám. Lék na zjetřenou mysl i útroby. Já o jednom vím, a jak už tak jde život, tak v jeho neštěstí jsem nalezla štěstí. Jinak je totiž mistr k nenalezení, k nepolapení, k neuchopení, nedovolání a nedozvonění. Chce-li ho někdo zastihnout doma, je třeba napřed se domluvit s traumatology, aby ho nějak fixovali. Třeba do sádry. A potom už je to jednoduché. Zvonek zvoní, dveře se otevírají a laskavá, všechápající paní domu Běla nás uvádí k sádře, ve které načas uvízl Miroslav Horníček.
3: My bychom potřebovali recept. Na nějaký koktejl, kde by bylo něco pro zasmání, pro radost, na bolest, na trávení, zkrátka...
4: Dietu.
3: Tak nějak.
4: Ano, takovou mírně okořeněnou dietu.
3: Ovšem hudební.
4: Ovšem hudební. Čili vy se mě ptáte na můj recept, anebo na to tedy,
3: no,
4: co mám rád.
3: No, čím se hojíte?
4: Čím se hojím? No tak... Pokud jde o hudbu, tak ono to je tak, víte, já vždycky říkám, odpovídat na tyhle ty otázky anketní, jako třeba, kterou hudbu máte rád, tak je trapný odpovědět třeba přímo, dejme tomu Beethovena, nebo Smetanu, nebo Bacha, to je málo, to nestačí. Já jsem proto odpovídat takhle, třeba druhý Razumovský kvartet e-moll Ludvíka van Beethovena, zvláště pak provedení Amsterdamského komorního smyčcového kvartetu, a zvláště pak druhá věta, protože tím zaprvé dáš najevo, že znáš Beethovena, že znáš jeho komorní skladby, že víš, v jaké tonině je napsaný druhý Razumovský koncert, kvartet tedy, a že ještě dáváš přednost Amsterdamskému královskému kvartetu. A zvláště pak druhé větě, ano. Protože ta první a třetí se jí moc nepovedla.
3: A konečně potom taky vypudíš redaktora, protože na to už se nedá nic říct.
4: Ne, to člověk se najednou projeví jako vrcholný znalec, ba dokonce jako jemný šmekr, tedy jako fajn šmekr, a oslní tím, takhle se má odpovídat, či ptej se dál, Pavlínko.
3: Tak to bychom měli, ten
4: to
3: koncert,
4: bychom měli.
3: To jsme, a co ano. Takhle pop music?
4: Děkuji za optání, přeju jí všecko nejlepší, opravdu, ano.
3: No tak hlavně zdraví, ale
4: hlavně
3: koho
4: zdraví
3: bychom si vybrali
4: a hlas.
3: Třeba?
4: No tak já nevím, kdo všechno je zařazen pod ty zpívající a hrající popy, ale kdybych já si měl vybrat, nebo on je to takhle, ještě takhle bych to řekl. Podívej se, lásky jsou buď platonické, já můžu někoho milovat celý život a on se to vůbec nedozví. A nebo ho můžu milovat tak, že si ho vezmu a on se to sakramensky dozví, že jo. Láska je buď platonická, já ti můžu říct, já miluji Beethovena, já nevím co všecko, ale dokázat to, to jest mít to doma, skutečně to poslouchat, a nebo s tím člověkem dělat, tak jako já, když už mě o té pop music dělám s Pavlem Popkem, no tak to už není platonická láska, to už je potom přímo spolupráce a soulad takovej pracovní.
3: To je umělecké manželství a to potom tak. O sobě už víte všechno.
4: No tak
3: jste
4: já doufám,
3: si zajímavý
4: že ne.
3: Ještě?
4: Ale
3: to
4: jo.
3: Se Popka zeptám potom.
4: To se může zeptat Pavla, on o mě rozšiřuje ve svém programu pomluvy, on říká, že neumím hvízdat. V čemž má pravdu, jinak doufám, že toho moc neříká o mně.
3: A ty o něm říkáš, že neumí zpívat?
4: Ne, to já, pardon. Ne. Naopak mám Pavla velice rád, protože při jeho zpěvu mám čas a klid tu písničku poslechnout. Což se mi málo kdy stává, protože třeba pro přemíru pohybů, efektů, kraválu, ohňostrojů,
3: kouřů
4: a tak dále, mě někdy písnička unikne, což je naopak klad toho všeho kolem. Ale Pavel zpívá klidně, věcně a vypravuje mi písničku, proto mám rád. Můžeš mi něco dát od něj?
3: Ano, necháme ho vyprávět.

0: tak jsme si povyprávěli s Pavlem Bobkem a můžeme se ubírat tvým hudebním světem dál.
1: No tak, můj hudební svět, já jsem před jistým časem najednou propadl hudbě a tehdy jsem se odebral za odborníkem, za profesorem Iljou Horníkem a svěřil jsem se mu s tím, že si začínám kupovat desky, poslouchat hudbu a tak. No, on má blízko chalupu mě, tak přijel za mnou, já za ním, dal mi první lekce takové, pokusil se mi vysvětlit, co to je sonátová forma, ovšem marně. A on sám pronesl o mě klasickou větu, on říkal, to je zajímavý, Horníček poslouchá Stravinskýho a Janáčka. A přitom se mě ptal, co jsou to a proč jsou vůbec tóniny. Jo. I to se mě snažil vysvětlit, i to marně. Ale když si prohlédl jaksi mé desky, které mám jednak tady, jednak na chalupě, tak říkal, no počkejte, to není, to mi neříkejte, že jste laik a začátečník, tohle je diskotéka jaksi odborníka. No tak já si teď kupuju muziku, poslouchám ji, sfandil jsem se do toho. Mám tady všecko možné od Bély Bartóka přes toho Janáčka až po Igora Stravinskýho. Mám tady Francouze, třeba Francise Poulenca, kterýho mám nesmírně rád. Ono se to prýmá číst, někdo říká Poulenc, ale on sám, jak jsem byl ujištěn, říká Poulenc a trvá na tom, protože je Burgundian nebo něco takového a tam se to čte bez té nosovky.
0: A co kdybychom teď zvolili autora, u kterého bychom byli jisti, jak se jeho jméno čte? Mohl by tam být i Háček, aby to bylo jo jistý.
1: Janáček.
0: Tedy. Janáček?
1: To vím, že
0: to
1: se čte.
0: To u Šmetany se Háčku nedočkáme.
1: No právě, že by byl Šmetana nebo Smeťana, to ne. No tak já jsem tvrdil Iljovi Horníkovi, že mám rád především tedy orchestrální skladby a že co je mi uzavřeno a asi bude uzavřeno je komorní hudba. Ilja Horník mi řekl, že to je nesmysl, že přijdu i na to jednou a ta moje, nechci říct nedůvěra, ale ta neznalost nebo ta bezbranost a bezradnost před komorní hudbou se u mě prolomila právě Listy důvěrnými od Leoše Janáčka. To byl první smyčcový kvartet, který jsem si pustil, který mě chyt, protože jinak Janáčka mám rád. Já když jsem byl v Plzni u divadla, to bylo za války, tedy za druhé světové války, aha, pozor.
0: A u kterého jsi byl za první světové?
1: To jsem ještě hrával Stylem, aha, to jsme jezdili ano. Venku.
0: Děkuji.
1: A tak za druhé světové války jsem byl v Plzni u divadla a chodil jsem na všechny reprízy Pastorkyně. Jenůfy tedy, jo. On i Janáček pro někoho je ještě disharmonický, pro někoho už konzervativní třeba.
0: Nebo dnes už téměř znárodnělá Carmen.
1: No, byla vypískána.
0: Byla vypískána ano, tehdy, ano, jako ano. Něco neposlouchatelného.
1: No, to byli dědové těch, co pak vypískali Stravinskýho Svěceněra. To je v rodině vždycky, to je samozřejmě. To se dědí z děda na syna. Tak s hudbou je to jako zvláštní. Já sám třeba, a to mě Hurník na to upozornil, říkal, víte, musíte si zvyknout, že budete určité lásky zase jako opouštět, tedy v hudbě, a určité nové získávat. Protože každý člověk má svoje lásky a taky svoje antipatie.
0: Protože je člověk.
1: Protože je člověk, ano. A já si myslím, že ono jde o to být, abych tak řekl, tolerantní, schovývají, smiřitelný a nic neodmítat. Podívej se, když si vezmeme jídlo, tak pod pojmem jídlo rozumíme všem, co, kde, kdy lidi jedí na celý zjedě. Včetně toho, že někde pojídají mravence nebo kobylky, ovšem náležitě upravený, že jo. Já sám jsem zápasil právě v té Francii třeba s tou bouillabaissou, ale pustil jsem se do ní, s olivama zápasím dodnes, olivy mě dělají nedobře v ústech, ale říkám si, máš rád Francii, musíš jíst olivy. A s hudbou je to taky tak. Víš, velice moudrá slova napsal fotograf Sudek, kdy napsal, že když poprvé slyšel Janáčkovou hudbu, tak nevěděl, jestli ještě laděj, anebo jestli už to je skladba.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dnes ještě stále čtvrtek 28. května a od mikrofonu Noční linky vás zdraví Jana Chládková. Nyní máme před sebou dvě společné hodiny na téma Moje oblíbená kniha. O téma si napsal jeden z vás, posluchačů Noční linky, a mě bude zajímat, které knihy rádi čtete, kterého autora jste si oblíbili, jakou knihu jste měli nejraději v dětství, v mládí, v současné době. Stále čtete knihy v papírové podobě, které si můžete osahat? Dáváte přednost novým technologiím, čtete knihy z čtečky? Dáváte knižní podobě přednost před zpracováním některého z románů do filmové podoby? Pokud ano, tak proč? Volat můžete na telefonní číslo 731 800 900, také mi můžete napsat, a to na adresu linka@rozhlas.cz, a na tuto adresu posíláte nejenom příběh dnešnímu tématu, ale také své nápady na náměty na témata, které byste si přáli slyšet v některé další noční lince. Teď už vám popřeji jenom příjemný a nerušený poslech i večer.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku s Janou Chládkovou, kde se budeme věnovat vašim oblíbeným knihám. Kniha je médium zaznamenávající informace za pomocí písma nebo obrázků. Tradičně je to sešitý nebo slepený svazek listů, nebo skládaný arch papíru, kartonu, pergamenu nebo jiného materiálu, popsaný, potištěný nebo prázdný s vazbou a opatřený přebalem. Starší podobu knihy byly svitky nebo hliněné tabulky. V 21. století je stále více rozšířenou formou knihy elektronická kniha. Kdo se dovolal jako první na toto téma na linku 731 800 900? Tou první volající je paní Anna z Miroslavy. Dobrý večer.
1: Krásný večer vám přeju, paní Jano, a všem posluchačům a taky zvlášť zdravím ty své zpřízněné duše. No musím říct, že když jsem ztratila zrak před 21 lety, tak to bylo jedna z taky z nejhorších věcí, že jsem nemohla vzít do rukou knihu a přečíst ji, protože jsem byla velký čtenář celý život.
0: Ano.
1: A musela jsem se s tím smířit, takže zpočátku jsem vůbec nevěděla, jaká by vedla cesta k tomu, abych si mohla něco přečíst nebo to, ale pak jsem mě byla nabídnuta Tiflocentrem, že je taková možnost půjčovat si audioknihy, a to byly tehdy ještě pásky. Jo? Takže jsem toho hned využila a první moje, pamatuji si to dodnes, že poslední knihu, kterou jsem četla ještě očima,
0: ano,
1: tak byla kniha o Betty McDonaldové Všichni můžou všechno, a první kniha, kterou jsem poslouchala jako audioknihu, tak byl životopis Leoša Janáčka. Mm. A můžu vám říct, že tehdy mi tekly slzy, že mám tu možnost, jo, zase aspoň když ne číst, tak
0: poslouchat.
1: Knihy poslouchat.
0: A pravda.
1: Mám většinou ty knihy mám ráda od českých autorů, a Alena Morštajnová a já nevím teďka všechno, které bych vyjmenovala. Mám ráda cestopisy, mám ráda knihy o zvířatech, ale mám ráda i beletrii, romány, taky vesnické romány, Karolínu Světlou a prostě na ty, teď si zrovna všechno neuvědomuji, ale opravdu kniha, nebo ta teď pro mě ta audiokniha, teď už jsou to buď to na flešce načtené knihy nebo CDčka, ale kniha je prostě můj kus života a zabírá taky část života. A já jsem jednou slyšela takovou velkou moudrost, že kniha je pro člověka něco jako pro křídla pro ptáka. Hmm. Takže to kniha umožňuje člověku, že rozšířit si své znalosti, slovní zásobu, a prostě je to kus života a věnujeme tomu kus života té knize, pokud to máme rádi. Takže tak to by byl tak asi můj příspěvek k té knize. Já neřeknu konkrétní knihu, kterou bych měla ráda. A v dětství jsem četla samozřejmě Babičku, to si pamatuju, mám ji ještě dodnes doma, vázanou v takové potažené takovou hrubou látkou, a ta Babička je tam v takovém oválném obrázku a od Palackého Dějiny národa a takové věci jsem četla, ale hodně ve mně zanechala, to mě bylo asi 10 roků, kniha, už jsem o tom několikrát mluvila, o Abrahamu Lincolnovi, to ve mně zanechalo tehdy velkou takovou velké poučení a pamatuji si na to dodnes, jak jsem to posteli, na břichu jsem ležela, jak jsem tu knihu hltala, takže tak to by byl tak asi můj příběh.
0: A já vám za ní moc děkuju, paní Ano.
1: Ke knihám. A vůbec, teď už to mluvené slovo, ale taky jsou krásné ty knihy, a když na to člověk zvykne, tak mu to nepůsobí těžkosti, že tu knihu poslouchá a že si ji nemůže přečíst a očíchat a obracet stránky. Hold, každý to máme jinak a musí se člověk přizpůsobit životním podmínkám.
0: Děkuju moc, paní Aničko.
1: Všem krásné dny a jak jsme spolu mluvili, trošku toho deště,
0: přesně
1: nebo hodně
0: tak,
1: toho deště
0: přesně
1: by bylo,
0: tak.
1: Ale zase, aby nepůsobil nějaké těžké.
0: Povodně, přesně
1: no,
0: tak.
1: Takže tak v dobrém.
0: Dobrou noc a děkuji ještě jednou naslyšenou.
1: Mějte se krásně, dobrou noc všem přeji, nashledanou.
0: Přidám trošičku taky do mlýna, jak se říká. Přiznám se, že jako paní Anička teď spíš knížky poslouchám v autě, protože to je asi jediné, kde mám trochu času v současné době. A moc mě to mrzí, zrovna půjčila jsem si knihu od Nadi Konvalinkové s tím, že si ji na dovolené přečtu. Co myslíte? Ani tam jsem si ji nepřečetla. A dřív jsem tolik četla. Ale můj kolega, než jsme začali vysílat, kterého jsem střídala, tak mi řekl Petr, že je to proto, že máme těch výjemů tolik za ten den. A to je pravda. Když se tak zamyslím, co jsem už všecko dneska absolvovala od rána, tak si říkám, je to tak. A když potom přijdu v jednu ráno domů, už nemám sílu na to číst knihu. Je to strašná škoda. Dělali jsme si legraci, kde ty knihy všude máme, že je máme u postele. Prostě u mě v domě se všude válejí knížky. Ale čtu jich x najednou, abych vůbec něco přečetla. Ale knížku, kterou miluji, anebo vůbec autorku, kterou mám moc ráda, je Hana Marie Kernerová, která se narodila v Litoměřicích stejně jako já. Byla zdravotní sestrou, já jsem ji dokonce měla jednou jako hosta, a to u Honzy Rosáka, tehdy v Tandemu. A já jsem si zamilovala její knihu Heřmánkové údolí. Potom jsem jí vřele doporučovala celé řadě lidí a musím říct, že mi nikdo neřekl, že by se mu kniha nelíbila. A to Heřmánkové údolí je vlastně opárenské údolí, které se nachází blízko Lovosic u Velemína. A já to tam miluju, protože už jako od malička jsem tam chodila s rodiči, pak jsem tam zažila na vysoké škole prostě kurz, který jsme tam tehdy měli, braný kurz. Dokonce se mi tam vdávala kamarádka, které jsem byla za svědka. Takže na to Heřmánkové údolí alias Opárenské údolí mám krásné vzpomínky. No a Hana Marie Kernerová je taky autorka Andělské tváře, filmu, který byl velmi strhán a já si myslím, že zcela neprávem. Jsem zvědavá, jestli mi dáte za pravdu. Knížka je samozřejmě krásnější, jako většina knih je samozřejmě daleko poutavějších, i když můžou být výjimky, že se film zadaří natočit velmi dobře, ale přece jenom se tam nevejde všechno tak jako do té knihy. Ale osobně si myslím, že Andělská tvář, kterou produkoval Jiří Pome a taky si sám v ní zahrál jednu z hlavních rolí, nebyl tak šílený film, jako Zdeňku Troškovi vyčítají. Já si myslím, že natočil krásné pohádky, ale mně se asi nejvíc líbila trilogie Slunce, seno, jahody a spol, protože já jsem si vždycky říkala, to jsme my Češi a nemáme se za co stydět, prostě takový jsme. Většinou se jakoby ti, kterým jsem to říkala, vztekali, že to není pravda, tak já říkám, ale je to pravda, jsme takový. Vystihl tu povahu úplně skvěle, samozřejmě s nadsázkou. Tak co si o tom myslíte vy, to se dozvím třeba z dalšího telefonátu. A samozřejmě se budu těšit i na to, jaké knihy rádi čtete. Teď už ale Karel Gott, Kam se schoulíš, bude zpívat.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dnes v noci se zaměříme na vaše oblíbené knihy a mě zajímá, které rádi čtete, kterého autora jste si třeba oblíbili, jakou knihu jste měli nejraději v dětství, v mládí, jakou v současnosti a jestli stále čtete knihy v papírové podobě a nebo dáváte přednost třeba novým technologiím. No a pokud třeba rádi čtete knihy a potom je sledujete na filmovém plátně, tak je nějaká kniha, která vás zaujala natolik, že i ta filmová podoba byla lepší než ta kniha, tak to mě zajímá, protože jsme si tady o tom povídali, říkala jsem o té Andělské tváři Zdeňka Trošky podle Hany Marie Kernerové, tak jsem zvědavá, co nám na téma knihy bude vyprávět paní Zdena, která nám volá z Karlových Varů. Dobrý večer.
1: Dobrý večer všem. Právě o tom chci s vámi mluvit.
0: Aha.
1: Já Hanu Marie Kernerovou mám všechny knihy. Všechno, co napsala.
0: Tak jste moje krevní skupina, máte ráda.
1: Všechno a ten film by je nádherný.
0: Vše jo.
1: Je to nádherně napsaný a i ta kniha je krásná. Zbytečně to by se psuli. Opravdu krásný je to.
0: Mně přijde, že si na Zdeňka trošku zasedli ty filmové, filmoví kritici a
1: určitě,
0: podobně.
1: Určitě, víte jak. No, tak já když tam vidím, co tam je, tak si říkám, že... nebudeme to rozebírat.
0: Nebudeme to rozebírat, ano.
1: To nemá cenu, ale ty knihy opravdu od Hany Marie Kernerové, už mám všechno.
0: No tak to mám radost. A je nějaká vaše oblíbená? Třeba líbí se vám to Hermánkové údolí, které je pro mě takovou...
1: Ano, všechno. Já jsem četla a mě potom třeba i ten Pán hor.
0: Ano.
1: Vlastně celý všechno, to je tak nádherně napsaný. Já teda nečtu jenom jí, já mám ráda ještě teda Písinky, Harod, Igos, to mám všechno taky od ní, potom Vilbura Směta, bohužel zemřel, ale mám všechny romány, co napsal, Kena Folletta čtu, takže já mám takový ten záběr i tu historii, že mám ráda knihy, já jsem hodně velký čtenář. Hana Marie Kernerová, to je prostě moje krevní skupina, jako z našich českých jí mám nejradši.
0: Teď jsem si zrovna ní zaspomínala, že bych ji zase měla do nějakého pořadu pozvat, aby zase si ji posluchači připomněli. Třeba někdo už vůbec neví, o čem mluvíme, tak teď třeba jsme ho inspirovali.
1: Ona píše nádherně. Máte opravdu. Já to tady teď zrovna na všechny ty knihy mám, je tady před sebou v knihovně, tady na všechno koukal, že mám. I potom ještě Sabina Ebertová píše dobře, to taky, to je zase vlastně ty Čechy, Morava, teda Čechy, Německo a takhle tady ta historie, mám to ráda. Všechno.
0: No moc děkuju, paní Zdeno, že jste navázala na tu moji oblíbenkyni. Děkuju moc.
1: Já jsem to zaslechla, já říkám, na tohle to prostě musím říct, protože já jsem ten film jsem neviděla, až potom jsem nějak si říkala, když jsem četla to, říkám, ježiš, a pak já vtedy říkám, ježiš, to je ta kniha, to vlastně to, co jsem četla, tak říkám, na to se musím podívat. Ne, je to nádherně zpracovaný.
0: Já jsem to fakt nepochopila, jako ten film si opravdu nezasloužil takové zatracení, opravdu ne.
1: A tak
0: ne.
1: Víte jak, tak já když vidím to, co kolikrát v té televizi je,
0: přesně tak,
1: říkám, tak. No, tak prostě, nevím, já pana trošku mám pana taky moc ráda, to je takový sluníčko, a takže...
0: A ty jeho komedie jsou prostě úžasné. Já samozřejmě potom třeba ty poslední, to se přiznám, to už jako bylo pro mě za hranou, ale fajn, když to má někdo rád, v pořádku. Ale prostě ale ta trilogie je úžasná.
1: Tam je tak vystížený, to.
0: Přesně tak.
1: Já jsem babičku, já za babičku na vesnici a to je přesně úplně,
0: ano.
1: To tak kopíroval, to všechno z těch, tak jak my jsme,
0: Přesně. A jak mu to vlastně hráli i neherci, že jo, takže to hráli dokonale prostě, protože hráli sami sebe. Bylo to fakt skvělý. Já jsem se taky bavila, říkám, jo, přesně takhle to je, když jsem jezdila k tetě na vesnici.
1: A jeho pohádky všechno, takový laskavý.
0: Přesně tak. No tak no. Moc děkuju, paní Steno. Zdravím, zdravím do Varu a přeji krásnou dobrou noc.
1: Já vás taky zdravím, dobrou noc.
0: Já přidám ještě k paní Zdence zprávu, kterou poslal pan Franc. Na nočním stolku mám 3 rozečtené a dle nálady si večer vyberu. Ve stolku je renesanční kniha Decameron, autor Giovanni Boccaccio, což je oslava lidského života, rozumu, vtipu a pozemské lásky. Jsou zde příběhy zasazené do doby morové epidemie v roce 1348, které také otevřeně kritizují pokrytectví tehdejší církve a oslavují schopnost člověka čelit osudu a vedle Decameronu leží Bible. Z chaloupky pod lesem v Bílých Karpatech zdraví noční linku pan Franc. Tak, teď tady ještě čtu, co tady píše. Aha, že něco louská už druhý měsíc, hold ono na lůžku před spaním, toho moc se nedá přečíst, ale je to fajn lék na spaní, vřele doporučuji, včetně noční linky. A teďko nevím, pane Franci, co... Od rychlíka, aha, dějiny Slovenska, už to tady čtu, už to tady čtu. Takže to vřele doporučujete a louskáte to už druhý měsíc. Tak moc děkujeme, pane Franci, i za váš tip. Co bychom si měli přečíst? No, já teda už tam mám tolik knih, který nemám přečtený, že nevím, co bych měla dřív číst. Jak vždycky babička říkala, to všechno v důchodu. No, v důchodu se to pak nestihne. To zase je plno jiné práce. To už znám od kolegyň, které jsou v důchodu, že nestíhají prý vůbec nic. Tak teď si dáme další písničku od Michala Tučného. No, vidíte, Michal Tučný, to mě hned asociace na vesničku, kde natáčel v Hošticích, že jo, Zdeněk troška a potom se vrhnu na další váš telefonát.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
3: Medicine man

0: ho měla nejraději v dětství, mládí či současné době paní Jaroslava z Prahy? Na to se budu vyptávat na lince 731 800 900 právě teď. Dobrý večer, paní Jaroslavo.
1: Tak já kdybych měla říct o tom, jaká jsem scénářka, tak musím začít tím, že jsem čtenářka veliká od nejútlejšího dětství.
0: Ano.
1: Od věcí, když jsem chodila do školy. Vždycky jsem chodila do knihoven, že jsme neměli doma rozsáhlou knihovnu. Postupem toho, jak jsem stála, tak jsem si samozřejmě knižky, které jsem si zvlášť vážila, kupovala i domů. Že jo?
0: Ano.
1: Ale měla jsem takové období, že jsem milovala vždycky nějakého autora nebo nějakou dobu. Takže jsem jeden čas četla francouzské autory a jeden čas jsem četla německé autory Stefana Zweiga. Toho jsem velice milovala. To je velice náročný autor.
0: Ano.
1: A má stále teda co říct, že jo, v každé době. A pak jsem četla se mi české autory. Samozřejmě Boženu Němcovou, Karolinu Světlou, krásno, to jsem všechno četla ve školních dobách. Já Alojze Jiráska. Ale tak, jak postupně jsem stárla, přicházela jsem k jiným autorům, Mária Remark, že jo.
0: Ano.
1: A vždycky, když jsem si některého oblíbila a něco mi to dávalo, tak jsem se snažila od něj si přečíst všechno, co bylo pro mě dostupné.
0: Hmm.
1: A teď vám nebudu dlouho zdržovat, ale povím vám,
0: ano,
1: co mě teďkon, mě je totiž už 91 let, víte?
0: No úžasný, a paní Jaroslavo.
1: Co mě teďkon, když je mi ousko,
0: ano,
1: co mě drží pohromadě, to jsou knížky z věrolékaře, myslím, že je to Sklod, že jo? Teďkonem to jméno.
0: James Herriot? O tom zrelékaři?
1: Ano, z toho dá, že se, ano, že mám všechny jeho knížky.
0: Já je miluju, miluje paní Jaroslavu.
1: Jsem schopna je číst kolem dokola, ale hlavně teda taky se k ním vrátím, když mě není nějak dobře. Protože on nejenom, že má bohatý slovník a krásný slov a veliké cítění pro přírodu i zvířata, ale i pro lidi. Prostě z té knížky člověk má jenom a jenom pozitivní pocity.
0: Ano, ano, to máte pravdu.
1: No a úsměvné,
0: tak,
1: ne smutky nějaké veliké.
0: Ano, ano.
1: Úsměvné, ale tak to líčí přirozeným způsobem, jakože to nejsou žádné divy, to, co on tam dělá, nebo jak tam ti lidé žijí. Prostě to je samozřejmý život, ale v tom životě oni jsou šťastní a to je náplň jejich života. Takže tomuhle tomu jsem propadla a přiznám se, že ačkoliv stále chodím tady do knihovny, je to už pro mě trošičku náročnější, protože já chodím s chodítkem, já už špatně chodím, že jo, tak si jich vždycky koupím, teda půjčím 5-6 najednou a paní knihovnice mi pomáhá vybírat, že jo. Já kolem regálu už taky sama nedokážu chodit, ale když potom trefí na nějakého autora, který se mi zalíbí, teď jsem četla českou spisovatelku, myslím si, že Jaroslava Černáze se jmenovala, a píše historické romány, ale je to takový jako příběh zasazený, ale do kontextu historické doby.
0: Ano.
1: To se mi líbí, že jako ta historická doba je zachovaná a v tom se odehrává lidský příběh. Tak tý jsem taky přečetla snad všechny, co tady v naší knihovně měli.
0: No, paní Jaroslavy, jste úžasná čtenářka. To teda, to opravdu, ano, klobouk dolů.
1: Je to teda taky proto, že já tím, že jsem možná toho pohybu jenom s tím chodítkem, tak s chodítkem jdu třeba někam do klubu nebo do knihovny, do krámu, ale na procházky to není, že jo? Takže jsem poměrně dost doma, mám doma pěkný byt s balkónem, no a doma čtu třeba časopis Téma, to je jako něco, co mě taky velice zajímá. A pak vždycky tu hromádku knížek, kterou si přinesu z knihovny. A kdybych mi tady scházela jedna, kdybych už to měla vyčtený, tak honem si sahám po Eriotovi, aby zase potěšil moje srdce. No, tak už jsem
0: povídala. Děkuju, paní Jaroslavo, děkuju za vyprávění o knížkách. Děkuju a přeji krásnou dobrou noc.
1: Dobrou noc.
0: Naslyšenou. Přidám k paní Jaroslavě zprávu, kterou mi napsala na e-mailovou adresu linka@rozhlas.cz paní Martina. Tak Téma, moje oblíbená kniha, mě teda opravdu natolik zaujalo, že zkusím úplně poprvé napsat. Možná zkusím se i dovolat, ale pochybuji. Je mi 50 let a posledních 9 let jsem pečovala 24/7 o tatínka. Zemřel a já zůstala jen sama s pejskem. Celých 13 let miluji úplně psychologické thrillery Bernarda Minie. Postava Juliana Hirtmana je můj úplně top charakter knižní. Tento druh knih se nedá číst Splitce, protože v každé knize je speciálně na Hitmana tuhle zrnko, tamhle větší a přidej si to čtenáři ke spisu o něm. Pak musí se člověk v těch knihách vrtat. Číst zprava doleva a zpátky, se zhora dolů a zpět křížem i mezi řádky. Pak člověk nebude úplně všemu, co autor se snaží lojovému čtenáři nabulíkovat věřit. Čtu tedy zásadně knihy papírové, protože to nejsou u mě knihy, ale pracovní materiál. Teď jsem poznala krásu umělé inteligence. No to je úplná paráda. Protože najednou knižní postava dle popisu oživla, dostala tvář a já mohu vytvářet obrazy scén, jak z knihy. Napsala Martina. Martino, děkuji samozřejmě i za váš příspěvek do Noční linky, teď už ale kapela Olympic, nech to být.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: 23 hodin 37 minut a dovolala se na dnešní téma o knihách i paní Nora z Frenštátu pod Radhoštěm. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Děkuji za přivítání, paní Chládková, a zdravím taky všechny posluchače. Já už jsem paní Chládkové říkala, že já mám dneska v hlavě, v mém mozku doslova takový míšmaš.
0: Ano.
1: Protože jsem absolvovala dneska, účastnila jsem se setkání jubilantů v kulturním domě ve Frenštátě, kam jsem dostala pozvánku.
0: Ano.
1: To už několik let radnice organizuje pro jubilanty od 75 let, 75, 80, 85, 90 a výše.
0: Aha.
1: Škoda, musím se zeptat někdy na matrice, kolik je občanů ve Frenštátě nad 90, nebo jestli tady máme někoho stoletého, zatím jsem neslyšela. Takže po dlouhé době jsem se setkala a viděla jsem tam spoustu lidí, svých bývalých pacientů, byl tam krásný kulturní program. Ale protože už co jsem přestala pracovat a jsem tady v klidu našeho domu a naší zahrady, tak už na mě to tam bylo až příliš hlučné, i když ty kulturní vložky byly velice krásné. Takže mám mozek zaplněný tím. Ale protože mě jedna moje kamarádka po telefonu s Ústí nad Labem hecovala, ať zavolám, že určitě k tomu mám co říct, protože ona ví, že hodně čtu, tak jsem si říkala, dobře, tak jenom já čtu od dětství velmi ráda, ale bylo období, kdy jsem byla zaměstnaná, tak toho času na beletrii teda moc nebylo, protože byla ještě odborná literatura a další. Za to teďka, co jsem přestala pracovat od toho roku 2018, tak si vypůjčuju knížky z knihovny. A dozvěděla jsem se tolik věcí z těch knih, že vždycky si říkám, člověče, proč to čteš? Proč si to potřebuješ ještě do toho mozku jako vsouvat? Ale ty knihy mnohé jsou tak zajímavé, protože osvětlí různá zákoutí i z toho dějinného, historického významu, o kterých člověk ani neměl zdání. A tak jsem si vybrala právě, teď jsem v poslední době četla, je to ve třech dílech od anglické autorky, Perkins se myslím jmenuje, Anglické chůvy. A to mě vám zaujalo, je to taková, by se řekl, knížka jako jednoduchá. Odehrává se to v Anglii, tam se našla jedna dáma, která v roce 1892 vymyslela takový plán a založila školu pro výchovu chův. No, co jsem se tam dočetla, jak byly vlastně miminka, když se narodili, jak byly vychovávané v takových těch bohatých rodinách a šlechtických rodinách, no to byla hrůza, to bylo otřesné. Já se divím, že ty jejich matky na to nepřišly, že vlastně dělají něco proti tomu svému dítěti, protože to bylo doslova týraní těch dětí. Jednak oni, aby si nekazili postavu, a protože stejně museli vždycky, aby porodili nějakého pokračovatele rodu, tak rodit jedno za druhým, těžké porody, umírali, to byla zase jiná problematika. Ale nekojili a najímali si kojné, ale kromě toho chůvy, které od toho miminka až do doby, než to dítě začalo mít školní věk a kdy pro něj najali domácího učitele v těchto šlechtických rodinách, tak to byly obyčejné holky, které pracovaly třeba na těch šlechtických sídlech a na těch usedlostech jako služebné a podobně, čili bez jakéhokoliv vzdělání. No jak ty chudátka miminka byly vychovávané, když to řve, ať to řve, tím si posiluje plíce, až dojde čas, tak se mu dá napít, a aby neotravovalo a nerozhazovali hračky po pokoji, až popolezli a nechtěli něco a nemluvili a neptali se a podobně. Takže tahle ta paní založila tu školu pro ty chůvy, které měly už potom i pedagogické vzdělání, i určité zdravotní, no odpovídalo to tehdejší době. Právě ty příběhy jsou tam asi těch tří chův, které ta škola vychovala, takže se to odehrávalo v letech ještě před první světovou válkou, nějak 1902, 1906.
0: Takže tuhle knihu byste nám, paní Noro, doporučila?
1: Anglické chůvy, skutečně, protože tam je ještě jednu takovou poznámku. Ty chůvy taky pracovaly v rodině anglické královny, protože se starali o děti prince Williama a Kate, ty tři, a konec konců manžel královny Alžběty, řecký princ Filip, ano, který už taky zemřel, byl taky v Řecku vychováván takovou chůvou. Je to velmi zajímavé. Člověk pochopí mentalitu té doby, jak se to měnilo, a jsem ráda, že jsem kapla na to, že takové ženy se našly, které byly osvícené a něco takového uskutečnili a propagovali, tak jako jsem nedávno předtím četla o Marii Montessori z Itálie.
0: No moc děkujeme.
1: Zajímavá knížka.
0: Děkujeme za te, paní Noro. Anglické chůvy. Moc krát děkujeme. Jo, děkujeme za tip a dobrou noc. Naslyšenou.
1: Dobrou noc.
0: Přidám k paní Noře zprávu, kterou napsal pan Aleš. Přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka tohle téma je na několik desítek hodin rozhovoru, ale budiž, budu stručný. Z dětství se vybavím a nikdy nezapomenu na dvě kultovní knihy. Neználkovy příhody Nikolaje Nosova a pohádky o mašinkách Pavla Naumana. A jelikož jsem Čech, tak samozřejmě adoruji české autory Bohumila Hrabala, Arnošta Lustiga, Ludvíka a Milana Kunderu, Josefa Škvoreckého, Ludvíka Aškenáziho a Jaroslava Havlíčka. A Bohumil Hrabal je alespoň dle mého gusta absolutní literární světová jednička. Pak samozřejmě nemohu opomenout autory Sladké Francie, slavnou pětku, například Viktora Iga, Honoré de Balzaca, Alexandra Dumase, Emila Zolu. Předpokládám, že v mé generaci není nikdo, kdo by je nečetl. Po sametové revoluci jsem začal doslova a do písmene hltat díla ruských a sovětských autorů. Byl jsem totiž postižen chorobnou nenávistí po srpnové okupaci. Jen jejich výčet by přesáhl povolených 2000 znaků. Po mém oblíbenci Bohumilu Hrabalovi naprosto top světové literatury, co naopak bytost nesnáším, jsou američtí autoři. Mám opravdu bohatou knihovnu a jsem vděčný zejména společnosti Levné knihy, která sice zanikla, ale po návštěvách odcházel jsem obtěžkám plnými taškami, protože na knihy za plnou cenu jsem nikdy neměl a mít nebudu. Ale těch titulů, které vlastním, je téměř 1000 a dodnes mě naplňují pocitem štěstí, protože na světě jen málo radostí a čtení knih na stupeň vítězů patří, napsal pan Aleš. Trochu se o tom musel pane Aleši zkrátit, aby se dostalo i na ostatní posluchače, ale vy to určitě prominete. Teď už Lucie Bílá. Děkuju ti.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: tvoj otec.
1: Jakou knihu preferuje paní Marie, která nám volá z Černošice, nebo autora, to se dozvíme v tuto chvíli. Dobrý večer.
2: Dobrý večer všem. Já bych sem vyzvedla pana Havlíčka, jeho petrolejové lampy a hlavně paní herečku Ivu Janžurovou. Je to komička a jak dovedla prostě tu svoji roli zahrát. To bylo něco nádherného.
1: Režisér Juraj Herc, jenom dodám, v roce 1971 a jenom ještě doplním, našla jsem si rychle, že pan Havlíček se jmenoval křestním jménem Jaroslav, tak aby všechny informace měly. Ano, ano.
2: Pán se zmiňoval přede mnou o něm taky. A ještě prosím vás, nesmíme zapomenout na Švejka, na Haška
1: ano.
2: A na Rudolfa Hrušinského. A jinak já jsem vyrostla na Příbramsku, tam byl Jan Drda a napsal velice krásnou knížku Městečko na dlani. Jako toho si také moc vážím.
1: No, vidíte.
2: Jinak čtu úplně všechno. A jsou to kriminalistický sborníky, jo, ať prostě je to historie. A z cizích třeba Zolu, Nana, Zabiják. A mám ráda opravdový příběhy. Ono je to někdy krutý, jo, ale ano. Opravdu člověk se z toho hodně poučí. To by bylo tak všechno, ať se dostane na další.
1: No tak moc děkuju vám, paní Marie. Zdravíme do Černošic. Dobrou noc, naslyšenou.
2: Dobrou noc, budu poslouchat.
1: Děkuju. Teď mi napadlo, že z té úplně nejaktuálnější doby sfilmovaná trilogie, tuším, že to je, já jsem teda to neviděla, samozřejmě zatím ještě životopis spisovatelky Moniové, tak docela jsem na to zvědavá, jak to vlastně sfilmovali, ten životopis. Nevím, jestli to někdo viděl už, jestli nám něco řeknete. Tak, ale teď v každém případě přečtu zprávu, kterou napsal Ondřej Černý. Krásný čtvrtek, milá Jano, mám rovnou dvě oblíbené knihy. Jednou z nich je Kolosální nápad od Michaly van Erne a další má oblíbená je Polárka Moje psí duše. Vím, že vyšla ještě jedna, ale tu jsem si zatím bohužel nestihl koupit a otázkou je, jestli ji někdy vůbec seženu, protože vyšla minulý rok v listopadu. Vám i všem posluchačům krásný zbytek čtvrtečního dne. Eva píše, moje oblíbená kniha je Vejce a já od Betty McDonaldové. Ta mi zlepší náladu, četla jsem i jiné její knížky, ale tahle je nejlepší. Děkuju samozřejmě i za vaše příspěvky, které přišly přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka. Teď nám bude zpívat Petr Spálený, mistr zkratky.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Mám radost, že dnešní téma o knihách vás zaujalo. Hojně píšete, hojně telefonujete, neustále tady zvoní telefon. Jedna posluchačka, já se podívám, kdo to byl, ať je to prostě přesné, to řeknu vám to za chviličku, tak napsala, že toto téma už bylo mockrát. Iva to napsala. Ivo, já vím, že to téma bylo mockrát, ale posluchač, jeden z vás si o toto téma napsal a já si myslím, že to je takové nekonečné téma a že se opakovat může. Takže samozřejmě, pokud vás nezajímá, je to naprosto v pořádku, ale já jsem ráda, že to hodně posluchačů zajímá. Teď už mám na druhém konci telefonní linky paní Veroniku z Rakovníka. Dobrý večer, paní Veroniko.
1: Dobrý večer, Janičko. Tak já jsem taková introvert spíš, takže bych ráda začala od dětství. Milovala jsem Robinsona Crusoe od Daniela Def, Čtyř lístky, Rychlé šípy od pana Foglara, Čtyř lístky mě, potom jsem měla ráda Stanislava Rudolfa, potom, když jsem vyrůstala, tak jsem milovala Štefana Zweiga, potom dál Styrona, Sofienu, to mám, jako to je taková moje hlavní stěžení kniha, Sofiena Volba od pana Styrona. Haló?
0: Ano, já vás poslouchám, paní Veroniko.
1: Pardon, já se omlouvám. No, dál jsem to, potom jsem měla hrozně miluju pana Kincla, Anglii, Garden Party u Královny a co tam ještě dal, ano, pana Párala, Hrabala, Fischla, mám ráda Kafku jsem milovala. Lépe řečeno, jak člověk ty knížky čte, tak ono to v té paměti zůstává a vlastně kromě toho, že to přečte, tak je tím jakoby to bohatší. Teda ještě Iga, pana Iga, Dimase, Malé ženy mě bavily, i ženské takové ty thrillery jako Stýlová, Labidle Spencer, Brownová, Krencová, Kolincová, Madisonské mosty, to bylo úžasné.
0: No, nádherný film, přesně Meryl tak.
1: Streepovou, ano. To bylo úžasné, no, tak já už zase nebudu, rušit, tak nechám. A řekla jenom jsem, že jsem si prohlížela foťák a mám tam vaší fotku v létě někde, jste podepisovala.
0: Aha.
1: Bylo to, že tam mám Ivetku Chlumskou, tam mám Patrika Rozehnala.
0: Tak možná z nějakých narozenin, paní Veroniko, bude.
1: No, mám to tam.
0: Z Poděbrad. Tak děkuju.
1: Zvědavá, mějte se krásně a děkuji vám. A jsem zvědavá, kdo bude dál volat. Děkuji vám.
0: Taky. Naschledanou. Pan Sváťa napsal dobrý večer všem linkovým knihomolům. I já se mezi ně počítám. Knih mám několik desítek a stále přibývají. Co doporučit? Zkusím to, i když je to těžké. Máte-li rádi Brno, zkuste například 100 plus 24 plus 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Avšak jsou knihy, od kterých se neodtrhnete. Yuval Noah Harari. Stručné dějiny lidstva a stručné dějiny zítřka. Stačí, že jo? Mně ne. Rád si přečtu i něco zajímavého z vědecko-populární literatury. Abych mohl zdárně luštit hádanky a křížovky, což činím. Váš Sváťa.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
3: Mám naději, že uslyšíš

0: by, jak žil bych rád.
1: Noční linka.
2: Ano, před chvílí je byla půlnoc, konkrétně máme minutu po půlnoci, kdy jsme se přesunuli do pátku 29. května a stále si budeme povídat a zaměříme se na vaše oblíbené knihy, kdy mě zajímá, které knihy rádi čtete, kterého autora jste si oblíbili, jakou knížku jste měli nejraději v dětství, v mládí, v současnosti a jestli stále čtete knihy v papírové podobě, a které si můžete samozřejmě osahat, a nebo dáváte přednost novým technologiím. Tak a pan Bohumír napsal, hned se na to podívám, co budu vykládat, když doma vidíte tu spoustu šminků, čistících prostředků, co vše ženská nakoupí ke spotřebě do domácnosti, říkáte si, je vše to potřeba? A tak teď jsem si vypůjčil v naší městské knihovině 5 domácích prostředků nahradí celou drogérii. Zkuste to zvládnout sami, chlap se zajímá o ženské věci. No a o to tak ani nejde, spíš o to, že když něco hledáte, narazíte na typické ženské věci. Téma dnešní linky je takové, že bych mluvil od večera do rána. Zdravím, Bohumír. Pan Pavel napsal. Dobrý večer, když se mě dostala do rukou kniha od Marka Twaina, která se jmenovala Dopisy z planety Země. Kniha mě velice zaujala. První část knížky jsou dopisy archanděla Satana archandělům Gabrielovi a Michaelovi, kde popisuje, co si lidi myslí o nebi a o božstvu, a druhá část jsou zápisy z deníku Adama a Evy. Je to velmi poutavé čtení, kde je všechno od zajímavých myšlenek až po legraci, a inspirovalo mě to tak, že jsem napsal podle knížky i texty na divadelní hru, aby to bylo gramaticky zpracované. Velmi poutavé čtení, doporučuji. Také bych jenom rád zmínil pro pochlubení, že jsem se vyučil jako knihař a měl jsem v ruce několik zajímavých knih, které se musely znovu sešít a znovu dát do nových desek, což bylo hodně zajímavé zpracování některých tisků, jako například knížečka, kde byly hry od Williama Shakespeara, která byla na hodně tenkém papíru a bylo s tím hodně piplavé práce. Přeji všem krásnou dobrou noc a to, že jsme dnes prohráli, vůbec nevadí, protože mistrovství světa v hokeji je každý rok, napsal Pavel. Tak samozřejmě děkuji i vám za vaše příspěvky do noční linky. Poslali jste je přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka. Teď si dáme písničku od Elánu, Zalúbení, a potom se budu těšit na váš další telefonát.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: té dnešní noční lince dnes v noci se zaměřujeme na vaše oblíbené knihy. Vyptávám se vás, jaká kniha je ta vaše oblíbená, případně jaký autor. No a ptát se bude i paní Ivety, která nám volá z Teplic. Dobrý večer.
1: Zdravím vás, paní Jano, i posluchače noční linky. Tak v dětství jsem taky ráda už četla knihy, vždycky jsem je dostala pod vánoční stromeček. Tak jsem třeba jako četla o pejskovi a kočičce, o křemílkovi a o chomůrkovi.
0: Ano.
1: Měla jsem ráda broušťci, jo, ty byly taky krásné. Pak červenou karkulku, o rimfajzovi mance a cipískovi, pak různé knížky o zvířátkách, pak i to asi čet každý Honzíkovu cestu.
0: Ano, ano.
1: A tady ještě mám, to byl takový jako oštěňátkovi, tak jeho takový příběhy, tak to se mi vždycky taky strašně líbila, že jsem si to i několikrát třeba pak přečetla. A tyhle knihy mám, helejte, skované do dnes, jo, že prostě jsem je nikomu nedala, že někdy třeba do nich taky nahlídnu, že si i ty pohádky zase třeba někdy přečtu, no. Potom, když jsem už byla starší potom ve škole, tak jsme, že jo, měli četbu povinnou Babička od Boženy Měncové a já jsem právě taky dostala, mi maminka sehnala ty roky, tak byla taková vydaná velikánská kniha té Babičky, měla krásný přebal bílý a i hezky byla ilustrovaná, byla taková docela silná, jako bychle, jo. No, takže to jsem si taky ráda takhle přečetla a taky mám dodneskovanou. A pak mě i bavily staré pověsti české od Alojze Jiráska, ty jsem si taky několikrát jako přečetla. No a potom na střední škole tak mě nebavila ta povinná četba, že to, jo, to bylo takový nezáživný, tak jsme to vždycky mezi sebou opisovali z čtenářských deníků, kdo to přečet, jo, tak jsme si to opsali všichni celá třída pomalu. No ale pak stejně jako profesorka, že ona to přišla, tak zase jsme jako každý nějak dostal jinou knihu, aby jsme ji museli přečíst. No, takže to, říkám, to bylo takový nezáživný. No, ale pak zase teď před několika desítkami let jsem se taky zase vrátila k té četbě a teď poslední dobou strašně jako čtu knihy, jo, že vždycky dočtu jednu a zase začnu hned další a třeba ráda jsem si kupovala i knížky jako životopisy o hercích a zpěvácích. Tak mám třeba jako tady od Heleny Vondráčkové, Hany Zagorové, Věře Špinarové, Lucie Bílé, Ivetě Bartušové,
0: ano.
1: I o Mirovi Žbírkovi, Marice Gombitové, pak i o Karlu Svobodovi, o Jožu Rážovi, no, takže takhle tyhle ty knížky, i potom o hercích třeba mám o Jiřině Bohdalové, Simoně Stašové, Haně Maciuchové, Tereze Koskové, Viktoru Prajzovi, Ivanovi Trojanovi. Jo, že to jsou takový zajímavý, takhle tyhle ty, že to vydal vlastně stejný autor, takže
0: ano.
1: To se i hezky četlo.
0: Ano.
1: No a pak i právě jsem četla takhle o životopise o princezně Dianě, o jejím životě i potom byla vydaná kniha o tom o té tragické autonehodě, tak to jsem taky teda přečetla. A o jejím synovi Williamovi a o Kate knížka byla taky vydaná, pak i zvlášť zase knížka o Alžbětě, o královně, tak to taky jako se mi líbilo. No a dokonce, hlejte, jsem si právě tady v nějakým takovým antikvariátě tam sehnala knížku o Rowanu Atkinsonovi, jak on natáčel o ty příhody mistra Bína.
0: Ano.
1: Tak i o jeho životě tam taky bylo psaný, takže to bylo taky zajímavý, no. To jsem si taky jako ráda přečetla. No, takže hodně právě tady ty životopisy jsem a pak mám taky ráda historické romány, třeba i ze staré Anglie, třeba jsem četla jako dcery pana Darcyho, jo, to taky prostě bylo takový zajímavý čtení. No, anebo teď čtu jako se to jmenuje Trůn bohyně Isis a je to jako o životě královny Kleopatry, jo, a prostě jak po smrti Cezara potom žila s jeho synem, nebo se zbližovala takhle, zatím to ještě to nemám dočtený, tak vlastně se jako se zbližovali, no, s tím Markem Antoniem a s Cezarem měla zase Cezariána syna, tak to je taky takový zajímavý, jako tady z té doby jsem četla ještě taky prostě o jedné té bohyni jakoby knížku, no, takže to mě taky takhle zajímá, to staré Řecko, Egypt, tyhle ty takhle knížky, pak i různé cestopisy jsem si třeba přečetla, teď taky zase taky, jak končily ty levné knihy, tak jsem si tam různé knihy takhle koupila i taky to. Jeden zase cestopis, že na kole projížděl takhle světem, jo, jeden cestovatel, tak to bude taky zajímavé.
0: No i těch knížek, paní Iveto, je strašně moc.
1: Rozhovory, no, jako třeba, jo, co natáčeli s různýma těma taky známýma osobnostma a zpěvákama, hercama, třeba i jak vydal ten Aleš Cibulka zase z toho tobogánu taky, že jo, ano. Tak tam různé hosti takhle vždycky má, tak taky vydává knižně tohleto.
0: No paní Iveto, já vám moc děkuji, ale musím dát zase šanci druhým, už jsme dlouhý.
1: Říkám,
0: moc děkuji.
1: No a jako doporučuji to všem, že to je taková oddychová potom, že jo, ta četba a člověk se odreaguje od všech starostí, tak...
0: Omlouvám se, paní Iveto, ale opravdu přetáhli jsme hodně, musíme dát šance zase druhým. Já jenom vás doplním, jak jste mluvila o Alojzi Jiráskovi, že tady vlastně ho nikdo nezmínil, byla to povinná četba a tak dále, ale já jsem byla skutečně divné dítě. Já jsem si četla vždycky pod peřinou, baterkou, tak si jsem se pořádně zničila oči, že jo, protože naši nadávali, chtěli, abych už spala. A já jsem si třeba četla ještě na základní škole, opravdu kolik mi mohlo být, 10 let, tak jsem četla Jiráska. Mamka to nikdy nechápa, říkala, jak ta holka může číst Jiráska, to si z nás dělá legraci, že třeba jsem četla skutečně Temno, Bratrstvo, Psohlavce, jo, filozofskou historii v LVK a tak dále. No a tam jsou třeba si jako x stran jenom popis něčeho. No mě to bavilo, já za to nemůžu. Tak paní Iveto, moc děkuju. Promiňte, že jsem vás už musela přerušit. A teď další písnička, Věra Špinarová, Nech mě hádat.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Někdy se dějí zázraky, přestože telefon neustále tady svítí, bliká na mě, tak se podařilo dovolat úplně poprvé, si myslím, paní Martině z Podkrkonoší nad Knižní téma. Je to pravda? Dobrý večer, paní Martino.
1: Dobrý večer, paní Jano. Ano, je to pravda. Já jsem nikdy takhle nepsala někam nebo ještě volala, ale knihy opravdu mě zajímají, tak jsem to zkusila.
0: A vyšlo to, děkuju.
1: No a kromě teda toho Bernarda Miniera, což je moje 13-letá už úplně oblíbená sága a nekončí pořád,
0: ano.
1: Tak mám ještě další, jako jsem ta generace, která samozřejmě, a divím se, že ho nikdo skoro nebo nezmiňoval, nevím, ano. Harryho Pottera.
0: Ano. Je to pravda,
1: jako
0: zatím ho nezmínil nikdo, ano, to je fakt.
1: Mý oblíbený samozřejmě, to mi bylo už asi, já nevím, 18, 20, nebo prostě jak začal vlastně Harry Potter, no tak to bylo úplně něco úžasného. Číst Harryho, prostě Harryho, Lenku, Snape'a, a to já vždycky říkám, proč já přitahuju takový ty charakterní padouchy v uvozovkách, protože se mi tam přesně zalíbil Snape, tady zase tenhle ten Hirtman, jo, pak třeba moje oblíbená jsou Bouřlivý výšiny, Heathcliff, Katy, jo, to je taky úžasná kniha. No a ještě teďka třeba mám rozečtenou detektivku francouzského spisovatele Franka Tilliese Nedokončený rukopis.
0: Neznám.
1: A taky jako velice,
0: je
1: velice
0: pěkná.
1: Hezký. No, ta je zajímavá. Ještě teda jsem na začátku, takže... No a říkám, jako mně se líbí takový ty rozervaný figury v knihách.
0: No to jo, to evidentně. Jak, paní Martino, jakýho máte pejska?
1: Pejska máme malýho, je to kříženec Čivova Bišonek.
0: Tak ty
1: kříže... máme, já pořád říkám máme, já jsem sama s pejskem už teďka, no, takže
0: já vím.
1: Mám já
0: teda četla
1: pejska.
0: Jsem, starala jste se o tatínka a klobouk dolů.
1: A nemám fakt jako nikoho, než toho psa, no, my jsme žádnou rodinu neměli, ale říkám, mě jako držej ty knihy a prožívám tak jako ty příběhy a opravdu jsem knižní jako hodně takhle.
0: Tak to jsem ráda,
1: tak
0: paní Martino.
1: Já
0: jsem taky ráda, že se vám to podařilo. Moc děkuju a přeju hodně štěstí vám i pejskovi.
1: Já děkuju taky, mějte se hezky, naschledanou.
0: Naschledanou. Pan Michal napsal, mám v oblibě knihu, jejíž název by se dal do češtiny přeložit jako Slovník temných smutků. Kniha pomáhá vyjádřit složité pocity, které běžný jazyk zachytit neumí. Namátkou pro vás vybírám výraz v češtině onismus, znamená frustraci z toho, že prožijete nepatrný zlomek toho, co svět nabízí. Víra Sonders zase popisuje uvědomění skutečnosti, že každý náhodný kolemjdoucí žije život stejně živý a komplexní, jako je ten váš. A taky se mi líbí výraz česky kenopsie, jenž označuje zlověstnou atmosféru místa, které se obvykle hemží lidmi, ale nyní je opuštěné a tiché. Myslím, že kniha je skvělým dárkem pro milovníky jazyků, psychologie a umění. Bohužel je ale dostupná jen v angličtině a pokud v ní nejste opravdu dobří, bez slovníku se neobejdete, napsal Michal. Paní Inka z Hradce Králové mi píše, dobrý večer, já nemohu říct, že mám oblíbenou jednu knihu, ale za to mám oblíbené autory a na prvním místě je zmiňovaná Hanna Marie Kernerová, od které se mi líbí všechny knihy a nechápu, jak se někomu nemohl líbit film Andělská tvář, já ho miluji. Moji další oblíbenci jsou J.D. Robb, Joy Fieldingová, Klára Janečková, Markéta Harasimová, Lars Kepler, Diana Gabaldon, Sandra Brown, Mary Higgins Clarková. A tak bych mohla pokračovat. Čtu stále a všude, kde mám jen chvilku času a nedovedu si představit, kde bych nemohla číst. Mám bohužel úchylku, knihy kupuji, chodím do knihovny a navíc jsem si pořídila i čtečku, protože na cesty je ideální. Přeji všem krásný zbytek večera. Děkuji samozřejmě za všechny vaše příspěvky. A teď už Petr Kolář nám bude zpívat vyznání.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: i paní Jindru z Brna budu zpovídat na knižní téma, jaké knihy si oblíbila, jakého autora má ráda. Dobrý večer, zdravím vás srdečně.
1: Dobrý večer, ano, jsem ráda, že jsem se dovolala, protože mám jiný takovej, ráda jsem četla a vždycky jsem šla do Mahenovy knihovny a na týden jsem si půjčila 4 knížky. A celá rozradostněná jsem to četla. A teď jsem začala mít problémy s očima. A najednou jsem přišla o pravý oko. Uh-huh. A na to levý špatně vidím. Takže nemůžu, nic nepřečtu. Dokonce i lidi daleko ode mě na chodníku, když jdou proti mě, tak je nepoznám, až přijdou blíž. Po silnici se bojím, takže můžu jenom takhle kolem baráku tady dosadu.
0: A paní Jindro, tak jako třeba paní Anička, neuvažovala jste, že byste ty knihy poslouchala tak jako ona?
1: No, už jsem se domlouvala, ano, s rodinou, že bych jako, protože mám jenom vás jako rozhlas.
0: Ano.
1: To poslouchám od rána do večera, ale je mě smutno, protože ty knihy mě dávali úplně něco jiného, prostě jsem se ponořila a byla jsem v jiném světě. A teď, když člověk má jenom to rádio, tak je to málo. Takže budu muset, ale nevím, kde bych měla jít za kým, abych měla to čtecí zařízení.
0: Teďko myslíte, buď to přehrávač, protože jakoby ty knihy čtené jsou na různých nosičích. Máte někoho v rodině mladšího, kdo by vám s tím poradil?
1: No tak určitě se poptám, ano, samozřejmě.
0: Protože já si myslím, že nám možná ještě někdo zavolá, kdo by třeba vám přímo dal tu radu. Škoda, že paní Anička nemůže zavolat teď, aby vám řekla, protože já si myslím, že ta už několik let samozřejmě nemůže číst, protože přišla o zrak.
1: Já jsem ji právě slyšela. Tak jsem si uvědomila, jak jsou ti lidi na tom dobře, když můžou číst. A jak najednou prostě já jsem se ocitla, je mě přes 80, ale jsem čilá.
0: Ano.
1: V podstatě. Takže jako ještě bych nechtěla rezignovat.
0: No určitě.
1: A ta knížka mě strašně chybí. To rádio je prostě málo, co si budem povídat, že jo. Takže vám děkuji.
0: Já taky děkuji, paní Jindro, a ještě zkusíme, že by nám někdo ty informace dal. Děkuji moc, naslyšeno. Ano.
1: Kdyby někdo se osval, tak bych byla strašně ráda, kde bych se k tomu dostala, protože se to stalo teď po novém roce, takže jsem z toho ještě vyjevená, že jsem přišla o ty oči. A nevím si, tak honem rady.
0: Rozumím.
1: Čekala jsem na to jaro. Děkuju vám.
0: Já vám děkuju, paní Jindro. A naschledanou, naslyšenou. Dobrou noc.
1: Děkuji, naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte dnešní noční povídání o knížkách. Před chviličkou volala paní Jindra z Brna. A teď mám na telefonní lince 731 8900 paní Staňku z Otrokovic a možná vám paní Jindro poradí. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, Janičko, zdravím vás a všechny na posluchače noční linky. Neslyšela jsem celý rozhovor paní Jindry, ale co se týká, pochopila jsem, že jde o digitální,
0: ano.
1: Ano. A já mám třeba digitální knížky z knihovny Mathilda.
0: Aha,
1: jinak aha. Je to ještě knihovna Karla Emanuela Masana. Těch knihoven je víc. Jestli klidně zapište číslo moje, vidíte ho tam, a klidně paní Jindře dejte moje číslo, ať mi napíše SMSku a já jí klidně řeknu víc.
0: Já koukám, paní Staňka, ale bohužel číslo tady není, to se tady neobjevuje. Ani nemám číslo na paní, neříkejte ho do éteru, to opravdu nesmíme.
1: Ano, to už jsem jako na to, když si doplatila.
0: Přesně tak. A na paní Jindru bohužel taky nemám číslo. Takže co bychom jí poradili takhle
1: všichni? Paní Jindra, jestli poslouchá.
0: Ano, určitě poslouchá.
1: Knihovna Mathilda.
0: Ano.
1: Mathilda. A knihovna Karla Emanuela Masana.
0: Tak.
1: Jo, to jsou, nebo knihovny prostě pro nevidomé.
0: Tak, knihovny pro nevidomé, ano. Děkujeme,
1: já
0: paní Staňko.
1: Já myslím, že ten internet jako dá.
0: A určitě má někoho v rodině mladšího, kdo jí poradí, že jo, paní Jindře, to je jasná
1: umělá
0: věc.
1: Umělá inteligence je špatný sluha, ale dobrý sluha, ale špatný pán. Řekla jsem to obráceně. Jako já si myslím, že jako, a já ještě řeknu, moje nejlepší knížka, moc jsem ji hned neposlechla, byly bohyně, Ježíš, Žítkovské
0: bohyně. Ano.
1: Ano, a ještě to byl...
0: Teď jako, že jo, teď, když to člověk chce, tak si zrovna nespomene. Známe.
1: No, byl zavřený dlouho ve vězení.
0: Paní Staňko, nevím, koho máte na mysli, ale já myslím, že to nevadí, to je jedno. Vy si vzpomenete, až položíte telefon, to je úplná klasika.
1: Ježíš, to pro dnešní dobu úplně úžasná knížka, je to tam několik dílů. Nový hrabě Monte Cristo, já už vím.
0: No vidíte, vzpomněla jste si.
1: Nový hrabě Monte Cristo a je to z knihovny Mathilda. Je to digitální knihovna a když si vlastně stáhne čtečku, tak je to, není to, že by to byla elektronická
0: čtečka,
1: jo,
0: ano.
1: Je to prostě, je to hlas, který si stáhne a já si myslím, že si s tím poradí.
0: Moc krát děkuju, paní Staňko. Děkuju i za paní Jindru.
1: Jinak pro paní Jindru Luboš Krapka. Ten je, myslím, že ředitelem té digitální knihovny Mathilda.
0: Dobře. Tak děkujeme moc za informace a zdravím do Otrokovic. Přeju krásný večer. Děkuju moc, naslyšenou.
1: A děkuju moc za vaše vysílání. Janičko, děkuju.
0: Taky. Pan František napsal, dobrý večer. Já ve svém věku už moc knihy nečtu, je to proto, že mám trochu zhoršený zrak. Mám nakoupených několik knih, jejichž téma mě zajímá a ke čtení jsem se stejně nedostal. Rád kupuju knihy jako dárek k narozeninám. Čtu už jenom denní tisk, to mě nesmí ujít, napsal František. Já jenom musím dodat, jak tady bylo řečeno, tuším od paní Martiny nebo paní Ivety z Teplic, už se přesně nepamatuju, která z nich to byla, o babičce, protože nám připomněla babičku Boženy Němcové, tak já si vzpomínám na pohádky Boženy Němcové, které jsem četla už v 5 letech. Skutečně babička se myslela, že jsem se to naučila nazpaměť, ale já díky tomu, že jsme to pořád s babičkou četli, tak jsem se skutečně takhle naučila číst, takže na tu knihu nikdy nezapomenu. Tak jakou takovou knihu máte vy? Teď už ale Jaroslav Uhlíř nám bude zpívat Severní vítr.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: 41 minut po půlnoci a my se stále povídáme o knížkách a povídat se budu i s paní Zdenou, která nám volá od Brna. Dobrý večer, paní Zdeno.
1: Dobrý večer. Já navazuji na paní Zdenu od Karlových Varů. Já ráda ji poslouchám a už jsme se jednou setkali po sobě, ale to už je několik roků.
0: Ano.
1: Takže ji zdravím a navazuji na ty knížky. Já mám tady před sebou teď knížku z knihovny a je to Louka plná pampelišek. Uh-huh. Od koho je? Od Hany Marie Kernerové.
0: Takže taky máte
1: ano,
0: ráda.
1: Ano. A já mám od malička teda, jsem četla hodně, musela jsem na každý narozeniny, na Ježíška vždycky dostat knížku. Bez toho to nešlo, to by byla nešťastná. A vždycky po večeři, na Štědrý večer, to v televize nebyl, já, že? Tak už jsem četla. A maminka vždycky přišla, už spí, už nečti. Ráno stáváš, to byly tehdy, jsme chodili do kostela na jitřní, brzy ráno. No a takže já jsem hodně kupovala teda knížky dál,
0: ano.
1: Ale teď už si vypůjčuji teda z knihovny a byla, že jsem si vypůjčila to právě tady asi 5 knížek, já jsem do lázně na 4 týdny do Poděbrad, jenomže jsem tam nepřečetla nic.
0: Co?
1: A já už jsem tak, jak ví, já fakt ten večer, já se vždycky jsem se tak těšila, jak si lehnu a budu číst. A jenomže já si teď lehnu před 11. hodinou a pustím si noční linku. Takže za to může noční linka.
0: Linka, že jo, že nečtete.
1: No, no. Protože bez ní nemůžu být. Od začátku poslouchám. A nejlepší jsou i vaše písničky.
0: Já děkuju.
1: Ještě přijde nějaká.
0: Že bych ji tam vpašovala, paní Zdeno. Ne, moc děkuju.
1: No, to jsou moc pěkný. A je tam teda nějaké to vůně Hermánková, tak ano, u toho si i popláču, ale to nevadí, ale je to moc pěkný.
0: Máte pravdu, takže, no. Ta je smutná, ta je opravdu smutná.
1: Vzpomínám manžela moc.
0: Přesně tak. Vždycky, když nám někdo odejde, že jo, tak člověk se zaspomíná.
1: Čeká na mě tam.
0: Je to tak.
1: Takže to je čtyři knížky. Já mám tady ještě ráda čtyři od Patrika Hartla.
0: Ano.
1: Z dnešní doby. A i teda i tím mám od Zlatý Adamovskou, půjčila jsem si Zlatou Adamovskou, protože mám hrozně ráda, ona je taková výborná herečka. A mám tady od té Táni Keleové, Vasilkové taky čtu knížky. Takže a mám tady dokonce ještě čajovna v Tokiu. To mám všechno vypůjčené do lázní, jenomže jsem přijela z lázní.
0: A můžete číst teď, že jo, paní Zdeno? Teď můžete číst, že jo, po lázní.
1: Teď už teda jsem si říkala, že už si začnu, ale říkám, no je to zase noční linka za to. Může za to počítač a může za to všechno, že? Protože sedím počítače i už, jo. Takže ono je to jedno. Mm-hmm. Ale budu číst, musím si ji tady číst a bych si ji vrátila zase do knihovny, tak si ji budu. Tak si, jak jste mě teďka nám nabudila na tu Hanu Marii Kernerovou,
0: tak se přečtete. Tak moc děkuju, moc děkuju, paní Zdeno, že jste ji připomněla. Děkuju vám. Dobrou noc.
1: Dobrou noc.
0: Přidám k paní Zdeně zprávu. VAT, tam by bylo podepsané. Zdravím všechny noční linkaře a přeji příjemný večer. Předem děkuji za toto téma. Rozhodně dávám přednost knížkám, když tu knížku mohu držet v ruce a otáčet stránkami. Jako dítě jsem nerad četl, jako dyslektik to pro mě bylo těžké. Oblibu ke čtení jsem v sobě našel až v dospělosti a čtu prakticky každý den. Mé oblíbené žánry jsou fantasy, sci-fi a detektivky. Oblíbené z fantasy jsou klasiky jako Bilbo a Pán prstenů od Tolkiena, pak Píseň ledu a Ohně od George R. Martina, oblíbené sci-fi, také klasika je Nemesis od Isaaca Asimova. A z detektivního žánru jsem si oblíbil severského spisovatele Younes B. a jeho sérii knih. Další zprávu napsal pan Mojmír ze Svitav. Když se ve škole mi dali za úkol sepsat knížky, které jsem přečetl, už tehdy jich byla spousta. V dětství kniha Džunglí od Kiplinga, pak Májovky, Vernovku, Arthur Ransom, nejvíc jsem si oblíbil sci-fi a ještě víc fantasy. Teď mám nejradši Petru Neomilnerovou, píše ve stylu Andřeje Sapkovského, Výtečně. Její Zaklínačku Lotu by měli sfilmovat, ale já bych v tom už nehrál, jsem starý. Přeji krásný večer a hodně štěstí všem, kdo volají a poslouchají, napsal pan Mojmír.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

Na dnešní knižní téma hojně píšete. Petra, posluchačka, napsala: Dobrý večer. Kniha mého dětství, četla jsem ji snad 10krát, ale pak mi ji na táboře někdo ukradl. Se jmenovala Pirát a byla od ruského autora, bohužel si nepamatuji jeho jméno. Tak já vám ho, paní Petro, řeknu. Byl to Jevgenij Marisajev. Takže můžete klidně objednat přes internet. Během písničky jsem to dohledala. Takže když si to zadáte, Pirát a Jevgenij Marisajev, knížku, takže vám to tam vyjde a vy si ji objednáte. Nebudu samozřejmě propagovat stránky. Kdyby někdo věděl nebo snad měl doma, zaplatím. Byl to příběh psa, kterého vychoval v Rusku na Sibiři rys a pak ho unesl orel a našel tam geolog a tak dále a tak dále. Takže paní Petro, ještě jedno jméno autora je Jevgenij Marisajev. Zdravím vás, paní Jano, a děkuji za toto téma. Dnes večer se možná podaří předat posluchačům to, co se nepodařilo před několika dny, kdy se probíralo téma, co v učebnicích nebylo. Má oblíbená kniha byla vydána už v roce 1971 a jmenuje se Yoga od staré Indie k dnešku. Našel jsem v ní to, co v učebnicích nebylo. Především zákony, které platí pro všechny obyvatele vesmíru a především planety Země, na které se právě nacházíme. To, že nad naší planetou existuje zóna s názvem Akáša, která zaznamenává veškerý děj a vyhodnocuje jej, jsem se dozvěděl až později. Nicméně jsem se při čtení této knihy dozvěděl, jak funguje zákon karmy a reinkarnace, na které je založen koloběh životů na planetě Zemi a v celém vesmíru. Kdyby se tyto informace dostaly do učebnic, možná bychom se jako lidstvo nemuseli dopouštět tolika chyb a život na naší planetě by byl krásnější. Pěkný večer přeje Milan z Nového Jičína.

Hát se nahucam s kýší penaj mout dál. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, až do pekla se dříve dohrabem.

Ať do pekla se dříve dohrabem. Jo, jo, jo.

napraví, ať se na ducem zvýší, kde najmout dát. Jo, kdo chce zhrdnout třeba zejtra, komu je to všechno chud, kdo je sám, no jako já. Kdo má srdce v správným místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hucom zvýší, ty najmou dát. Jo, ahoj!

Ještě na závěr dva tipy. Zdravím, paní Jano, mé v dětství poznamenala hodně kniha o Janě Érové. Bylo mi velmi líto, jak krutý měla život. No a v mládí román Nikola Šuhaj Loupežník od Ivana Olbrachta. Bohužel jsem se dočetla později, že realita byla jiná než tak zamilovaná. Něco podobného jako císařovna Sisi, o které jsem skrze jednu facebookovou skupinu dostala zdarma dvě knihy, napsala paní Jana. A ještě paní Martina pro paní Jindru z Brna napsala. Přes Tiflo Servis se udělá smlouva na zvukovou knihovnu a oni zdarma budou posílat paní knihy. Tak doufám, že nás, paní Jindro, posloucháte. Milí posluchači, bylo mi s vámi jako vždy příjemně, přeji krásnou dobrou noc a těšit se na vás budu opět při vysílání červnové noční linky. Přeji vám krásný zbytek dnešní noci, užijte si ji v co největší pohodě a dnes už se můžete těšit na kolegyni Jitku Lukešovou z naší středočeské redakce. Jitka si pro vás připravila téma. Kdy jste si v životě řekli, zvládnul jsem to? Ptát se vás bude. Vyřešili jste problém, komplikovanou situaci, zvládli vážnou nemoc nebo jiný životní boj? Kdy jste se postavili životu a poprali se s nepříjemnou situací? Co zvládne člověk sám bez pomoci druhých? Je pomocná ruka potřeba? Kdo ji podal vám? Já si myslím, že tohle je krásné téma, na to si určitě bude Jitka s posluchači povídat celé dvě hodiny a možná by mohla povídat si i celou noc. Dobrou noc vám přeje Jana Chládková.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové. Vzpomínám si, že ve znělce kdysi populárního dětského televizního pořadu Rozmarínek se zpívalo něco jako pojďte s námi za pohádkou, projdeme se pamětí. Tak nějak to bylo. A pro dnešní divadlo tedy platí vlastně obojí. Vydáme se za pohádkou a jak?

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Tak, přiznejte se, kdo z nás někdy v dětství nečetl příběhy Ferdy Mravence a Brouka Pytlíka z pera Ondřeje Sekory. Oba ti hrdinové z celé řady dětských knížek mají za sebou od chvíle, kdy spatřili světlo světa, samozřejmě i nejrůznější zvukové adaptace svých dobrodružství, dramatizace nebo prostá pohádková čtení na dobrou noc. Brouka Pytlíka doprovázel svým typickým konejšivým hlasem mezi jinými i Vlastimil Brodský. A Ferdu, toho s tím puntíkovatým šátkem, zase svého času Josef Dvořák.
2: Dnes vám budu vyprávět o jednom černém mravenci, co nosí na krku červeně puntičkovaný šátek a jmenuje se... Cože? Vy víte, že to bude pohádka o Ferdovi? No jo, já zapomněl, podle toho šátku ho všude dobře znají a nejen v broučím světě. A právě tenhle šátek zaujal jednoho chlapce, když si prohlížel mraveniště a řekl si, že takhle zvláštního mravence musí ukázat ve škole. A hned šup s ním do krabičky. No jenže to by nesměl být Ferda. Tak dlouho hledal, kudy by se z krabičky dostal, až se mu to podařilo. Téměř až u domku, kde chlapec bydlel. Jak dopadl na zem, vyrazil a utíkal, až se mu na zádech raneček nadhazoval. Ale najednou plesk. Ferda se zarazil, kolem něho začaly padat dešťové kapky. To bude liák. Plesk. A Ferda ležel na zemi. No, ono se řekne kapka. Mravenec střepal nohama ve vzduchu, prskal vodu, která mu stříkala do úst. A sotva vstal, plesk, nová kapka ho bouchla dozad, takže udělal dva kotrmelce dopředu. No, když se potom celý skoprnělý posadil a protřel si oči, uviděl před sebou dům. Na štítku bylo napsáno jméno domácího pána J. Hlemíšť. To je nádherné, řekl si Ferda. Tam se schovám. Snad mě pan domácí pustí. Na to zaťukal na dveře jemňoučce jedním prstem, ale nikdo neotvíral. Tak zkusil zaťukat dvěma prsty, ale zase nikdo neotvíral. Potom zaťukal všemi prsty a zaprosil: jemnost pane, otevřte, moc tu prší. Ale zase nikdo neotevřel. Aha, pan domácí asi usnul. Budu ho muset probudit. Rozhodl se nakonec Ferda a zabušil do dveří pěstmi.

0: Snad se nyní otevřou. Jenže to jste však měli vidět, co se stalo. Domek se vepředu nadzdvedl a vykoukla růžkatá hlava hlemíždě. Ty uličníku, ty zmoklý hastrmane, klid se odtud, nebo budu křičet o pomoc. Jak se opovažuješ dobývat se do cizí chalupy? Huboval hlemíšť a plival kolem sebe. Pak stáhl hlavu do domku a už se neukázal. Ferda stál před hlemíždím domkem, jak zmoklá slepice. Vodu měl za krkem, ve střevících i v ranečku. Však já ti jednou ukážu, zahrozil hlemížďovi a chystal se jí dále. Najednou uviděl, že o dvě trávy dál pod kamínkem je skulina, zrovna jako připravená pro zmoklého mravenečka. Nerozmýšlel se dlouho a rychle tam vlezl. Byla tam sice tma, ale sucho a teplo. Ferda položil hlavu na raneček a spal celou noc jako dřevo. Za to ráno bylo překvapení, když se probudil. Hmatal kolem sebe a nemohl poznat, kde je. Když vystrčil hlavu ven, byl už bílý den. Kobylky bzučely, modré a zelené mušky poletovaly a před kamenem se na slunci leskl hlemížďův domek. Hlemíšť ještě spal a chrápal, až se okna třásla. Ferdovi se zajiskřilo v očích. Teď ho potrestám, řekl si. A zavolal na pavouka, který měl vedle na keři pavučinu. Pošeptal mu něco a za chvíli se objevil věhlasný provazník mistr Pavouk s tlustými provazy. Stačí? Zeptal se. Stačí, řekl Ferda, vzal provazy a rychle přivázal hlemíždě k šípkovému keři, aby mu neutekl. A hned hubky, dubky rozhodil svůj raneček, vytáhl sekerku a pilku, kladívko a hřebíky. Stavebního materiálu měl kolem sebe dost. Vzal stéblo trávy, točil, točil a točil a už měl jedno kolečko. Vzal druhé stéblo, točil, točil, točil a už měl druhé kolečko. Načpak kolečka? No, přece na kočárek. Našel půlku lískového oříšku, v tom bude sedět, jen co si udělá pěkné sedátko z mechu. Dole navrtal šípkovým trnem dírky a nasadil tam kola. Dvě dírky navrtal také vpředu a nastrčil tam dlouhé oje, aby mezi ně mohl hlemíždě přivázat. Opravdu, zapřahl ho, jako kdyby to byl nějaký kůň. Pak si udělal bič, odvázal provazy od čípku, naložil svůj raneček a bičem prásk, prásk do hlemíždě. To byla podívaná. Hlemíšť se probudil a nevěděl, co se to s ním děje. Vystrčil hlavu, ale dozadu neviděl. No, co mu to tluče do ulity? Otáčel se a chtěl to chytit, ale nemohl. No, tak co ho nem dělat? Utéct. A dal se do běhu. To víte, jak hlemíšť utíká. A Ferda do něho prásk, prásk. Ze všech stran se začaly zbíhat brouci. Přiběhly malé mandelinky, přiběhly berušky, za trávou vyhlédl i kovářík a z meze sem přiběhl na svých sedmimílových botách krasavec Svižník. A všichni se smáli na celé kolo. Je, minko, te telegrace, podívejte, hlemíšť si hraje na traktor a jak se ten mravenec v kočárku naparuje. A Ferda se v kočárku opravdu naparoval a dělal na brouky směšné obličeje. Kovářík dělal před hlemíždem kotrmelce a Svižník ho obíhal stále dokola. Ale to všechno by nic nebylo, kdyby to nebyl viděl šibal počitý střevlík. Jak se před ním hlemíž objevil, střevlík se zasmál do vousů, tleskl do dlaní a zavolal zelenou kobylku, šedivého ováda, dva komáry a čmeláka a ať k tomu něco zahrají. Kobylka byla pro každou švandu. Postavila se dopředu s houslemi, za ní dva komáři s klarinetem, pak ovád s trumpetou a čmelák s bubnem a spustili. Bom, bom, brum, bom, bom, trára, tata, ta, trára, tata, až se to paloukem rozléhalo široko daleko. No to se ví, hned se všichni broučci seběhli před hudbu a pochodovali do taktu. Neptejte se, jak se Hlemýž zlobil. Ujížděl přes hory a doly rychlostí Hlemýždího rychlíku a nakonec se vyšplhal až na vrcholek meze ke hromadě kamení. Což byla to docela obyčejná hromada kamení, ale Ferdovi se tam nějak nelíbilo. Rozhlédl se napravo, nalevo, pak vzal po lehounku svůj raneček a vyskočil tak potichu z vozu ven, že si toho ani nikdo nevšiml. Rozlobený Hlemýž se hnal dál a prý se dostal až k rybníku, ovšem to nevím jistě.
1: Divadlo pro vaše uši.
2: Dobrý večer, děti. Zkusíte hádat, o kom vám dnes budu vyprávět? Tak je to takový veliký brouk, trochu popleta, nosí pruhované ponožky a místo pořádných tykadel má takové podivné hrášky. Že už víte, co? No to bych řekl. Já vím, že už jste určitě všichni o broukovi Pytlíkovi přinejmenším jednou slyšeli. Ale také si myslím, že vyprávění o jeho popletených kouscích si rádi poslechnete znovu. To vám byla paseka v lese a na ní se ozývaly podivné zvuky. Tram-tara-ta-ta-ta, tram-tara-ta-ta-ta, bum-bum-bum. A zase znovu a najednou do toho trý-drý, kulili-kulili. Ten rámus dělali malí broučci. Každý měl na hlavě papírovou čepici, u pusy drželi slámku jako nějakou trumpetu a všichni se koukali na velikého brouka, který jim dělal kapelníka. No ano, byl to Pytlík. A ten se právě rozkřikl: ticho, kdo to tu tak divně dělá klarinet? Prosím, Toníček, žalovali tenké hlásky. No tohle, rozčiloval se kapelník, když chceš dělat klarinet, tak to musíš spustit jinak, ty hloupý broučku. Tudli, tudli, málo nudli, tak přece hraje klarinet. Malý brouček Toníček nafoukl pusu a spustil na slámku, ale spletl se. Tudli, tudli, hrnec nudli. Dost, řekl veliký brouk. Vždyť ty všechno zmotáš. Budeš raději dělat buben. Ty bys nám s těmi nudlemi dal. A vzal broučkovi slámku a dal mu místo toho hrníček. Na ten si bubnuj, koukej takhle. Hrníček, no, tak vidíš. To se všem náramně líbilo. Ten velký brouk si umí tak pěkně hrát. A hned spustila celá kapela. Dzin, dzin, dratata. Toníček do toho mlátil na hrníček, až to blízkým lesem jen hřmělo. To je ale blázen, ten Pytlík, řekla tlustá teta Majka, když viděla tu komedii. Z díry vylezl černý brouk potemníka, huhlal, to by se nemělo, Bůh ví, jakým hastrošům dovolit dělat takový rámus. A tím začala celá ta podivná historie, protože ten bláznivý brouk Pytlík nechal muziku muzikou a začal si hrát s malými broučky na vojáky. Ukázal broučkům na potemníka jako nějaký vojevůdce a zakřičel: tam je černý nepřítel, do něho broučci a broučata. To se ví, že broučci byli hned pro. Vzali své slámky, na které před chvílí troubili, namířili jimi na potemníka jako puškami a dělali, jako by stříleli: bác, bác, bác. A teď hurá, vykřikl velký brouk a vrhl se proti potemníkovi. A malí broučci za ním. A jak byli rozjaření, začali slámkami bušit do potemníka a Toníček s hrníčkem také a křičel: bum, bum, hrníček, to tě tluče, Toníček, a tloukl potemníka hrníčkem do hlavy, jako by se nekumelilo. To vám byla mela. Ještě, že tam byli ostatní broučci, kteří se do toho dali, odtrhli honem malé broučky se slámkami, Toníčka schovali pod kamínek a Pytlíka rychle vyhodili. Těžko říct, co by jinak potemník udělal, vždyť křičel, že Toníčkovi utrhne hlavu a z Pytlíka, že udělá píseček do zahrádky. Všichni ho chlácholili, že určitě pytlíka chytí a že mu napraví hlavu. Dokonce se tam nachomítl i jeden přihlouplý chroust, který to bral vážně a začal se nabízet, že pytlíka opravdu polapí.
3: Já se za ním rozletím a to pak uvidíte.
2: Ale to víte, než se chroust rozletí, pořád roztahoval křídla, stahoval, až z toho potemník usnul jako malé děťátko. Když začal ještě navíc chrápat, chroust se urazil, že tedy nikam nepoletí, a odešel hledat pytlíka pěšky. Tak ho necháme jít, protože pytlík přece nikam neutekl. Schoval se za kamínek. A když mu otrnulo, začal pod něj šťourat a vytahovat schovaného Toníčka. Vytáhl ho, ale Toníček byl celý bledý, jako stěna, a třásl se jako osika. Stričku, mně se zdá, že pod tím kamenem straší, zašeptal. Já tam slyšel takové naříkání a bědování, to určitě bylo strašidlo. Skutečně, spod kamene vycházel tenonký, úpěnlivý zvuk, jako by někdo křičel, mami, mami. Pytlík se zatvářil odhodlaně. Toníčku, nastala veliká chvíle, teď uvidíš, jak se pytlík vyznamená. To neznáš pytlíka, ten se ničeho nebojí. A táhl Toníčka za sebou pod kamínek. Najednou pytlík něco nahmátl, co zapištělo. Už ho mám, haha, strašidlo, vykříkl a chytil to za nohu. Toníček honem utíkal ven a křičel na všechny, ať se jdou podívat, že pytlík chytil strašidlo. Zatím to pytlík táhl ke vchodu. Bylo to černé, jako bota. A ještě po cestě to křičelo, mami, mami. Ale pytlík neznal slitování. Bylo tam toho ještě víc a pořád to křičelo. A pytlík to bral jedno po druhém a tak vám jich vyházel na trávu 8. A pak vylezl ve vší slávě sám. To koukáte, jelimánkové, jak dovede pytlík, se strašili zatočit. Prohlásil vítězoslavně, když viděl, že kolem kamínku je už velký schon. No, ano, až moc velký schon tam byl. Stálo tam plno rozhořčených broučků. Jedni drželi plačící strašidílka za ruce a druzí se pustili z hurta do pytlíka. Prosím vás, strejdo, proč nedáte těm malým cvrčkům pokoj? Co pak se to sluší? Takhle je vyhazovat z pelíšku?
4: Pro pána krále, tak ona to nebyla žádná strašidla? Vždyť to byli malí cvrčci, kterých bývá v letě pod kameny spousta. A jak se báli chuděrky malé, tak křičeli to své mámy, mámy. Pytlíku, pytlíku, ty jsi to zmotal.
2: Všichni utěšovali plačící cvrčíky. A pak spustili na pytlíka. Teď byste je měl, strejdo, trochu rozveselit. Ať to alespoň nějak napravíte. A pytlík, jednak, že se trochu styděl, a jednak, že byl dobrák od kosti, slíbil, že pro cvrčky něco udělá. Dobrou noc.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Když tu byla už dnes řeč o duchovním otci Ferdy Mravence a Brouka Pytlíka Ondřeji Sekorovi, tak ten mimo jiné ilustroval i knížku herce Jindřicha Plachty. Znáte Pučálkovic a Minu? I když ona je to spíš taková delší humoristická povídka o původně malém psím nalezenci, z něhož se později vyklubal, kde pak Bernardín. Bernardín to nebyl, ani srnka to nebyla, ale za to inu pěkná a velká cirkusová žirafa.
2: Pan tajemník Pučálka byl úředník úzkostlivý. Špatný pohled představeného způsobil větší bolest než vyžraný zub. V dobách, kdy měli doma Aminu, chodil pan Pučálka do kanceláře sice přesně, ale z kanceláře ještě přesněji, což dříve nebývalo. Pan tajemník spěchal domů kvůli Amině, vždyť ten pes je všechny vzrušoval svým záhadným původem. Z původního prohlášení, že Amina je Bernardín, nechtělo se mu ustupovat.
3: Ten pes musel chytit do krku průvan. Delší krk má Amina určitě z nachlazení.
2: A tomu by chtěl i pan tajemník věřit, jen kdyby to byl Bernardín. Ale to, co objevili na Amině děti, byla rána jak pro Bernardína, tak pro Pučálku věru krutá. Představte si, že Libor s Růžou si jednou večer vzpomněli, že Amině rostou rohy. Kuš, vykřikl pan tajemník a vylétl od stolu.
3: Vždyť jsem to povídala, že to nemůže být Bernardín, ale to náš táta si vzpomněl na Bernardína.
2: Zatím, mámo, ještě mlč. Neříkám to určitě, ale tak se mi zdá, že existuje takový nějaký druh Bernardína s rohama. Jak povídám, nevím to určitě. Zeptám se zítra v úřadě kolegy Karlovského, on má psy a rozumí jim.
3: Ale to se ho zeptej nějak šikovně. Neříkej mu, že máme takovýho psa, nebo to rozhlásí a může ti to v postupu ublížit.
2: Neměj strach, to je má věc. Druhý den v úřadě chodil pan Pučálka přes hodinu kolem pana kolegy Karlovského a okusoval si nehty. Konečně před svačinou se schopil. Pane kolego, vy přece rozumíte psům. Tuhle se se mnou hádal náš domácí, že prý je jeden druh Bernardínů a ti mají rohy. Víte, že to není pravda. Karlovský se podíval na pana Pučálku a pak řekl vážně jako kněz.
4: Tak řekněte tomu vašemu domácímu, jestli jeho Bernardín má rohy, takže je to vůl.
2: Tentokrát šel pan tajemník Pučálka po dlouhé době z úřadu hodně pomalu. Bylo mu smutno v samotné duši. Vždyť všechny sny o vzácném psu Amině padly. Byly to opilé sny o Bernardínu, který je proslaví na výstavách a získá jim velké tisíce. Amina, jak jen zazněly kroky na chodbě, zahopsala doprostřed sednice a vrtěla hlavičkou. Mlaskala přitom svým placatým čumáčkem, že to vypadalo, jako by zrovna říkala, ale, to jsou k nám hosti. Při obědě hleděl pan tajemník zamračeně do talíře a nemluvil. Za to paní žalovala na děti.
3: Ty, táto, zakaž Vaškovi a Růže, aby tak nelítali ze školy. Vašek má do jedné školu a za 5 minut jedna už je doma. Kluk si něco užene. Jindy chodil až v 2:30 a to teď, blázen, snad si myslí, že mu Aminu sníme.
5: A morced hadry, už toho mám s tou Aminou dost. Všichni jste se zbláznili. To je pořád jen sama Amina, Amina, zase Amina. Tamhle Libor i v noci, když je na hrnci, chce Aminu. Já to tady odsaď všecko vymrskám a marš od psa, ať vás u toho zvířete nevidím. A ty taky, kdybys byla pořádná máma, tak v tom nebudeš děti podporovat. Ale ty si sama hraješ se psem jako s panenkou.
3: No dovol, já přece...
5: Mlč, je to pravda. Jsi jako vyjevená. To je pořád, tatínku, koukej, ona Amina nevezme kousek masa do huby, ona jen mrkvičku a špenát.
2: Děti byly schouleny po koutech světnice a tiše plakaly.
3: Tohle ti nedaruju, ty náš táto.
2: Jen Amina byla dobré mysli. Stoupla si zrovna k pánovi, vrtila hlavičkou a pomáhala mu mlaskat. Byl by jí velmi rád dal kousek lívance, ale trochu se před dětmi styděl a proto, aby svůj úmysl zamaskoval, raději se na Aminu osopil.
5: A tak, nečum na mě.
2: Amina se rozběhla k dětem a ty je ručičkama, slzami rozmočenýma kradmo hladili, aby to tatínek neviděl.
4: Konečně to pan tajemník nevydržel.
5: Kde je ten pes?
4: Tady mi upadl kousek lívance, no tak si ho vem, no.
2: Po krutém poledni následovalo nejružovější odpoledne, alespoň pro děti. Otec rodiny cítil potřebu vynahradit dětem tu chviličku pláče. Proto rozmrzeným hlasem poručil Vaškovi, aby přinesl z půdy draka, že jej půjdou na kopec pouštět.
5: A Aminu vezmeme sebou, ať se mrcha líná, taky trochu proběhne venku.
2: Amina vrtěla hlavou jako větrníček, když ji nesl pan tajemník v pelerině přes ulici. Děti pomalu už začínali milovat tatínka, protože byl zase na Aminu hodný. Mluvil s ní po cestě jako maminka doma.
5: Čupák, tramvaj se ti líbí, ta by tě holka zajela, tam nesmíš, až tamhle na vrchu tě pustíme.
2: To je hezký psíček, říkali maminky a chůvy dětem v kočárku, jako hračka je. To je naše Amina, nafukoval se Libor. Nahoře na trávníku by byl vítr zpočátku Aminu porazil, ale pak se vzchopila a lítala jako plášť. Kam vítr, tam Amina. I pan tajemník se smál, jak se Amina dovedla válet v trávě. Vypouštěli draka, Amina popadla odložené klubko a marš pryč s ním. Letěla, letěla a najednou hrůza. Z keřů vyběhl proti ní statný vlčák. Aminu rozklepal mráz na zádech. Vlčák si nejprve k ní jen čuchl a ona se chudinka divně svalila. Zvedala pusu na dlouhém krčku a hledala děti. Děti však s tatínkem byly zaujaty drakem a na Aminu ani nevzdychly. Vlčák praštil malou Aminu prackou. Svalila se hned po první ráně. Chtěla utéci, ale vlčák zavrčel, popadl jí do zubů a uháněl s ní pryč. V tom však růža spustila křik. Tatínku, žere nám Aminu! Nastal ruch v celém okolí. Křik dětí upozornil lidi kolem. Tři penzisté si hned vysvětlili, že ten mužský děti přepadl a trýznil. A tak, jakmile se pan tajemník rozběhl za vlčákem, pustili se dědečkové za panem Pučálkou a křičeli: chyťte ho, lumpa bídnýho, chyťte ho! Za dědečky běžela babička a volala: policajt! Noví lidé přibíhali a všichni za panem Pučálkou. Tamhle ten, jak ztratil tu pelerinu, to je, volali dědečkové. Ten lotr nesmí utíct a hned mu jich tam dejte, takovýmu pacholkovi. Nejprve vlčák pustil Aminu. Tu popadl pan Pučálka. Pana Pučálku zase popadli dva silní páni a nechtěli ho za nic na světě pustit.
5: Netrej sebou, nebo ti rozbiju hubu na hadry, sdělovali mu vážně.
6: Pánové, pánové, pusťte mě, já mám tamhle děti.
2: V tom však přiběhli dědečkové a chtěli pana Pučálku škrtit.
6: Lidi, neblázněte, já jsem poštovní úředník Pučálka a tamhle mám děti, proč mě držíte?
2: Tu teprve se nedorozumění vysvětlilo. Dědečkové scházeli dolů z kopce a vedli stále svou, že teď každou chvíli je v novinách, že všelijací lidé ubližují dětem. Pan tajemník Pučálka přišel domů s dětmi, s roztrhanou pelerínou a zraněnou Aminou. Za celý večer nedovedl nikdo povědět paní Pučálkové, co se vlastně stalo. Amině omyli rány na krčku a zavázali. Také pan Pučálka dostal obklad na hlavu. Dlouho do noci šeptal:
7: Kriste pane, taková ostuda, jen jestli to nebude v novinách.
2: Ale nebyl.
0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: stalo s ním. Probíráme se dnes staršími dětskými knížkami. Tak co třeba taková Žabákova dobrodružství? Kenneth Graham. To už nebylo z obrázky Ondřeje Sekory, ale v tom prvním vydání s nezaměnitelným výtvarným rukopisem Josefa Čapka. Je vám to dodnes roztomilé vyprávění. Příhody zvířátek u řeky v klidném prostředí staré dobré Anglie.
1: Krtek se zabýval jarním úklidem svého malého domku. Pracoval po celé ráno velmi pilně. Nejdříve se oháněl koštětem, potom hadrem, pak vylezl na žebřík, na schody a na stupátka se štětkou a čberem plným vápna. Až měl prach v krku i v očích, bolavá záda a unavená ramena. Nad ním, v zemi pod ním, kolem něho bylo cítit jaro. Není tedy divu, že najednou odhodil štětku na podlahu a řekl si, je to ale otrava, k čertu s bílením. I začal hrabat, škrabat, vrtat a dolovat svými pratičkami tak horlivě, že se záhy ocitl jeho rypáček na slunečním světle. Krtek se vyvalil na teplou trávu velké louky. To je hezké, řekl si pro sebe. Rozhodně lepší než bílý domek. Rozběhl se po louce podél plotu přes parbky, až se náhle ocitl na břehu mohutné řeky. Krtek byl okouzlen, jak živ řeku neviděl. Sedl si do trávy a pozoroval, jak se kroutí, hrne a peláší jako nějaké obrovské zvíře. A tu najednou upoutala jeho pozornost tmavá díra na protějším břehu, právě nad vodní hladinou. A hle, z tmavého otvoru na něj zamžouralo oko a objevila se hnědá malá tvář s vousy. A již vykoukla špičatá ouška a hustá hedvábná srst. Byla to vodní krysa. Halo, Krtku, řekla vodní krysa. Halo, kryso, zvolal Krtek. Nechtěl bys na druhou stranu, zeptala se krysa i hned. Pojď, svezu tě. A vstoupila lehce do malé loďky, které si Krtek předtím nevšiml. Víš, já jsem ještě jakživ neseděl v loďce, přiznal se Krtek. Cože, zvolala krysa s otevřenými ústy. A co si tedy vlastně celý život dělal? Věř mi, milí příteli, nic, rozhodně nic není tak krásné, jako projíždět se v loďce. Jen tak se projíždět, dodala zasněně. Podívej, nemáš-li před sebou dnes ráno opravdu nic jiného? Mohli bychom si zajet dolů po řece a dobře se pomět. Krtek se s rozkoší uvelbil na zadní sedadlo a samým štěstím začal klátit nohama. Krásný den, vzdychl si. Pojďme hned. Víš, všechno je tu pro mě takové nové. Tak tohle tedy je řeka, podivoval se. A ty žiješ opravdu u řeky? Já žiju u ní, s ní, na ní a v ní, pokyvovala hlavou krysa. Řeka je mi společnicí, jídlem i pitím a také se v ní ovšem míjí. Je to můj svět a netoužím po jiném. A není to časem trochu nudné, pokusil se namítnout Krtek. Jenom ty a nikdo jiný, s kým by si porozprávěla. Ale kdež, jsi nováček a nemůžeš to znát. Řeka je doslova přeplněna. Vidry, ledňáčci, potápky se tu potloukají po celé dny a pořád něco chtějí, jako by člověk neměl nic jiného na práci. Ale víš co? Teď zajedeme do zátočiny a tam se najíme, navrhla krysa. Opustili hlavní proud a zahnuli na klidnou vodu. Krysa přistála s loďkou u břehu, pomohla neobratnému Krtkovi na břeh a vynesla koš s jídlem. Ještě nezačali jíst, když tu se před nimi z vody vynořila vidra. Hltouni, poznamenala přisedajíc k zásobám, proč pak si mne nepozvala k motrokryso? Byl to výlet docela bez příprav, vysvětlovala krysa. Ostatně dovol, můj přítel, pan Krtek. Těší mne, řekla vidra, a obě zvířátka se hned zpřátelila.
2: Divadlo pro vaše uši.
0: Jako četbu na pokračování četl z Žabákových dobrodružství František Filipovský, však jste ho určitě poznali, jak by ne. V pozdější rozhlasové dramatizaci zase hrála prim, co by vodní krysa, Jiřina Bohdalová. Ale dřív, než si ji poslechneme, nechme paní Jiřinku vyprávět o tom, jak si pro svou vodní krysu našla originální hlasovou podobu. Všechno dobré a brzy zase naslyšenou, přátelé.
3: Mě prvně na pohádky oslovil režisér Horčička. A ten mi dal text Bledě modrýho Petra. To byl Bledě modrý pejsek, to byla velice slavná pohádka a hlavně jsem měla slavný partnery, protože hlavní roli tam dělal Karel Häger.
4: Mňoucta.
5: Dobrý den, černý kocoure. Prosím tě, vede tahle silnice do světa?
4: To bych řekl, tahle a žádná jiná, pořád rovnou za nosem.
5: Děkuji.
4: Počkej, no ne, bledě modrý pes. Ty jsi modrý, víš to?
5: Vím, a jak?
4: Od ucha k uchu modrý, to tu ještě nebylo. I na oca se.
5: Čemu se směješ?
4: Kamaráde, vsadím krk, že ani můj pradědeček nic směšnějšího v životě neviděl. A že už prohnal psu. No poslíš, ty jsi utekl z domova, viď?
5: Jak to víš?
4: To se pozná.
3: Tam jsem vlastně zkusila ten dětský hlas a po tomhle tom bledě modrým Petrovi režisér Horčička mě zavolal a říkal, Jiřino, já bych potřeboval, aby si udělala vodní krysu v pohádce, ale nějak sympaticky. No to jsem si řekla, to je nadlidský úkol. Vodní krysa a sympaticky. Ale pak jsem si řekla, no tak pokusím se a chodila jsem k Dvořákům pochopitelně. A Dvořák měl malýho Vladimíra, dneska je to sám otec syna už. A on měl, ten malý Vladimír, pod jazyčkem takovou jako uzdičku. To se pak stříhá v určitém věku. On mluví dneska perfektně samozřejmě, ale v té době, jak měl tu uzdičku a s tím jazyčkem nemohl moc hejbat, tak on tak krásně ceplál. A já jsem tam chodila a chodila a poslouchala jsem toho malýho Láďu a říkala jsem si, to je ono, to je ta vodní krysa. Tak já jsem si ho nádherně naposlouchala a skutečně se mi velice poved. Nenapadlo mě, že Vladimír, tedy můj partner, v neděli bude poslouchat pohádku. Musím vám říct, že svýho syna poznal. A zavolal mě a řekl, to je něco neuvěřitelného. Udělat vodní krysu na mýho syna. Jestli to někde řekneš, ten kluk by mohl mít trauma z toho. Celoživotní. Tak já jsem musela slíbit, že to neřeknu. Taky jsem to splnila. Dlouho jsem to nevyprávěla, až když teda Vladimír malej teda už byl velký, tak jsem to vyprávěla. Ale měla jsem sama z toho radost, že on ho poznal.
6: Au, au, pomoc, kde to jsem?
7: Přece. Chyť se vesla, no, šup a posaď se, na sluníčku oschneš jako nic.
6: Děkuji. Nikdy jsem o řece neslyšel. A kdo pak jsi ty?
7: Krysa.
6: Ano?
7: Vodní krysa.
6: Ano?
7: A tohle je moje loďka.
6: Ne, tak... Já sedím v loďce.
8: Víš, že jsem ještě jakživ v loďce neseděl.
7: Cože? Ty žes neseděl? No to snad není. No co jsi tedy dělal celý život?
8: Hrabal. My krci spíš hrabeme. Jsme barabové, stavíme pod zemí.
7: Barabizny?
8: Ani ne, chodby, tunely a tak. Ale tohle tvoje řemeslo je taky prýma.
7: Prýmy síma. Věř mi, kamaráde, nic, rozhodně nic není tak krásné, jako veslovat, projíždět se v loďce, nebo plavat vedle ní. Říkej mi, a dva, tři, mě se líp vesluje. Máš pořád co dělat a přece neděláš nikdy nic.
8: A ty žiješ opravdu pořád u řeky?
7: U ní a s ní a na ní a v ní a... Říkej mi A23. A23.
8: A23.
7: Řeka je mi bratrem a sestrou a tetou a společnicí a jídlem a pitím a taky se v ní občas smeju, ale jenom občas.

0: Ta tvoje loďka se mi ohromně líbí. Kam pak nás to nese?
1: Tak tamhle před námi je ostrůvek a na něm stojí žabý hrádek. Bydlí tam jeden můj kamarád. Trochu praštěný, ale kdo pak z nás je bez chyby, žán?
2: Proč je praštěný?
1: Nejdřív jenom plaval, pak ho to unavil. Pořídil si loďku s kajutou a nakonec plachetnici. Ať začne cokoliv, vždycky to skončí. Stejně, nasytí se a přijde s něčím novým. Podívej, tamhle je. Hej, žabáku! Přijímáš návštěvy?
3: Ovšem, tebe vždycky, hoď mi řetěz a podej mi tlapku.
1: Hop.
3: Vítám tě, kryso, a tvého přítele rovněž. Jsem žabák, svobodný pán ze Žabákova, těší mě.
0: Krtek, a potěšení je na mé straně. Obdivuju takovéhle bydlení.
3: Nejkrásnější dům u téhle řeky, nebo možná vůbec nejkrásnější, stál mě. A propo, právě jsem pro tebe chtěl poslat loďku, kryso, potřebuju tě, potřebuju vás nutně oba dva. Musíte přiložit tlapky k dílu.
2: K dílu?
3: Zařizuju totiž maringotku.
2: To znám, umělý tuk.
3: Pardon?
1: To nic, on si plete maringotku z margaríny.
3: Och, tak. Opravdový život, příteli, je jenom v maringotce. Maringotka, komediánský vůz, 4 kola, na nich bouda.
1: Neblázním.
3: Neblázním, podívejte se, tady je, koupil jsem ho včera i s koníčkem. Není to krása?
1: Já nevím.
3: Nasedat, jedeme, ah je.
4: Po silnici mezi poli jede žlutý vůz.
2: Jede žlutý vůz.
1: Jede.

0: Eklos.
1: Co pak to bručí, nežene se bouška?
2: To není bouška, uhni trochu ke kraji žabáku.
3: Já a uhnout toho bohra nebude, aby žabák z cesty uhýbal. A silnice se ztrácí v dáli, na ní žlutý vůz.
1: Na ní žlutý vůz.

0: Ти, на огнях психа був.
1: На смисон. Я сам паном сильниць. Чекно з цести.
2: По сильниці мезі полі єде друг.
1: Позор!
3: Co to? Co to bylo?
0: Automobil. Šílenec za volantem. Všechny nás mohl zabít. Policie.
3: Podívej, z našeho vozu je kulnička na dříví. Kuň se spašil, všechno se válí v příkopě. Co budeme dělat?
0: Najdeme nejdřív žabáka. Hej, žabáku. Kde jsi?
4: Tu.
3: Na stromě.
0: Pojď dolů. Žabák nemá na stromě co pohledávat. Je to komické a nedůstojné. Jak ses tam vlastně dostal?
3: Asi tím nárazem.
0: Pojď, pomoz mi ho sundat. Je ti něco, žabáku?
4: Nádherný, strhující pohled. Poezie pohybu, jediný způsob cestování, dnes zde, zítra daleko odtud.
0: Mluví z cesty.
4: Proletět vesnicemi, přeskočit města, ach, nádhera.
3: No tak kamaráde, snad nebude tak zlé.
4: A když si pomyslím, že jsem tohle neznal, po všechny ty ztracené roky, které leží za mnou, jsem o tom vůbec nevěděl.
0: Vzpamatuj se, měj přece rozum.
4: Zrovna jsem ho dostal, víš ty, jaká skvělá budoucnost je přede mnou, jaké mraky prachu se za mnou budou zvedat, až si pořídím automobil, kolik maringotek odhodím do příkopu ohavných, malých, ničemných kanárků. Žlutých vozů? Ha! Tu.
0: To je tady konec. Tohle už znám. Zbláznil se do nové hračky. Teď nedá pokoj, dokud si nepořídí vůz, nikoho nezajede, nerozbije se, nebude mít opletačky s policií. Je výškrtku. Někteří žabáci jsou všichni stejní.
4: Tu.

Dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.